0: ráda se hýbu všemi směry. A sice na divadle a s dítětem se hýbu hodně, ale minulý rok se mi jako prostě fakt nedařilo chodit cvičit, takže jsem si řekla, že nezbývá, než to předsevzetí mít. A je to předsevzetí, které jsem hodně let mít právě nemusela, protože jsem pořád cvičila. Takže jsem jako tvrdě zapsala do diáře Bikram jogu a začala jsem. A cvičím.
1: Cvičíš asi sama, takže u toho žádný svědek není?
0: Ne, tam je hodně svědků. Jo. Na Bikram jogu do té místnosti, kde je 42 stupňů a Bikram yoga se cvičí v podmínkách, ve kterých yoga vznikla, je narváno, sotva tam najdeš místo. A mám svědku hodně, takže pokud se chce, může se někdo ozvat divadlu Unkel, že opravdu cvičím.
1: Takže vydrž, prosím tě, vydrž. No ale pojďme do Chebu.
0: Takže vyrážíme, jo? Tak my se vám omlouváme, my jdem do Chebu, jak řekla. Pardon.
1: Jak se přihodilo, že jsi tam zamířila, teď skončila si hereckou školu a byly i blížší štace a ty jsi se rozhodla pro Cheb.
0: Ano, ráda se vracím do toho období před 21 lety zhruba, jestli dobře počítám. Skončila jsem hereckou školu a v té době bylo zvykem, nevím, jak je tomu dnes, na hereckých školách, nikoho jsem se neptala, že jsme psali dopisy do divadel, že se jako nabízíme, že jsme školu skončili, jsme mladí začínající herci a jestli nemají zájem o brunetku, blondýnku, chlapce, vysokého, malého. Každý nabízel, jak vypadal, čím byl.
1: Talent k tomu.
0: No tak, víš co, jako to tam těžko píšeš do dopisu, nebo já nevím, já teda jsem nikdy neoplývala tímto druhem amerického sebevědomí, abych psala sebe veskrze super talentovaná, přenádherná, to neumím doteď.
1: Tyhle dopisy dnes už ředitel Haň dostává. Ano, především tak, píšou vidíš, o svém talentu.
0: Fakt, opravdu. Ano.
1: A pak dodají, že jsou malé nebo velké. A
0: tak já jsem v té době pouze mohla říct, že jsem silnější brunetka z brýlích, takže já jsem toto upřímně napsala.
1: A
0: rozeslali jsme to do divadel a skutečně přijeli na závěrečné představení se podívat a v té době to tak bylo, že jezdili se dívat režiséři, ředitele jednotlivých divadel a na naše absolventské představení také přijela řada takovýchto hostů, měli jsme velkou trému, odehráli jsme to představení a skutečně na této burze docházelo teda k nákupu a vím, že za mnou dokonce přišli tenkrát z Jihlavského divadla pan ředitel a říkal: Teresko, moc jste se nám líbila, ale my potřebujeme blondýnku, tak jsme si vybrali Alici, já říkám, no nejasně, super, dobrý. A za mnou zase přišel pan ředitel Hromada, František Hromada, tím jsme už u té doby v Chebu. A říkalo, já bych naopak brunetku potřeboval a co jsi mi líbila, vždycky hnedka tykal, to bylo hezký. A což i chápu, vzhledem k tomu, jak jsem byla mladá, jak jsem vypadala. A vybral si mě tenkrát s mým tehdejším přítelem, se kterým jsem chodila na škole, s Petrem Mikeskou, což je v současné době umělecký šéf městského divadla v Mladé Boleslavi. A on to nevěděl, že spolu chodíme. On říkal, jsem si vybral vás a tamhle toho kluka, akorát bral bych vás do angažmá, on taky je rád, jako souhlasí s tím, jenom se moc omlouváme, my zatím nemáme moc těch ubytovacích prostor, máme tam jenom jeden herecký byt, jestli by vám nevadilo, že byste byli spolu. A mi nevadilo.
1: A
0: tak jsme přišli do Chebu.
2: Ušetřili jsme herecký byt, ano.
1: To ty už si tam samozřejmě byl. Mimochodem, Pavel Marek je v Chebu od roku 1981, takže tam brzy oslaví už téměř 40 let.
2: No,
1: je to tak.
2: Ano,
1: to je
2: v tomto divadle, čátem. Ano. V tomto divadle, ano. Děkuji za uznání.
1: Mimochodem dostal nabídku během těch let z Brna opakovaně, dvakrát dokonce z Prahy a Chebu zůstal věrný. Čím ti ten Cheb tak učaroval?
2: No, já doporučuji každému, kdo bude mít cestu na Chebsko, ať si zajede do Chebu a jeho okolí a pochopíte to. Já jsem v tom Chebu se svojí ženou, vlastně my jsme se tam přestěhovali z angažmá ze Šumperka, kde jsme se poznali s Jarmilou. Vzali jsme se a ze svadební cesty jsme hned přijeli do svého bytu v Chebu. A
1: já tě přeruším, Jarmila Šimčíková je tvoje, pojď tak též herečka a sedí v první řadě.
2: Ano.
1: Vítáme vás.
2: Ta krásná blondýnka. No ale musím říct, že nás to Chebsko a Cheb sám jako město velice okouzlil. To ještě dneska právě neustále dělám to, že když vyjdu ven z domu, tak se dívám prostě po těch fasádách a tam se mě potvrzuje, že jsme se rozhodli dívat se na krásné věci. Celý život se radši budeme dívat na krásné věci, než na nějaké paneláky v nějakých jiných městech, kde je taky nějaké moderní divadlo, že jo?
1: To je vyznání lásky k Chebu.
2: Ano, a já jsem prostě chebský patriot. Ze mě se stal za těch 38 let, co vlastně tam jsme, veliký chebský patriot. No. A vůbec se za to nestydím.
1: Když jste se potkali vy dva, vybavíte si ten moment, kdy jsi spatřil Hubenou, mladičkou 20-letou Kostkovou?
2: No, bylo to myslím někde na Vrátnici ze zadu chebského divadla.
0: Pravděpodobně to bude Vrátnice, ano.
2: Dva mladí lidé, krásní.
1: Myslíš, dva mladí lidé. Jako,
2: Ano. A teda musím říct, že Tereska okouzlila samozřejmě všechny a hlavně
1: celý pánský soubor,
2: ano.
0: Co má říct, když jsem si ho pozvala?
2: Ti začali být mlsní, i já, ale já jsem byl opravdu v regulích, protože já mám tady svoji ženu.
1: Pavel Marek byl tenkrát vlasatý.
2: Byl jsem vlasatější.
0: Marek vypadá pořád stejně.
2: Aha. Byl jsem vlasatější.
1: Že nebyl vlasatý.
2: No, že si vezmete, to je před 20 lety jsem byl skoro kluk, že jo. No, ale tak jsme se vlastně s těma to mladýma lidma potkali u té Vrátnice. No a ještě to mělo takovou zvláštní věc, já nevím, jestli to bylo předtím nebo potom, ale když přijeli podepsat smlouvu, já nevím, jestli to bylo zrovna tehdy, ale když jste
0: po.
2: Přijeli, no to bylo po,
0: nevím,
2: a přijeli jste podepsat smlouvu a najednou jste viděli, jak se z toho divadla kouří, protože nám vyhořelo divadlo. Prostě ten den, kdy oni přijeli podepsat smlouvu, tak vyhořel vnitřek hlediště.
0: My jsme přijeli dva dny po. To je maličko, jsi úplně blízko, ale no. Myslím, že to bylo...
2: A pořád to tam kouřilo.
0: Pátek, sobota, kdy to... Ano, to je pravda. Ne, to je to do detailu, pravda. Jenom proto, že to má malý v sobě vtipný detail, že když se to neštěstí stalo, a to teď pojďme velmi vážně říct, je jako pro divadelníka je teda jedna... Pro mě jeden z nejtragičtějších zážitků stát v divadle, který velmi čerstvě smrdí kouřem a vy v tom popelu stojíte a máte ho polítka pomalu. Musím říct, že to jako není šťastný pohled ani pro začínající herečku, ani pro zkušené herce. Je to opravdu velmi tragická událost. Na druhou stranu, když je to člověk právě divadelník, za jakého se, myslím, se všichni považujeme, Jarmilko, Pavle, tak naopak zase tam začíná ten boj za to obrození, jo, tam v člověku jako velké divadelní, takže tam začala velká vlna vlastně krásná, jako té tvorby, to divadlo obnovit a zase zahájit. Ale ten moment byl velmi smutný. Já tě přerušila, omlouvám se proto, ten detail byl ten, že někdy v noci či ráno po této tragické události, kdy se to stalo, mě volal pan ředitel František Hromada a říkal, Teresko, já jsem vám chtěl sdělit, nevím, jestli jste četla noviny. Ne, nevím, to bylo opravdu tak čerstvý, že jsem to fakt nevěděla z éteru. Říkal, my jsme vyhořeli. Ježiš, to je úplně mé první angažmá, mám tam jít podepsat smlouvu. Říkal, já vám jenom chci říct, že o vás pořád strašně stojíte, abyste se nebála a přijela tu smlouvu podepsat. Že nebojte se, budeme hrát. Takže já opravdu přijela do jako vlastně absurdní situace, úplně vyhořeli divadlo, tak jsem podepisovala, že teda budu hrát v Chebu divadlo, ale kde? No a začala velmi vlastně, ale hezká, jako... obroda toho divadla.
2: Ano, to pro nás to byla taky velká životní zkouška, pro nás všechny. A ono to opravdu vypadalo na těch troskách toho, nebo na těch doutnajících prostě dřevech toho divadla, že se to nikdy už nedá dohromady, ale během jednoho týdne se prostě chebští radní dali dohromady a sdělili, že do roka a do dne se to divadlo znovu otevře po rekonstrukci. A udělalo se všechno pro to, aby k tomu došlo a skutečně do roka a do dne bylo nové divadlo, nebylo modré, my jsme měli divadlo zevnitř modré, ale teďka už máme takovou tu purpurovou červeň a zlato.
1: Takže se hrálo v náhradních prostorách? Asi.
2: Hrálo se v náhradních prostorách, zkušebnu, tu jsme měli mimo divadlo, takže tu jsme používali, ale hrálo se hlavně ve Františkových lázních na scéně v Mariánských lázních, ale co bylo teda od českých divadelníků úplně fantastické, že třeba divadlo na Palmovce nám dalo možnost, abychom celý repertoár, každou z těch her, co jsme měli na repertoáru, reprízovalo třeba tam, takže my jsme třeba dojížděli sem na Palmovku a bylo to ohromné, chovali se k nám naprosto skvěle a my na to nikdy nezapomeneme.
0: Když už jsi se zmínil teda o divadle pod Palmovkou, kam jsem já potom shodou okolností šla do angažma, tak jenom takový humor, všechno se vším souvisí, tak tam jsem nastoupila a to divadlo zas bylo vyplavený.
1: To je pohroma ta Kostková. Ano.
0: Tak já jenom, Milane, abys věděl, koho si jsem nasadil. Ještě nikdy se tu nebyla.
1: Že letní scéna hoří, bude mi jasné, že vstoupila Tereza Kostková. Tak a pojďme, jsme-li už v Chebu přímo na Chebské jeviště, kdy jste se a v čem poprvé potkali, vy dva?
0: No tak my už jsme určitě spolu hráli ve Fanfánu Tulipánovi, no, tam no, si hrál, no, tak to pravda nebylo na žádném jevišti, to bylo na Hradě, v létě.
2: Tam venku. Se hodně křičelo. Fanfáne a tak.
0: Ano. To jsme hráli na celém tom nádvoří vlastně toho divadla, tak to byla vlastně první věc, kterou já nastupovala. Jednak, protože to bylo v létě, takže i kdyby divadlo nebylo vyhořelé, tak by bylo zavřené, hrálo by se venku, tak tam už jsme se potkali. A co pak bylo první? Ve Strakonickém dodáku.
2: Strakonický dodák, si myslím.
1: Fanfána, já prozradím divákům, že na závěr téhle sešlosti si ukázku z Fanfána dopřejem.
0: No, věk na to máme.
2: No, myslím si, že opravdu Strakonický dodák, kde si hrála Dorotku, že jo?
1: No, co by tam jiného hrála?
2: A já jsem těch 20. tam hrál. No, já jsem
1: ty jsi
2: tam
1: hrál Vocílku, prosím Vocílku. Já jsem hrál mimochodem, ty jsi taky v Českém Těšíně Švandu Dudáka, ale ty jsi nastoupil, jak jsem se dozvěděl, do Českého Těšína hned po mně, že?
2: Ano, já jsem v tom roce, v roce 1973, jsem skončil školu v Brně a hned jsem šel do Českého Těšína. A tam jsem slyšel, jo, kdyby se tady ještě, kdyby přišel o rok dřív, tak se tady potkal s Milanem Hajnem. A Milan Hajn už tehdy byl potom v Mostě, že?
1: Ne, já jsem šel do Mosta. Jasně. Urfaust bylo velmi legendární představení.
0: No, ano, k tomu jsem se chtěla, protože to nebylo vlastně první, to spíš patřilo už k poslednějším věcem, vlastně Urfaust. Toho já určitě dohrávala už, když jsem nebyla v angažmá, tak jsme ho ještě hráli. Ještě jsem jezdila Urfausta hrát, takže on byl spíš pozdější jako premiéra. Ale to byla krásná věc, protože tam jsme se vlastně potkali opravdu jako vlastně, vždycky jsme hráli logicky vzhledem k věku, jsme hráli jako přirozeně trošku jiný party, jako nehráli jsme ty partnerský. No a tady vzhledem k tomu, že GT je na tom tak, jak je, najde si děvče takového věku, jaké si najde, tak má jako GT si našel Markétku a tam v tu chvíli jsme se vlastně mohli potkat partnersky. Ano. Ještě jinak, jako v tomto druhu partnerství. A bylo to, myslím, jako velmi pro mě krásný setkání, protože asi tady nezaznělo to podstatný, že Pavel je výtečný chebský herec. Výtečný a odehrál tam velký party a to byla vlastně jako on byl náš vzor, nebo to jsme přišli, to byl jako Bart toho divadla, vlastně nebudu je počítat úplně staré, jako pana Prachaře a tak, ale ty jsi byl jako ta střední třída.
2: Ještě řekni, že jsi přišla za mnou a já se rozplynu. Ale děkuji, Pavle, to se krásně poslouchá.
1: Mimochodem, v Ungeltu hraje i Ondra Novák a taky v superlativech mluvil o Pavlu Marku.
2: Tak děkuji. No,
1: dokonce slíbil, že když to stihne, hráli. Že se tady objeví. Je tu Ondra Novák někde? A hlásí se, vítáme Ondru Novák.
2: Ahoj Ondro, čau.
1: Ale mimochodem, v Chebu se na stejném jevišti s tebou a s Tereskou sešli v legendárním představení Naše městečko i tví rodiče.
2: Ano, ano, to bylo naprosto fantastická situace. Tereska dostala, nebo takhle, ono to bylo tak, že paní Glancová, Helenka.
0: Ano,
2: paní režisérka měla chuť udělat Naše městečko, věděla, že u nás hraje Tereska.
0: Ona totiž s námi dělala na škole, vlastně dělám vsuvku s Petrem Mikeskou a se mnou vlastně dělala na škole absolventské představení právě, že už jí znali pan ředitel a tak. A vlastně by tam sice v jiné režii, ale Naše městečko, my jsme vlastně dělali jako jedno z těch absolventských věcí část toho, úryvek z toho. Takže vlastně ona řekla, že by to s námi ještě jednou ráda udělala už teda v plné šíři toho představení a vlastně do toho Chebu přišla to s námi udělat.
1: A už já pátrám potom, proč Carmen Majerová a Petr Kostka.
2: No, to právě, to byl ještě takový, jako pro nás to byl zákusek naprosto. Už
1: oni
2: to Naše městečko.
1: Praze rodiče, ne?
0: Ne, to byla jako protekce, kterou jsem jim tam udělala.
2: No, ale bylo to nádherné setkání a my dodnes se s Petrem Kostkou a Carmen Majerovou, tvojí maminkou a tvým tatínkem, velice přátelsky stýkáme a přejeme si každý rok aspoň minimálně jednou do roka všechno nejlepší a je to bezva. Nezapomínáme na sebe, je to ohromný.
1: Tak dobře, a my si teď zalovíme v archivu a poslechneme si písničku která má název Láska patří ke strašidlům, takže asi poznáte, z jakého filmu je.

0: Zpívali nám Tereza Kostková a Nelly Řehořová a trošku film Strašidla není zas tak archivní, je 2 roky starý, byl natočen v roce 2016 a hrála jsi tam, myslím, také s maminkou. Vy jste ano. Přímo rodinný podnik.
1: Ano, no, tak s maminkou nás to potkává k naší velké radosti. Často i proto, že je třeba potřeba naše podoba, že tady mi hraje taky vlastně maminku a většinou jako toto je potom věc, která tam je zadarmo a nemusí si s tím dělat práci maskéři, protože prostě vypadáme jako dcera, matka a tyto energie a chemie samozřejmě fungují a je to vždycky dobré, když je to jako autentické a přirozené. A my jsme samozřejmě šťastné, že
0: no
1: spolu můžeme...
0: No a my vás rádi vídáme. No,
1: řeknu k té písničce, jenom vsuvku, to je, jsem to vybavila až teď, jak jsi to pustil, já jsem ji neslyšela snad celé 2 roky. Ale to tak bývá, tak prostě domluvené natáčení je na určitý den. Nemůže s tím nikdo hnout, protože potřebují to podložit podtitulky, té podtitulky toho filmu. Musí to být tehdy, a tehdy nás poprosili, že Nelinka hraje vlastně moji dceru, tak jako matka a dcera zase v tomto gardu, ne já a maminka, ale já jako maminka s dcerou. Byla to hlavně její písnička, já jsem tam měla vlastně jenom ty dvě věci a ten druhý hlas, který byl tam jako vlastně dost těžký a hrozně zajímavý. Mě vlastně jako bavilo se to učit, byl takový hrozně jako fajn. No a nakonec ho jako myslím, že dost museli utáhnout, protože já jsem se 2 dny předtím, kdy jsme měli za sebou sérii takových 10 mídlových princů muzikálu, a fakt jsme to hráli v kuse, tak já jsem na posledním představení téměř nedospívala. Totálně jsem přišla v hlas, tak jsem mi volala, že opravdu, ale fakt jsem jako to. Takhle, když to hraju, tak mluvím. Já jsem vůbec nemohla vydat to. A říkám, já jako nemluvím. Já to nemůžu přijít naspívat. No to si děláš srandu. No to, no jak nemůžu. Říkám, no nemůžu. Prostě, ne, tak to odložte o týden. Já si potřebuji ten hlas uzdravit. Prostě nemluvím na tož, abych zpívala. No to vůbec neexistuje. Takže to je třeba jako pro mě unikát, protože i toho mídlového prince máme alternovaného a kdybych nemohla zpívat, no tak máme kolegyni, nebo jsme na to dokonce další 2 holky, které to jako umějí. Takže to může jít někdo zaspívat. Jako. No a já jsem tohle nahrávala a prostě jsem vůbec neměla hlas. Tohle jsou jako kouzla a čáry, já nevím, co se seplo ve mně, že jsem...
0: Mistrů
1: techniku mě, já jsem teda nějakou vůlí vůbec ze sebe vykouzela nějaký tóny a bylo mi to akorát líto, protože ten druhý hlas jako byl hrozně těžký. Já měla rost, že ho umím. že by tam mohlo zaznít a nakonec že byli rádi, on tam je, ale museli to samozřejmě různě zabarvit, protože jsem opravdu sípala, jako, tak to mi bylo líto. Tak to je výsledek, když nemluvíte tohle kouzelníku. To.
2: A teda musím říct, že to tam vůbec nebylo cítit a chtěl jsem tě pochválit, že ti to sluší, i když zpíváš.
1: Zvyhodné, jo.
0: No, Teresko, pojďme uzavřít kapitolu tvých krásných začátků v Chebu. Co tě zmotivovalo, že jsi z Chebu odešla? Láska s Mikeskou skončila?
1: Ne, to bychom ještě spolu potom byli nějakou dobu. To ne, to vůbec ne. Ale víš co, to není, věci nezačínají a nekončí. Tak na to hledíme potom, s odstupem třeba těch 20 let. Ale v tu chvíli ten čas a ta řeka jako teče. Takže vlastně se dějí jako různé věci, různé... Většinou u těch nejzásadnějších věcí v životě opravdu shody okolností, já nemohu říct náhod, je nepokládám za náhody, ale shody okolností, které prostě nějak vedou dál. A pokud já si vybavuju, tak právě u zmíněného Urfausta mi Péťa Mikeska říkal, to je hrozně hezký představení a taková to je jiná role. Což jako by tenkrát říkali, že tak na tu dobu, co tak dávají typově holce za role, byla tahle vlastně trochu jiná, řekněme. I byla jinak vedená vlastně Bráněm Mazluchem, panem režisérem. Jako bylo to asi možná dá se na jako jistý nějaký krok herecký, nějaký třeba posun, který ten kolega současně a můj přítel Péťa vnímal a říkal, zavolej si někoho z Prahy, běž, třeba dostaneš angažmá. Tak logicky přirozeně já jsem byla z Prahy, měl ten pocit, že bych měla třeba sem jít nebo něco. A já jsem se tenkrát, asi 3x jsem volala do divadla pod Palmovkou panu řediteli Petru Kracíkovi, mému následnému manželi. Ale jako opravdu až o mnoho let později všecko. To jsou opravdu schody náhod. Jestli se nechce přijet podívat, protože s ním jsem se znala a ještě asi někam jsem volala a nikam jsem se nedovolala a říkám, vidíš, Peťo, to je znamení. Já vím, jak jsem byla v budce a jak to nevzali a já to vždycky hned po 3 zazvoněních položila a říkám, vidíš, neberou to, to je znamení, že nemám nikam jít. Protože já jsem vlastně opravdu jsem se docela bála, on mě jakoby hecoval. A skutečně jsem se nedovolala a nikoho jsem nikam nepozvala. To bylo třeba před Vánoci. A potom, protože Pavel tenkrát s panem režisérem Pavlem Pecháčkem, bohužel už taky není mezi námi a jak si vzpomínal, taky na něj teda teď vzpomínám, tak nějak jste domlouvali, on si od tebe něco kupoval, nějaký zboží, něco si tam přebíral, jestli z Německa, nevím. Ale prostě vím, že Pavel Pecháček, třeba jsou Pavlové, už nebyl v Chebu, byl už v Praze na vánoční svátky a poprosil mě, že až pojedu domů do Prahy na vánoční svátky, jestli bych od Pavla, Marka, mohla přivést ty produkty, abych mu to mohla dovést. A říkám, no jasně, jasně, dovezu vám to, pan režisér. No přijela jsem domů do Prahy, bylo nějakého 22. prosince, bylo to, no určitě před Vánoci. A volám mu. Já byla taková hodně ostýchavá, musím říct, mě trvalo, než jsem vytočila něčí číslo, jako kdo byl starší, jak já.
0: Z toho si vyrostla, let. Ano.
1: A tak. Jo, Milane, jo, vyrostla, to je pravda. A život mě naučil, ano. A takže jsem teda ostýchavě zavolala asi za 10-7, pane režisére, já mám prvé ty věci od Pavla. A on je Tereskol, já už jsem na cestě, já jdu do divadla pod Palmovkou. Skutečně takhle, zase divadlo pod Palmovkou. Nevím, do divadla pod Palmovkou. Já se tam jdu na něco dívat, ale a protože já bydlel jakoby, já nevím, třeba 10 minut metrem od Palmovky, že, tak mi to klidně přivez sem. Já říkám, ať to mám na ty svátky, ať už pak to nemusíš zase přetahovat přes ty sváteční dny. Já říkám, tak dobře, já vám to tam dovezu. A sedla jsem na metro, ale byla jsem v tom divadle opravdu třeba, já nevím, 7-5. Jako, že už říkám, tak to on už se dívá, no to jsem tady, teď jsem chodila, tam už fakt lidi zalezli, už se začalo hrát a já chodila s těma igelitkama. A teď já jsem jako vychovaná od rodičů, to jsou takový jako divadelní zákonitosti, že pokud v nějakém divadle nepracuju, tak jako nemůžu chodit do zákulisí. Takže opak, jak si lidi myslí, že jako herecký dítě vleze všude, to vůbec není. Já jsem jako naopak říká, tady nikdo z mých rodičů jako nepracuje a já tu nehraju, tudíž já tam nemůžu jít dozadu. A teď jsem stála s těma taškama a říkám, tak ale tak tam je vrátnice, tam je klub, tak mu to tam nechám, on si to o pauze vyzvede, budem tady s tím lítat. No takže jako síla předat zboží, teda byla mocnější, než nevlíz do klubu. Inu, vrzly dveře do klubu, kde nebyl nikdo krom vrátnýho a u stolu seděli dva chlapy, režisér Pavel Pecháček, kterýž to vůbec nesledoval představení, ale živě rozkládal a vykládal si s panem ředitelem Petrem Kracíkem.
0: A vstoupila Tereza Kostková.
1: No, já jsem vyšla a říkám, dobrý den. A Petr se dal, no pojď sem, to byl další drzej, co mi tykal. No pojď sem, pojď sem. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Ty jsi mi sem furt volala, to říkali na vrátnici, ty jsi sem volala. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, já hledám brunetku, pojď tady, dej sem ty věci, Pavle, promiň, vzal mě vedle. Jak jsem se vůbec s Pavlem neviděla, ten dostal igelitky, já šla vedle, on říkal, já tady dělám konkurs, nauč se Julii a než odejdeš do Chebu, tak mi řekneš Julii. A já, no a ten překlad to, odchod nazdar. Vykopl mě během 5 minut, že ať se vozvu. No já jsem se během svátku učila, celá vyklepaná a pak jim, že mi on sám volal na pevnou linku mých rodičů, asi jsem jí tam nechala, neměla mobil a volal mi a říkal, pojď, už za chvilku bude leden, pojď mi to říct a říkám, já ještě nejsem úplně připravená, já se necítím a říkal, ne, já už to potřebuju vědět a vím, že mezi svátky jsem tam měla dělat jako monolog Julie vlastně. A on říkal, jo, jsi 17. Julie a první, která si lahvičku strčila za výstřih. Protože já jsem neměla žádnou kapsu a fakt si nevěděla, kam to strčit.
0: Lachá Tereza, ano.
1: No, opravdu. A on říkal, to se mi líbí. No a říkal, já tady zkouším.
0: A pak
1: zkouším.
0: Si ji vzal.
1: Ne, to až za mnoho let, to je úplně jiný příběh, to bylo daleko později.
0: Teresko, no, nechci to zkrátit, vlastně ale ty jsi hned nezískala angažmá.
1: Ne.
0: Ty jsi tam prošla opravdu mnohým.
1: Opravdu ne, vůbec, já jsem do angažmá až za rok vlastně. On mě vzal prostě na hostovačku do letních hostů, protože potřeboval vlastně za těhotnou herečku holčinu. Já říkám, tady se nám to propojuje, Milane, nádherně. Já říkám na pane režisére, říkám tomu Petrovi, říkám, to je strašně hezký, jsem byla nadšená z té nabídky, že nabídne moc krásnou roli v nádherný inscenaci Letní hosté Gorký, prostě krásná věc, celosouborovka Palmovky, která byla vysněná. To bylo jako divadlo na vrcholu, opravdu kvalitní divadlo, skvělý herců, režisér, jako sen pro každýho. A já říkám, no jako strašně ráda, ale já začínám zkoušet, bo vedno začínám zkoušet naše městečko. A já, a to je nádherná věc, jako nádherná. Já prostě jako já jsem v úplným jako strašně jako prostě rozporu vlastně. A on říkal, no ne, tak naše městečko dělat musíš, to je vážně nádherná věc, tak to rozhodně naskoušej, ale budeš to sem jezdit dělat o víkendu soboty, to naskoušíme o sobotách. A vlastně já jsem naskoušela Letní hosty o sobotách. Ještě jsem dělala naše městečko, pak jsem se vlastně v Chebu dohodla, že to budu dohrávat, ale že dávám teda výpověď od nové sezóny až a dělala jsem Letní hosty, pak jsem dělala na konci sezóny Edith a Marlen, to se doposud hraje, musím říct, Edith a Marlen s Hankou Seidlovou a to už jsem vlastně teda přešla do Prahy, nastěhovala jsem se do Prahy a na podzim jsem dělala ještě třetí věc a říkalo se o Petrovi tenkrát, že on bere lidi jako na tři věci a buď tě bere nebo ne. A to byla vlastně třetí věc, kdy mi paní režisérka říkala, hele, je to malý, jakhle mrkala, musím říct pro posluchače rozhlasu, mrkala a říkala, ale je to třetí věc, vem to. Na mě dělala a vlastně 1.11. myslím, že 99 jsem dostala teda SMS-ku od Petra, jenom přijď podepsat smlouvu, mi přišlo. Tak to byl jako samozřejmě velký životní zážitek a zloma, ale bylo to opravdu až téměř po roce tady těch událostí. A...
0: Nebudeme zmapovávat další vývoj a peripetie vztahu s panem ředitelem.
1: Ne, to je opravdu veliké.
0: Ale pojďme k těm opravdu profilovým nádherným rolím, které si pak na Palmovce hrála. To skutečně každá herečka může jen závidět. To byly nádherné role.
1: Tak ano, ano, já za to velmi děkuju divadelnímu Pampíčkovi.
0: Svatá Jana,
1: ty už byly, to už Roxana. I Chebem můžem začít, protože už v Chebu jsem měla krásné role. Jako tím fanfán Marketku v Urfaustovi, Naše městečko, Strakonický dudák, Zelenoočku v Kocourku Modroočkovi, to já třeba pokládám za krásnou roli. Já se to dávám strašně ráda.
2: Tam už tehdy jsem byl Bělovou z Zrzunda.
1: Ano.
0: Gazdinu Robu si hrála.
1: No a pak na Palmovce teda opravdu Svatá Jana, Gazdina, Roba, Roxana, jako nádherný věci. A i tyto krásné tituly, jako třeba Vláda tmy, to jsou tituly, které možná neřeknu tak paušálně lidem, ale i ti Letní hosté, i Vláda tmy a Kulina, to byly velmi těžký, krásný věci.
0: Mimochodem ve Svaté Janě se objevil také táta, jo?
1: No, my jsme se s tatínkem a se Svatou Janou potkali dvakrát vlastně v životě. Obojí je pro mě jako gigantický zážitek. Vlastně jednou to byla teda showa Svatá Jana pod Palmovkou, kde opět táta hrál inkvizitora a upaloval mě, rozhodovalo o mém upálení. Je to velká scéna od toho show a vlastně celá druhá půle je ten soud té Svaté Jany. A to se hrálo asi vlastně jenom rok, to bylo docela těžké téma. Vlastně na to úplně lidi tolik nechodili, což já myslím, že je škoda, protože to je krásný titul, ale rozumím tomu, divadlo tento osud má, že mnohé tituly prostě nemají takovou životnost, jakou si my divadelníci myslíme, že by mít měli.
0: Se to nikdy dopředu nedá.
1: Nevím, no, ale tak to říkám, tak to je, ale nicméně nevadí, dotkli jsme se toho titulu a až po tom roce jsem já tak teprve cítila jistotu, kudy vůbec by se to mohlo ubírat. A bylo mi to tak jako líto, říkala jsem si, já bych ji tak tu Janu ještě někdy ráda jako v sobě potkala, protože to zrání je tam jako důležitý věkově, obzvlášť u těch jako ty mladý se nejlíp hrajou, když je člověk starý, jo. To tak prostě je. A ne vždycky to jde. A vlastně před 2 lety nás oslovili na jednorázovou, jedinkrát uvedenou věc, to jsme věděli, že premiéra bude zároveň derniéra a dělali jsme opět s tátou vlastně oratorium Jana z Arku na hranici, což je Paul Claudel, dělali jsme to s Českým symfonickým orchestrem, dětský sbor, dospělý sbor, vlastně brněnský přijel, s operní zpěváci a jsou tam menší 3 činoherní role, opravdu maličké, ale 2 obrovské velké činoherní role, mluvené party, je to Jana z Arku a je to teda vlastně kněz, který se jí zjevuje. Celé je to v podstatě obraz agonie té Jany, kdy už hoří. Celý to je, že vlastně hoří, což v té hudbě je. A teda musím, já to potom ani nesmím schopná vyprávět bez emocí, protože to je celý obrovský hudební i jako filozofický divadelní zážitek. Je to obrovská věc. A když k tomu jako přičtete, že vlastně se zvukovou zkouškou, prostě se vším, s tím, že orchestra, všichni se sešli jen ten den. Úplně v celku jsme to jeli poprvé a naposledy fakt až před lidmi v Obecním domě. Tak musím říct, že to fakt pro mě byl akt, jako kdy máte pocit, že fakt hoříte a schoříte, kdy jako opravdu jsem měla jako vlastně velký metafyzický zážitek a i s tím tátou vedle mě, protože to prostě jako s tou mámou neodpářete tuto vazbu, tak ji neodpářete v tomhle a v těchto výjimečných okamžicích je to strašně silný a mocný. A to je jako vlastně na té naší profesi miluju, že takové okamžiky občas umožňuje.
0: A nastalo ticho. Ano, Pavle, Tereza měla velkou éru na Palmovce a ty pojď ke své éře v Chebu. Tak Kostková odešla a Marek zůstal a hrál nádherné velké figury.
2: To je nezapamatovatelná ta moje éra.
0: Které se vybaví.
2: Když si vezmeš 38 let, když někde hraješ, tak to už si nepamatuješ, co všechno. Ale nicméně, já jsem tam hrál třeba Kupce Benáckýho, tak Zlého žida, že jo, třeba jsem hrál. Nebo jsem hrál Vocilka, to je nádherná role. Že jo. A teďka normálně, kdybys mě normálně pořezal,
0: tak já si nespomenu
2: na další, ale
1: no
2: víš, co toho bylo.
1: No a ten Urfaust toho Fausta si dělal nádherně. Ten, jako
2: to bylo krásný, to bylo krásný. A tam jsem poprvé vlastně zjistil, že stárnu, že? Jako, jako Faust.
0: Manželka napoví nějakou profilovou roli?
2: Viva Verdi.
0: A G manželky, ano.
2: To byla krásná role, tam jsem nehrál Verdiho, ale hrál jsem tam Bojta, no, toho polského, jak je to, když máš operu a teď, aby bylo vidět, o čem se hraje ta opera, tak jak se tomu říká? Libretista. Ano. Tak to byl ten libretista, ale zároveň i velký skladatel Bojto. A to já jsem dostal tuhletu roli. A to byla nádherná role ještě do dneška. Feinschmeckři chebští chodí, říkají, to bylo tak nádherné, my jsme tak rádi na vás chodili, jo. A to mi říkají teď. Ale když to probíhalo, tak jsem měl pocit, že opravdu se topím v tom, jak to neumím a prostě herecké pochyby, no to znáš taky, že Ondra.
0: Ale když jde Pavel Marek po náměstí v Chebu, tak já předpokládám, že cítíš obdiv, lásku.
2: Ano, tak to já teda musím říct. Musím říct, že to je takový bonus. Určitě. Našeho pobytu v Chebu, těch 38 let, že tam přejdete náměstí a desetkrát řeknete dobrý den, protože jenom odpovídáte a je to skvělý, že si vás takhle lidi prostě skloubí s tím divadlem i s tím městem. No, já si myslím, že mnohokrát Chebané pocítili radost z toho, že zrovna třeba my jsme tedy chebští občané, že jo. No, a jsme a určitě tam už umřem.
0: Ale nespěchejte.
2: Ne brzo.
0: Tak a teď skutečně zalovíme v archivu přímo Českého rozhlasu a zazní ukázka z loupežnické šlamastiky.
3: Ty šaty.
4: Schované v altánku, jak jste poručila.
3: A neptal se tě ten tvůj mysliveček. Na co je chceš?
4: Namluvila jsem mu, že se v zámku chystá nějaká paráda a že mu je musím dát do pořádku. Jasnosti. Nechcete si to ještě rozmyslet?
3: Už jsem se rozhodla.
4: Přece nechcete bojovat s loupežníky.
3: To ne, ale chci být Ferdovi na blízku.
4: A co když vás její veličenstvo bude stíhat?
3: Bude, ale nestihne. Protože my jí teď trochu upravíme kočár.
4: Kočár!
3: Kolo je dole.
4: Jo.
3: Terko, odkutálej ho do jezírka.
4: Jo.
3: A pozor na laputě, aby se nepolekali.
4: Jo.
3: Já jdu pro koně. Ovázala jsi mu kopita?
4: Ano. Ale co když se veličenstvo pustí za vámi na koni?
3: Na staré hnědce mě jen tak nedohoní. Víš, co máš říkat?
4: Hlavně vím, že to pěkně odskáču.
3: Neboj se, Terko, já ti to vynahradím.
4: Jenom jestli se vrátíte.
0: Tak to byla ukázka z rozhlasové hry Loupežnická šlamastika. Napsala Božena Šimková, režie Tomáš Vondrovic, natočeno v roce 2002. Takže před 16 lety. Totoník ještě nebyl na světě,
1: ne,
0: že jo?
1: Ne, jemu je 11. Já třeba tady k tomu vám nemůžu říct vůbec nic. To jsem s vámi slyšela poprvé v životě. Tak poznala jsem se a vybavuji si během té ukázky, říkám, snad ta hlava něco vygeneruje. Pro boha aspoň jednu vzpomínku, protože já jsem namluvila hodně věcí, i CDčka, pohádky a tak, ale pro rozhlas, jako přímo v rozhlase za stolik ne, spíš jsme dělali ty nahrávky. A vybavila jsem si, že jsme tam byli s mámou. A teď to je napsaný, vím na papírku, že tam byla máma.
0: Ano, opět Karmen.
1: Šli jsme z rozhlasu a já jsem si koupila pěkný černý kabát.
0: Teresko, nicméně pohádky ti nutně patřily do života, když přišel na svět Toník. Četla jsi mu hodně pohádky doma?
1: Ano.
0: Ještě dnes, když říkáš, že je mu 11,5.
1: Ne, nečtu, ale pořád ještě má rád, když vyprávím večer nějaké příběhy. A my vždycky máme, jako někdy jsem četla, spíš jsem pak měla období, že jsem hodně četla, pak jsem vždycky začala číst a předala mu tu knížku, aby se jakoby učil číst, tak jsme vlastně měli systém, že třeba já dvě kapitoly, on jednu a postupně pak už jsem knížku jenom rozečetla a tak postupně, aby jako vlastně se k tomu čtení dostal. Já si myslím, že to je věc, která se musí jakoby naučit. že třeba jako koukat na televizi vám jde hned a naučit se číst knížku trošku trvá, ale dá se k tomu přivést a pak už to je tak jako součást toho života, tak věřím v to, nebo vypadá to tak, že to tak je. Ale doteď má rád, když jako večer někdy před usnutím něco vyprávím. Už dnes nechce pohádky úplně toho pohádkového typu, jako když byl malý, a to už docela dlouho chce takový jako mě prdlý pohádky. Tak my jsme třeba měli o prdících obrech, to byl takový seriál. Já jsem musela každý vymyslet nějaký příběh těch tří obrů. No, a se omlouvám, ale je tomu tak, říkám pravdu. No a teď máme už dlouho, on prostě miluje psy, pořád chce pejska. K tomu hadovi, co máme hada. A on si to jako, on si takovou afirmaci má, jo, ta pohádka je taková afirmace. Je to prostě jako něco, on to tak zaklíná, až doufá, že toho psa mít bude. Teď chce francouzskýho buldočka, takže momentálně máme už dlouho seriál pohádek o hadovi a francouzském buldočkovi.
0: Zpíváš mu taky?
1: Když byl on malý, tak jsem mu taky hodně zpívala, to jako velmi často. Teď už víc zpívá on mě, musím říct. Mm-hmm. On rád zpívá, chodí na zpěv a hudba ho hodně zajímá. A on už jako má jako svůj repertoár, už úplně jako moje písničky. Ne, ale občas ještě mi dovolí něco.
0: Spatřil maminku v některém z muzikálů?
1: Ano, ano, dokonce působíš. Už vždycky říkal, ne, já nepůjdu na Mídláka, už jsem to viděl tolikrát. Ne, ten už je ten vůbec. Ale jo, to všecko, ano.
0: Mimochodem, je-li zmínka o muzikálu, tak jednoho muzikálu jsme se dopustili, jak víte, i u nás v Ungel, to byl napsán přímo na tělo Martě Kubišové a Anetě Langerové, a to je takový oslý můstek teď právě k duetu, který zazní z muzikálu touha jménem Einodis, a v něm se jako mladá baronka, já jsem Krausem, představí Aneta Langerová, je to duet.

0: Tak to bylo herecké zpívání, pokud je o Haina, a byla to i troufalost zpívat s Anetou Langerovou, ale ta zase debutovala jako herečka a myslím, že se jí to povedlo. No a ty, pokud je o dnešek, neodpářeš, a mě by všichni zazlívali, kdybych se nezeptal od Terzy Kostkové Stardance.
1: Nebojí ti to odpustěj, neboj.
0: Nežárlíš trošku na popularitu Stardance ve srovnání s ostatními projekty
1: Terzy Kostkové? To vidíš, to je dotaz, který mě vůbec nenapadlo.
0: No přece jenom díky Stardance pronikneš opravdu k největšímu počtu.
1: Ne, to má logiku, tak pak, že něco běží v televizi, má to štěstí, že to tam běží jaksi 9 ročníků, 12 let od existence a 9 ročníků a má to štěstí, že to díky bohu svou kvalitou oslovuje takový počet lidí, tak vůbec nežárlím, to je, potom už je to logika jako toho počtu. Co není logické a co není samozřejmé, je, že se to stane. My jsme u prvního dílu nikdy nečekali, nikdo z nás, s Markem jsme se o tom bavili a nikdy jsme nepředpokládali, že kdy bude dvojka, natož devítka, natož ve výhledu desítka.
0: Je to takový hit, nebo se to podařilo u nás?
1: Je to velký hit v té Anglii, kde to opravdu má už jako snad desítky let trvání. Tak tam jsou dokonce, tam se to prodává, tam jsou vstupenky v prodeji, to, co by tady mnoho z diváků, posluchačů chtělo a my tomu moc rozumíme, tak tam jsou na to pořadníky, že několik let lidé čekají, že jim zavolají, tak došlo na vás a můžete se jít podívat. Takže a oni to tam dokonce dělají několikrát do roka. Ale tak jednak je to větší země, to je další věc, oni mají z čeho brát i samozřejmě pro koho vysílat, to se mění, ta matematika se v tomto směru mění. A já myslím, že u nás je velmi dobře, že to zůstává takhle vzácné jednou za rok, dokonce s tou roční pauzou vždycky po dvou letech. To všecko si myslím, že je ku prospěchu věci a jsme za to šťastní, že to tak je. A to je celý, co to můžu říct, ale nežádný. Určitě na nic.
0: Moderátorské bravury okouzluješ také ošacením. Máš šanci do toho mluvit? Řekneš v tomhle moderovat nebudu?
1: Ale tak protože jsem u vzniku těch šatů, tak to bych teda musela být velká husopaska, abych to nechala celý ušít a v sobotu řekla, v tomhle nepůjdu. Tak to opravdu jako fakt ne.
0: Takže
1: to
0: jasné,
1: obrovská práce lidí. Ty dámy v Krejčovně jsou neskutečné, to jsou většinou ručně našívané věci, dělané, dělají každý týden nové věci, to je prostě nádhera práce. Takže u toho vzrodu samozřejmě Taničce Kovaříkové, která je módní návrhářkou a Zuzce Strakové, která je stylistkou toho pořadu, to je dost důležité, protože ona určuje jakoby celý ten vizuál i těch večerů, i celého toho Stardance, tudíž dává dohromady, jak to celé bude vypadat, i třeba jakou barvu ten večer bych měla mít. To není, že já si jako řekla, chci být červený dneska, tak to jako vůbec ne, ale samozřejmě to, co mám pak na sobě, našpendlujeme a normálně stojím na těch zkouškách a na mě ty šaty po nakreslení návrhu vznikají nebo se dodělávají na to tělo. Každý ten týden, jak to tělo vypadá, tak na to se to našije.
0: A to tělo trošku hubne během těch týdů.
1: A tak jako různě, hele, to tělo je normální ženský tělo a dělá různé věci. Jako. Takže se to vždycky jako ve středu dodělá a pak teda od středy do soboty s tím nesmím hnout, což je nejtěžší. To je strašný. Takže to samozřejmě do toho mluvit mohu, když mám pocit, že třeba je, hele, tady bych něco dala, nebo to mi úplně nepřijde, nesedí, ale my se Táňou tak známe, že se víceméně neděje, aby na mě střihla něco, co nejde. Ta Táňa mě víceméně už má, jako ona už v pondělí to střihne v mý velikosti a už to jenom dodělává drobným aktuálním změnám.
0: Tak a poslední dotaz týká se vlastně budoucnosti a Českého rozhlasu Dvojky. Ty máš před sebou, myslím, docela pozoruhodný projekt. Co o něm prozradíš?
1: Tak především je to krásná nabídka a doufám, že z něj vytvoříme pozoruhodný projekt. To uvidíme to až živě ve spolupráci sami se sebou a s diváky. Od února vlastně už teda přichází na rozhlasový trh nový pořad, který se jmenuje, už dnes se taky jmenuje, ale bude se tak v éteru jmenovat Blízká setkání a mám teda tu čest, že se toho ujmu jako moderátorka. Bude to každý den živě od 11 do 12 hodin na Dvojce. Nevím, jestli úplně od 1. února, myslím, že až od toho pondělka, to teď nevím přesně, ale od února denně s tím, že teda ve středu se budu střídat se Stáňou Lekešovou. Středy budou její a pondělky, úterky, čtvrtky, pátky vlastně moje a budeme si zvát takové osobnosti, které pokládáme za možné, aby přišli do blízkých setkání. Kdo to bude, to uvidíte a samozřejmě na tom budeme pracovat a máme tam určitý záměr, určitou myšlenku, kterou chceme nějakým způsobem v tom pořadu zpracovávat. A já se na to nesmírně těším, protože rozhlasová práce a rozhlas jako takový je moje milovaná disciplína, která myslím jako nikdy nezemře. To je krásná věc.
0: Držíme palce.
1: Děkuju.
0: A čím žije Pavel Marek dnes v Chebu? Jakým představením?
2: No, my máme spoustu krásných představení a já mám to potěšení, že třeba mohu hrát v Králově řeči. My to máme rok na repertoáru, pořád na to chodí lidi a je to příjemný. Hraju tam Winstona Churchilla, což je potěšení velké. Třeba Marie Stuartovna, tak tam si taky dovolím hrát. On se jmenuje, no vidíš, asi nemůžu...
1: Šimčo?
2: No prostě. Jak se jmenuje ten člověk, co ho hraju? Pan Talbot, ano.
0: Hraje ho Pavel Marek.
2: Jsem Talbotem. No, to je taky krásná role a teď ještě je tam něco veršovaného. A no, já si prostě nevzpomenu, protože já letos už právě mám důchodový věk, takže já jsem od května jakoby v důchodu.
0: Pracující důchodce.
2: Ale jsem pracující důchodce, ano. Protože pan šéf mě říkal, prosím tě, nemohl bys zůstat ještě v tom divadle? Já jsem říkal, jak dlouho? No, jak dlouho budeš chtít? Já jsem říkal, tak zkusím to do 70, tak uvidíme.
0: Nelimitoval bych to, Pavle.
2: Já si nepamatuju, prostě.
0: Tak a my jsme slíbili hned na začátku, že vám umožníme pohled do rozhlasového studia. Jak vidíte, tam už jsou mikrofony a stojany a my tam máme text. A už jsem vám i zároveň prozradil text hry Fanfan Tulipán, takže se velmi omladíme. Ty budeš hrát setníka, je to tak?
2: Ano.
0: Ten tam má hlavní prostor mužský. Ty budeš tedy mladička...
1: Madlen?
0: Ano, a já si dám mladičkého venkovského frajírka Fanfana Tulipán.
2: Už se na tebe těším.
1: Já taky.
3: Víte, kdo jsem já, Fanfáne?
0: Ale vím, pane, jste myš.
3: Sakrble!
4: Pane setníku, pane setníku!
3: Pardon.
0: O, prosím.
3: Vaše přání, slečno?
4: Oh, vám to poránu s tou šavlí v ruce sluší.
3: Ach, tahle šavle... Kdybyste mě viděla s mou vlastní šavlí. Mám mnohem delší, mademoiselle.
4: Opravdu.
3: Madlen, dělám to po dva roky trpělivě každý den. Kdykoliv vás poprvé potkám, tedy mi dovolte, tak i dnes žádám vás o ruku.
0: Mondie, vy chcete vykládat z ruky?
3: Ne, chci si ji vzít. Mám na to léta a příjem... A jsem jí sympatický. A co se do toho vůbec pletete, mladíku? Udělám z ní paní Setníkovou. Slušné, což?
0: Pak z vás bude vdova.
3: To je drzost.
4: No tak, pane Setníku, snad se nech...

0: každý to o mně ví. Chci tomu mladíčkovi z venkova poskytnout malou lekci v šermu. Je to má povinnost. Základní pozice, základní seky.
1: Aj, talentovaný.
2: A půl kníru je pry.
0: Mordně, můj knír. To mi splatíš, chlape.
2: Řekl jsi to tak neodolatelně, že mne ani ve snu nenapadne, abych z toho chloupek slevil. Kromě druhé půlky toho kníru. Skládám ti ho k nohám.
0: Ten chlap je vtělený ďábel.
1: No, vidíš, jak si prokouk, setníku.
2: To byla tečka za naším dnešním setkáním. Loučí se s vámi Tereza Kostková.
3: Děkuju moc všem posluchačům. Naschledanou.
2: Loučí se Pavel Marek.
4: Děkuji za pozornost a děkuji za pozvání.
2: A loučím se i já, Milan Hajn. Naviděnou, naslyšenou.
5: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
6: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Syslová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Tak dnes opět v jiné kavárně. U Černé labutě se jmenuje a ten název nepostrádá vtip, protože se nacházíme v těsném sousedství Bílé labutě obchodního domu.
3: Kavárna Bohemia se stala jakýmsi titulkem letité programové řady. A pokud jste, dámy a pánové, poslouchali minule a předminule, tak jste postřehli, že nejen, že putujeme od kavárny ke kavárně, ale že jsme učinili další kosmetické změny. Místo písniček nebo jejich úryvků hrajeme kavárenský jazz. No a kromě toho čas od času bude docházet i na to, co třeba nosíme po kapsách a dámy po kabelkách nebo módních batušcích. Hovoříme o aktuální četbě. O knížkách, časopiseckých materiálech nebo o článcích v novinách, jež nás zaujali.
2: A teď už k dnešnímu posezení nad kávou. Po hodince s finským přírodovědcem, novinářem a kulturním zprostředkovatelem, docentem Kariseniusem předminule a generálním ředitelem Českého rozhlasu inženýrem Václavem Kasíkem minulý týden, přijde dnes konečně mladá dáma.
3: Zajímavé je její odborné zaměření. Vystudovala etnografii na Karlově univerzitě a vedle toho, a to už je opravdu neobvyklé, indonésštinu.
2: Ostatně Indonésie a zejména východní Timor dnes bodují i na titulních stránkách deníků, ovšem neočekávám, že bychom se k tomuto tématu vyjadřovali. Ačkoliv náš host má s tímto vzdáleným etnikem i praktické zkušenosti.
3: Blanka Remešová, tak se jmenuje ona dáma, totiž strávila několik měsíců za svého studijního pobytu na ostrově Borneo. A nás bude samozřejmě zajímat, jak se české dívce dařilo mezi domorodci v Tichomoří.
2: Co dařilo, jak přežila.
3: Tak.
2: V cyklu sobotních a v repríze úterních rozhovorů v kavárně Bohemia bude tedy dnes hostem na kávě u Černé labutě indonésistka slečna Blanka Remešová.
3: Doufám, že i za vás, posluchače, budeme klást otázky tak, abychom získali co nejzajímavější odpovědi. Hosti tedy slečny Remešové jsou jako obvykle Jiří Vejvoda a Otanuc.

0: Víte, slečno Remešová, v Praze je teď do 10. října jedna krásná výstava, která se jmenuje Cesta na jih. A pod tím je míněna cesta mnoha českých malířů a architektů do Francie a do Itálie a do Španěl. Když u vás se řekne cesta na jih, tak se tím míní rovnou cesta k Rovníku, že? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Proč by nejet do toho Španělska?
1: Vy jste všechno jiný jižanský typ.
2: Jsem severský typ, myslím.
1: Severský typ.
2: A taky mě to láká nahoru.
1: Ano?
2: Pro kompenzaci.
1: Pro kompenzaci.
2: Mým snem je žít někde ve Skandinávii a jezdit si na jih nebo do Asie.
1: Je Asie pro Evropana něčím přitažlivá? Mnoho lidí směřuje totiž v poslední době, a nejsou to jenom komerční zájmy, které tam vedou Evropany do té Asie. Váš zájem je vědecký, pokud vím.
2: Řekněme v uvozovkách vědecký, prvotně asi nebyl vědecký.
0: Je to čirá zvědavost?
2: Víte, že já ani nevím, abych to nedokázala definovat, co to je. U mě to zpočátku přišla taková bytostná touha podívat se do Indie a měla jsem to v sobě od 10 let a říkala jsem si, že po návštěvě Indie prostě už mohu umřít, nebo se mi splnilo mé toužebné
0: přání. Život bude završen.
2: Přesně tak, už potom se tak mohu dívat a užívat si.
0: Promiňte, že vás přerušuju, ale ono to tak bývá, že člověk si vytvoří o něčem nějakou představu, tu vaši Indii, a pak, když tam přijede, tak je všechno jinak. Život není završen.
2: A to já bych ani tak nesouhlasila. Já myslím, že v okamžiku, kdy člověk si utvoří představu a je to veskrze pozitivní a naplněné, protchnuté touhou, tak aspoň mě se to osvědčuje. Tak vždycky se mi to vyplnilo a vždycky se na to dívám s těma očima, jak jsem si to představila.
0: Čili nejste zklamaná?
2: Ono to je trochu jinak, ale necítím se zklamaná, necítím se podvedená. No víte, já se přistihuji už při takové schizofrenii trochu, že se na to buď to dívám a konfrontuju tu skutečnost mými představy, buď to na té osobní bázi a potom už na té, řekněme v uvozovkách, vědecké. Ta vědecká už se může lišit, protože tam vždycky většinou jedu s tím, že si přečtu ty reálie, přečtu si fakta, přečtu si, jak ty lidé vypadají, co nosí na sobě, čím se živí a podobně, a to mohu konfrontovat. A ty dojmy ty stejně mnohdy nepřečtu, mnohdy jsem hluchá k tomu, co čtu. Takže po té osobní stránce, tak to se mi mnohdy nemění. Naopak taková asi to klasicky osvědčený, že to dobré v člověku zůstává, na to špatné zapomíná. Takže myslím, že přestože nejsem nějak stará a ty moje dojmy jsou ještě mladé, tak už jsem pozapomněla na to špatné nebo na to, co se mi tam nelíbilo a co mě trochu zaskočilo.
0: Víte, nás možná poslouchá někdo, kdo stěží, našetří na dovolenou na Moravě a říká si, jak se ta holka dostává, pane bože, až na Borneo. Problesklo tady cosi o vědecké ambici, to znamená, že stipendia?
2: Ano, stipendia. Já patřím taky, myslím, k těm lidem, kteří vždycky si říkají, jak ten člověk může jet na Šumavu na dovolenou a já tady maximálně k babičce do Poděbra.
0: A v té Indii mimochodem jste byla nebo ne?
2: Byla.
0: Byla, ale stipendium jste získala nedávno do Indonésie, na Borneo.
2: Ano.
0: To tak? Na jak dlouho se jezdí do tak vzdálených krajů?
2: Já jsem tam byla 5 měsíců. Uh-huh. Pro turistu asi delší už je to pobyt, pro toho teda z odborného hlediska je to stále nedostatečné.
0: Poslyšte, a vy jste tedy byla na Borneu?
2: Ano, na Borneu.
0: Třetí největší ostrov na světě.
2: Přesně tak.
0: Ale teď mě opravte, já si myslím, že Borneo z části patří té vaší Indonésii a trochu taky Malajzii, a pak je tam to jejich Monte Carlo.
2: Brunei. Přesně tak, máte tak pravdu. No.
0: Co z toho jste viděla?
2: Já jsem se pohybovala v té indonéské části, což znamená v západním Kalimantanu, ve středním, a potom jsem si jezdila na takové krátké výlety do malajské části se rekreovat.
0: A když Češka jede do té indonéské části, musí mít odtud vízum?
2: Ano.
0: A pak další vízum do Malajzie?
2: Ne, s Malajzií máme bezvízový styk. Mm-hmm. Do Indonésie je to podmínka.
0: Jak se letí? Do Singapuru z ČSA, nebo to už nelétá tahle linka?
2: Ne, oni to hodně zrušili, zrovna ty lety do Indonésie. Tuším minulý rok, když byla ta krize ekonomická, co postihla Asii a Indonésii obzvlášť, takže teď tam, myslím, že se tam udržují takový monopol značně Garuda, indonéská letecká společnost, potom Lufthansa a British Airways a ještě nějaký Holanďani.
3: Ta se tam příjemně řekla.
2: Tak jak bys...
1: Samozřejmě, že se všude v podstatě letí příjemně, to už ta destinace není ani tak důležitá, viďte.
0: Co si člověk vezme na 5 měsíců do Indonésie na sebe? Jela jste tam v jakém období roku a jaké tam bylo počasí? Je tam vlhko pořád, že?
2: Je tam vlhko a já jsem tam odjížděla na konci září a byla jsem tam přes zimu. Naší teda zimu, oni tam zimu nemají,
0: protože rovník
2: to bylo přímo rovní. No, víte, já takovým malým batůškem jako na víkend na Šumavu v létě, kartáček, dvě šatky, sandály, pár hygienických potřeb.
0: Protože... A kreditní kartu, že?
2: No, myslím, že tam byste s tím neuspěl, s tou kreditní kartou na tom Kalimantan.
0: A venkově určitě ne. Indonésie, Borneo. Člověk má představu hor a pod tím nějakých bažin a tropických lesů, je to tak?
2: Až na ty hory. Sice tam hory jsou, ale asi by se vám nezdály jako hory, protože to taky trochu zvlněný kopečky, hodně zelený porostlý, jinak tropický prales. Hodně to tam všude bují, šťavnatá zeleň, spousty zvířátek, spousty vody.
0: Jaké vy jste si dala zadání? Co jste tam chtěla kvůli třeba se diplomce nebo já nevím kvůli čemu prozkoumat?
2: Mě zajímalo prvotně umění. Já tu diplomku opírám trochu o sbírku tady v Náprskovém muzeu. Takže to je sochy, hřezba do dřeva, textílie, ornamenty. Tak na to jsem se chtěla soustředit, protože o tom je těžké sehnat literaturu, těžké to lokalizovat a víc mě trochu zajímal ornament, protože tam, přestože jsou teď už většinou křesťané domorodci, tak původně to byly animisté a stále se to zobrazuje speciálně na těch ornamentech a dá se z toho mnoho vyčíst, zrovna tak jako z těch soch. Prostě to je celá genealogie a odkazy na mýtické předky a podobně.
1: To je samozřejmě zajímavá tematika. Jste mi ale konkrétně něco měla v úmyslu prozkoumat, ověřit?
2: Měla jsem v úmyslu si ověřit, odkud jsou sochy. To bylo prioritní. Sochy, které máme tady v muzeu, tak vyzjistím, z jakých mohou být, od jakých kmenů, z jaké lokality, protože to samozřejmě určité kmeny používají určité ornamenty a podle řezby, podle typu se to dá poznat. Zjistila jsem, že to bylo příliš ambiciózní na tak krátkou dobu, jakou jsem tam byla. Možná taky hrálo roli to, že jsem byla sama, protože bylo velmi těžké se někam dostávat dál. Dál jsem narážela na neprostupnost přírodních podmínek, džungle, nedostatečné informace.
1: Počkejte, co to je dál? Na kilometry, řekněme.
2: Myslela jsem to takhle kilometrama, protože tam stále se osvědčuje, že čím je to víc do vnitrozemí, tak ti lidé jsou víc tradiční, což tyhle ty sochy jsou tradiční. Ano. A dále ještě to, co je blíž k té civilizaci, speciálně to řemeslo, protože oni z toho moc už nemají. Tam,
1: buď to ale to abychom si udělali představu o tom, co to je ta vzdálenost. Je to, já nevím, vzdálenost od Prahy do Liberce nebo od Prahy do Michalovců?
2: Asi od Prahy do Michalovců.
1: Tak.
2: Je to poměrně.
1: Ale vy jste se vydala.
0: Mám mezi otázku, co je to vydala? Jakým vozidlem, s kým, kolik jste platila, jak to dlouho trvalo, pršelo pořád?
2: Nepršelo, vydala jsem se sama, zpočátku autobusem, což je teda upozornil na tom Kalimantanu už teď velká výhoda, protože dřív se jezdilo výhradně lodí. Dneska, co jsem měla cestu
0: po
2: řekách, tu dobu, co jsem pobývala na Kalimantanu, tak cesta, kterou autobus urazil za 2 dny, tak tenkrát se jela asi 7 dní, takže to bylo výhodné. I když po těch monzunách tam byly bahnité cesty, tak ta výhoda, někdy se už o tom přemýšlá, co by bylo lepší, jestli jet po vodě či v tom autobusu.
0: Jak jste bydlela?
2: Bydlela jsem. Já to mám takový rozdělený na 2 části, ten můj pobyt. Buď to pobyt v hlavním městě západního Kalimantanu v Pontianaku, kde jsem v uvozovkách studovala na univerzitě, tam jsem bydlela u rektora tamní univerzity.
0: Rovnou u rektora,
2: ale vzniklo to úžasně, protože přestože už předtím probíhala dlouhá korespondence mezi mnou a tamní univerzitou a Jakartou, tak když jsem přijela na univerzitu a nahlásila jsem se a marně hledala jakékoliv studijní oddělení či něco podobného, bez jakéhokoliv úspěchu, tak jsem se vydala za rektorem, protože to bylo jediné jméno, které jsem znala. Tam jsem tak ostýchavě zazvonila, načež mi otevřely se dveře, celá rodina vyšla mi vstříc, pan rektor s mými dokumenty a říkají, že už na mě čekají, ale bohužel jsem první zahraniční student v dějinách univerzity, takže na to nejsou nějak zařízený. Tak jsem tam měla u nich pokoj, tak to bylo příjemný.
0: A to bydlení na venkově?
2: A to bydlení na venkově, to bylo u domorodců. Ty bydlejí vždycky říčka, prales a na břehu té řeky nebo říčky je dlouhý dům, to je jejich specialita. Ten dlouhý dům je na kůlech 10-metrových, 15-metrových a může dosahovat délky až třeba 150, 200, 250 metrů.
1: A tam bydlí domorodci, nebo to je hotel?
2: Tam bydlí domorodci, to je celá vesnice, jeden rod kdysi. Pro mě to byl hotel, protože nic jiného jsem neměla.
0: A kolik v tak dlouhém domě žije lidí? Několik stovek?
2: Několik stovek.
0: A mají nějak oddělené to, čemu my říkáme byty?
2: Mají oddělené byty. Řekněme, jako my máme třeba ten panelák, jsem to mnohdy srovnávala, jim přibližovala jsem, jak bydlíme my. Oni to mají prostě na dílku, takže mají verandu, ta je společná, potom jednotlivé takové buňky, které se ponořují do hlouby domu.
1: To znamená, že žijí nějakým kolektivním způsobem, anebo jako tady v panelácích, že se lidi neznají?
2: To je pravda, oni se znají, protože se to je, ty jsou na sobě závislí, mají tam slavnosti, vyprávějí si večer pohádky, povídky, vždycky každý ten dům má jednoho svého náčelníka a je tam zachovaná přísná hierarchie a struktura. Dříve ještě bylo sociální rozvrstvení, který už dneska neplatí mnohdy.
1: Jak se ztratilo?
2: Ztratilo se s postupem křesťanství.
1: Myslím, že přece jen žijí dost tradičním způsobem. A kde je ten hybný moment toho vývoje tam v džungli? Mají televizi?
2: Většinou nemají televizi, nemají elektriku.
1: Rádio taky ne, samozřejmě. Čili jak se tam dostane zpráva o pádu vlády v Čakartě?
0: Levinské.
2: Asi do těch nejzdálenějších končin se dostane hodně opožděně, dostane-li se tam vůbec, ale stále ten postup se nedá nějak potlačit a ty lidi odcházejí za vzděláním. Dříve za vlády Suharta byli trochu upřednostňováni a dostávali podporu, aby děti mohly studovat, aby měli finanční podpory mnohdy, takže si pořizovali lodě s motorem, takže se to značně urychlilo a uspíšilo, takže prostě ten přístup.
1: A ti studovaní domorodci se vracejí potom zpátky do toho koldomu?
2: Někdy se vracejí, ale někdy se nevracejí, protože...
0: Koldomu nebo kůldomu? Já rozumím. Jenom se to upřesňuji.
2: Mnohdy teda myslím, že převážně tak v 80% zůstávají ve městech.
0: Rodiny velké, porodnost velká nebo ne?
2: Velká. Dříve 10-11 dětí, dneska většinou tak kolem 6, což stále myslím, že je velmi.
1: Co to udělá s takovou vesnicí, když přijde
0: jistá Remešová,
1: 175 cm, blondýna z Evropy? Jak se nám dívají, když jste byla první studentkou zahraniční
0: v hlavním městě.
2: Někdy to věděli, co je Evropa, někdy to bylo takový opravdu výborný. Tam jsou klasické první otázky, z jakého člověk pochází kmene a kde to leží ten kmen. Tak ještě vzhledem k tomu, že já jsem jim trochu rozuměla, ovládala jsem ten jazyk, takže to tak pochopili, že prostě slečna umí jazyk, takže patří nějak mezi nás, přestože jako vypadá jinak, jinak je oblečena, takže jsem říká, že jsem z Evropy. Přišlo mi zbytečně vysvětlat nějaký Čechy a Československá a podobně. Tak z Evropy, tak se mě zeptali, kdyby tak pomlčeli, zapřemýšleli vždycky náčelní, potom se mě zeptali, jestli to je proti proudu nebo po proudu řeky, takže potom jsem řekla, že to je po proudu řeky několik hodin cesty, takže mnohdy tam vědí, že prostě po proudu řeky, že nějaký, no, nějaká taková vesnice, kde žijou taky vysoký lidi, blondětý a umějí tenhle jejich jazyk. A nebo se mi jednou i stalo, to je taky hezká příhoda, kdy jsem byla v jedné vesnici a tam spousty věcí vyrábějí z rotangu, to se překládá z ratanu. A mimo jiné vyrábějí takové hezké rohože na spaní, na jídlo a podobně. A já jsem se tam skamarádila s jednou dívkou zhruba stejného věku. A když jsem odjela, aniž bych to oznamovala, tak jsem přijela asi za 2 měsíce nazpátek. A oni měli rohož a tam bylo takový to neumělý, vypletený plastickým vzorem neumělý letadílko a jeden človíček. A to říkala, že to jsem byla já.
0: To znamená, že vy jste navštívila některé vesnice, kde opravdu v posledních letech či desetiletích Evropa nebyl?
2: Tuším, že jsem navštívila, těžko to ověřit, protože
0: ale
2: podle nějakých. přesně vypadal. Tak, jedině to mohlo z těch jejich reakcí.
0: Neonemocněla jste někdy, byla jste v pořádku, žádné problémy?
2: No, měla jsem tam trochu zdravotní problémy s malárií zřejmě.
1: Trochu.
2: Tropický, klasický.
1: Já si dovedu představit, že to je cíl velkých expedicí, které se na to chystají léta a jsou nejrůznějším způsobem zajištěni proti nemocem, proti eventuálním přepadům. A vy jste se vůbec nebála, vy jste tam prostě vystartovala tak beze strachu, bez bázně, česká dívka, jako česká učitelka k jadra?
2: No, musím říct, že prvotně jsem vystartovala bez bázně, i když potom jsem začala, jak jsem byla trochu nemocná, tak mě přepadla úzkost, zvláště když jsem viděla jejich reakce, že jsem úplně odříznutá, nikdo o mě neví, někde prostě v nějakých končinách, a když jsem jim říkala, že bych potřebovala někam k lékaři nebo do civilizace odpočinout se, podívat se, jak to vypadá, nějaký na krevní testy a podobně, tak zcela ani ne apaticky nebo tak fatalisticky říkají, tak uvidíme, když tak to je černá magie a na to člověk umírá, tak to už by ti stejně mělo být jedno, jestli někam pojedeš nebo ne. Tak to se mi svíralo srdce dost úzkostí. Předtím musím říct, že nechci to, aby to nebylo nějaký hrdinský. Spíš mě vždycky to přijde taky vtipný, když někde se harcuju s tím autobusem, tam vedle mě prostě 150 čmoudů, říkám, který na mě sahají a tak konverzuju, tak si vždycky říkám, bože, mám tohle to já zapotřebí, že já prostě nesedím doma si někde na Žižkově na té hospodě.
0: A teď jste mi přihrála, když jste se po těch 5 měsících vrátila a tramvají jel na Žižkov do hospody, nepřipadala jste si nakonec absurdně, nechyběli vám ti tmaví osahávači a ta vesnice na kůlech? Nepřipadala vám nakonec Praha a ta Evropa po proudu trochu absurdní?
2: No, přišla.
0: To, za čím se tu ženeme a proč se tam ženeme a k čemu to vlastně je, v závorce není.
2: Já myslím, že tenhle ten kulturní šok zpětný, to provází každýho člověka, i když jede z těch Šumavy, že to je úplně prostě...

0: Co vy tak čtete poslední dobou?
1: Eventuálně, co byste četla, kdybyste musela někoho očekávat půl hodiny v kavárně?
0: No, my jsme přišli včas, ale dejme tomu.
2: Zatímco jsem přišla později, tak jsem se četla v tramvaji.
0: Mm-hmm. Co?
2: Teď jsem četla si jednu takovou, abych se udržovala v rámci studia. Takže studii o národním hnutí, osvobozeneckém hnutí 19. století od Miroslava Hrocha. Nedávno vyšlou publikaci v Národním zájmu. No, potom si tak pročítám oblíbené starořecké nějaké mýty nebo takové krátké formy, takže mám Ovidia. A aby to nebylo tak jednotvárné a možná europocentrické, tak mám také Rabindranáda Tagora.
0: Básničky.
2: Tady to je hra divadelní.
0: Aha. V Národním zájmu. To má dnes takovou nevlídnou konotaci na konci tisíciletí. Obrací se knížka i k tomuto pojmu? Je to dobré, když se něco děje v národním zájmu, nebo je to spíše odsouzení hodné?
2: Já myslím, že to je dobré, i když tady ta kniha je přece jenom zaměřena na to 19. století, takže tam ty poměry jsou, prostě to bereme, většinou tam se vychází postoj jednoho etnika, které je nevládnoucí, takže tam to samozřejmě ještě je prezentovaný. Já myslím, že já jsem souhlasím naprosto, že si dobývají právo na vlastní sebeurčení, jistý právní systém, používání jazyka, kulturu, literatury a podobně zprávy.
1: Jak byste definovala momentální třeba český národní zájem? Je něco takového, existuje něco takového?
0: Kdyby se vás zeptali tam na kůlech, co je ve vašem zájmu?
2: To jste mě teda trochu zaskočili tady o tom, abych pravdu řekla, moc nepřemýšlím. Mě vždycky upoutají takové ty velké zlomy, válka Kosovo, odtržení Slovenska, prostě něco, co...
0: Tak počkejte, je v našem národním zájmu včlenit se do západní Evropy co nejrychleji?
2: To já bych asi řekla, pojďme tam.
0: Je v našem zájmu dostavit Temelín nebo ne?
2: To je sporné, myslím, že není to v zájmu nikoho dostavit Temelín, ale zároveň si myslím, že už je v takové fázi, že upustit se od toho by bylo skoro stejně zbytečný. Neefektivní, nevím, jak to nazvat.
0: Víte, co já jsem teď četl, lidičky? Já jsem četl takovou esej o mladých protestantech, kteří před asi 2 roky vyrazili z Anglie a šli pěšky až do Jeruzaléma, kam došli teď 15. července. Protože před 900 lety, 15. července 1099, tam křižáci brutálně dobili a vyplenili Jeruzalém. A přestože, píše se v té eseji, křižáci bývali vnímáni skoro jako stateční bojovníci za to pravé náboženství, tak moderní historie vnímá i to, jak se brodili v krvi a jak nešetřili muže, ženy, děti. A tito mladí lidé tam dorazili, aby se omluvili tamním muslimům, židům a všem ostatním za to, co tam jejich křesťanští předkové napáchali. A teď to vzbudilo obrovské protichudné reakce. Jedny anglické noviny, píše se v té eseji, napsali, že tuhle tu stupiditu těch omluv za dávno minulé jevy načal Tony Blair, když se omluvil Irům za nějaký britský hladomor z 18. století a teď tito samozvaní křesťani se omlouvají za události staré 900 let. Má to smysl ještě se vracet takovým věcem nebo ne? Co myslíte? Je to jenom hezký žert, hezký výlet, nebo tam cítíte něco hlubšího, nějakou pokoru nebo potřebu odpuštění?
2: Já myslím, že to má určitě smysl.
0: Čili vy tu propast těch 900 let nevnímáte jako něco, k čemu absolutně nemá smysl se vracet?
2: Ne, nikoli. To je přítomné.
1: No, to je téma, které není neaktuální, že jo? Návraty a
0: přesně tak.
1: Reminiscence a zpytování svědomí.
0: Přesně tak.
1: Má smysl rehabilitovat Husa?
2: To je teď aktuální, taky to je pravda.
0: Má smysl ho rehabilitovat?
2: Myslím, že má. Proč to omlouvat, že to je historie? To přece mnohdy není otázka času.
1: Ale já se směju ze zcela jiných důvodů. Já jsem nalistoval první díl Antonína Klimka Boj o hrad. To není futurologická knížka. Boj o hrad nepochybně dojde. Ale ta mystéria, ty návraty, to, čím třeba naše historiografie, ale zejména publicisté, v minulých desetiletích obestřili třeba Tomáše Garrigua Masaryka. A ta skutečnost, která se liší, musí, myslím, působit na naše rodiče, kteří to zažili aktivně a kteří nepochybně byli hodně oddáni bránit této velké osobnosti.
0: Jako sprcha?
1: Musí působit jako sprcha.
0: Dejte příklad.
1: Já přečtu jenom maličký kousek. Při vědomí váhy a významu svého úřadu zachovával vůči návštěvníkům, byť třeba svým dřívějším přátelům, zřetelný odstup, který je nutil vyjadřovat se krajně obezřetně. Ve své kanceláři, z níž získával informace především, pak měl jednak ledové byrokraty a často nic víc než úředníky, jednak oddané, staré i novější stoupence, kteří mu zpravidla podávali hlášení v duchu toho, co z jeho úst slyšeli, ať proto, že tomu v skutku věřili a viděli očima svého pána a mistra, či občas i kvůli tomu, že se přesvědčili, že prezident nerad slyší to, co si sám nemyslí. Hlavně se subalternějšími pracovníky kanceláře prezidenta republiky jednal přitom Masaryk odměřeně. Referovali mu vlastně v pozoru a též první náčelník vojenské kanceláře prezidenta republiky generál O. Husák vzpomínal, jak si musel stále uvědomovat, kdy má s hlášením končit a mazat. Což nevyjadřovala slova, nýbrž gesta. Dva vztyčené prsty, špička nohy přehozené přes koleno, se začne pohybovat a ten pohled. A dost. Tomáš Garrigue Masaryk, tatíček.
0: Nesmírně. Vnímáte to vlastně negativně, nebo se vám to líbí, že byl takový ten tata ve skutečnosti?
2: Mně se to líbí.
0: Mně docela taky.
1: Mně se to líbí až potud, pokud o něm hovoříme jako o prezidentovi, ale prosím pěkně už ne jako o demokratickém prezidentovi.
0: To je pravda.
1: Tam je spousta historek toho druhé, jak třeba zacházel s penězi, ač byl znám tím, že nikdy neznal cenu peněz, univerzitní profesor a tohle všechno, a vůbec když byl prezident, ale dovedl svým příznivcům přihrát velice značné sumy, vždycky zdůrazně hlavně, aby to v kanceláři nevěděl. Mýty se kácejí a je to bolestivé.
0: Taková obecná otázka na závěr tohoto bloku, kterým jsme odbočili od vašeho milovaného Bornea. Vy ve svých 26, nebo kolik, že vám to je?
2: Teď mi bylo 27.
0: 7. Máte ráda knížky? Nejste vysloveně počítačové děvče? Dělá vám dobře ten pocit otevřít knížku, možná i přivonět někdy?
2: To mi dělám.
0: Máte to ráda?
2: Velmi dobře. Naopak to počítač, já kdybych mohla, tak akorát oprašu prach.

0: Je tá vzdálenosť medzi európskou civilizáciou a tým, co ste zažila na tom Borneu, a teď hovorím o tých domorodcích v Koldomu, je opravdu velice značná? Nebo máte dojem, že to je otázka satelitních antén a civilizuje se to tak třeba jako indiáni v Mexiku, indiáni ve Spojených státech?
1: Já si myslím, že není tak značná, ale obávám se, že to je trochu přístupem. Jestliže někdo by se dokázal zříct a žít, zaskočí ho 14 dní výpadek teplé vody a dokáže si s tím poradit, tak myslím, že pro něho by tamní způsob života přišel jiný trochu. Musel by samozřejmě trochu respektovat a akceptovat a přijmout jiné trochu věci.
0: Já to myslel obráceně pro ně, jestli oni by byli schopni se rychle adaptovat na civilizovaný první svět, jak se jednoduše říká.
1: Obávám se, že nikoli. A trochu se toho bojím, že do toho byli dotlačeni, nebo že jim to bylo podsouváno, tahle ta naše kultura, a stále je a tuším, že bude. Mám se o trochu opravdu obavy.
0: Co by se mohlo stát?
1: Mráz po zádech. Trochu jak jste se nasměňoval s těma indiánama. Oni taky propadají často alkoholismu. V současné době tam není nějak zvlášť. Tuak, tomu říkají. To je takové... Pila jsem to. Je to hrozně sladký a člověk je potom hrozně rychle opilý. Uh-huh. Takový burčák mi to přišlo. No, v současné ještě době jsem chtěla říct, jak tam je přece jenom trochu ekonomicky špatná situace, tak oni jsou náchylní k tomu obchodování, ale ne nějak zvlášť čestnému. Takže to je taková prostě zlodějna.
0: Počkejte, a to hovoříte už o těch, kteří sjeli do těch měst. A na té vesnici ovšem to je jinak.
1: To není prostě nepřestupný svět. Jeden rok prostě mají vykácený ladang, to jsou takový ty ryžová pola vypálený, a další rok už to nemohou použít a do 20 kilometrů dál a už na to narazí. Takže to těžko říct, jak to hodně postupuje a kdy se to zastaví, nebo to nelze vlastně vůbec stanovit hranici. Tady už je to moderní a tady už tradiční. Ale obávám se, že zrovna v současné době mnohdy, že jsou náchylnější k tomu trochu lacinějšímu způsobu života, který jim tato naše kultura nabízí.
2: To znamená, že oni vlastně by přišli o své tradiční hodnoty a rozpadl by se jim nějaký žebříček hodnot.
1: Obávám se, že už trochu se rozpadnul vlivem křesťanství.
2: A myslím vašeho příjezdu.
1: A mého příjezdu taky.
0: A je tam tendence se tam tlačit obrazně řečeno z McDonaldy a podobně?
1: Ne, to ne.
0: To ne.
1: Až takhle to není, protože...
0: A to proto, že McDonald's nemá zájem, a nebo že je to tak vzdáleno, že to není aktuálně, nebo že prostě vláda, celkový režim tomu
2: nedovoluje.
1: Já myslím, že spíš to poslední, co jste zmiňoval. Pro ně to není až tak atraktivní, ty lidé tam jsou chudší než v porovnání s Jávou, nejsou tam žádní turisté. Navíc je to hodně střežený, protože je to, jak se říká, nerostná pokladnice světa budoucí, takže ta Indonésie to značně na to úzkostlivě dbá, protože tam jsou různé zlaté a diamantové doly. Myslím, z tohohle důvodu tam nějak zvlášť nemají přístup. Ale o trochu se obávám, že ani pro ně by to nebylo atraktivní. Jestli by stavili McDonald's pro jednoho zákazníka za den, který tam omylem zabloudí a nechá jim tam sandály místo peněz, tak to snad asi by nešlo.
2: Ta Indonésie je strašně obrovská, hlavně lidnatá země. No. Víte, třetí nejlidnatější na světě a my o ní nevíme skoro nic. Chtěla byste jí projet ještě důkladněji?
1: Já potom toužím
2: projet řetězec všechny těch ostrovů a ostrovků.
1: Mně stačilo jedno, to se když tak podívejte, kdybyste vyjeli do Jakarty, tam je takový úžasný park, jmenuje se to Park snů.
2: Příští týden, že? Tuším.
0: No, pojedeme. No,
1: ale já myslím, že to si můžete tak do budoucna
2: naplánovat.
1: Naplánovat. Tam je takový úžasný park snů, já nevím, řekla bych na rozloze 3 kilometrů. Opravdu obrovský, může se tam jezdit autem, jsou tam taky lanovky a tam jsou na jednotlivých ostrovech demonstrovány ty jednotlivé kultury v Indonésii, kterých je prostě stovky a je to úžasný, tam jsou klasické repliky domů a řemesla, ukázky, to mě nadchlo jenom se to takhle procházet, protože to je
2: studnice. Když mě skoro neláká to poznat jako turista a být vržen do nějakého skanzenu, kde domorodci ukazují Evropanům, jak se třel pazourek a je to všechno jenom teátr za pár dolarů. Ta vaše cesta za pravdou do těch domů na kulech, ta je zajímavá, proto jste tady s námi. Kdy pojedete příště?
1: Já bych chtěla co nejdříve, tak po zimě vyrazit na jaře, bych se tam chtěla podívat, tam jsou velké festivaly na jaře, když sklízejí rýži, vždycky je to tak březen, duben, květen, to jsou opravdu úžasné folklorní záležitosti, týdenní, 14-denní slavnosti s jídlem, s pitím, s tradičníma kostýmama, to bych se ráda někdy zúčastnila.
0: Ze zájmu čistého, nebo chcete tím obohatit třeba sbírky Náprstková muzea, se kterým spolupracujete, a nebo to uložit do knih pro generace příští?
2: Ano, to jenom zažít.
1: Asi bych se, chtěla bych se to natočit už z toho důvodu na video, protože se obávám, že se to trochu vytrácí a bude se to prezentovat jenom na nějakých festivalech v zahraničí. Dále jsem měla trochu možnost s tím setkat na jedné svatbě, jak to vypadá, takže při těchto příležitostech oni jak jenom vytáhnou ty kroje a začnou tančit jejich tance, které prostě každý pohyb má svůj význam, tak to běžně neukazuju. A mnohdy mi dalo velkou práci přemluvit, aby mi někdo vytáhl kousek nějaký vestička, abych se na to mohla mrknout, protože neměli důvod to ukazovat nějakým ještě Bělochovi jen tak, protože to jsou věci, které jsou posvátné, které se dědí z generace na generaci. Takže i z toho vědeckého zájmu by mě to hodně, hodně zajímalo si to vyslechnout, protože k tomu je tolik věcí, jak, proč oni to dělají, speciálně s tou rýží, to je alfa omega jejich života.
0: Když jste nadána tímto vědeckým zájmem, existuje něco jako komunita vědců, indonézistů nebo něco takového, jste vpojena do jakési komunity lidí, kteří se zajímají o to tež?
2: Teď jsem se na to chtěl zeptat, jestli v jiných metropolích Evropy nebo Severní Ameriky jsou věci, s kterými už jste trošku v kontaktu.
1: No samozřejmě, speciálně myslím, že trochu musím být, protože tady o tom Bornou nikdo moc toho nedělá.
0: A dělá to ostatně vůbec ještě někdo kromě vás ve světě, tady v České republice?
2: Aha, v České republice.
1: V České republice já znám, že tam byli novináři, dva, ale před asi 3 lety. Jinak pár turistů, nějaký moji spolužáci, tak ty se tam vydali, jinak moc nevím, že by to někdo dělal. A zatím se mi nepodařilo sehnat někoho, kdo by se tomu i chtěl věnovat do budoucna.
2: A v západním světě je to spíš anglosaský nebo frankofonní svět, nebo kdo se o to zajímá?
1: Holanděni především, ano. A Britové mají.
2: Dětiční byli tam, že jako kolonisté.
1: Přesně tak.
2: Země.
1: A Američani.
2: A v tom sultanátu jste nebyla?
1: Nebyla.
2: Brunejský, Brunej tam jsem se nedostala? Tam by bylo třeba víza?
1: Já jsem se ani na to neptala, neměla jsem touhu se tam podívat, protože musím říct, že v té džungli, když se člověk chce dostat naspátek, tak to není, že by si naplánoval, že druhý den odjede v 7 ráno, ale že se tak výhledově stanoví, že by následujících 14 dnech se mohl někam přesunout. Otázka, jestli to bude do měsíce nebo do týdne, už, to už se nechává na někom
0: jiném. Byla na univerzitě, která svým způsobem garantovala váš pobyt. Proč třeba jste neměla doprovod na vědecké úrovni?
1: Je to, oni mi to nejdřív dávali na té univerzitě, ale oni sami se tam trochu báli, nebo stále bojí vkročit do toho vnitrozemí, takže asi po 14, to ne, po 4.
2: Vzbudivá informace být vašimi rodiči.
1: Takže asi po 4 týdnech, kdy mi neustále slibovali, že samozřejmě to pečlivě už je naplánovaný a budeme mít nějaký zázemí a stany, tak a nic se nedělo, tak mě to trochu unavilo a rozhodla jsem se, že se tam vydám sama. Ale potom trochu jsem byla povděčná mimo rozhodnutí, protože když jsem se přijala, tak přišli samozřejmě nadšeně, ale jejich otázky typu, jestli lidi ve vnitrozemí mají ocasy, tak mě trochu...
0: Pardon, na univerzitní půdě se takto ptali?
1: No, vyptávali se na to.
0: Skutečně?
1: Taky.
0: Skutečně? A ostatně mají?
1: Nemají.
2: Abychom korunovali ten náš rozhovor, pojďme na závěr načrtnout jednu konkrétní impresi. Vy někam dojedete autobusem, já řeknu na Konečnou, a teď co, jdete pár kilometrů nějakým směrem, o kterém vám jenom řekli, a čekáte, jestli na vás někdo vyskočí z džungle, nebo dojdete k té vesnici na kulech. Jak to vypadá?
1: Já jsem dojela na Konečnou a tam bylo malý městečko, což bylo velký štěstí, takže jsem tam měla možnost přespat.
2: Ano.
1: A využít čas asi 2 dnů, vyptat se v přístavišti nebo na trhu lidí, odkud přijíždějí, zeptat se prostě, kde je třeba kmen Kajanů, který mě zajímali, jestli to je daleko proti proudu řeky, jak bych se tam dostala, jestli by mě tam někdo vzal, za kolik, a ukázal jsem jim třeba fotografii, jestli bych se tam mohla dopídit, řekněme, tady té sochy nebo něco obdobného. A oni mě takhle postupně tak nasměrovávali a musím říct, že byli velmi vstřícní, že i když jsem někam dojela a nebylo tam vůbec nic lauternic, tak mě nechali přespat a domluvili jsme se třeba za pár dní, že mohu odjet zase dál a sami se občas vyptávali.
2: Čili tady z toho konkrétního městečka jste putovala jak dál?
1: Po loďka z Domorodci.
2: Jak dlouho? Ke Kajanům?
1: No, já jsem většinou nejela díl než 6 hodin denně, protože ona ta loďka, řekněme, 40 cm nad vodou vydlabaná jenom tak, že v tom sedě v tureckém sedu a chvěce, že se převrátíme, to prostě dlouho nevydržím.
2: Kolik dnů této plavby byla ta vesnička vzdálená od městečka?
1: Nejdál jsem dojela, to bylo zhruba 5-6 dnů cesty, i když je to takový vágní určení, protože přestože tam byl takový člunek s motorem, tak možná v příští rok už to bude trvat 2 dny cesty.
2: A na místě v té vesnici, v tom obrovském domě na kůlech, se snažíte vyhledat třeba náčelníka, nebo jak se prezentujete?
1: To nejenom, že bych se snažila, to je povinnost. To je prostě striktně určený, že každý nový návštěvník, i když to je z vedlejšího kmene, tak musí přijít a představit se náčelníkovi. Tam se říká Kepala Desa jako hlava vesnice. Jestliže to neudělá, nesmí se ohlížet na nikoho jiného, nic moc mluvit, i když náčelník, zeptat se, kde je, teda to je ta příslušná část verandy, která patří náčelníkovi a jeho rodině, tam se posadit, jestliže on je někde třeba na lovu nebo mimo dům, tak na něho počkat a celou dobu by člověk neměl přijmout pohostinství někoho jiného, protože to je hluboká urážka a neúcta vůči té jeho osobě. Jestliže tam není a oznámí to, že bude třeba 14 dní pryč nebo někam odjel, tak potom je tam další zástupce, to je prostě člověk, který je podřízený, tomu se říká kepaladusun, potom tam je člověk, který se stará takový jakoby právník o obřady a podobně, takže to je...
0: Ty má na starosti public relations.
1: Přesně tak, ve stručnosti.
0: Je zvykem přinášet dary?
1: Je to dobré.
0: Co jste přinesla třeba?
1: Budete se smát, ale klasicky. Nože, korálky, nitě, jehly, takové to, co byste si přečetli od cestovatelů z minulého století.
2: Skutečně. Tak skutečně, a to zabírá.
1: To zabírá, oni to používají. Hmm. Oni prostě se z toho dělají svoje oděvy. A...
0: Jablonecká bižuterie.
1: Přesně tak, no. Tak.
2: Tohle je strašně dobrodružný život, který samozřejmě žádná maminka nemůže nikdy schválit.
0: Co na to vaše maminka?
1: No, maminka to myslím, že už schvaluje.
2: No, ale vy nevíte, ale... jak se cítí, když tu nejste, víte? Já znám jednu takovou rodinu, kde mají 35 a ten si to pořád hasí někde u pólu a hledá nějaké kraje a oni tady trnou, když mu to nikdy pak nakonec nedají najevo, protože jsou rádi, že se znovu vidí. To je váš případ, že?
1: Asi je. To samozřejmě.
2: A když už hovoříme o mamince, tak co váš přítel?
1: No já myslím, že se má dobře.
2: To je jako s tím letadlem. A máte to. Počkejte, vy něco víte o slečnině příteli?
0: Ne, předpokládám. Nebo...
1: Ne, neví pán nic o mém příteli.
0: Ne, nic.
1: Není etnolog, dokonce myslím, že etnologi nemá rád. Nebo antropologi.
2: To není to bohužel ani Skandinávec?
1: Ale zajímá se, studuje germánskou mytologii.
0: Aha, takže proto.
1: Tak to je příjemné.
2: Tak vzhůru do dalekých časů i krajů a děkujem za návštěvu.
0: Děkujem.
1: Taky děkuju, mějte se hezky.

0: poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Mana.

0: Manam.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Na Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby, které neslýcháte často, z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí a hezký poslech přeje Ladislav Tůma.

Přeji vám příjemné chvíle s hudbou a k vytvoření sváteční nálady nabízím několik pěkných písní, ve kterých autoři více či méně vycházeli z církevní tématiky.

Věra Martinová dospívala píseň Pavla Krejči a Eduarda Krečmara O pane náš. Další interpret Karel Černoch si z repertoáru britského bluesmana, zpěváka a kytaristy Erika Claptona vybral píseň Tears in Heaven. Českým textem je opatřil Zdeněk Borovec a nazval ji Být tě hoden.

Dospíval Karel Černoch a my si teď poslechneme slavný gospel Oh Happy Day. Bývá označován za tradiční spirituál, ale někde je jako autor pod ním podepsán i dirigent Edwin Hawkins, který v 67. roce založil gospelový sbor. V 69. přišel světový úspěch právě s touto písní Oh Happy Day. O rok později ji u nás naspívala Eva Olmerová. My si ale poslechneme nahrávku o 22 let mladší. Ve 92. roce ji s Big Bandem Českého rozhlasu a sborem posluchačů konzervatoře Jaroslava Ješka natočila zpěvačka Pavla Kapitánová.

Jiří Korn vydal před časem album Pastel Songs, o kterém napsal, že by mělo na posluchače působit jako oáza klidu a pohody v dnešní uspěchané době. Doufám, že následující melodie tak na vás zapůsobí. Jednu z půvabných skladeb textař Zdeněk Borovec nazval Ten tam nade mnou, ten ví.

Jiřího Korna vystřídá Spiritual Quintet a v písňové zkratce svého člena Dušana Vančury nám vylíčí biblický příběh o Arše Noémově. V tomto případě skladatel a textař Dušan Vančura dal své písni název Kocápka.

Michal Tučný už se na nás řadu let dívá tam od nebeských bran. Písničky v jeho podání nás ale jistě budou provázet hodně dlouho. Třeba jako následující píseň Ave Maria.

No a na závěr si poslechneme ještě dvě černošské duchovní písně, spirituály. Kostel v Americe, to je kázání a pak zpěv a hudba. Mnoho velikánů americké populární hudby začalo se zpěvem právě v kostelním sboru, včetně krále rock'n'rollu Elvise Presleyho. A zpívání v kostelním sboru přineslo do jejich pěveckého výrazu uvolněnost, lehkost a pocit radosti. Protože právě taková uvolněná, lehká a radostná je nejen světská, ale i duchovní hudba amerických černochů. Vždyť přece spirituály zpívají o životě v ráji, kde nebolí záda ani ruce udřený.

Krásně zpívá Irina Budweiserová, vidíte. Inu, já stále tvrdím, že nejkrásnějším hudebním nástrojem je lidský hlas. A když zpívá krásnou melodii a dobrý text, pak umí zapůsobit na lidskou duši daleko lépe, než chvějící se struny těch nejdražších houslí, byť rozezvučené výtečným muzikantem. Tak a na závěr dáme slovo Karlu Zichovi, který zaspívá spirituál nabitý rytmem a živelnou interpretací. Přesně tak, jak má být spirituál interpretován. Jde přece o černošskou duchovní hudbu a ta nechce chladný, vyumělkovaný hlas, ale výraz plný srdce a zaujetí. S přáním hezkého dne se loučí Ladislav Tůma, který pořad připravil, i Dana Městková, která ho natočila. Už můj

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Na okně seděla kočka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Hezkou chvilku u rádia přeje všem Jan Rosák. No a kdo pak je můj dnešní host? Nejprve asi raději několik základních informací pro naprosto neinformované posluchače, kterých je ovšem nesporně menšina. Tak tedy mezzosoprán, to je hlasový obor ležící mezi sopránem a altem. Oproti sopránu má temnější barvu tónu a níže položený tónový rozsah, proto zní někomu, třeba mně, mnohem příjemněji než třeba vyšší ženské hlasy. A já jsem rád, že dnes na Tandemu mohu přivítat pěvkyni, která patří k předním českým mezzosopranistkám, Editu Randovou. Dobrý den, vítám
3: Dobrý
2: vás.
3: Den.
2: Svou pěveckou kariéru zahájila Edita Randová v Hudebním divadle v Karlíně a ve Státní opeře v Praze. K tomu se dneska v našem povídání jistě taky dostaneme. Jenže v samotném začátku se tak, jako vždycky v našem pořadu, vrátíme se na samotný začátek. Všem přeju příjemné svezení s Tandemem.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Myslím si, že touhletou úvodní melodií jsem dokumentoval to, co jsem tady vlastně říkal už před chviličkou, že mezzosoprán zní velice příjemně, alespoň tedy mému uchu, i v těchto cikánských melodií Antonína Dvořáka, které nám právě v úvodu dnešního tandemu zaspívala Edita Randová. Tak, vrátíme se teď, jak jsem říkal, na samotný začátek.
1: Ano.
0: Čili Edita Randová se narodila těsně po Vánocích v Praze.
1: Přesně tak, že jste to krásně.
0: Ano.
1: Já jsem byla dodatečný dárek Vánocům.
0: To je pravda. A do jaké rodiny jste se narodila? Byla to umělecká rodina nebo...
1: Ne, nebyla to umělecká rodina. Otec byl inženýr architekt, podílel se na několika předních projektech v České republice, ale i v zahraničí. A máma pracovala v kanceláři jako referentka.
0: No... A to vaše dětství bylo spíš jaksi poznamenáno tím, že rodiče pracovali od umění hodně vzdálených
1: oborech,
0: a nebo jste byla nějakým způsobem, sympatickým způsobem jaksi poznamenaná nějakou třeba známou kamarádkou. Prostě kde se tam to umění vzalo?
1: Já vlastně vůbec nevím, jak se tam vzalo, protože, jak jsem už jsem řekla, rodiče pracovali vzdáleně od tohoto oboru. Ale já jsem měla hrozně ráda vážnou hudbu už od dětství a vlastně prvně jsem nastoupila, jsem se teda šla podívat na představení do Národního divadla, když mi bylo 5 let. Byl to Čerta Káče a máma mě vyprávěla, že mě z toho divadla nemohli dostat, že jsem museli čekat na hlavní představitelku u zadního vchodu.
0: No ale to je velice ojedinělé, aby dítě v tomhletom věku už jaksi mělo takové hluboké zájmy, hlavně tedy o vážnou muziku, o operu. Takže tam musel být nějaký kontakt, možná já nevím, třeba s nějakými hrávkami, někdo vám pouštěl?
1: Nebo... Řekla bych, že doma otec poslouchal vážnou hudbu.
0: Tady to je. No,
1: tady to je a navíc já, hodně se mě jak se rodiče věnovali, protože já jsem byla dítě, jak by se na tehdejší dobu řeklo, starých rodičů, protože já, když jsem se narodila jako první a jediný dítě, tak mámě bylo 43 a tátovi 50.
0: Aha, ale dneska je to úplně běžné.
1: Dneska je to naprosto běžné, ale v tehdejší době to byl tak trošičku exoti.
0: To je pravda, no ale takové děti jsou potom strašně rozmazlované,
1: no.
0: protože jsou opečovávané ještě víc než u těch rodičů, kteří už na ně třeba, nebo kteří nemají na ně čas, protože mají ještě pořád vlastní jaksi pocit, že by se měli bavit a tak.
1: Přesně tak. Takže já jsem byla hodně opečovávaná a byla jsem jaksi braná do kulturního života a do společnosti, takže od dětství jsem vlastně byla zvyklá se pohybovat ve společnosti.
0: A kdo vás, jak si poprvé zcela vážně skontaktoval se zpěvem, takže jste začala třeba už, dejme tomu, se tomu věnovat už třeba jaksi soustředěně?
1: Ano, takže já, když jsem vlastně nastoupila do základní školy, do první třídy, tak přišli učitelé z tehdejší lidové školy umění a dělali různé nábory do této školy a mě vlastně vybrali na zpěv. Já jsem to tehdy nevěděla, říkali prostě, abych zaspívala, tak jsem pak přišla domů, řekla jsem mámě, že chtěli na nás, aby jsme otvírali pusinku a něco zaspívali, tak já jsem zaspívala, ale nevěděla jsem vlastně nic, proč jsem to dělala a až pak zavolali asi za týden mámě a řekli, že jsem prostě byla vybraná na solový zpěv na lidovou školu umění, takže vlastně to byl můj první takový kontakt, když jsem v těch 6 letech v té první třídě začala vlastně po škole docházet na lidovou školu umění.
0: No když vám to takhle šlo, tak to bylo asi jasné, že to chcete dělat nějak, se tomu věnovat potom soustavně a nedělat nic jiného. Nebyla jste třeba...
1: Takhle v těch letech jsem vyprofilovaná nebyla. Ne. Pak jsem samozřejmě od toho trošičku odběhla, protože mě začala lákat více ta populární hudba, než ta opera, což bych řekla, že bylo daný potom i pubertou, ale tak asi v těch 15 letech jsem se opět vrátila k té opeře a znova jsem začala chodit na hodiny zpěvu.
0: Ale populární muzika vás taky brala, tak kdo byl vaším takovým idolem třeba?
1: Tak ze zahraničí to byla především skupina ABBA. To jako ty do dneška poslouchám. A z těch našich to pak je určitě Karel Gott.
0: Jo, jsem si myslel tak spíš jaksi tembrem vašeho hlasu, že by to mohla být třeba Marta Kubišová.
1: Tak? Martu Kubišovou mám strašně ráda, ale...
0: Karel Gott. No, tak proč ne? Proč ty jsi žádný? Když potom Karel Gott, to je přece někdo.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No, zatímco jste poslouchali tady teď příjemnou melodii, tak my si s Editou Randovou povídáme pořád. A to, co jste mě teď tady špitla, to se mi moc líbilo, že v kolika letech jste vyslovila to přání?
2: V šesti
1: letech, kdy se vás ptali, co byste chtěla k Vánocům, co jste to řekla?
2: Šunku a gota.
1: Šunku a gota, to je nádherná kombinace. Já si myslím, got se šunkou je skvělé. No, ale pojďme se dál posunout v té vaší kariéře, protože vy jste potom, když jste to vzala opravdu jaksi vážně už, ano, tak jste se dostala ke skvělým pěvkyním jako pedagoškám, které vás vedly v další vaší pěvecké kariéře. Miladě Musilové a Martě Boháčové. Kdo vás k ním doporučil třeba?
2: Tak speciálně k paní Musilové, která už je asi 10-15 let mrtvá, už tehdy to byla paní v letech, bývala solistka Národního divadla, tak k té mě doporučil minulý měsíc umřívší pan profesor Jaroslav Horáček, ke kterému jsem chodila strašně krátkou dobu na zpěv a on vzhledem ke své pracovní vytíženosti mě potom doporučil k paní profesorce Miladě Musilové, takže k tý jsem docházela na hodiny zpěvu. Když paní profesorka Musilová umřela, přišla jsem k paní profesorce Boháčové, kterou mě doporučil právě pracovník Českého rozhlasu.
1: My si myslím jméno Marty Boháčové dneska připomeneme ještě v docela hezké souvislosti, ale nebudu předbíhat. Je u nás české operním zpěvu mezzosoprán hodně rozšířený, má tradici?
2: Mezzosoprán bych řekla, že není tak rozšířený, zejména ještě mezzosoprán se rozděluje na lyrický a dramatický. A vlastně těch dramatických mezzosopránů, což je můj případ, je strašně málo, protože ten dramatický mezzosoprán musí mít velký rozsah. Tam jsou jak nízké tóny, abych to řekla laicky, jak nízké tóny, tak vlastně i vejšky, které vlastně už zasahují do sopránového oboru.
1: No, tak to je nedostatkové zboží.
2: Skoro. Ano, ano, mezzosopranisky jsou vlastně nedostatkové zboží, protože, jak už jsem říkala, tam vlastně musíte mezzosoprány vlastně v překladu půlka sopráno. Aha. A ono to opravdu platí, protože vlastně ty vejšky, jak jsem říkala, musíte mít sopránové a ty hloubky altové, takže častokrát mezzosoprán přichází až do toho altu.
1: Když jste zahajovala svoji pěveckou kariéru, myslím už na prknech jaksi, kariéru v dramatickém umění, tak jste paradoxně nebo možná dost překvapivě nešla jaksi do nějakého operního domu, ale objevila jste se v Hudební divadle v Karlíně. To vám někdo nabídnul angažmá, hodil vám někdo lano?
2: Ano, ano, přesně tak. Já jsem v té době byla ráda, že jsem měla šanci se v uvozovkách někam dostat, protože já jsem vystudovala ekonomickou školu.
1: Vážně?
2: No, takže až klavír a operní zpěv jsem vystudovala soukromně. A to vlastně tím, že já jsem ještě po skončení ekonomické školy jsem odešla do kanceláře. V kanceláři jsem dělala referentku letového provozu. A po skončení pracovní doby jsem si platila soukromně hodiny klavíru a soukromně hodiny operního zpěvu.
1: No prosím vás, tak to je hezký, protože to je vidět, že ta vaše touha stát se pěvkyní byla velice intenzivní a soustavná.
2: Ano,
1: když jste na tom pracovala takhle sama.
2: Ano, přesně tak, a proto já mám jedno svoje životní moto. Není to moto, které jsem si já vymyslela samozřejmě, ale četla jsem ho nějaké chytré knize a to moto je, že člověk dokáže to, co od sebe očekává. A já většinou dodávám ještě, že já toho od sebe očekávám poměrně dost.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Edita Randová, česká pěvkyně, mezzosopranistka, dneska je doma na nejrůznějších scénách, a to jak doma, tak i v cizině, vystupovala v Barceloně, Londýně, Miláně, to bych tady jmenoval hodně dlouho, taky New Yorkské Carnegie Hall, na festivalech po celém světě. Ale víte, mě pořád zajímá ten skok najednou z takového toho jenom koketování s tím uměním a potom k soustavnému už angažmá. To znamená, někdo řekl, někdo vás někde slyšel a řekl, Edito, ty seš tak dobrá, že to už je na angažmá v Hudební divadle v Karlíně.
2: Přesně tak, protože jsem v té době se vlastně pohybovala v kanceláři, vlastně byla jsem taková schizofrení, vlastně druhá půlka mého těla se pohybovala už v tom operním světě, protože říkám, chodila jsem na soukromé hodiny klavíru a operního zpěvu. A vlastně měla jsem ten kontakt s tím hudebním světem, až pak jsem se seznámila s jedním panem dirigentem a ten mi řekl, já si myslím, že by se měla přijít předzpívat do Hudebního divadla v Karlíně, protože zrovna teďka tam nabíráme mladé zpěvačky, které nejen dobře jak se vypadají a zpívají, ale i se umí pohybovat, protože bych řekla, si troufnu, že i dobře tancujou. Takže...
1: To jako když to najdete samozřejmě.
2: No, já ráda tancuju a hodně.
1: Jaká byla vaše první role v Karlíně?
2: Tak já jsem začínala právě tím, že jsem neměla tu konzervatoř a oni se si tak zděsili, protože to byly ještě ty pravidla, kdy jste musel splňovat přesně ty tabulky. Tam byla jasně daná tabulky, vzdělání, praxe a podle toho byl dán plat. Mm. Takže vlastně já jsem začala s tím, že jsem musela začít ve sboru, protože jsem nesplňovala ty určité požadavky, ty určité tabulky, takže vlastně já jsem nastoupila jako úplná LFka s tím, že vlastně nemám potřičné vzdělání pro hudební svět, takže jsem nastoupila do sboru. Až vlastně pak po ročním působení ve sboru jsem vlastně dostávala první příležitosti.
1: A která byla ta první?
2: Byla to čipra v Cikánském baronovi.
1: No a potom tady mám uvedenou Státní operu v Praze.
2: Ano.
1: To byl zase skok, ale od operety k opeře.
2: To byl skok, který vlastně se udál tak zajímavě, protože já jsem absolvovala soukromé školení operní u paní mé jmenovkyně. Většinou si myslí, že je to moje maminka, protože přesně odpovídám věkově jejím dcerám.
1: Eva Randová, myslíte?
2: U Evy Randové, přesně tak.
1: A vůbec nic společného nemáte?
2: A vůbec nic, no, akorát co, že jsem teda u ní studovala a dojížděla jsem na soukromé hodiny zpěvu do Stuttgartu. Krátkou dobu, asi tak měsíc, dva, protože opravdu se to nedalo všechno skloubit a ještě časově dojíždět na hodiny zpěvu do Stuttgartu, což samozřejmě jsem tam jezdila sama a sama jsem si řídila, takže...
1: Mezi Hudebním divadlem v Karlíně a Státní operou v Praze není geograficky až tak daleko, to člověk dojde i pěšky, ale přece jenom jaksi v repertoáru je to skok, víte?
2: Je to obrovský skok, bylo to pro mě, tu možnost mě dala paní Randová, které vlastně to dneška za to vděčím, tu příležitost mě dala vlastně tím, že jsem byla její žečka, ona se stala v té době ředitelkou Státní opery Praha a dala mě teda tu příležitost, protože vždycky je potřeba, aby někdo vám hodil to pomocné lano a věřil ve vás a pomohl vám.
1: Je hodně pěkných rolí pro mezzosoprán ve světovém operním repertoáru?
2: Jsou to nádherné role, ať už je to Verdi, ať už jsou to, já strašně ráda, když v cizině zpívám, propaguju české skladatele, ale musí většinou, když zpívám české skladatele, myslím jako koncert, ne představení, tak většinou ode mě pořadatel chce, abych popsala, o čem to je, abych prostě buď předem to připravila a poslala jim překlady v italštině nebo v angličtině, anebo přímo to mě nedávno doběhly na Sicílii, kdy vlastně tam jsem měla recital s italským klavíristou, protože já už dneska mám klavíristy většinou v těch zemích, kde vystupuju, tak aby se mnou nemusel jít ta český klavírista, tak já už v těch zemích mám svoje klavíristy, se kterými jsem vlastně v kontaktu. A vystupovala jsem se svým italským kolegou, klavíristou na Sicílii v divadle a tam mě doběh pořadatel, který mě řekl 15 minut před začátkem koncertu, hele, ty mluvíš výborně italsky, takže ty před každým tím cyklem těch písní prostě popíšeš těm posluchačům v sále, o čem to dílo je.
1: Což jsem se dopadlo?
2: No, vorosila jsem se teda hrozně, ale dopadlo to dobře, protože jako si troufnu, že italsky mluvím jako česky, takže jsem to teda všechno popsala v italštině.
1: Prosím, jaký problém?
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No a teď mě zajímá, kdo se z českých komiků, z klasiků českého humoru líbí českým mezzosopranistkám, tedy konkrétně, alespoň Editě Randové.
2: Vlasta Burian, na to nenechám dopustit. Všechny filmy jsem si koupila, které vyšly na DVDčku, a přestože často tyto filmy jsou opakované právě v období svátku, nenechám si to ujít.
1: Tak dobře, tak dneska si můžeme něco z toho, co Vlasta Burian natočil, poslechnout.
3: Já totiž to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel. No. Já jsem to viděl. No. A já mám být jako svědek korunovaný.
4: No.
3: Koruní.
4: Koruno. A o co vám vlastně jde?
3: No, on ten zámečník, co je krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet, ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocený a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
4: Co?
3: Abstrouhejte, no to vy neznáte.
4: Abstrahujte.
3: Co?
4: Abstrahujte.
3: No když to vidíte, tak se mě ptáte.
4: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
3: No.
4: No tak a co dál? Tak co vám řek? Tak, no.
3: Nenudím vás, pane?
4: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
3: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
4: Dovolte.
3: No jo.
4: No co bylo dát, co vám říkal?
3: No, že jako, tedy zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsvědčím,
4: no?
3: Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
4: Za co?
3: Za co, Jezus, mante, vy jste tupej. No že bych to jako řekl.
4: Počkejte.
3: Kam?
4: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
3: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik.
4: Počkejte. Vy počkejte.
3: No, já čekal.
4: No, já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
3: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva.
4: Ale to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
3: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
4: Podívejte se, pane Smutný.
3: Cože?
4: Podívejte se, pane Smutný.
3: Když vy odkud mě znáte?
4: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
3: No jo, to jsem.
4: No tak.
3: No jo, to je
4: tak,
3: pravda.
4: Když s vámi mluvil, tak vám řekl. Když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
3: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
4: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
3: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A proto vás se sem jdu zeptat.
4: No jo, dobře, ale on vás naváděl?
3: No, nenaváděl.
4: No tak co vlastně chcete?
3: No, Jezus Maria, já to věděl, že to bude těžký případ.
4: No.
3: No já zkrátka u nás domě, co bydlím.
4: No.
3: Ražte rozumně.
4: No rozumím, no prosím.
3: Při vašem vzdělání.
4: No.
3: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
4: No, to jste mi přeci řekl.
3: To už jsem vám říkal.
4: No ovšem.
3: To je zajímavé.
4: No.
3: Tak to by bylo všechno v pořádku.
4: No to je vyřízený.
3: Nehníváte se, že jsem vás držel.
4: Ale vůbec ne.
3: Ne, no tak to jste hodnej.
4: No.
3: No tak já, co jsem dlužen?
4: No to je bezplatná poradna.
3: No tak ono to bez toho za víc nestálo.

0: Tandem volá. V dnešním tandemu, v němž je hostem ve studiu mezzosopranistka Edita Randová, zaznělo už jméno jiné slavné české pěvkyně, Marty Boháčové. A jestli se všechno podařilo a spojení telefonní by mělo teď fungovat, tak by paní Boháčová měla být na druhé straně našeho spojení. Povedlo se, halo?
1: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, paní Marto.
1: Pane Rosák, děkuji.
0: Srdečně vás zdravíme a já mám hrozně velikou radost, že se zase slyšíme.
1: Ano.
0: Tak, paní Marto, chci se zeptat, vy spolupracujete pořád ještě s Editou Randovou. Řekněte, ona k vám, jak se přiznala, dvakrát týdně chodí na hodiny.
1: Ano.
0: Je vzornou žačkou pořád?
1: Ano, tak to ráda zodpovím tuto otázku, protože ona je velmi talentovaná. Má nádherný barevný hlas a pracuje, snaží se, je pilná, je sebekritická, takže ta práce s ní je opravdu radost.
0: Tak ona vás tady poslouchá a usmívá se radostí, to vám řeknu taky rovnou.
1: 7 let s ní pracuji. Víte, a pro normálního laika by se třeba zdálo, proč tak dlouho, když už je hotová zpěvačka, proč se ještě učí. Tak to bych ráda zodpověděla, že dokud člověk aktivně zpívá, musí být neustále pod kontrolou. Je to jako ze sportovci, kteří když prostě jsou na vrcholu a i dělají různé soutěže a závody, tak musí mít pořád trenéra.
0: Pořád trenéra,
1: protože
0: ano.
1: Sám to člověk tak neodhadne a ten druhý, to druhé ucho je nesmírně důležitý, aby nesklouzlo se do nějakých nešvarů nebo věcí, které tomu hlasu neprospívají. A potom na repertoáru, který prostě se nově studuje, je potřeba taky pracovat.
0: Ano, to říkala právě Edita Randová, která vás tady teď napětě poslouchá, že vždycky, když má před nějakým důležitým koncertem, tak si ten repertoár s vámi projede.
1: Ano.
0: Tak a teď se vás, Edito, zeptám naopak, jaká je paní profesorka Marta Boháčová kantorka? Pedagožka.
2: Tak samozřejmě, že vynikající pedagožka, to už mluví za to, že jí důvěřuju a že dvakrát týdně docházím na hodiny zpěvu, ale myslím si, že není jenom pedagožka, ale myslím si, že i vynikající psycholog, protože dokáže odhadnout, co zrovna člověk cítí a v jaké je náladě a jak až může na toho člověka ten den naložit nebo nemůže.
0: Já si myslím, paní Marto, že vás těší určitě pracovat s Editou Randovou i proto, že v podstatě vy jste takové podobné typy. Myslím si, jak si i fyziognomicky jste byla vždycky taková...
1: Někteří si myslí, že jsem prostě matka s dcerou.
2: Víte, že na posledním koncertě si to mysleli.
0: No jak si vás tak představuju, teď sice vás jenom slyším, ale tak si myslím, že jste naprosto podobné typy, takže si myslím, že máte hodně co předat Editě Randové.
1: Ano, a dělám to ráda.
0: Tak to je poznat. Moc vám děkuju za vaše příjemné povídání, to ať se všechno daří. Tak mějte se moc hezky a naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vypadá to z povídání s pěvkyní Editou Randovou, že se jí všecko daří, že je to v podstatě ta kariéra bezproblémová, ale mám takový pocit, že i vám, pěvkyni, taky nebylo někdy úplně do zpěvu, že byly chvíle, kdy se třeba jaksi ne všecko úplně 100% dařilo, víte?
2: To určitě byly, klidně o těch okamžicích můžu mluvit, protože když některá pěvkyně tvrdí, že se jí to nestalo, tak lže. Protože například, pokud můžu říct jeden příběh teda z ciziny a jeden z České republiky, tak mně se to stalo v České republice před několika lety. Jsem měla operní recitál, všechno bylo v pořádku, až jsem se dostala k árii Samsona a Dalily, árie Dalily ze třetího dějství, Camille Saint-Saëns, hudební skladatel. A před touto árií, protože ona trvá poměrně dlouho, skoro 5 minut, jsem si odskočila do šatny, abych se napila. A opravdu jako v té rychlosti, abych nenechala publikum zbytečně dlouho čekat, jsem pořadatel mě připravil kávu klasického Turka a minerálku. A já jsem si odskočila do té šatny. Kopla jsem do sebe ten jeden lok té kávy, samozřejmě téměř poslední lok i s tím logrem. Teď jsem to zapila tou minerálkou, vrátila jsem se na pódium a začala jsem zpívat ve francouzštině Samsona a Dalilu. Můžu vám říct, že to, co jsem prožívala, já normálně jsem nepotící se typ, ale já jsem byla úplně všude mokrá, protože já už jsem, to už prostě jsem zpívala absolutně automaticky ty slova, nevím, kde jsem je vůbec brala, jak se mě vybavovali někde z podvědomí, protože jednak ten logr se mi usadil v krku.
1: No, tedy.
2: Takže já jsem si potřebovala polknout, protože jsem úplně cítila, jak to tam škrábe. A teďka ještě ty bublinky z té minerálky mě jaksi nadýmaly. Takže dvě neskutečné kombinace, kdy já jsem úplně cítila, že viditelně mě musí lézt oči z důlku. Když jsem do těch not koukala úplně zoufalé, kolik ještě stránek mě chybí odspívat. Až teda nakonec jsem musela tu árii přerušit.
1: Vážně?
2: Musela, to už se nedalo. Takže já jsem to vzala velice sportovně a omluvila jsem se posluchačům, vysvětlila jsem jim to, řekla jsem jim vlastně, co se stalo, že jsem si opravdu teďka vzadu lokla té kávy. A oni naopak jsem sklidila potlesk a řekla jsem, že jestli mi teda dovolí, takže bychom tu árii začali od začátku s klavíristou. Oni, že samozřejmě všechno v pořádku, takže jsem úplně v pohodě, prostě naopak jsem sklidila potlesk. Obecenstvo pochopilo, jela jsem od začátku.
1: Publikum mělo navíc za svoje peníze ještě delší koncert.
2: Ještě delší koncert o půlku jedné árie.
1: A to zahraničí,
2: to bylo, že jsem strašně dlouho čekala, pravděpodobně možná i psychika v tom zahrála svoji roli, protože jsem hrozně dlouho čekala na potvrzení svých vánočních koncertů v Austrálii. To se psal rok 2002. A konečně, když mě potvrdili ty koncerty, že teda odlétám do Sydney a do Canberry na vánoční koncerty, kde jsem teda mimochodem reprezentovala Českou republiku, takže jsem to měla i s přijetím velvyslance a podobných poct, tak všechno bylo v pořádku, byla jsem připravená, foniatr mě připravil, ale samozřejmě v období, kdy jsem odlítala tady odtaď v kožichu, protože my máme prosinec, tak v Austrálii 28 stupňů. Já jsem přiletla do Austrálie, měla jsem agent, byl ve smlouvě, bylo, že mám 4 dny na aklimatizaci, to si dal agent normálně do smlouvy. Já jsem přiletla do Austrálie, sundala jsem kožich, oblíkla jsem letní oblečení a druhý den jsem začala cítit neskutečnou bolest v krku. Kromě škrábání, vlastně i kolísání hlasu, šla jsem za tou agentkou druhý den a ona mě říkala, já jsem jí říkala, hele, je to nějaký špatný, prostě necítím se vůbec dobře, bolí mě v krku. Ona to samozřejmě byla kromě i toho vypjatýho, že letí teda reprezentovat Českou republiku a tak to samozřejmě bylo i ta rychlá změna těch teplot, protože jsem byla 26 hodin v letadle, letěla jsem přes Vídeň a přes Kuala Lumpur, takže i ta rychlá změna během 26 hodin se na tom podepsala. Teďka ta zodpovědnost, že letíte tam reprezentovat Českou republiku, a takže to bylo hodně jako psychicky náročný. A ona mě řekla, no tohle to vůbec neříkej, že je ti špatně, protože ministerstvo zahraničních věcí navíc v té době platilo na reprezentaci moji letenku. Takže přiletět do Austrálie a říct, že nemůžete zpívat, protože vám není dobře. Prostě nebylo úplně to nejlepší. Naštěstí zavolali místního lékaře, který udělal všechno, co mohl. Koncerty dopadly výborně. Vlastně už třetí, čtvrtý den už jsem byla úplně prostě v pohodě. Pátý, šestý den jsem měla ty vánoční koncerty v Canberře a v Sydney, St. Andrew Cathedral, katedrála plná, všechno v pořádku.

0: Slavná píseň Antonína Dvořáka Když mě stará matka v provedení mého dnešního hosta Edity Randové už pomaličku signalizuje, že se budeme pro dnešek loučit, ale než tak učiníme, tak pochopitelně nezůstanete, Edito, ušetřena toho, abyste se trošičku vyspovídala, co vás čeká. Protože jste neustále žádaná, já se nedivím, jednak jste skvělá zpěvačka, potom jste půvabná žena, mimochodem Děkuji. Taky jste tváří italské kosmetiky.
1: Ano, ne? Přesně, ano, tak.
0: No, nemůžem sice říkat, které, ale z toho je poznat, že si ano. Prostě Italové si zvolili ženu, která si to zaslouží. Tak co vás čeká?
1: Takže v nejbližší době mě čeká vystoupení v Barceloně, kde mě doprovodí, tentokrát to bude s klavírem, kde budu zpívat španělské skladatele Javiera Monsalvače a Emanuela de Faju, který mám moc ráda. Doprovodí mě španělská klavíristka. Poté mám Mexico City, tam vystupuji s orchestrem, kde opět zpívám české skladatele oblíbeného Antonína Dvořáka. Poté, pokud se nemýlím, jsem v Bergenu, v Norsku, to v současné době studuji písně Edvarda Grieg, protože jsem vlastně hlavní host Griegova festivalu v Bergenu. A potom už obligátně několik festivalů v Itálii. A na závěr, pokud to jsem se rychle dostala, ke konci letošního roku, a to mám vánoční koncert v hotelu Hilton s Varhanem Orchestrovičem Bauerem.
0: Hmm. No, jak je vidět, tak Edita Randová se nalítá teda. To je celý svět v kostce, dalo by se

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Vás všechny, co máte rádi dechovku, zdraví Vladimír Bernášek. Hudební redaktor Milan Kašpárek nám nachystal samé hezké písničky. Už jsme slyšeli Pochod Stanislava Tatara na Mělnické stráně. Zpíval sám autor a Maria Hanzelková hrála tancovačka. Pochod se ozval symbolicky, protože vás opět zveme na výlet. Kam? To už napověděla písnička. Do Polabí. Vy, co v tomto kraji žijete, víte, že je u vás hezky. My ostatní k vám rádi zajedeme na návštěvu, protože krajina je u vás velice půvabná, navíc se na každém kroku můžeme setkat s bohatou historií. Tak vzhůru na cestu. Jak také jinak, když následující valčík se jmenuje Pozvání do Polabí.

Nejen člověk se rád vydává na výlety a navštěvuje cizí kraje, i leze na vrcholky hor a pokud to jde, i na rozhledny a vždycky si sebou bere něco dobrého na svačinu. To takhle leze na strom slon a vidí ho medvěd. Proč lezeš na strom, slone? Protože mám hrozně rád jabka, medvěde. Ale lezeš na jedli, slone? To nevadí. Já mám jabka sebou. Ale vraťme se k nám do Polabí. Jára Marek napsal hudbu i text k Libišské Polce. Zaspívají sestry Petrovi a zahraje pražská kapela Petra Finka.

Po Libišské Polce si dáme Mělnický valčík. Uznejte, že nám to hezky navazuje. Nevím, jak vy, ale já, když slyším o Mělníku, vzpomenu si na víno. A nejsem sám. To takhle povídá manžel své ženě. Drahoušku, co když si uděláme krásnou a klidnou neděli? No, to budu ráda. A jak to chceš udělat? No, já si koupím láhev vína a ty si dojdeš k mamince. Ovšem, nám udělá hezkou chvilku Mělnický valčík Ladislava Košťáka na text Milady Bínové, který nám zaspívají Marie Hanzelková a Stanislav Tatar, který i během zpívání bude dirigovat kapelu tak hezky nazvanou Tancovačka.

Dnes díky hezkým písničkám putujeme po Labím a dostali jsme se až do Mělníka. A teď se poznají znalci dechové hudby. Dokážete i hned a bez rozmýšlení odpovědět, proč teď budeme hrát Jásavou Ferdinanda Petra a Miloše Bárty? Až zaslechnete první tóny, budete vědět i bez nápovědy. Někdy se tahle hezká a svižná skladba hraje i pod názvem Mělnická. No a jsme doma. Vejvodovou kapelu diriguje Josef Vejvoda a zaspívají Blanka Tůmová a Josef Opelt a možná, že i mnozí z vás, co nás teď právě posloucháte. A proč ne? Písničku znáte a i když si jen tak zabrukáte, uvidíte, že hned budete mít lepší náladu. Navíc bez obav, že dostanete málo hlasů jako v soutěži Superstar.

Je to opravdu hezký pohled, když se u mělníka díváte, jak se stýká Labe s Vltavou. Máme štěstí, že v naší republice je snad všude hezky. Máme hory, máme údolí, máme rybníky i jezera a také nádherné lesy. Nikde naše krajina není nudná, všude se nabízejí hezké pohledy. Není divu, že máme svoji zemi rádi, navíc jsme tady doma. A znáte to řečení, že právě doma je nejlépe. Milan Baginský a Milan Čepelka společně napsali moc hezkou píseň, ve které tohle všechno je. Pamatuj, kde domov tvůj. Snad se ta skladba hodí právě teď, když už jsme společně postáli u Vltavy i Labe, a to prosím u obou toků najednou. Hraje tancovačka se svým zpívajícím dirigentem Stanislavem Tatarem, kterého opět doplní Marie Hanzelková.

že to byla hezká písnička. Škoda, že už se musím loučit. Ale to by bylo, abychom na návštěvě v Polabí a v Mělníku si nedali vínečko. Autor Vladimír Adamský nám ho nabídne alespoň v písničce, kterou zahraje česká muzika Josefa Charváta. Jmenuje se Mělnické vínečko. A protože je to pochod, dovolte, abych odpochodoval i já. Hlavně, aby vám zůstala dobrá nálada. Pěkně vás zdraví Vladimír Bernášek.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungeld. Ano, v tomto roce poprvé, takže popřejme si, ať se nám ten rok 2019 vydaří. Zdravím samozřejmě všechny přítomné diváky v hledišti našeho divadla a také posluchače Českého rozhlasu Dvojky. A zároveň bych využil příležitosti a poděkoval všem, kteří nám poslali krásné maily, dopisy, SMSky. Děkuji mimochodem za tento pořad a také nám přeji, jak jinak, jen a jen to dobré do nového roku. To vždycky potěší a povzbudí.

0: Bohužel nepotěšil, přímo zdrtil nás nedávný odchod velké české herečky paní Jany Štěpánkové. Posledních 9 let svého hereckého života prožila právě tady na tomto jevišti, na kterém odehrála stovky divadelních představení. Byla to bravurní herečka, naprosto nenapodobitelná a neméně pozoruhodný, výjimečný, šarmantní a inteligentní člověk. Opravdová dáma. A teď už k dnešku. I dnešní rozpravy budou tradiční, takže na jeviště pozvu 2 své herecké kolegy. Jednu hereckou hvězdu, která působí v současnosti na pražských scénách, a jejího hereckého kolegu, který okouzluje publikum v Západočeském divadle v Chebu. Takže přivítejme Terezu Kostkovou a Pavla Marka.
1: Dobrý den.
0: Takže mimochodem jsme stále na prahu nového roku. Prozradíte, pokud jste měli novoroční předsevzetí, jaká byla?
1: Tak Pavle.
0: No, že přijel až z Chebu, tak mu dáme přednost.
2: Ne, já si novoroční předsevzetí zásadně nedávám. A jestliže se nějakým způsobem doberu nějakého úspěchu osobního, třeba že zhubnu o několik kilo, tak to bude dílem náhody. Ne, nestalo. Je to vidět, že zatím ne. Ale neustále na tom pracuji.
1: No tak já za prvé tady ještě pořád je leden, tak mohu popřát hezký nový rok 2019 tady v divadle Ungelt i posluchačům. Ještě jednou dobrý den. Tak já nevím, jestli budu tak zábavná, protože já jsem si předsevzetí dala jako úplně vážně a úplně vážně ho plním. Takže vtipné to není, ale to pravda. No protože já jsem leta letoucí jako vždycky byla, bo jsem hodně pohybový člověk, hodně ráda se hýbu všemi směry a sice na divadle a s dítětem se hýbu hodně, ale minulý rok se mi jako prostě fakt nedařilo chodit cvičit, takže jsem si řekla, že nezbývá, než to předsevzetí mít. A je to předsevzetí, které jsem hodně let mít právě nemusela, protože jsem pořád cvičila. Takže jsem jako tvrdě zapsala do diáře Bikram jogu a začala jsem. A cvičím.
0: Cvičíš asi sama, takže u toho žádný svědek není?
1: Ne, tam je hodně svědků. Jo. Na Bikram jogu do té místnosti, kde je 42 stupňů a Bikram yoga se cvičí v podmínkách, ve kterých yoga vznikla, je narváno, sotva tam najdeš místo. A mám svědku hodně, takže pokud se chce, může se někdo ozvat divadlu Ungelt, že opravdu cvičím.
0: Takže vydrž, prosím tě, vydrž. No ale pojďme do Chebu.
1: Takže vyrážíme, jo? Tak my se vám omlouváme, my jdem do Chebu, jak řekla. Pardon.
0: Jak se přihodilo, že jsi tam zamířila, teď skončila si hereckou školu a byly i bližší štace a ty ses rozhodla pro Cheb.
1: Ano, ráda se vracím do toho období před 21 lety zhruba, jestli dobře počítám. Skončila jsem hereckou školu a v té době bylo zvykem, nevím, jak je tomu dnes, na hereckých školách, nikoho jsem se neptala, že jsme psali dopisy do divadel, že se jako nabízíme, že jsme školu skončili, jsme mladí začínající herci a jestli nemají zájem o brunetku, blondýnku, chlapce, vysokého, malého. Každý nabízel, jak vypadal, čím byl.
0: Talent k tomu.
1: No tak, víš co, jako to tam těžko píšeš do dopisu, nebo já nevím, já teda jsem nikdy neoplývala tímto druhem amerického sebevědomí, abych psala sebe veskrze super talentovaná, přenádherná, to neumím doteď.
0: Tyhle dopisy dnes už ředitel Haň dostává. Ano, především tak, píšou, vidíš, o svém talentu.
1: Fakt, opravdu. Ano.
0: A pak dodají, že jsou malé nebo velké a tak.
1: Já jsem v té době pouze mohla říct, že jsem silnější brunetka z brýlích, takže já jsem toto upřímně napsala. Rozeslali jsme to do divadel a skutečně přijeli na závěr věrečné představení se podívat, a v té době to tak bylo, že jezdili se dívat režiséři, ředitele jednotlivých divadel, a na naše absolventské představení také přijela řada takovýchto hostů, měli jsme velkou trému, odehráli jsme to představení a skutečně na této burze docházelo teda k nákupu a vím, že za mnou dokonce přišli tenkrát z Jihlavského divadla pan ředitel a říkal: Teresko, moc jste se nám líbila, ale my potřebujeme blondýnku, tak jsme si vybrali Alici. Já říkám: no jasně, super, dobrý. A za mnou zas přišel pan ředitel Hromada, František Hromada, tím jsme už u té doby v Chebu, a říkalo: já bych naopak brunetku potřebovala, co se mi líbila, vždycky hnedka tykal, to bylo hezký, a což i chápu, vzhledem k tomu, jak jsem byla mladá, jak jsem vypadala, a vybral si mě tenkrát s mým tehdejším přítelem, se kterým jsem chodila na škole, s Petrem Mikeskou, což je v současné době umělecký šéf městského divadla v Mladé Boleslavi, a on to nevěděl, že spolu chodíme. On říkal, já jsem si vybral vás a tamhle toho kluka, akorát bral bych vás do angažmá, on taky je rád, jako souhlasí s tím, jenom se moc omlouváme, my zatím nemáme moc těch ubytovacích prostor, máme tam jenom jeden herecký byt, jestli by vám nevadilo, že byste byli spolu. A mi no, nevadilo. A tak jsme přišli do Chebu.
2: Ušetřili jsme herecký byt, ano.
0: To ty už si tam samozřejmě byl. Mimochodem Pavel Marek je v Chebu od roku 1981, takže tam brzy oslaví už téměř 40 let.
2: No,
0: je to tak.
2: Ano,
0: to je
2: v tomto divadle, přátel. Ano. V tomto divadle, ano. Děkuji za uznání.
0: Mimochodem dostal nabídku během těch let z Brna opakovaně, dvakrát dokonce z Prahy a Chebu zůstal věrný. Čím ti ten Cheb tak učaroval?
2: No, já doporučuji každému, kdo bude mít cestu na Chebsko, ať si zajede do Chebu a jeho okolí a pochopíte to. Já jsem v tom Chebu se svojí ženou, vlastně my jsme se tam přestěhovali z angažmá ze Šumperka, kde jsme se poznali s Jarmilou. Vzali jsme se a ze svadební cesty jsme hned přijeli do svého bytu v Chebu. A
0: já tě přeruším, Jarmila Šimčíková je tvoje, choď tak též herečka a sedí v první řadě.
2: Ano.
0: Vítáme vás.
2: Ta krásná blondýnka. No ale musím říct, že nás to Chebsko a Cheb sám jako město velice okouzlil. To ještě dneska právě neustále dělám to, že když vyjdu ven z domu, tak se dívám prostě po těch fasádách a tam se mě potvrzuje, že jsme se rozhodli dívat se na krásné věci. Celý život se radši budeme dívat na krásné věci, než na nějaké paneláky v nějakých jiných městech, kde je taky nějaké moderní divadlo, že jo?
0: To je vyznání tak lásky jsme k Chebu.
2: Ano, a já jsem prostě chebský patriot, ze mě se stal za těch 38 let, co vlastně tam jsme, veliký chebský patriot. No. A vůbec se za to nestydím.
0: Když jste se potkali vy dva, vybavíte si ten moment, kdy jsi spatřil Hubenou, mladičkou 20-letou Kostkovou?
2: No, bylo to myslím někde na vrátnici ze zadu Chebského divadla.
1: Pravděpodobně to bude vrátnice, ano.
2: Dva mladí lidé, krásní.
0: Myslíš, dva mladí lidé. Jako,
2: Ano. A teda musím říct, že Tereska okouzlila samozřejmě všechny a hlavně
0: celý pánský soubor,
2: ano.
1: Co má říct, když jsem si ho pozvala?
2: Ti začali být mlsní, i já, ale já jsem byl opravdu v regulích, protože já mám tady svoji ženu.
0: Pavel Marek byl tenkrát vlasatý.
2: Byl jsem vlasatější.
1: Marek vypadá pořád stejně.
2: Aha. Byl jsem vlasatější.
0: Že nebyl vlasatý.
2: No, když si vezmete, to je před 20 lety, jsem byl skoro kluk, že jo, to je jedno. No, ale tak jsme se vlastně s těma to mladýma lidma potkali u té vrátnice. No a ještě to mělo takovou zvláštní věc, já nevím, jestli to bylo předtím nebo potom, ale když přijeli podepsat smlouvu, já nevím, jestli to bylo zrovna tehdy, ale když jste
1: po.
2: Přijeli, no to bylo po,
1: nevím,
2: a přijeli jste podepsat smlouvu a najednou jste viděli, jak se z toho divadla kouří, protože nám vyhořelo divadlo. Prostě ten den, kdy oni přijeli podepsat smlouvu, tak vyhořel vnitřek hlediště.
1: Jsme přijeli dva dny po. To je maličko, jsi úplně blízko, ale no. Myslím, že to bylo...
2: A pořád to tam kouřilo.
1: Pátek, sobota, kdy to... Ano, to je pravda. Ne, to je to do detailu, pravda. Jenom proto, že to má malý v sobě vtipný detail, že když se to neštěstí stalo, a to teď pojďme velmi vážně říct, je jako pro divadelníka je teda jedna... Pro mě jeden z nejtragičtějších zážitků stát v divadle, který velmi čerstvě smrdí kouřem a vy v tom popelu stojíte a máte ho polítka pomalu. Musím říct, že to jako není šťastný pohled ani pro začínající herečku, ani pro zkušené herce. Je to opravdu velmi tragická událost. Na druhou stranu, když je to člověk právě divadelník, za jakého se myslím, se všichni považujeme, Jarmilko, Pavle, tak naopak zase tam začíná ten boj za to obrození, jo, tam v člověku jako velké divadelní, takže tam začala velká vlna vlastně krásná, jako té tvorby, to divadlo obnovit a zase zahájit. Ale ten moment byl velmi smutný. Já tě přerušila, omlouvám se proto, ten detail byl ten, že někdy v noci či ráno po této tragické události, kdy se to stalo, mě volal pan ředitel František Hromada a říkal, Teresko, já jsem vám chtěl sdělit, nevím, jestli jste četla noviny. No ne, nevím, to bylo opravdu tak čerstvý, že jsem to fakt nevěděla z éteru. A říkal, my jsme vyhořeli. Ježíš, to je úplně mé první angažmá, mám tam jít podepsat smlouvu. A říkal, já vám jenom chci říct, že o vás pořád strašně stojíte, abyste se nebála a přijela tu smlouvu podepsat. Že nebojte se, budeme hrát. Takže já opravdu přijela do jako vlastně absurdní situace, úplně vyhořeli divadlo, tak jsem podepisovala, že teda budu hrát v Chebu divadlo, ale kde? No a začala velmi vlastně ale hezká jako obroda toho divadla.
2: Ano, ano, to pro nás to byla taky velká životní zkouška, pro nás všechny. A ono to opravdu vypadalo na těch troskách toho, nebo na těch doutnajících prostě dřevech toho divadla, že se to nikdy už nedá dohromady, ale během jednoho týdne se prostě chebští radní dali dohromady a sdělili, že do roka a do dne se to divadlo znovu otevře po rekonstrukci. A udělalo se všechno pro to, aby k tomu došlo a skutečně do roka a do dne bylo nové divadlo, nebylo modré, my jsme měli divadlo zevnitř modré, ale teďka už máme takovou tu purpurovou červeň a zlato.
0: Takže se hrálo v náhradních prostorách? Asi.
2: Hrálo se v náhradních prostorách, zkušebnu, tu jsme měli mimo divadlo, takže tu jsme používali, ale hrálo se hlavně ve Františkových lázních na scéně a v Mariánských lázních, ale co bylo teda od českých divadelníků úplně fantastické, že třeba divadlo na Palmovce nám dalo možnost, abychom celý repertoár, každou z těch her, co jsme měli na repertoáru, reprízovalo třeba tam, takže my jsme třeba dojížděli sem na Palmovku a bylo to ohromné, chovali se k nám naprosto skvěle a my na to nikdy nezapomeneme.
1: Když už jsi se zmínil teda o divadle pod Palmovkou, kam jsem já potom shodou okolností šla do angažmá, tak jenom takový humor, všechno se vším souvisí, tak tam jsem nastoupila a to divadlo zas bylo vyplavený.
0: Ano, to je pohroma ta kostková. Ano.
1: Tak já jenom Milane, abys věděl, koho si jsem nasadil. Ještě nikdy se tu nebyla.
0: Že letní scéna hoří, bude mi jasné, že vstoupila Tereza Kostková. Tak a pojďme, jsme-li už v Chebu přímo na chebské jeviště, kdy jste se a v čem poprvé potkali, vy dva?
1: No tak my už jsme určitě spolu hráli ve Fanfánu Tulipánovi, no, tam no, si no, hrál, no. Tak to pravda nebylo na žádném jevišti, to bylo na hradě v létě.
2: Tam venku. Se hodně křičelo, Fanfáne a tak.
1: Ano. To jsme hráli na celém tom nádvoří vlastně toho divadla, tak to byla vlastně první věc, se kterou já nastupovala, jednak protože to bylo v létě, takže i kdyby divadlo nebylo vyhořelé, tak by bylo zavřené, hrálo by se venku, tak tam už jsme se potkali. A co pak bylo první? Ve Strakonickém dodáku?
2: Strakonický dodák si myslím.
0: Fanfána, já prozradím divákům, že na závěr téhle sešlosti si ukázku z Fanfána dopřejem.
1: No, věk na to máme.
2: No myslím si, že opravdu Strakonický dudák, kde si hrála Dorotku, že jo?
0: No, co by tam jiného hrála?
2: A já jsem těch 20. tam hrál. No, já jsem
0: ty jsi
2: tam
0: hrál Vocílku, prosím Vocílku. Já jsem hrál mimochodem, ty jsi taky v Českém Těšině Švandu Dudáka, ale ty jsi nastoupil, jak jsem se dozvěděl, do Českého Těšína hned po mně, že?
2: Ano, já jsem v tom roce, v roce 1973, jsem skončil školu v Brně a hned jsem šel do Českého Těšína. A tam jsem slyšel, jo, kdyby se tady ještě, kdyby jsi přišel o rok dřív, tak se tady potkal s Milanem Hainem. A Milan Hain už tehdy byl potom v Mostě, že jo?
0: Ne, já jsem šel do Mostu, jasně. Urfaust bylo velmi legendární představení.
1: No, ano, k tomu jsem se chtěla, totiž to nebylo vlastně první, to spíš patřilo už k poslednějším věcem vlastně Urfaust. Toho já určitě dohrávala už, když jsem nebyla v angažmá, tak jsme ho ještě hráli. Ještě jsem jezdila Urfausta hrát, takže on byl spíš pozdější jako premiéra. Ale to byla krásná věc, protože tam jsme se vlastně potkali opravdu jako vlastně vždycky jsme hráli logicky vzhledem k věku, jsme hráli jako přirozeně trošku jiný party, jako nehráli jsme ty partnerský. No a tady vzhledem k tomu, že GT je na tom tak, jak je, najde si děvče takového věku, jaké si najde, tak mám jako GT si našel Markétku a tam v tu chvíli jsme se vlastně mohli potkat partnersky. Ano. Ještě jinak, jako v tomto druhu partnerství. A bylo to, myslím, jako velmi pro mě krásný setkání, protože asi tady nezaznělo to podstatný, že Pavel je výtečný chebský herec. Výtečný a odehrál tam velký party a to byla vlastně jako on byl náš vzor, nebo to jsme přišli, to byl jako Bart toho divadla, vlastně nebudu je počítat úplně staré, jako pana Prachaře a tak, ale ty jsi byl jako ta střední třída.
2: Ještě řekni, že jsi přišla za mnou a já se rozplynu. Ale děkuji, Pavle, to se krásně poslouchá.
0: Mimochodem, v Ungeltu hraje i Ondra Novák a taky v superlativech mluvil o Pavlu Marku.
2: Tak děkuji. No,
0: dokonce slíbil, že když to stihne, hráli. Že se tady objeví. Je tu Ondra Novák někde? A hlásí se, vítáme Ondru Novák.
2: Ahoj Ondro, čau.
0: Ale mimochodem v Chebu se na stejném jevišti s tebou a s Tereskou sešli v legendárním představení Naše městečko i tví rodiče.
2: Ano, ano, to bylo naprosto fantastická situace. Tereska dostala, nebo takhle, ono to bylo tak, že paní Glancová, Helenka.
1: Ano, paní režisérka toho představení.
2: Ano, paní režisérka měla chuť udělat Naše městečko, věděla, že u nás hraje Tereska.
1: Ona totiž s námi dělala na škole, vlastně dělám vsuvku s Petrem Mikeskou a se mnou vlastně dělala na škole absolventské představení právě, že už ji znali pan ředitel a tak. A vlastně by tam sice v jiné režii, ale Naše městečko, my jsme vlastně dělali jako jedno z těch absolventských věcí část toho, úryvek z toho. Takže vlastně ona řekla, že by to s námi ještě jednou ráda udělala už teda v plné šíři toho představení a vlastně do toho Chebu přišla to s námi udělat.
0: A už no, já pátrám potom, proč Carmen Majerová a Petr Kostka.
2: No, to právě to byl ještě takový, jako pro nás to byl zákusek naprosto. Už
0: oni
2: to naše
0: město. Praze rodiče, ne?
1: Ne, to byla jako protekce, kterou jsem jim tam udělala.
2: No, ale bylo to nádherné setkání a my dodnes se s Petrem Kostkou a Carmen Majerovou, tvojí maminkou a tvým tatínkem, velice přátelsky stýkáme a přejeme si každý rok aspoň minimálně jednou do roka všechno nejlepší a je to bezva. Nezapomínáme na sebe, je to ohromný.
0: Tak dobře, a my si teď zalovíme v archivu a poslechneme si písničku, která má název Láska patří ke strašidlům, takže asi poznáte, z jakého filmu je.

0: Zpívali nám Tereza Kostková a Nelly Řehořová a trošku film Strašidla není zas tak archivní, je 2 roky starý, byl přesně natočen tak v roce 2016 a hrála jste, myslím, také s maminkou. Vy jste ano. Přímo rodinný podnik.
1: Ano, tak s maminkou nás to potkává k naší velké radosti. Často i proto, že je třeba potřeba naše podoba, že tady mi hraje taky vlastně maminku a většinou jako toto je potom věc, která tam je zadarmo a nemusí si s tím dělat práci maskéři, protože prostě vypadáme jako matka a tyto energie a chemie samozřejmě fungují a je to vždycky dobré, když je to jako autentické a přirozené. A my jsme samozřejmě šťastné, že
0: spolu můžeme. No a my vás rádi vídáme.
1: Řeknu k té písničce, jenom vsuvku, to je, jsem to vybavila až teď, jak jsi to pustil, já jsem ji neslyšela snad celé 2 roky, ale to tak bývá, tak prostě domluvené natáčení je na určitý den, nemůže s tím nikdo hnout, protože potřebují to podložit podtitulky, té podtitulky toho filmu. Musí to být tehdy, a tehdy nás poprosili, že Nelinka hraje vlastně moji dceru, tak jako matka a dcera zase v tomto gardu, ne já a maminka, ale já jako maminka s dcerou. Byla to hlavně její písnička, já jsem tam měla vlastně jenom ty dvě věci a ten druhý hlas, který byl tady jako vlastně dost těžký a hrozně zajímavý. Mě vlastně jako bavilo se to učit, byl takový hrozně jako fajn. No a nakonec ho jako myslím, že dost museli utáhnout, protože já jsem se 2 dny předtím, kdy jsme měli za sebou sérii takových 10 mídlových princů muzikálu, a fakt jsme to hráli v kuse, tak já jsem na posledním představení téměř nedospívala. Totálně jsem přišla o hlas, tak jsem mi volala, že opravdu, ale fakt jsem jako to. Takhle, když to hraju, tak mluvím. Já jsem vůbec nemohla vydat to. Neříkám, já jako nemluvím. Já to nemůžu přijít naspívat. No to si děláš srandu. No jak nemůžu? Říkám, no nemůžu. Prostě, tak to odložte o týden. Já si potřebuju ten hlas uzdravit. Prostě nemluvím na to, abych zpívala. No to vůbec neexistuje. Takže to je třeba jako pro mě unikát, protože i toho mídlového prince máme alternovaného a kdybych nemohla zpívat, no tak máme kolegyni, nebo jsme na to dokonce další 2 holky, které to jako umějí. Takže to může jít někdo zaspívat. Jako. No a já jsem tohle nahrávala a prostě jsem vůbec neměla hlas. Tohle jsou jako kouzla a čáry, já nevím, co se seplo ve mně, že jsem...
0: Mistrů
1: techniku mě, já jsem teda nějakou vůlí vůbec ze sebe vykouzela nějaký tóny a bylo mi to akorát líto, protože ten druhý hlas jako byl hrozně těžký, já měla hrozně, že ho umím. že by tam mohlo zaznít a nakonec samozřejmě byli rádi, on tam je, ale museli to samozřejmě různě zabarvit, protože jsem opravdu sípala, jako, tak to mi bylo líto. Tak to je výsledek, když nemluvíte tohle kouzelníku. To.
2: A teda musím říct, že to tam vůbec nebylo cítit a chtěl jsem tě pochválit, že ti to sluší, i když zpíváš.
1: Zvyhodné.
0: No, Teresko, pojďme uzavřít kapitolu tvých krásných začátků v Chebu. Co tě zmotivovalo, že jsi z Chebu odešla? Láska s Mikeskou skončila?
1: Ne. To my jsme ještě spolu potom byli nějakou dobu. To ne, to vůbec ne. Ale víš co, to není, věci nezačínají a nekončí. Tak na to hledíme potom, s odstupem třeba těch 20 let, ale v tu chvíli ten čas a ta řeka jako teče. Takže vlastně se dějí jako různé věci, různé většinou těch nejzásadnějších věcí v životě opravdu schody okolností, já nemohu říct náhod, je nepokládám za náhody, ale schody okolností, které prostě nějak vedou dál. A pokud já si vybavuju, tak právě u zmíněného Urfausta mi Péťa Mikeska říkal, to je hrozně hezký představení a taková to je jiná role. Což jako by tenkrát říkali, že tak na tu dobu, co tak dávají typově holce za role, byla tahle vlastně trochu jiná, řekněme. I byla jinak vedená vlastně Bráněm Mazluchem, panem režisérem. Jako byl to asi možná dá se naště jako jistý nějaký krok herecký, nějaký třeba posun, který ten kolega současně a můj přítel Péťa vnímal a říkal, zavolej si někoho z Prahy, běž, třeba dostaneš angažmá. Tak logicky přirozeně já jsem byla z Prahy, měl ten pocit, že bych měla třeba sem jít nebo něco. A já jsem se tenkrát, asi 3krát jsem volala do divadla pod Palmovkou panu řediteli Petru Kracíkovi, mému následnému manželi. Ale jako opravdu až o mnoho let později všecko. To jsou opravdu schody náhod. Jestli se nechce přijet podívat, protože s ním jsem se znala a ještě asi někam jsem volala a nikam jsem se nedovolala a říkám, vidíš, Peťo, to je znamení. Já vím, jak jsem byla v budce a jak to nevzali a já to vždycky hned po 3 zazvoněních položila a říkám, vidíš, neberou to, to je znamení, že nemám nikam jít, protože já jsem vlastně opravdu jsem se docela bála, on mě jakoby hecoval. A skutečně jsem se nedovolala a nikoho jsem nikam nepozvala. To bylo třeba před Vánoci. A potom, protože Pavel tenkrát s panem režisérem Pavlem Pecháčkem, bohužel už taky není mezi námi a jak si vzpomínal, taky na něj teda teď vzpomínám, tak nějak jste domlouvali, on si od tebe něco kupoval, nějaký zboží, něco si tam přebíral, jestli z Německa, nevím. Ale prostě vím, že Pavel Pecháček, třeba jsou Pavlové, už nebyl v Chebu, byl už v Praze na vánoční svátky. A poprosil mě, že až pojedu domů do Prahy na vánoční svátky, jestli bych od Pavla, Marka, mohla přivést ty produkty, abych mu to mohla dovést. A říkám, no jasně, jasně, dovezu vám to, pana režiséra. No přijela jsem domů do Prahy, bylo nějakého 21. prosince, bylo to, no určitě před Vánoci. A volám mu, já byla taková hodně ostýchavá, musím říct, mi trvalo, než jsem vytočila něčí číslo, jako kdo byl starší, jak já.
0: Z toho si vyrostla, ano.
1: A tak. Jo, Milane, jo, vyrostla, to je pravda. A život mě naučil, ano. A takže jsem teda ostýchavě zavolala asi za 10-7, pane režisére, já mám prvé ty věci od Pavla. A on je Teresko, ale já už jsem na cestě, já jdu do divadla pod Palmovkou. Skutečně takhle, zase divadlo pod Palmovkou. Nevím, do divadla pod Palmovkou. Já se tam jdu na něco dívat, ale a protože já bydl, jakoby, já nevím, třeba 10 minut metrem od Palmovky, že, tak mi to klidně přivez sem. Já říkám, ať to mám na ty svátky, ať už pak to nemusíš zase přetahovat přes ty sváteční dny. Já říkám, tak dobře, já vám to tam dovezu. A sedla jsem na metro, ale byla jsem v tom divadle opravdu třeba, já nevím, 7-5. Jako, že už říkám, tak to on už se dívá, no to jsem tady, tak jsem chodila, tam už fakt lidi zalezli, už se začalo hrát a já chodila s těma igelitkama. A teď já jsem jako vychovaná od rodičů, to jsou takové jako divadelní zákonitosti, že pokud v nějakém divadle nepracuju, tak jako nemůžu chodit do zákulisí. Takže opak, jak si lidi myslí, že jako herecký dítě vleze všude, to vůbec není. Já jsem jako naopak říká, tady nikdo z mých rodičů jako nepracuje a já tu nehraju, tudíž já tam nemůžu jít dozadu. A teď jsem stála s těma taškama a říkám, tak ale tak tam je vrátnice, tam je klub, tak mu to tam nechám, on si to o pauze vyzvede a budem tady s tím lítat. No a takže jako síla předat zboží, teda byla mocnější, než nevlíz do klubu. Inu, vrzly dveře do klubu, kde nebyl nikdo krom vrátnýho a u stolu seděli dva chlapy. Režisér Pavel Pecháček, kterýž to vůbec nesledoval představení, ale živě rozkládal a vykládal si s panem ředitelem Petrem Kracíkem.
0: A vstoupila Tereza Kostková.
1: No, já jsem vešla a říkám, dobrý den. A Petr se dal, no pojď sem, to byl další drzej, co mi tykal. No pojď sem. Ty jsi mi sem furt volala, to říkali na vrátnici, ty jsi sem volala. Pojď sem, já hledám brunetku, pojď tady, dej sem ty věci, Pavle, promiň, vzal mě vedle. Jak jsem se vůbec s Pavlem neviděla, ten dostal igelitky, já šla vedle, on říkal, já tady dělám konkurs, nauč se Julii a než odejdeš do Chebu, tak mi řekneš Julii. A já, no tenhle ten překlad, to odchod nazdar. Vykopl mě během 5 minut, že ať se vozvu. Jako, no já jsem to během svátku učila, celá vyklepaná a pak jim, že mi on sám volal na pevnou linku mých rodičů, asi jsem jí tam nechala, neměla mobil a volal mi a říkal, pojď, už za chvilku bude leden, pojď mi to říct a říkám, já ještě nejsem úplně připravená, já se necítím a říkal, ledene, já už to potřebuju vědět a vím, že mezi svátky jsem tam měla dělat jako monolog Julie vlastně. A on říkal, jo, jsi 17. Julie a první, která si lahvičku strčila za výstřih. Protože já jsem neměla žádnou kapsu a fakt se neviděla, kam to strčí.
0: Plachá Tereza, ano.
1: No, opravdu. A on říkal, to se mi líbí. No a říkal, já tady zkouším.
0: A pak si ji vzal.
1: Ne, to až za mnoho let. To je úplně jiný příběh, to bylo daleko později.
0: Teresko, no, nechci to zkrátit, ale ty jsi hned nezískala angažmá.
1: Ne.
0: Ty jsi tam prošla opravdu mnohým.
1: Opravdu ne, vůbec, já jsem do angažmá až za rok vlastně. On mě vzal prostě na hostovačku do letních hostů, protože potřeboval vlastně za těhotnou herečku. Holčinu, já říkám, tady se nám to propojuje, Milane, nádherně. Já říkám, no pane režisére, říkám tomu Petrovi, říkám, to je strašně hezký, jsem nadšená z té nabídky, že nabídme moc krásnou roli v nádherný inscenaci Letní hosté, Gorký, prostě krásná věc, celosouborovka Palmovky, která byla vysněná. To bylo jako divadlo na vrcholu, opravdu kvalitní divadlo, skvělý herců, režisér, jako sen pro každýho. A já říkám, no jako strašně rada, ale já začínám zkoušet naše městečko. A já říkám, a to je nádherná věc, jako nádherná. Já prostě, jako já jsem v úplným jako strašně jako prostě rozporu vlastně. A on říkal, no ne, tak naše městečko dělat musíš, to je vážně nádherná věc, tak to rozhodně naskoušej, ale budeš to sem jezdit dělat o víkendu, soboty to naskoušíme o sobotách. A vlastně já jsem naskoušela Letní hosty o sobotách, ještě jsem dělala naše městečko, pak jsem se vlastně v Chebu dohodla, že to budu dohrávat, ale že dávám teda výpověď od nové sezóny až a dělala jsem Letní hosty, pak jsem dělala na konci sezóny Edith a Marlene, to se doposud hraje, musím říct, Edith a Marlene s Hankou Seidlovou a to už jsem vlastně teda přešla do Prahy, nastěhovala jsem se do Prahy A na podzim jsem dělala ještě třetí věc a říkalo se o Petrovi tenkrát, že on bere lidi jako na tři věci a buď je bere nebo ne. A to byla vlastně třetí věc, kdy mi paní režisérka říkala, hele, je to malý, jakhle mrkala, musím říct pro posluchače rozhlasu, mrkala, říkala, ale je to třetí věc, vem to. Na mě dělala. A vlastně 1.11. myslím, že 99, jsem dostala teda SMS-ku od Petra, jenom přijď podepsat smlouvu, mi přišlo. Tak to byl jako samozřejmě velký životní zážitek a zloma, ale bylo to opravdu až téměř po roce tady těch událostí. A...
0: Nebudeme zmapovávat další vývoj a peripetie vztahu
1: ne,
0: s panem ředitelem.
1: Ne, to je opravdu veliké.
0: Ale
1: ne.
0: Pojďme k těm opravdu profilovým nádherným rolím, které si pak na Palmovce hrála. To skutečně každá herečka může jen závidět. To byly nádherné role.
1: Tak ano, ano, já za to velmi děkuju divadelnímu Pampičkovi.
0: Svatá
1: protože
0: Jana.
1: Ty už byly, to už Roxana. I Chebem můžem začít, protože už v Chebu jsem měla krásné role. Jako tím fanfánem, Marketku v Urfaustovi, Naše městečko, Strakonický dudák, Zelenoočku v Kocourku Modroočkovi, to já třeba pokládám za krásnou roli. Já jsem to dávám strašně ráda.
2: Tam už tehdy jsem byl Bělovou z Zrzunda.
1: Ano.
0: Gazdinu Robu si hrála.
1: No a pak na Palmovce
0: taky.
1: Teda opravdu Svatá Jana, Gazdina Roba, Roxana, jako nádherný věci. A i tyto krásné tituly, jako třeba Vláda tmy, to jsou tituly, které možná neřeknu tak paušálně lidem, ale i ti letní hosté, i Vláda tmy a Kulina, to byly velmi těžký, krásné věci.
0: Mimochodem ve Svaté tam... Janě se objevil také táta, jo?
1: No, my jsme se s tatínkem a se Svatou Janou potkali dvakrát vlastně v životě. Obojí je pro mě jako gigantický zážitek. Vlastně jednou to byla teda Šehova Svatá Jana pod Palmovkou, kde opět táta hrál. Hrál inkvizitora a upaloval mě, rozhodoval o mém upálení. Je to byla velká scéna od toho šova, vlastně celá druhá půle je ten soud té Svaté Jany. A to se hrálo asi vlastně jenom rok, to bylo docela těžké téma a vlastně na to úplně lidi tolik nechodili, což já myslím, že je škoda, protože to je krásný titul, ale rozumím tomu, divadlo tento osud má, že mnohé tituly prostě nemají takovou životnost, jakou si my divadelníci myslíme, že by mít měli.
0: Se to nikdy dopředu nedá.
1: Neví, no, ale tak to říkám, tak to je, ale nicméně nevadí, dotkli jsme se toho titulu a až po tom roce jsem já tak teprve cítila jistotu, kudy vůbec by se to mohlo ubírat. A bylo mi to tak jako líto, říkala jsem si, já bych ji tak tu Janu ještě někdy ráda jako v sobě potkala, protože to zrání je tam jako důležitý věkově, obzvlášť u těch jako ty mladí se nejlíp hrajou, než člověk starý, jo. To tak prostě je. A ne vždycky to jde. A vlastně před 2 lety nás oslovili na jednorázovou jedinkrát uvedenou věc, to jsme věděli, že premiéra bude zároveň derniéra a dělali jsme opět s tátou vlastně oratorium Jana z Arku na hranici, což je Paul Claudel, dělali jsme to s Českým symfonickým orchestrem, dětský sbor, dospělý sbor, vlastně brněnský přijel s operní zpěváci a jsou tam menší 3 činoherní role, opravdu maličké, ale 2 obrovské velké činoherní role, mluvené party, je to Jana z Arku a je to teda vlastně kněz, který se jí zjevuje. Celé je to v podstatě obraz agonie té Jany, kdy už hoří. Celý to je, že vlastně hoří, což v té hudbě je. A teda musím, já to potom ani nesu schopná vyprávět bez emocí, protože to je celý obrovský hudební i jako filozofický divadelní zážitek. Je to obrovská věc a když k tomu jako přičtete, že vlastně se zvukovou zkouškou, prostě se vším, s tím, že orchestra, všichni se sešli jen ten den. Úplně v celku jsme to jeli poprvé a naposledy fakt až před lidmi v Obecním domě, tak musím říct, že to fakt pro mě byl akt, jako kdy máte pocit, že fakt hoříte a schoříte, kdy jako opravdu jsem měla jako vlastně velký metafyzický zážitek a i s tím tátou vedle mě, protože to prostě jako s tou mámou neodpářete tuto vazbu, tak ji neodpářete v tomhle a v těchto výjimečných okamžicích je to strašně silný a mocný. A to já jako vlastně na té naší profesi miluju, že takové okamžiky občas umožňuje.
0: A nastalo ticho. Ano, Pavle, Tereza měla velkou éru na Palmovce a ty pojď ke své éře v Chebu. Tak Kostková odešla a Marek zůstal a hrál nádherné velké figury.
2: To je nezapamatovatelná ta moje éra.
0: Které se vybaví.
2: Když si vezmeš 38 let, když někde hraješ, tak to už si nepamatuješ, co všechno. Ale nicméně, já jsem tam hrál třeba Kupce Benáckýho, tak Zlého žida, že jo, třeba jsem hrál. Nebo jsem hrál Vocílka, to je nádherná role, že jo. A teďka normálně, kdybys mě normálně pořezal,
0: tak já si nespomenu
2: na další, ale
1: no
2: víš, co toho bylo?
1: No a ten Urfaust toho Fausta si dělal nádherně. Ten, jako to,
2: no to, to, bylo krásný, jmenovat, tak... to bylo krásný. A tam jsem poprvé vlastně zjistil, že stárnu, že? Jako, jako Faust.
0: Manželka napoví nějakou profilovou roli?
2: Jo, Viva Verdi. No, Verdi.
3: Viva Verdi.
0: A G manželky, ano.
2: To byla krásná role, tam jsem nehrál Verdiho, ale hrál jsem tam Bojta, no, toho polského, jak je to, když máš operu a teď, aby bylo vidět, o čem se hraje ta opera, tak se tomu říká libretista.
0: Libretista.
2: Ano.
1: Libretista.
2: Tak to byl ten libretista, ale zároveň i velký skladatel Bojto. A to já jsem dostal tuhletu roli. A to byla nádherná role ještě do dneška. Feinschmeckři chebští chodí, říkají, to bylo tak nádherné, my jsme tak rádi na vás chodili. Jo? A to mě říkají teď. Ale když to probíhalo, tak jsem měl pocit, že opravdu se topím v tom, jak to neumím a prostě herecké pochyby, no to znáš taky, že Ondro?
0: Ale když jde Pavel Marek po náměstí v Chebu, tak já předpokládám, že cítíš obdiv, lásku.
2: Ano, tak
0: a
2: to já teda musím říct. Já teda musím říct, že to je takový bonus.
0: Určitě.
2: Našeho pobytu v Chebu, těch 38 let, že tam přejdete náměstí a desetkrát řeknete dobrý den, protože jenom odpovídáte a je to skvělý, že si vás takhle lidi prostě skloubí s tím divadlem i s tím městem. No, já si myslím, že mnohokrát Chebané pocítili radost z toho, že zrovna třeba my jsme tedy chebští občané, že jo. No, a jsme a určitě tam už umřem.
0: Ale
2: nebrzo.
0: Tak a teď skutečně zalovíme v archivu přímo Českého rozhlasu a zazní ukázka z loupežnické šlamastiky.
4: Ty šaty.
5: Schované v altánku, jak jste poručila.
4: A neptal se tě ten tvůj mysliveček, na co je chceš?
5: Namluvila jsem mu, že se v zámku chystá nějaká paráda a že mu je musím dát do pořádku. Jasnosti, nechcete si to ještě rozmyslet?
4: Už jsem se rozhodla.
5: Přece nechcete bojovat s loupežníky.
4: To ne, ale chci být Ferdovi na blízku.
5: A co když vás její veličenstvo bude stíhat?
4: Bude, ale nestihne, protože my jí teď trochu upravíme kočár.
5: Kočár.
4: Kolo je dole.
5: Jo.
4: Terko, odkutálej ho do jezírka.
5: Jo.
4: A pozor na laputě, aby se nepolekali.
5: Jo.
4: Já jdu pro koně. Ovázala jsi mu kopita?
5: Ano. Ale co když se veličenstvo pustí za vámi na koni?
4: Na staré hnědce mě jen tak nedohoní. Víš, co máš říkat?
5: Hlavně vím, že to pěkně odskáču.
4: Neboj se, Terko, já ti to vynahradím.
5: Jenom jestli se vrátíte.
0: Tak to byla ukázka z rozhlasové hry Loupežnická šlamastika. Napsala Božena Šimková, režie Tomáš Vondrovic, natočeno v roce 2002. Takže před 16 lety. Totoník ještě nebyl na světě,
1: ne,
0: že jo?
1: Ne, je mu 11. Já třeba tady k tomu vám nemůžu říct vůbec nic. To jsem s vámi slyšela poprvé v životě. Tak poznala jsem se a vybavuji si během té ukázky, říkám, snad ta hlava něco vygeneruje. Pro Boha aspoň jednu vzpomínku, protože já jsem namluvila hodně věcí, i CDčka, pohádky a tak, ale pro rozhlas, jako přímo v rozhlase za stolik ne, spíš jsme dělali ty nahrávky. A vybavila jsem si, že jsme tam byli s mámou, a tady to je napsaný, vím na papírku, že tam byla máma.
0: Ano, opět Karmen Majerová.
1: Šli jsme z rozhlasu a já jsem si koupila pěkný černý kabát.
0: Teresko, nicméně pohádky ti nutně patřily do života, když přišel na svět Toník. Četla jsi mu hodně pohádky doma?
1: Ano.
0: Já ještě jako... dnes, když říkáš, že je mu 11,5.
1: Ne, nečtu, ale pořád ještě má rád, když vyprávím večer nějaké příběhy. A my vždycky máme, jako někdy jsem četla, spíš jsem pak měla období, že jsem hodně jsem četla, pak jsem vždycky začala číst a předala mu tu knížku, aby se jakoby učil číst, tak jsme vlastně měli systém, že třeba já dvě kapitoly, on jednu a postupně pak už jsem knížku jenom rozečetla a tak postupně, aby jako vlastně se k tomu čtení dostal. Já si myslím, že to je věc, která se musí jakoby naučit. že třeba jako koukat na televizi vám jde hned a naučit se číst knížku trošku trvá, ale dá se k tomu přivést a pak už to je tak jako součást toho života, tak věřím v to, nebo vypadá to tak, že to tak je. Ale doteď má rád, když jako večer někdy před usnutím něco vyprávím. Už dnes nechce pohádky úplně toho pohádkového typu, jako když byl malý, a to už docela dlouho chce takový jako hodně prdlý pohádky. Tak my jsme třeba měli o prdících obrech, to byl takový seriál. Já jsem musela každý vymyslet nějaký příběh těch tří obrů. No, a se omlouvám, ale je tomu tak, říkám pravdu. No a teď máme už dlouho, on prostě miluje psy, pořád chce pejska. K tomu hadovi, co máme hada. A on si to jako, on si takovou afirmaci má, jo, ta pohádka je taková afirmace. Je to prostě jako něco, on to tak zaklíná, až doufá, že toho psa mít bude. Teď chce francouzskýho buldočka, takže momentálně máme už dlouho seriál pohádek o hadovi a francouzském buldočkovi.
0: Zpíváš mu taky?
1: Když byl on malý, tak jsem mu taky hodně zpívala, to jako velmi často. Teď už víc zpívá on mě, musím říct. Mm-hmm. On rád zpívá, chodí na zpěv a hudba ho hodně zajímá. A on už jako má jako svůj repertoár, už úplně jako moje písničky. Ne, ale občas ještě mi dovolí něco. Spatřil
0: maminku v některém z muzikálů?
1: Ano, ano, dokonce působíš. Už vždycky říkal, ne, já nepůjdu na Mídláka, už jsem to viděla tolikrát. Ne, ten už je ten vůbec. Ale jo, to všecko, ano.
0: Mimochodem, je-li zmínka o muzikálu, tak jednoho muzikálu jsme se dopustili, jak víte, i u nás v Ungeltu, byl napsán přímo na tělo Martě Kubišové a Anetě Langerové, a to je takový oslý můstek teď právě k duetu, který zazní z muzikálu Touha jménem Einodis, a v něm se jako mladá baronka, já jsem Krausem, představí Aneta Langerová, je to duet.

0: Tak to bylo herecké zpívání, pokud je o Haina, a byla to i Troufalo zpívat s Anetou Langerovou, ale ta zase debitovala jako herečka a myslím, že se jí to povedlo. No a ty, pokud je o Dnešek neodpářeš, a mě by všichni zazlívali, kdybych se nezeptal od Terezy Kostkové Stardance.
1: Nebojí ti to odpustěj, nebojí, paní.
0: Nežárlíš trošku na popularitu Stardance ve srovnání s ostatními projekty
1: Terezy Kostkové? To vidíš, to je dotaz, který mě vůbec nenapadlo.
0: No přece jenom díky Stardance pronikneš opravdu k největšímu počtu.
1: Ne, to má logiku, tak pak, když něco běží v televizi, má to to štěstí, že to tam běží jaksi 9 ročníků, 12 let od existence a 9 ročníků a má to to štěstí, že to díky bohu svou kvalitou oslovuje takový počet lidí, tak vůbec nežárlím, to je, potom už je to logika jako toho počtu. Co není logické a co není samozřejmé, je, že se to stane. My jsme u prvního dílu nikdy nečekali, nikdo z nás, s Markem jsme se o tom bavili a nikdy jsme nepředpokládali, že kdy bude dvojka, natož devítka, natož ve výhledu desítka.
0: Je to takový hit, nebo se to podařilo u nás?
1: Je to velký hit v té Anglii, kde to opravdu má už jako desítky let trvání. Tak tam jsou dokonce, tam se to prodává, tam jsou vstupenky v prodeji, to, co by tady mnoho z diváků, posluchačů chtělo a my tomu moc rozumíme, tak tam jsou na to pořadníky, že několik let lidé čekají, že jim zavolají, tak došlo na vás a můžete se jít podívat. Takže a oni tam dokonce dělají několikrát do roka. Ale tak jednak je to větší země, to je další věc, oni mají z čeho brát i samozřejmě pro koho vysílat, to se mění, ta matematika se v tomto směru mění. A já myslím, že u nás je velmi dobře, že to zůstává takhle vzácné jednou za rok, dokonce s tou roční pauzou vždycky po dvou letech. To všecko si myslím, že je ku prospěchu věci a jsme za to šťastní, že to tak je. A to je celý, co to můžu říct, ale nežádný. Určitě na něco.
0: Moderátorské bravury okouzluješ také ošacením. Máš šanci do toho mluvit? Řekneš, v tomhle moderovat nebudu.
1: Ale tak protože jsem u vzniku těch šatů, tak to bych teda musela být velká husopaska, abych to nechala celý ušít a v sobotu řekla, v tomhle nepůjdu. Tak to opravdu jako fakt ne.
0: Takže jasně,
1: obrovská práce, obrovská budeš, práce jo. Lidí. Ty dámy v Krejčovně jsou neskutečné, to jsou většinou ručně našívané věci, dělané, dělají každý týden nové věci, to je prostě nádhera práce. Takže u toho vzrodu samozřejmě Taničce Kovaříkové, která je módní návrhářkou a Zuzce Strakové, která je stylistkou toho pořadu, to je dost důležité, protože ona určuje jakoby celý ten vizuál i těch večerů, i celého toho Stardance, tudíž dává dohromady, jak to celé bude vypadat, i třeba jakou barvu ten večer bych měla mít. To není, že já si jako řeknu, chci být červený dneska, tak to jako vůbec ne, ale samozřejmě to, co mám pak na sobě, našpendlujeme a normálně stojím na těch zkouškách a na mě ty šaty po nakreslení návrhu vznikají nebo se dodělávají na to tělo. Každý ten týden, jak to tělo vypadá, tak na to se to našije.
0: A to tělo trošku hubne během těch týdnů.
1: A tak jako různě, ale to tělo je normální ženský tělo a dělá různé věci. Jako, takže se to vždycky jako ve středu dodělá a pak teda od středy do soboty s tím nesmím hnout, což je nejtěžší. To je strašný. To je strašný. Takže to samozřejmě do toho mluvit mohu, když mám pocit, že třeba je, hele, tady bych něco dala, nebo to mi úplně nepřijde, nesedí, ale my se Táňou tak známe, že se víceméně neděje, aby na mě střihla něco, co nejde. Ta Táňa mě víceméně už má, jako ona už v pondělí to střihne v mý velikosti a už to jenom dodělává drobným aktuálním změnám.
0: Tak a poslední dotaz týká se vlastně budoucnosti a Českého rozhlasu Dvojky. Ty máš před sebou, myslím, docela pozoruhodný projekt. Co o něm prozradíš?
1: Tak především je to krásná nabídka a doufám, že z něj vytvoříme pozoruhodný projekt. To uvidíme to až živě ve spolupráci sami se sebou a s diváky. Od února vlastně už teda přichází na rozhlasový trh nový pořad, který se jmenuje, už dnes se taky jmenuje, ale bude se tak v éteru jmenovat Blízká setkání a mám teda tu čest, že se toho ujmu jako moderátorka. Bude to každý den živě od 11 do 12 hodin na Dvojce. Nevím, jestli úplně od 1. února, myslím, že až od toho pondělka, to teď nevím přesně, ale od února denně s tím, že teda ve středu se budu střídat se Stáňou Lekešovou. Středy budou její a pondělky, úterky, čtvrtky, pátky vlastně moje a budeme si zvát takové osobnosti, které pokládáme za možné, aby přišli do blízkých setkání. Kdo to bude, to uvidíte a samozřejmě na tom budeme pracovat a máme tam určitý záměr, určitou myšlenku, kterou chceme nějakým způsobem v tom pořadu zpracovávat. A já se na to nesmírně těším, protože rozhlasová práce a rozhlas jako takový je moje milovaná disciplína, která myslím jako nikdy nezemře. To je krásná věc.
0: Držíme palce.
1: Děkuju.
0: A čím žije Pavel Marek dnes v Chebu? Jakým představením?
2: No, my máme spoustu krásných představení a já mám to potěšení, že třeba mohu hrát v Králově řeči. My to máme rok na repertoáru, pořád na to chodí lidi a je to příjemný. Hraju tam Winstona Churchilla, což je potěšení velké. Třeba Marie Stuartovna, tak tam si taky dovolím hrát. On se jmenuje, no vidíš, asi nemůžu...
1: Čím čo?
2: No prostě. Jak se jmenuje ten člověk, co ho hraju? Pan Talbot, ano.
0: Hraje ho Pavel Marek.
2: Jsem Talbotem. No, to je taky krásná role a teď ještě je tam něco veršovaného. A no, já si prostě nevzpomenu, protože já letos už právě mám důchodový věk. Takže já jsem od května jakoby v důchodu.
0: Pracující důchodce.
2: Ale jsem pracující důchodce, ano. Protože pan šéf mě říkal, prosím tě, nemohl bys zůstat ještě v tom divadle. Já jsem říkal, jak dlouho? No, jak dlouho budeš chtít? Já jsem říkal, tak zkusím to do 70, tak uvidíme.
0: Nelimitoval no, bych to, Pavle.
2: Já si nepamatuju, prostě.
0: Tak a my jsme slíbili hned na začátku, že vám umožníme pohled do rozhlasového studia. Jak vidíte, tam už jsou mikrofony a stojany a my tam máme text. A už jsem vám i zároveň prozradil text hry Fanfan Tulipán, takže se velmi omladíme. Ty budeš hrát setníka, je to tak?
2: Ano.
0: Ten tam má hlavní prostor mužský, ty budeš tedy mladička.
1: Madeleine?
0: Ano, a já si dám mladičkého venkovského frajírka Fanfana Tulipána.
2: Už se na tebe těším.
1: Já taky.
3: Víte, kdo jsem já, Fanfáne?
0: Ale vím, pane, jste myš.
3: Sakrblé!
4: Pane setníku!
3: Pardon.
0: O, prosím.
3: Vaše přání, slečno?
4: Oh, vám to poradu s tou šavlí v ruce sluší.
3: Ach, tahle šavle... Kdybyste mě viděla s mou vlastní šavlí. Mám mnohem delší, mademoiselle.
4: Opravdu.
3: Madeleine, dělám to po 2 roky trpělivě každý den. Kdykoliv vás poprvé potkám, tedy mi dovolte, tak i dnes žádám vás o ruku.
0: Mondie, vy chcete vykládat z ruky?
3: Ne, chci si ji vzít. Mám na to léta a příjem... A jsem jí sympatický. A co se do toho vůbec pletete, mladíku? Udělám z ní paní Setníkovou. Slušné, což?
0: Pak z vás bude vdova.
3: To je drzost.
4: No tak, pane Setníku, snad se nechcete být?
0: No, prosím.
3: Řekla jste být? To je k smíchu.
0: Zajisté, právě se mu chystám oholit knír.
3: Cože?
0: S tím knírem vypadá jako myš. A mně se to nelíbí.
3: Mordě!
4: Opravdu. Ne, pane setníku, bez kníru. Bez kníru byste se mi líbil mnohem víc. Ten mladík má pravdu.
0: Ano.
3: Opravdu?
4: No, a pak se mi také nelíbí váš krvelačný výraz.
3: Krvelačný?
4: No, tváříte se, jako byste chtěl toho chlapce rozřezat na kousky. Mm-hmm.
3: Ale jak špatně o mě smýšlíte, Madeleine. Já jsem hodný člověk, každý to o mě ví. Chci tomu mladíčkovi z venkova poskytnout malou lekci v šermu. Je to má povinnost. Základní pozice, základní seky.
4: Hop! Je talentovaný.
0: A půl kníru je pryč.
3: Mordě! Můj knír! To mi splatíš, chlape!
0: Řekl jsi to tak neodolatelně, že mne ani ve snu nenapadne, abych z toho chloupek slevil, kromě druhé půlky toho kníru. Hop! Skládám ti ho k noha.
3: Ten chlap je vtělený ďábel!
4: No, vidíš, jak si prokouk, setníku.
0: To byla tečka za naším dnešním setkáním. Loučí se s vámi Tereza Kostková.
1: Děkuju moc všem posluchačům. Nashledanou.
0: Loučí se Pavel Marek.
2: Děkuji za pozornost a děkuji za pozvání.
0: A loučím se i já, Milan Hajn. Naviděnou, naslyšenou.
5: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
6: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Krásný den, jsme na startu středy s datem 12. srpna. No a dnešek bude doslova pohádkový, tedy alespoň u nás na Pohodě. Příběhy o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka oslaví příští rok 100 let od svého napsání. No a tihle dva kamarádi pořád žijí novými dobrodružstvími. Spisovatel Pavel Fara na slavnou knížku navázal titulem Pohádkové výlety pejska a kočičky, ve kterém se vydávají třeba k perníkové chaloupce anebo potkají červenou karkulku. Jak vznikají nové příběhy pro hrdiny, které uzná několik generací. I o tom si budeme v pohodovém ránu povídat už za chvíli.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: Příběhy o pejskovi a kočičce patří k nejmilejším českým dětským knihám. Spisovatel Pavel Fara na ně teď volně navazuje knihou nazvanou Pohádkové výlety pejska a kočičky. Nové příběhy přitom vznikaly docela nenápadně při večerním čtení autorovým vnučkám. Jak se píše pokračování tak slavné knihy? A i na to se dnešního pohodáře Pavla Fary zeptám. Dobré ráno, vítám vás.
2: Dobré ráno, zdravím vás a zdravím všechny dobré lidi, co nás poslouchají.
1: Já musím říct, že já vás zdravím do Norska, nebo respektive my vás zdravíme do Norska. Možná vám to počasí budeme trošku závidět, vzhledem k tomu, jaké teploty panují právě teď v Česku. Prozraďte, kolik tam máte stupňů?
2: Teď úplně přesně 7 stupňů.
1: No tak to je možná příliš velké ochlazení, tak dobře, pojďme se tedy bavit o tom, co je to důležité. A to je vaše knížka, kterou jsem zmiňovala, nazvaná Pohádkové výlety, pejska a kočičky. Jaký jste vy měl osobně vztah vlastně k tomu Čapkovému příběhu? Já vím, že vy znáte skoro nazpaměť ty pohádky jeho.
2: Úplně na začátku jsem k tomu měl asi stejný poměr jako většina lidí z mý generace. Já jsem ročník 66, takže jsem to držel v rukou jako malý dítě. Držel jsem to v rukou jako táta, když jsem z toho četl svým synům, a pak jako děda, když jsem z toho četl svým vnučkám. Takže přečet jsem je hodněkrát. Myslím si, že takových lidí, jako jsem já, je spousta. No a ta nová knížka, ta se začala rodit vlastně jenom vyprávěním, když čtete tříletý vnučce pořád do kolečka o tom, jak pekli dort a jak našli panenku, která ten se plakala, tak prostě si začala říkat o nový příběhy se stejnýma hrdinama. Já jsem jí toho před vyprávěl a pak sešlo několik okolností, které mě přiměly k tomu, že jsem to sepsal.
1: Já se ještě ale vrátím k tomu čtení. Jak jste zmiňoval, že nejprve jste to četl vy jako kluk, potom jako táta a potom jako děda. Vnímal jste to nebo v tom každém období trochu jinak?
2: Určitě jo. Já úplně nedokážu popsat, jak jsem to vnímal jako dítě, ale dokážu to popsat, jak jsem to vnímal už jako táta, když mi bylo někde kolem, nevím, mezi 25, 30, tak jsem v tom viděl takový ty prvky hravosti, laskavosti, které už v té době se nějak vymezovaly vůči těm pohádkám moderním, které jsou takový rychlý. A teďko nechci, abych napadal moderní pohádky. A je tam něco, co v těch dnešních pohádkách schází. A podle té laskavosti, hravosti možná i taková jakože pomalost a všednost.
1: Vy už jste vlastně v úvodu zmiňoval, že okolnosti vás přivedly k tomu, že jste nakonec to tedy sepsal. Tak pojďme je prozradit, prosím.
2: No, já si myslím, že všichni si pamatujeme věc, která nastala v době covidu. To byla taková 14-denní uzávěra. A teďka mě když tak pomožte. Já si myslím, že to byl rok 22, takovýho něco, nebo 21.
1: 21, 22, ale ano.
2: Takovýho něco. Ale bylo takový poměrně dlouhý období covidu spojený s různýma restrikcema a jedna ta potom plně nejpadlejší na hlavu restrikce, nebo nejnepříjemnější, spíš asi to je to správný slovo, kdy jsme nemohli cestovat ani z okresu do okresu, tak prostě najednou člověka posadilo to do židle a říká si, co budu dělat. No a tak mě napadlo, že když nemám co dělat, tak napíšu vlastně to, co jsem těm vnučkám, respektive v té době jenom jednej vnučce, protože ty ostatní ještě ani nebyly na světě, tak to, co jsem té vnučce vyprávěl, takže se píšu, no a začal jsem to posílat jejich rodičům, aby to vytiskli a přečetli.
1: No a jaké byly ty první úspěchy tady u vnučky z těch nových příběhů pejska a kočičky, jaké jste měl vlastně na to reakce?
2: Abych byl poctivý, tak já vlastně ani nevím, protože ona ode mě byla daleko, ta moje vnučka je v Dánsku a ano. Jsem v Česku, takže tam ten náš pravidelný kontakt se omezoval, nebo do dneška omezuje na setkání někdy po 2 měsících, tak a v té době jsme byli v kontaktu přes videohovory. A protože ona ty pohádky znala, tak vlastně jsem ani nečekal nějaký překvapení z spíš potom nějaký reakce hodně milý byly, až když ta knížka vznikla a vlastně ta vnučka viděla ty krásné ilustrace, které k tomu vznikly, které namaloval Petr Toman.
1: Já právě tou knížkou listuji v tuto chvíli a musím říct, že jsem přesně tu otázku měla teď v plánu zeptat se vlastně na to, jak jste se dostal k ilustrátorovi, protože ty ilustrace jsou opravdu krásné a člověk má skutečně pocit, jakože navazujete na tu původní Čapkovu knížku.
2: Já jsem si dával velkou práci s tím, abych sehnal někoho, kdo to bude umět namalovat tak, jako kdyby to namaloval Josef Čapek. Začal jsem kde jinde než na sociálních sítích. Tam jsem našel nějakou skupinu, nevím, jak se jmenuje, ale jestli je to nějaká skupina, kde ilustrátoři poptávají práci nebo nabízejí práci a zákazníci poptávají ilustrátory. A tam jsem zadal je z jedné pohádky obrázek, aby mi namalovali pejska s kočičkou, jak jedou na koloběžce, co vše ví, je z jedné pohádky. Sešlo se mi asi 10 obrázků a z toho 3 byly úplně vynikající. Mm-hmm. No a z těch 3 já jsem samozřejmě potom se díval i, kolik za to chtějí peněz, takže jsem šel za Petrem Tomanem, kterýmu jsem teda zaplatil hodně víc peněz, ale já ho blahořečím, je to hrozně, hrozně přímý člověk a odvedl úplně skvělou práci.
1: To mohu opravdu jenom potvrdit. Líbí se mi, že jste si udělal takovéto výběrové řízení. Tak a že nakonec z toho vzešel skutečně právě Petr Toman, protože si myslím, že to té knížce dává opravdu punc té nádhery a toho, že se ty příběhy budou číst zase možná po té další generace. Tak já popřeji i druhé pohádkové knížce Výletů pejská a kočičky, ať se líbí minimálně stejně tak jako ta první. Vám popřeji, ať si užijete to cestování po Norsku a budu se na vás těšit zase někdy na Pohodě naslyšenou.
2: No, děkuju, to je milé. Zdravím vás z chladného Norska do horkého Česka. Mějte se krásně a všichni posluchači taky.
1: Říká náš dnešní pohodář, spisovatel Pavel Fara.

Posloucháte Pohodové ráno s datem 12. srpna. No a to datum je velmi důležité, protože právě dnes je to přesně 50 let, kdy jsme mohli úplně poprvé vidět neodolatelně nešikovné kutily Pata a Mata, jejichž snaha o vylepšování čehokoliv končí obvykle katastrofou. Tehdejší 7-minutový animovaný film se jmenoval Kuťáci. Za vznikem dvojice hrdinů byly kreslené vtipy výtvarníka a také režiséra Lubomíra Beneše, které vymýšlel pro časopis se dvěma kutily Pány Ouholíčkem a Sedlecem. Kuťáci, na kterých spolupracovali i dramaturg Jiří Kubíček a výtvarník Vladimír Jiránek, byli sice už půvabně nešikovní, také měli červené a žluté triko, ale na hlavách jim ještě chyběly typické rádiovky. Dnešní podobu dostali postavičky až v roce 1979. No a jména Pata Mat pak kutilové v roce 1985. Dvojice neunavných kutilů oslaví půl století návratem na filmové plátno, také jak jinak, kde se v říjnu objeví už po páté. Režie se opět ujal Marek Beneš. Nové animované pásmo nazvané Pat a Mat zpátky na venkově nabídne podle tvůrců důmyslné zlepšováky, nečekané katastrofy, ale také laskavý humor pro celou rodinu. Mimochodem Pat a Mat se staly také slavnými za hranicemi. Jejich trampoty vysílaly například v Polsku, Německu nebo Nizozemsku a příběhy nešikovných kutilů se promítaly také v Íránu, kde se ale seriál potýkal s cenzurou. Díl, kde Pat a Mat hrají karty, byl totiž sestříhán, protože hrát karty na veřejnosti v Íránu je zakázané.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Jestli dnes plánujete někam vyrazit třeba na výlet a nebo prostě jenom někam na procházku, tak by bylo fajn, abyste věděli, jaké počasí vás čeká, jestli případně si máte přibalit deštníky nebo pláštěnku. No a to už je otázka, na kterou doufám odpoví meteoroložka České televize Taťána Míková, kterou vítám ve vysílání. Dobré ráno.
2: Krásné, jasné ráno. No, myslím, že pláštěnka dneska nebude potřeba, ani ten deštník nemusíte vláčet sebou, budete mít lehčí tašku. Prostě zase máme tu předpověď, ve které se říká, bude většinou jasno a slunečno. Tak nevím, co bych k tomu ještě dodala, snad jenom ty teploty, protože ty budou dnes mezi 25 a 29 stupni Celsia, zhruba tedy o stupínek vyšší než ty včerejší, i když nemusí to platit úplně všude, třeba na jižní Moravě může být zase naopak o stupínek o dva chladněji, ale ten rozdíl je docela malý. Jenom upozorním na to, že na severu a severovýchodě je pořád trochu chladnější vzduch, takže tam se ty odpolední nejvyšší teploty budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni Celsia. A samozřejmě nemůžeme vynechat ani hory, protože tam se vzduch hodně osvěžil. Ty maximální teploty tam budou dneska na těch severních horách kolem 17 stupňů Celsia. Takže tam to bez bundy možná nebude ani na sluníčku. A pozor na spálení, protože UV index je pořád na 600, což je pořád docela vysoká hodnota. No a ještě ta teplota na Šumavě, tu jsem neřekla, bude tam tepleji než na severních horách a nejvyšší teploty kolem 21 stupňů Celsia.
1: Říká o dnešním počasí meteoroložka České televize Taťána Míková. Děkujeme za předpověď, mějte se moc hezky a naslyšenou zítra.
2: Všechny zdravím a držím palce. Pěkný den.

0: Já ti přeju za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na plášť.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Každý den pro vás v pohodovém ránu Eva Bucharová vybírá jednu bylinu, kterou je dobré znát, protože ji někdy třeba můžete potřebovat. Tak na nachlazení a chřipku rozhodně je velkým pomocníkem lišejník a málo kdo ví, že léčivé lišejníky rostou i u nás.
1: Cítíte, že na vás, jak se říká, něco leze? Pak vás pošlu šupem pro lišejník. Pokud zvládnete jeho hořkou chuť, může být po jediném dni po problému. Aspoň na mě tento přírodní penicilín, jak se mu říká, takhle funguje. Lišejníku je kolem 17 000 druhů, ale vy po svém bylinkáři chtějte lišejník islandský. Lišejníkové kyseliny výborně účinkují proti choroboplodným bakteriím a virům. Navíc právě díky té hořké chuti posiluje činnost žaludku a zlepšuje trávení. Lišejník pomáhá při suchém kašli a svůj smysl má i jako doplněk při astmatu. Jak na to? Nejlepší je připravit si nálev za studena. Lžíci lišejníku namočte přes noc do sklenice se studenou vodou a ráno si ho můžete třeba přihřát. Při vaření se totiž slizy z větší části rozloží a tedy zničí.
0: Přiznám se, že tablety z islandského lišejníku mám doma a sahám po nich vždycky, když mě bolí v krku anebo třeba mi hapruje malinko hlas. To naštěstí teď není, a tak vám můžu popřát nejenom krásné středeční ráno, ale zároveň poslat. No vidíte, jen jsem to řekla, hned mi to tam přeskočilo. A poslat Karla Štědrého a jeho písmena LOVE.

8:41. Posloucháte Pohodové ráno a my už se za chvíli podíváme do vesmíru a taky zároveň o půl století zpátky. Brněnská hvězdárna totiž zveřejnila pozdravy člověka, jehož česká věta doletěla nejdál do vesmíru. Vzpomínky Čecho-Američana Václava Kostrouna uslyšíte v Pohodovém ránu hned po písničce.

0: Češtinu můžete slyšet i desítky miliard kilometrů daleko od Země. Dvojice kosmických sond Voyager totiž nese nahrávky pozemských pozdravů. Ten český namluvil skoro před 50 lety vědec Václav Otakar Kostroun, žijící ve Spojených státech. Letos se tam za ním vypravila expedice z brněnské hvězdárny.
1: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
2: Řekl vesmíru v roce 1977 Václav Kostroun. Letos mu bude 88 let. Většinu života strávil ve Spojených státech, ale na českou zemi stále myslí, jak uvedl v nahrávce vydané hvězdárnou a planetáriem v Brně.
3: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
2: Sonda Voyager 1 letos na podzim překoná vzdálenost jednoho světelného dne od Země. To je, velmi zaokrouhleno, skoro 26 miliard kilometrů. Vědci chtěli poslat do hlubin vesmíru vzkaz pro případné mimozemské nálezce nebo aspoň jako památku na lidstvo.
3: Já jsem byl ve své laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager, tak jsem měl pár minut přemýšlet.
2: Pana Kostrouna pochopitelně zajímalo, proč si vybrali právě jeho. Proč neoslovili třeba Organizaci spojených národů?
3: Jo, oni tam šli, ale každý ten chtěl mluvit 20 minut. A ta malá zlatá deska, ta neměla tu kapacitu.
2: Hlasy jsou kvůli trvanlivosti nahrané na malé pozlacené gramofonové desce. To, že vědci o prázdninách a odpoledne sehnali na Cornellově univerzitě pana Kostrouna, bylo velké štěstí, zdůrazňuje spolupracovník brněnské hvězdárny Tomáš Přibyl.
4: Skončil školní rok, spousta pracovníků v té době už byla pryč. Pan Kostroun si naštěstí nevzal dovolenou, byl naštěstí natolik ochotný, že se zvedl, ušel těch několik set metrů k administrativní budově, vymyslel tu krásnou větu.
2: Nahrávka sice vznikala velmi improvizovaně a narychlo, ale pan Kostroun by do dneška na svých slovech nic neměnil.
3: Bych řekl to stejný, jako co můžeme říct, jako přátelé, vítáme vás.
2: Ke zlaté desce vědci přibalili i gramofonovou jehlu a jednoduchý návod, jak ji přehrát. A také kosmickou adresu planety Země. Nikdo neví, jestli ji někdy někdo objeví.
3: Stephen Hawking myslel, že to je možná nebezpečné.
2: I kdyby mimozemšťané naši planetu podle údajů na sondě vypátrali, za našeho života se to nestane. Martin Srb, Český rozhlas.

pohodovém ránu dozněl právě teď Karel Kahovec. No a vzhledem k tomu, že za 9 minut bude 9 hodin, tak nás čeká teď pohled do kalendáře. Dnes má svátek Klára, což je jméno latinského původu a znamená jasná, světlá a slavná. No a slavná je také dnešní oslavenkyně. Narozeniny totiž dnes slaví zpěvačka Eva Farná, bude jí, respektive její 33 let. Taky gratulujeme. Všechno nejlepší všem oslavencům i našim posluchačům samozřejmě. No a já vám pozvu jako dárek, možná nadělíme tandem Honzy Rosáka z roku 2011. Tehdy přijal pozvání tanečních choreograf a umělecký šéf baletu Národního divadla Petr Zuska. Nenechte si to ujít, já se na vás těším zítra v 8 hodin naslyšenou. Snad jsem si zmýlil.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: kouše, když je rano. Přijde smutek a zmizí vše.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
1: Tandem.
3: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás všechny zdraví Jan Rosák. Musím se přiznat, přiznávám se velice lehce, neumím tančit, sice jsem taneční absolvoval, ale převážně přilehlé hospůdce. Když se tak zamyslím, tak jediný tanec, který mi občas manželka donutí tančit, no tančit, pohybovat se, je rock'n'roll. Přitom pohyb jako takový mám rád. A to je zajímavé, že talent na tanec mi prostě chybí. Čím to je, tak možná i na to se zeptám dnešního hosta Tandemu, šéfa baletu Národního divadla v Praze, Petra Zuzky. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Když se tančí, tak většinou hraje hudba, tak poprosím jednu skladbu na úvod.
1: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: podívej se, už svítá.
1: Tandemu s Janem Rosákem.
2: Takže Petr Zuska, šéf baletu Národního divadla v Praze, je hostem dnešního Tandemu. Ovšem, než vůbec jaksi dostal nápad, že by mohl tančit, než kvůli profesionálně, než kvůli v Praze a v Národním divadle, tak se někde musel narodit a jestli se nepletu, tak tomu došlo ve Frýdkomístku.
3: Ano, přesně tak.
2: Tak vy pocházíte z Frýdkomístku?
3: No, vlastně ani ne. Moji rodiče, když jsem se narodil, tak žili v Havířově. A tehdy v Havířově porodnice ještě nebyla. Většinou se jelo rodit do Ostravy, ale protože moje máma byla doktorka a měla známýho primáře v porodnici ve Frýdkomístku, tak mě jela odrodit do Frýdkomístku.
2: A tím vlastně rodiče rozhodnou o tom, že pak máte celý život napsáno v papírech, že jste Frýdečák, Místečák.
3: No, tak, no.
2: A máte vůbec vztah nějak k Frýdkomístku?
3: Ne, k Frýdkomístku já jsem tam od té doby vůbec nebyl. Jako mám samozřejmě nějaký vztah k Havířovu nebo k Ostravě nebo k tomu severomoravskému kraji, protože samozřejmě jsme tam měli takový sice vzdálenější, ale příbuzný a jako dítě jsme tam často jezdili, takže k tomu nějaký jakoby vztah mám, ale jinak k Frýdkomístku opravdu myslím si, že jsem tam od té doby nebyl.
2: A jak dlouho jste žil v tomhletom kraji v Havířově?
3: Jenom 2 roky, takže si to vůbec nepamatuju samozřejmě.
2: Jenom 2 roky?
3: Jenom 2 roky, no.
2: A potom jste se přestěhovali?
3: Potom jsme se přestěhovali do Prahy.
2: No. Už do Prahy?
3: No.
2: A rodiče byli, jak říkáte, maminka byla lékařka a táta?
3: Táta byl právník.
2: No a to vypadá, že jestliže otec právník, matka lékařka, tak vy byste mohl směřovat aspoň k jednomu z těch povolání. Čím to, že jste se takhle odrodil?
3: No to nevím, ale já jsem teda ani k právničině, ani k medicíně nikdy neinklinoval, ani trošku. Ale je fakt, že i moje máma, i můj táta nějaký umělecký vlohy měli. Máma mě za mlada, nemůžu asi říct, že byla herečkou, ale hrála v takovým amatérském divadle, který ale podle mýho názoru mělo docela slušnou úroveň, protože tam hráli Manon a takový velký hry a celýmu tomu šéfoval Karel Heger.
2: Ten slavný herec?
3: Ano, přesně tak.
2: Vážně?
3: Karel Heger dokonce několikrát z vyprávění vím, že přemlouval otce mý mámy, mýho dědu, kterýho jsem já teda nikdy nepoznal, aby šla máma na konzervatoř a potom na damu a tohle. A samozřejmě můj dědeček, mámin táta, byl velmi konzervativní a jakoby komedianství nepovažoval za slušný zaměstnání, takže to mámě vlastně zakázal. No a máma potom nějak začala se zajímat o medicínu a vlastně to herectví už jakoby opustila. No a táta zase, ten byl, myslím si, že docela slušný muzikant, hrál perfektně na klavír a velice dobře zpíval. Takže možná, že nějak to komedianství ze strany mámy a ta hudební složka ze strany tátovi se nějak tak jako spojili.
2: No, ale tanec je přece jenom trošičku vzdálen všem těmhletěm aktivitám. Kdo vám dal první takový impuls, že byste, protože jestli se nepletu, tak jste měl takový ten normální průběh puberty a posléze možná, já nevím, takového dospívání, chodil jste na gymnázium.
3: Ano,
2: a kde byl najednou ten impuls jako tancovat?
3: No, já jsem na gymnáziu začal chodit s jednou dívkou, která tancovala v takovém malém amatérském souborečku na Praze 8. Tehdy jako říkala, že hele, oni tam potřebují kluka a nechtěl by se tam podívat a tohle. No tak jsem tam šel, já jsem samozřejmě jako od mládí dělal hodně sportů, takže jako fyzičku jsem měl a to. No a samozřejmě, ale jsem to tělo měl úplně jinak vytvarovaný, byl jsem hrozně tuhej, že jo, stuhlej. No a tak jsem tam chodil tak jako měsíc, dva, a pak jsem si říkal, já si půjdu pryč a tehdy ten šéf, co tam byl, jako se mnou hodil takovou řeč a říkal, hele, já si myslím, že máš talent, že zkus to ještě chvilku a ono potom najednou to tělo se nějak tak jako protáhlo a tak mě to jako začalo bavit, no, takže v podstatě tam jsem jakoby začínal a to byl takový ten jakoby první impuls, no.
2: Toho dotyčního si určitě budete dobře pamatovat, jak se jmenoval ten člověk, který rozhodl o tom, že jste se vy nakonec rozhodli, že to budete dělat vážně.
3: Ten souboreček amatérský se jmenoval Hotapo, což byla zkrátka Holduj tanci pohybu.
2: To je hezký.
3: A bylo to v kulturním domě Krakov v Bohnicích.
2: Aha.
3: A ten člověk, který tomu šéfoval, se jmenoval Jirka Melichar.
2: Takže Jirka Melichar může za to, že dneska třeba Petr Zuska je šéfem baletu Národního divadla.
3: No.

0: Tandem glosuje.
1: K taneční kariéře Petra Zuzky, současného šéfa baletu Národního divadla, se určitě ještě vrátíme, protože jsme ho vlastně opustili na samotném začátku. Ale já bych teď udělal velikánský skok v čase. V prostoru ani tak ne, protože zůstaneme v Praze. A já bych se vás chtěl zeptat, Petře, na takovou zcela zásadní a důležitou věc pro vás, pro kumštíře Národního divadla a taky, ovšem, státní opery, protože v současné době se o tom hodně často mluví na nejrůznějších úrovních. Jestli pak dojde ke sloučení státní opery a Národního divadla, což se týká i vás, tanečníků, baleťáků, určitě stejně jako muzikantů.
2: Určitě. Dokonce ta poslední informace, která se ke mně dostala, je taková, že se to vlastně bude týkat jenom souborů baletu. Což je docela zvláštní, protože jako abych začal od začátku, tenhle ten problém dvou takovýchhle institucí, které se často dublujou v repertoáru, nemyslím tím konkrétní inscenace nebo typy inscenací, ale titulově, tak vlastně v Praze existuje mnoho let a mnoho let se o tom mluví a nikdo s tím vlastně doposavat nikdo nic nedělal, až na současného ministra pana Besra, který se rozhodnul do toho nějakým způsobem říznout. A já si v zásadě opravdu myslím, že to je jakoby správný rozhodnutí, protože Praha není tak velký město a není ani tak bohatý město, aby si mohlo dovolit v podstatě dvě opery, jako na příkladu Berlína nebo Vídně. Víme, že i tam docházelo k nějakým slučování těch operních domů v minulosti a to jsou města, které jsou nesouměřitelné s Prahou. No ale samozřejmě, že když se ministerstvo pro tohleto rozhodlo zhruba před těma dvěma měsíce, nebo kdy vlastně nějaké první informace vypluly na povrch, tak si myslím, že ne asi úplně šťastnou cestou a ne asi úplně jakoby vše obecně. To znamená, že vlastně šly takové věci mimo kontext trochu a došlo prostě k tomu, nebylo to prostě pořádně jakoby připravený. Trošku se k tomu podle mě přistoupilo jako v obráceně, než to mělo být. A to vlastně způsobilo to, že prostě začala být nervozita, že jo, třeba v našich řadách v Národním divadle, konkrétně u herců, kde prostě byla nějaká dezinformace, že nebudou už ve Stavovském divadle a tak dále, což i sám ministr potom vyvrátil. No a samozřejmě i u, hlavně teda v tuto chvíli u umělců státní opery, který se prostě jednoduše bojí o práci. Já si myslím, že ten chaos, který je tímhletím který je ta nejistota, která prostě teďko vládne, je trošičku o tom taky, že prostě ty názory teďko i na to ministerstvu se začínají měnit a vlastně nikdo nic pořádně neví. Ale do určitý míry zase na druhou stranu musím říct, že mi to přijde někdy trošičku zbytečný, protože tady to neznamená celá tato věc, že jedna opera se zruší, znamená to sloučení těch oper nebo baletů a to znamená, že prvoplánově se ti lidé o tu práci bát nemusí, jakože že v podstatě samozřejmě prvně legislativně a právně by došlo k tomu, že vlastně všichni ti, co byli zaměstnaní ve státní opeře, budou zaměstnaní v tom jednom celku, který se bude jmenovat Národní balet, Národní opera a tak dále.
1: Čili dejme tomu, na obou scénách se bude neustále provozovat jaksi jak opera, tak balet?
2: No, na obou scénách by se měla provozovat opera a balet a ta původní idea toho ministerstva byla vlastně o tom, že samozřejmě činohra je jenom jedna, ta by zůstala jenom jedna, ale byla by jedna opera, která by se jmenovala Národní opera a byl by jeden balet, který by se jmenoval Národní balet. Hrálo by se na třech nebo respektive čtyřech scénách, to znamená státní opera, Národní divadlo, Stavovský divadlo a Nová scéna, která taky patří pod Národní divadlo už teďko. No a samozřejmě jakoby konkrétně pro mě, pro balet, já jsem samozřejmě s pánama z ministerstva o tom mluvil, moje představa byla taková, s tím jsme se i zhodli, že kdyby ten soubor měl 80 tanečníků, to znamená teď máme 55, takže by vlastně si mohl dovolit hrát i daleko víc představení, to znamená víc vydělávat. Mohli bychom třeba v klidu odjet na zájezd s nějakým menším představením a zároveň tady hrát Labutí jezero a tak dále a tak dále. A dokonce jsem měl slíbeno, že by měli ty tanečníci být ne úplně evropské, ale alespoň trošičku evropštěji placení, to znamená, že bych měl i přísun nějakých jakoby kvalitních lidí zvenku, což teď je velmi sporadický, protože za ty peníze, za co moji lidi dělají, nebo i ve státní opeře, to je naprostá zoufalost.
1: Vědí tohle to ti umělci ze Státní opery, kteří protestují dost často i před představeními?
2: Já nevím, co oni tam vědí, já toho taky nevím už teďko dost. Mě překvapuje, že najednou ta situace se začíná jakoby tak trošku obracet, že vlastně z těch monitoringů jsem vyčet, že najednou vlastně sloučení je jenom jedna z variant, tak přitom ještě před měsícem se říkalo, že ke sloučení 100% dojde. Takže já jsem před časem k tomu řekl svoje, snažil jsem se i se svým týmem nějakým způsobem vybudovat nějaký harmonogram. Ten celý proces opravdu není jako jednoduchý a pojí se to se spoustou úskalí, na který jsme začali narážet a začali jsme vytvářet nějakou strukturu toho, ale jak to bude dál, to opravdu teďko nevím.
1: Uvidíme.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No a zpátky ke kariéře současného šéfa baletu Národního divadla Petra Zuzky, který, jak se nám přiznal, tak v podstatě ve svých začátcích jak si měl pocit, že mu to asi příliš nepůjde, ale ten dotyčný v tom souboru s tím komickým názvem, jak se to jmenoval?
2: Hotapo.
1: Ve vás ten talent odhalil, čili všechno bylo zachráněno. Vy jste potom působil dokonce v pantomimě Ladislava Fialky. To je velice specifická jaksi disciplína, trošičku jiná než klasický tanec, ale byla to pro vás dobrá průprava asi, ne?
2: Určitě, já jsem hrozně rád, že jsem tím světem pantomimy nebo tohoto fyzického herectví prošel. Já jsem to vlastně vystudoval později potom na AMU, protože já jsem nestudoval čistou choreografii, ale obor, který se jmenoval choreografie neverbálního divadla, režie neverbálního divadla. A já jsem ještě předtím, než mě pan Fialka vzal do souboru, tak jsem vlastně chodil na nějaký večerní kurzy pantomimy, hrál jsem v nějakých i malých souborečkách, kam jsme jezdili na festivaly v Litvínově a tak. Takže ta pantomima vlastně, já jsem tehdy ještě spíš si myslel, že spíš inklinuju k něčemu takovému, no ale postupně jsem, potom jsem se dostal, jsem začal tancovat ve vysokoškolském uměleckém souboru Univerzity Karlovy, což bylo potom už taky Taneční divadlo Praha se to jmenovalo, což vlastně už byl poloprofesionální soubor. No a najednou jsem začal zjišťovat, že vlastně to tancování začíná jakoby převažovat a byl jsem 2 roky v angažmá u Ladislava Fialky a potom jsem odešel, do toho jsem studoval AMU a pak už jsem šel ke Šmokovi do Národního a prostě najednou jsem zjistil, že už mim nejsem, ale jsem tanečník, ale je fakt, že ta pantomima, jakoby to, ta technika, to, říká se tomu technika moderního mimu, kterou založil Etienne Decroux, posléze to nejvíc proslavil Marcel Marceau, tak ta je strašně zdravá, je hrozně důležitý, pokud to tanečník má v těle, nebo herec to má v těle, tak s tím může úžasně pracovat.
1: Vy jste potom v Národním divadle byl a jste velice úspěšný, 2x jste získal baletní tálii v 93. 97. roce. Dostal jste angažmá na tancování v zahraničí, v Mnichově, v Augsburku, pak jste byl solistou dokonce v Montrealu. Uh-huh. To byla taky velice zajímavá zkušenost, jak si být takhle hodně ve světě. Co?
2: Samozřejmě, no, tak já si myslím, že speciálně to tancování je obor, který v podstatě nemá žádný jazykový bariéry, takže vlastně ta fluktuace těch tanečníků po tom světě je velmi, velmi přirozená. A já si myslím, že mít zkušenosti jakoby zvenku pro českého tanečníka je hrozně, hrozně zajímavý a hrozně podstatný. Nejde vždycky jenom o tu čistě profesní stránku věci, ale i o tu lidskou. Jakože člověk prostě nežije celý život tam, kde se narodil a tam, kde to jakoby zná. Trošku vám to jakoby odevře oči a pak, když se třeba vrátíte po nějakých letech zpátky, tak najednou se i na nějaké věci, které jsou tady, díváte trošku jakoby jiným pohledem. Spoustu věcí vlastně, na spoustu věcí máte úplně jiný názor a víte, že jsou třeba špatně, spoustu věcí naopak objevíte, že doma jsou vlastně daleko lepší než venku, po kterých se vám třeba stejskalo. Jako. Takže ono to je to takový, jako že člověk nějak tak jako vstoupí trošku do jiný dimenze tímhletím.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ptám se mého dnešního hosta, šéfa baletu Národního divadla Petra Zuzky. Co pro vás znamená Jan Werich, jehož jste si dneska zvolil mezi klasiky českého humoru?
2: No tak Jan Werich pro mě znamená hrozně moc. Je to člověk, který oplýval několika druhy talentů, bych řekl. Když budu mluvit jenom o tom herectví, tak samozřejmě jako byl jeho charisma a jeho osobnost jako herce je naprosto úžasná jako interpreta, ale já si myslím, že daleko podstatnější na Werichovi je jeho kreativní část jeho osobnosti, ať už to bylo ve Forbínách s Miroslavem Horníčkem, nebo ať už to bylo v jeho dílech, v jeho pohádkách, nebo v jeho úvahách, který prostě si myslím, že do dneška přežívají a vlastně mají pořád pravdu. Byl to prostě člověk podle mého názoru neskutečného intelektu a obrovský jakoby nějaký moudrosti a hlavně velkého nadhledu. Takže pro mě je to jeden z českých komiků, kterýho si vážím, který má samozřejmě daleko větší přesah ještě někam jinam, i jako člověk, i jako, nebojím se říct, i jako filozof.
1: Tak to je kategorizace, myslím, naprosto přesná. Já bych jenom možná ještě přidal, že to byl úžasný klaun, tak jak on to cítil.
3: Ono teda tady k popukání není. No, ono tady tedy k popukání taky být nemůže, protože ono, konec konců, ono je to chrám.
4: A to chrám, ve kterým se vraždí. A mají tu holuby, slyšel jste?
3: Ale... Vy jste říkal něco o vraždění?
4: Je to chrám, ve kterým se vraždí. A čaruje se tady.
3: Tak to s tím čarováním, to si prosím nechte, to...
4: To se vám nehodí, to je mi známo. To dělá prostředí. Prostředí je... důležitý činitel. I ve vývoji společnosti. Máte mnohdy prostředí do té míry sugestivní, že se vám třeba zdá, že za váma někdo stojí.
3: Za kým? Za mnou?
4: Jo, třeba.
3: Jak vypadá, velký?
4: Kdo?
3: No, jste povídal, za váma někdo stojí.
4: Za mnou?
3: On za váma taky někdo stojí?
4: No, tak oni tady stojí dva.
3: Jestli je to ten pošťák z ministranta? Jo!
4: Co je to za blbostě? Za mnou nikdo nebyl.
3: No to byste povídal.
4: Já dával příklad.
3: Příklad, nepříklad tohle. Podívejte se, je tady zima, tma. Nemáte chuť tomu chlapovi to odpustit?
4: Já mu dávno odpustil
3: no,
4: už.
3: A půjdem domů.
4: Dobře, tou chodbou. To jsme přišli.
3: A jo. Taky tady můžem čekat do rána.
4: No já mám čas.
3: No tak, se můžeme posadit.
4: Můžeme si povídat.
3: A dokonce veselý příběh.
4: To byl vlk, co?
3: Ve městě vlk.
4: Já věděl, že to neprojde, já to jenom navrhoval. Bylo by to lepší, než když by to byla mrtvola.
3: A od kdy mrtvoli takhle zvou?
4: Od té doby, co mě musel dědeček.
3: A co mě do toho?
4: Nic.
3: No tak.
4: Já to kvůli tomu neříkám, já jenom říkám od té doby, co mě musel dědeček.
3: A já říkám, nechte si to.
4: Ne, vy jste říkal, co mě do toho. Dejte prvé, říkáte, nechte si to.
3: No ano, teď říkám, nechte si to, protože co je mi do toho?
4: No nic vám do toho není.
3: No tak.
4: On taky neumřel, protože do toho někomu něco bylo. On umřel, protože čas se navršil, tak umřel.
3: No prosím, čas se navršil, dědeček umřel a vy si to nechte tady.
4: Já si to nechám jinde taky. Já to říkám jenom, protože se mě o něm zdálo, tak to říkám. No.
3: Podívejte se, vám se zdál váš sen po vašem dědečkovi, tak si ho nechte vy.
4: Já vám ho necpu. Mně se zdál můj sen o mým dědečkovi. No. O mrtvým. A sice se mě zdálo, jak jsem takhle šel.
3: Kudy?
4: Po nábřeží. A jak takhle jdu?
3: Po nábřeží.
4: Po nábřeží. A jak takhle jdu?
3: Vám se zdálo, že jste šel po nábřeží? A to je sen? To mi tu vykládáte jako nějaký sen, že jste šel po nábřeží.
4: To se mě kvůli vám má zdát Boris Godunov nebo co?
0: Sedmdesáté narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulain, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
5: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulain připomeneme hned několikrát.
5: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy, o den později tandem Jana Rosáka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulain pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
5: Český rozhlas Pohoda, písni

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já jsem už v úvodu říkal, že se možná mého dnešního hosta, šéfa baletu Národního divadla Petra Zuzky, zeptám, čím to, že prostě někomu ten talent na toto tancování chybí, jako třeba mě. Čím to je, jsou to jako nemotorní svaly nebo kosti, nebo chybí tam nějaký závit v mozku?
2: Možná ten talent máte, já jsem vás nikdy neviděl, možná si to myslíte jenom vy, že ho nemáte. Možná by vás dřímá někdy.
1: Tak to jste moc hodný, že mě takhle utěšujete, ale o tom jsem si teď povídat nechtěl. Já jsem viděl zcela nedávno velice zajímavý film, jeden z těch, které byly nominovány na Oscara letošního, Černá Labuť s Natalie Portman. Viděl jste?
2: Viděl jsem to.
1: Jak to vy jako profík jste ten film viděl?
2: No tak já, když budu mluvit o tom filmu jako takovým, mně se ten film líbil. Já si myslím, že ten film je výborně udělaný. Líbí se mi ta práce s Čajkovským, s tou hudbou z Labutího jezera, která přesně vždycky nastříhaná do těch jakoby situací, které tam vznikají, které nějakým způsobem mají jasný napojení na tu, kterou část toho Labutího jezera, pod kterou ta muzika zrovna jako je. Takže z toho řemeslného hlediska je to výborně udělaný. Líbí se mi i ujetost toho celého, že to je vlastně někde na pomezí reality snu. Já mám tyhle ty věci hodně rád, takže mně se to jakoby líbilo. Je to samozřejmě vyšinutý film a když budu mluvit jakoby profík jakoby za svůj obor, tak samozřejmě 80% věcí je tam úplně mimo mísu. Jako.
1: To se chci zeptat, jsou baletky a baletáci takhle vyšinutí, ne, jak si ne, psychicky? Ne,
2: samozřejmě, že ne, ale mě to nevadí, protože ten film je takhle pojatý, takže to je naprosto v pořádku, ale samozřejmě, že ten baletní svět není zdaleka takhle vyšinutý a takhle hysterický. A tanečníci jsou v podstatě celkem jako klidní, normální lidi, i když samozřejmě jako všichni umělci mají ty emoce hodně vysoko. Jako.
1: No tak to byl samozřejmě hodně veliký extrém, co tam jaksi připsal scénář Natalie Portman, ale když se zastavíme u ní, ona opravdu tak dobře tancuje?
2: No tak samozřejmě, když tam byl záběr na nohy, tak to ve špičkách, ona, tak to samozřejmě nebyla ona. Ale jednak jako to Labutí jezero, třeba speciálně Labutí jezero a role Odety Odílie je hrozně o vršku, o práci rukou, o trupu a o úklonech různých, který mají určitý svůj styl. A to ona se musela naučit. A je fakt, že samozřejmě perfektní v tom není. Ale na herce, na herečku, to zvládla teda neskutečně, protože tam samozřejmě to nemohl být žádný dubl, když jste ji viděl do obličeje, ona to vlastně musela dělat, takže nebylo to jako úplně profi, ale jako hodně se tomu blížilo.
1: Zrovna říkáte, že nebyla úplně perfektní, ale choreografii tam a režisér to tam právě vytýkal, že je až příliš perfekcionistická, že to chce trošičku té divokosti a tak. Co vy preferujete jako choreograf třeba nebo jako režisér a šéf? Taky spíš takovou tu přirozenou divokost nebo nepřirozenou, možná...
2: Já si myslím, že prostě tam jde o nějaký balans. Ty věci musí být vyvážený, protože ten tanec je opravdu jako velice těžký a náročný umění a tam musíte mít techniku, musíte být muzikální. Ta technika je absolutní základ, bez té techniky nemůžete na tom stavět dál. A když je dobrá technika, tak potom je dobrý jako vlastně do toho dát ty emoce a dát tam nějaký charisma, nějakou svoji osobnost a nějakou svoji zkušenost a svoje emoce. No a potom samozřejmě tím vzniká to umění, že jo? To umění není ta technika, to umění je něco, co je nad tím. A samozřejmě, že prostě je spousta tanečníků, kteří mají vynikající techniku, ale přijdou na jeviště a nic se nestane. A pak jsou lidi, kteří třeba ani tu techniku tak absolutně úžasnou nemají, ale vyjdou na jeviště a nekoukáte na někoho jiného. To je prostě dar, který se naučit nedá.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dneska si povídám v tandemu s šéfem baletu Národního divadla Petrem Zuskou a samozřejmě, že ani dnes neopomeneme chvíle, jimž říkáme krušné životní chvilky. Co to pro vás, Petře, znamená, když se řekne krušná životní chvilka?
2: To je hodně široký pojem. Já těch krušných životních chvilek jsem samozřejmě zažil hodně, ono je to hodně relativní. Oni jsou krušní chvilky a krušní chvilky. Já si myslím, že často si lidi myslí, že prožívají tu nejkrušnější chvilku svého života a přitom ve srovnání s něčím jiným je to vlastně naprostá legrace. Takže ono je to hrozně relativní, jako jde i o ten úhel pohledu. Samozřejmě, že pro mě byla docela krušná životní chvilka, když můj táta se zabil v autě, když mu bylo 14. To samozřejmě jako v tu chvíli skončilo moje dětství. To byla jedna věc a potom naštěstí nějaký vážný nemoci mě o sobě se musím zaťukat zatím vyhejbaj, což si myslím, že to zdraví je asi nejdůležitější, takže tam jakoby pokud člověk není zdravý, tak si myslím, že to je hodně krušný. Ale pro mě jako hodně krušných chvilek bylo takový jakoby spíš srdeční záležitosti, kdy třeba jsem se rozešel s partnerkou nebo naopak jsem byl opuštěn a tak to byly takový jako
1: čer. To si dovolila nějaká, jo?
2: No, to víte, že se to dovolilo. Já jsem za to rád, oni ty jizvy občas jako jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí.
1: Všecko zlý může být taky pro ně.
2: A všecko zlý je k něčemu dobrý, takže to jsou jako, určitě bych našel ještě víc krušných chvilek, ale tohle je asi tak, co mě napadá jako první. No.
1: Nebudeme je radši přivolávat, dáme si radši zahrát něco příjemnějšího.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Šéf baletu Národního divadla Petr Zuska je člověk, který je samozřejmě neustále aktivní. Stále ještě se objevujete i v některých rolích?
2: Ještě se objevuju, ale už to opravdu jde pomaličku do vytracena. Už je toho čím dál tím míň a míň.
1: Nechcete se udržovat pořád v kondici?
2: Nebo? Ne, to já se udržuju v kondici, protože já jsem typ choreografa, který jako, říká se tomu jakoby fyzický choreograf, to znamená, já když choreografuju, tak jsem
1: nejspoz... Předvádíte.
2: Tak předvádím všechno stokrát, že jo. Takže já samozřejmě, pokud můžu, tak i chodím se souborem na tréninky, protože tu fyzičku potřebuju i v rámci toho choreografování a je mi příjemně, když mám dobrou fyzičku, ale to tancování přece jenom je mi 42 a když člověk choreografuje, šéfuje a ještě by měl tancovat, prostě nedá se to úplně jako všechno na 100% zvládat. Takže samozřejmě vzhledem k mému věku to tancování jakoby v rámci té interpretace už pomalu jako, ale jistě mizí.
1: Spíš tedy jako šéf baletu se podílíte na přípravě nebo přímo připravujete projekty pro Národní divadlo. Myslím si, že pyšný můžete být určitě na ten velice úspěšný projekt Solo pro tři, ve kterých byly inspirace v písničkách Brela, Vysockého a Kryla. To bylo hodně úspěšné představení. Co připravujete teď třeba nového pro Národní divadlo?
2: Vy jste mluvil o tom, že jako nějak způsobem připravuju ten repertoár. Já samozřejmě Solo pro tři je konkrétně moje představení, ale je máte pravdu v tom, že to šéfování vlastně je i nějaká dramaturgická práce, takže vy vlastně i dohadujete ty jiný inscenátory a tak dále. Co připravujeme my jako soubor, je premiéra, která bude za měsíc, je to Popelka s nádhernou Prokofievovou hudbou, což samozřejmě není titul, který baletu Národního divadla na jeho repertoáru bude poprvé, ale tentokrát půjde o takovou jako velice zvláštní, lehce extravagantní, takovou šarmantní verzi vynikajícího francouzského choreografa Jeana Christophe Maillota. A je to balet, který je starý, tato verze je stará asi 10 let a byla vytvořená pro dneska už legendární, jeden z nejfantastičtějších souborů na světě, balet de Monte Carlo. Takže na tom se teď jako nejvíc pracuje, premiéra v polovině dubna.
1: Tak to máte v podstatě na spadnutí.
2: No, v podstatě.
1: Tak to celkem chápu, že teď asi toho máte plnou hlavu. A máte čas ještě na relax? Přečetl jsem si, že rád relaxujete s kytarou. Třeba i na koni jezdíte?
2: Na koni jezdím, na kytaru občas hraju. Je fakt, že na ty koně mi za poslední 2 roky toho času zas až tolik nezbývá, protože mým největším koníčkem a samozřejmě i požíračem času, ale jakoby vlastně ve skvělým slova smyslu je můj teďko 2letý syn. Takže je i relax vlastně...
1: Daniel.
2: Ano. Takže je relax si s ním hrát a strávit den tím, když manželka třeba pracuje o víkendu, tak je celý den pryč a já prostě ráno s ním stanu, jdeme ze psem ven a pak mu dám něco k jídlu, pak jde spát, člověk se stará jenom o něj, pak ho večer uloží a zjistíte, že vlastně jste nic neudělal, ale mám úžasný pocit z toho dne. No.
1: Manželka je taky tanečnice?
2: Moje manželka Pavla byla demisolistkou baletu Národního divadla, ale po narození Dana se rozhodla, že se do divadla nevrátí, že chce zkusit nějak profesně naložit se svým životem ještě trošku jinak. A takže má vlastně takový pohybový studio pro ženy, spolu vlastní s kamarádkou. Jsou to takový ty věci, jako je zumba, pilates, yoga a myslím si, že jim to docela jde.
1: Přeju vám, abyste měl pořád tak hezký pocit z toho, aby rodina prosperovala, ale samozřejmě Národní divadlo, kterého máte pořád plnou hlavu. To se vůbec nedivím, ale přeju, aby se vám všechno dařilo a aby diváci, kteří zavítají do kapličky, byli pořád spokojeni. To byl šéf baletu Národního divadla Petr Zuska dnes na tandemu a doufám, že ne naposledy. Třeba se zase někdy při podobných příležitostech setkáme. Naschledanou.
2: Naschled, děkuju.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Pozdravuj

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Dneska sedíme v opravdu zvláštní restauraci. Nás dva jsem přivedla zvědavost, ale co a kdy, paní doktorko, sem do tohoto prostředí, do tohoto areálu přivedlo vás? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne přeju. No skutečně sedíme v restauraci domova Surrider, které provozuje jednak sdružení Surrider a jednak nadace Surrider. A na přelomu let 97-98 jsem pocítila potřebu pracovat v něčem dobročinném, nebo říkejme tomu charita, něco, co bezprostředně pomáhá lidem. A tahle potřeba vlastně moje osobní přivedla.
2: Počkejte, vy jste hospodská nebo co?
4: Ne. Domov Surrider, jehož součástí je teda tahle restaurace, je v zásadě zařízení, které se stará o seniory, kteří se dostali do takové situace, ať už
2: zdravotní... Už jsem to vzala marketingově od začátku.
4: Které vlastně sem přivádí nemohoucnost postarat se sami o sebe.
2: Já jsem se chtěl velmi nezdvořile vrátit k tomu, co jste nadhodila, že v určité době, před 2 roky, jste pocítila jistou potřebu pomáhat těm, kteří to potřebují. Mohu se zeptat, v jakém to bylo věku a omlouvám se za ten dotaz.
4: No, v té době mi bylo 32 let.
2: Kristovy roky, vy jste zjistila, že víte, co chcete.
4: Asi to bylo takový, jakoby, nechci říkat osvícení nebo vnuknutí, ale něco prostě, co přišlo zevnitř ze mě.
2: Skutečně?
4: Skutečně, takhle jsem to pociťovala a vzhledem k tomu, že v té době jsem měla určité mezinárodní zkušenosti, tak nejdříve to bylo takové, jako že jsem měla potřebu téměř až zachraňovat zdraví a životy lidí. Já jsem měla nejdřív představu, že bych šla buď k Červenému kříži nebo ke komisariátu pro uprchlíky, právě na té mezinárodní úrovni, a měla jsem dojem, že bych byla ochotná jít do Afriky, do Asie, kde je opravdu ta potřeba jako život, smrt, zdraví, nemoc, kde ty hodnoty jsou obnažené, takový ty základní lidský. Ale potom jsem si samozřejmě, jak přátelé, tak i já sama jsem si uvědomila, že bych asi tím ublížila nejvíc rodině, kdybych úplně najednou takhle radikálně změnila svůj život, svoji práci. Takže potom, když jsem dostala nabídku od svého přítele, abych šla do nadace Surrider, tak jsem teda potom mnoho neváhala.
2: Já to nechci zlehčovat zdaleka, ale jste podstatně s

0: Než matka Tereza.
1: Ježišmarja, to je moc odvážné srovnání.
0: V každém případě tentokrát my jsme vašimi hosty a vy jste trošku naším hostem. Vaše jméno je doktorka Ivana nebo Ivana?
1: Ivana.
0: Ivana Plechata.
2: Ještě jednou dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.

0: Pojďme se vrátit do doby před 10 lety. To vám bylo, řekněme, 24?
1: Ano, bylo to tak 24.
0: Co jste studovala?
1: Já jsem studovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Již jsem promovala jaksi spolu se svým synem, protože ten se v zápětí narodil. Potom jsem byla tedy 2 roky na mateřské, protože to jsem si nechtěla nechat ujít. A hlavně už jak je člověk naučen z té psychologie, tak jsem věděla, jak je pro dítě důležitý ty 3 roky první. Takže to jsem opravdu byla
0: doma. Co jste mohla eventuálně s tímto vzděláním dělat? Klinickou psychologii nebo zase učit psychologii nebo co vlastně?
1: Já jsem dělala čistou psychologii, to znamená, já jsem to neměla kombinovat s tou pedagogikou.
0: Ano.
1: To znamená, že učit bych mohla, pokud bych si dodělala nějaké to pedagogické minimum, ale i to šlo.
0: Čili byste za normálních okolností třeba seděla v RIAPSu?
1: Tak, i když pravda, já jsem se soustředila na tu oblast drogových závislostí, už moje diplomová práce vlastně byla na tohle téma, takže pravděpodobně bych dělala psychoterapii drogově závislý.
0: Nebo přišlo alkoholu. Dítě, nestalo se, odpromovala jste.
2: A k tomu já mám mezidotaz, já si ho nemohu odpustit. Vy působíte ctižádostivým dojmem a to míním pochválně. Dostudovala jste, možná jste pomýšlela na kariéru, začaly se dít velké změny v této zemi a vy doma s dítětem, nepřipadala jste si odstrčená?
1: Já když už se schylovalo, syn se narodil v 87. a já jsem, jako kdyby člověk tak něco tušil, že přece takhle to v té republice nemůže jít dál, jo. Tak jsem si vlastně tu kariéru schovala do toho svobodného světa, jakoby ten, co jsem si já představovala, že takhle to tady nemůže vydržet.
2: Za totality se ještě rozmnožíme a pak budeme mít čas.
1: Ano, a pak budeme mít čas. V 89. jsem samozřejmě vyrazila už na ty první demonstrace a teď jsem říkala, jako, že vlastně zase jsem cítila tu potřebu, jako teď se tady děje něco prostě epochálního, něco převratného, čehož není člověk svědkem možná jednou za život a někomu ani to se nepodařilo, tak jako musíš se toho zúčastnit a něco jako dělat. Takže jsem začala nejdříve dělat politiku na té dobrovolné bázi. V Praze 6, Praha 6 byla vždycky politicky velice, velice bohatá, ať už disidentsky vlastně.
0: Tak, ale i komunisticky.
1: I komunisticky, to je pravda.
0: Zelené sukno.
1: Tam byly velká sídliště. Ve volbách vždycky jsme z nich měli hrůzu. Proč jsme z nich měli hrůzu? Protože jsem na té Praze 6 dělala volebního manažera, nejdřív teda OFK Občanskému fóru. A když se vlastně začala formovat další politická strana ODS, tak jsem šla do hlavní kanceláře ODS, takže před těmi 10 lety já jsem se dostávala do pozice politického aparáčíka, profesionála. Teď to zní hrozně. Tehdy mi to tak nepřipadalo.
0: Kdykoliv to zní hrozně, ale záleží, čím se to naplní. Proč jste po rozpadu OF šla do ODS? Byly i jiné možnosti?
1: Byly jiné možnosti, ale já jsem tehdy strašně obdivovala Václava Klause a lidi, kteří začali formovat ODS, protože jsem měla pocit, že lépe formulují problémy a že lépe formulují vizi, za kterou chtějí jít.
0: To jest?
1: To jest.
0: Hovoříme teď o těch původních ideí.
1: Ano,
0: o roce 91-92.
1: Ano, hovoříme
0: teď
1: o roce 1992 a 90. A to byla idea osobní zodpovědnosti, svobody, prosperity, inteligence, schopností, jasně formulovaný ty záměry ekonomický, privatizace, že jo, dostat majetek do soukromých rukou, soukromník je nejlepší hospodář a tak dále. I takový možná to v tom, že jsme ten kapitalismus tak jako obdivovali, jakože k tomu chceme směřovat a opravdu ty lidé okolo Václava Klause, ty ekonomové to poměrně jasně formulovali, tak to byl asi důvod, proč
0: jsem... Čili mimo jiné pro vás to bylo psychologicky řešeno uchopitelné.
1: Uchopitelné.
0: Nějaký jasný
1: ano.
0: Program,
1: ano,
0: s kterým jste
1: ano.
0: se mohla ztotožnit v jeho teoretické rovině.
1: Přesně, já jsem vždycky cítila u toho občanského hnutí a teď nechci nikomu ublížit, protože tam byli skvělí lidi, který teďka já si dovedu dobře představit, že bych s nima mohla pracovat, ale že tam je taková ta rozpačitost, že se nedokázali přesně úplně uchopitelně jakoby zařadit, jakým směrem chtějí jít. Vyčítáme někdy intelektuálům jakoby bezbřehost. A já v té době jsem cítila, že jako na to není čas.
0: Bezbřehost, přeloženo, to také může znamenat respekt k jiným možným alternativám,
2: anebo to taky může znamenat vůle ke slovům, ale ne vůle k činům?
1: Tak, ano, je to taková ta upovídanost, dobře míněná, ale jakmile přišla akce, tak jako ta diskuze pokračovala a tehdy jakoby jsem cítila i já sama, že na to není čas, že komunisti nám dejchají na záda, státní správa je rozpadla, ekonomika vlastně potřebuje nový nastartování a diskutovat, jakými všemi způsoby a variantami a možnostmi. Já teď samozřejmě zpětně vím, že to mělo spoustu mínusů. Nicméně stejně bych asi volila znova tu variantu, kterou jsem volila.
2: Když se rozpadalo Československo, teď jsme už ve 92. To už jste byla ve vrcholové politice?
1: Nebyla jsem ve vrcholové politice, nicméně jsem měla tu možnost být hodně u těch rozhovorů, protože vlastně jsem vedla politický sekretariát na ODS, to znamená, tam se odehrávaly ve Sněmovní ulici, tam se odehrávalo velké množství těchhle z těch rozhovorů, měla jsem přátele ve vrcholné politice, takže diskuze neuvěřitelně dlouhý, že jo, řešilo se to. Ale byla to tak strašně hektická doba, že kdybyste se mi teď zeptal na konkrétní momenty, tak bych to už asi dneska nebyla schopna analyzovat, protože to byla doba, která se valila. Valila se přes nás, valila se okolo nás a jednotlivý momenty, které byly určitě pro ta jednání klíčová, už bych dneska hledala asi velice obtížně.
2: Ne, já se ptám na váš tehdejší obecný pocit. Byl to pocit jisté lítosti, že se to rozpadá, ale současně uvědomění, že to nejde jinak? Jak
1: ano,
2: jste nahlížela?
1: Ano, a bylo to na základě mé osobní zkušenosti z volební kampaně. To bylo, myslím, ve 92. roce do poslanecké sněmovny, kdy jsem absolvovala s Václavem Klausem výjezdy na Slovensko. Naprosto neuvěřitelná a úžasná atmosféra byla mezi intelektuály v Bratislavě, kde opravdu jsem cítila tu sounáležitost a to, že by to stálo za to, aby to byl společný stát, že jsou to bezvadní lidé. Ale jak pak jsme projížděli vlastně těmi dalšími městy, tak už to nebylo tak jednoznačný. A já jsem cítila ten nacionální osten, který my jsme nedokázali v tehdejší době příliš chápat, nebo já osobně jsem ho moc nechápala. Takže já na jedné straně jsem litovala toho, že třeba přichází o tu Bratislavu a o ty lidi, o který jsem strašně stála a milovala jsem slovenský divadlo a kulturu a to mě bylo líto. Na druhou stranu jsem si uvědomovala tu rozdílnost, co ta většina těch lidí chce.
2: Tehdy jste vlastně nastoupila kariéru, která na ten věk začala být velmi slibná. Co to udělalo s vaší rodinou? Byl váš muž všemi deseti proti, nebo někdy trochu žárlil, aniž by to třeba dal najevo? A vnímala jste to vůbec, nebo jste byla lokomotiva, která jede a nevnímá svého?
1: To taky, ale na druhou stranu s tím malým dítětem zase taková lokomotiva být nemůžete. Ne. To znamená, že já jsem celou dobu se snažila vyvažovat. Dneska si troufám říct, že ten můj syn tím příliš netrpěl, protože měl okolo sebe milující lidi, a já vždycky si myslím, že je rozhodující ta atmosféra toho souhlasu obecného. A ten obecný souhlas já v rodině měla. Můj manžel mě podporoval a možná tím, že si nekonkurujeme v našich profesích, on je velice úspěšný v jiné muzikantské profesi a já jakoby začínala být úspěšná v jiné společenské vlastně taky profesi, velice podobné té politické, tak jsme se dobře doplňovali a konflikty nebyly, to musím zaklepat.

0: Vy už jste v tom sekretariátu byla nastartovaná třeba na nějakou politickou funkci, až dosud jste měla vlastně takovou organizační.
1: Ano, ano. Já jsem měla trošku takovej, nevím, jestli řeknu přesně, ale mindrák, takový určitý nedostatečnosti vzhledem k praxi, tomu, co jsem už udělala.
0: Ale to vlastně těm ostatním mladým vůbec nevadilo. Tam měl tiskovou mluvčí, která neměla vůbec žádnou praxi a dělala...
1: A dělala to dobře. Já vždycky jsem Kláru obdivovala, aspoň z mého hlediska. Vidíte. Je to kamarádka. Já možná moc o některých věcech i nad sebou sama přemýšlím a jsem hodně sebekritická. Navíc jsem stále cítila takový nedostatek, že já vlastně, ač vystudovala psychologii, tak jako jsem si připadala pořád nedostudovaná, protože vlastně jsem vystudovala marxistickou psychologii, co si budeme povídat. Že? Takže kdybych mohla znovu zvolit, tak jdu na humanitní gymnázium, kde bych se dozvěděla něco o starých kulturách přes literaturu. Jo, tady to vzdělání mám pocit jako v tom nedostatek. A teď jsem strašně ráda, že můj se navštěvuje gymnázium a studujeme společně.
2: Zase odbočka. Já nechci, abychom totiž náš rozhovor vedli jenom v té rovině vaší politické kariéry a pak nějakého prozření. Psychologie byla vám v politice k užitku? Dokážete partnera aspoň trochu odečíst? Říkají vám nejen ženské instinkty, ale to vzdělání, kdy máte spíš mlčet a poslouchat, nebo kdy je třeba uchopit prostě otěže té konverzace. A je to, pokud to máte, spíš ta ženská intuice, nebo těch 5 let na vysoké?
1: Asi, kdyby to nebylo ve mně, tak proč bych chodila na psychologii? V té politice bezesporu, jako v každé komunikaci s lidma, to použijete. Té politice je to zvláštní tím, že ta přece jenom přitahuje speciální osobnosti. Ne úplně každý je schopný jít do politiky a být tam úspěšný. Z hlediska toho psychologa to sledovat je velice zajímavé, zejména takový ty osobnostní niance toho, kterýho člověka. Ovšem ty druhý to zjistějí, že je malinko odečítáte, že je malinko pozorujete, že vlastně jste jim... Aniž by to tak skutečně bylo, ale oni mají pocit, že jste jim nebezpeční. Hmm. Je to vlastně plus pro vás, že si to jakoby jste schopný zmapovat, ale na druhý jste zase vy čitelný pro ty ostatní, že vlastně před váma některé věci radši vůbec neříkají, k některým jednáním vás vůbec neberou, právě protože ví, jaká jste.
0: A přiřazovala jste skutečně i diagnozy?
1: Tam někdy to jde až na diagnozy, určitě.
0: Mně to napadlo taky.
1: Někdy to jde až na diagnozy, nebo někdy jsou to takový ty hraničící stavy mezi tou neurózou k té psychóze, jo. Nemusí to být vždycky jenom jako psychiatrická diagnóza, ale jsou to takový neurotický stav a tak dále.
0: Samozřejmě, že lidé jdou se svým osobnostním vkladem do politiky, ale zároveň ta politika sama něco generuje.
1: To bez
0: zesporu. To přece byla krásná laboratoř, zejména kanceláře ODS.
1: Víte co, ale já už na konci jsem měla pocit, aby mě tahle laboratoř nesemlela, jestli mě rozumíte, že tam bylo na mě až příliš emocí, vypjatých osobnostních rysů, vypjatých nenormálních vazeb. A to nechci říct, že to bylo tak hrozný, ale já jsem to tak pocitovala. Právě proto, že jsem na tyhle interpersonální vztahy tak strašně citlivá.
0: Ale dovedu si představit psycholožku, která tohle všechno použije jako benzín do motoru.
1: To já nebyla. Mě by to pravděpodobně...
0: Obrovskou forzáží se octne někde na funkci místopředsedy parlamentu nebo něčeho takového.
1: To pokud nemáte tak silný zpětný mechanismy, jako mám já. A takový,
0: co to bylo, ten zpětný mechanismus?
1: Později, když jsem z politiky odcházela, tak jsem tam viděla pro sebe osobně víc negativ. Já jsem měla pocit, že mě to, jak už jsem jednou použila ten termín semele, jestli mě rozumíte, že to vlastně do budoucna spíš skáču na sobě, že budu strašně nervózní, ano, že budu předrážděná, nervózní, nebudu schopna dobře reagovat.
0: Tohle si přece musí uvědomovat i řada dalších lidí. Jak tomu čelí?
1: No, ono taky v tom 90 před těmi mimořádnými volbami spousta lidí podobně zaměřených jako já, to znamená lidi citliví, který, ale nechci to generalizovat, aby to nevypadalo, že tam zůstali jenom ty necitliví, ale spousta lidí, kteří to brali hodně osobně tu politiku ve smyslu tom pozitivním, jako že chtěli strašně věcí udělat, byli pracovitý, mysleli to tak, že by to opravdu mělo být o těch konkrétních věcech a ne o takových těch nadstavbách politických, tak odcházeli vlastně před těmi předčasnými volbami.
2: Vy jste byla přece jenom několik let v parlamentu jako poslankyně. předsedkyně za ODS.
1: Ano.
2: A pak přišel ten velký třesk, na který si ještě pořád pamatujeme a samozřejmě mnoho dnešních událostí se jakoby pořád k němu zpětně vztahuje. To znamená podzim 97. Josef Želenec odstupuje, jsou tady různí Láslo Báčové a já nevím, kdo ještě. A přichází sarajevský atentát. Pro vás to
3: jste
2: znamenalo?
3: Zažila ještě?
1: To jsem zažila.
2: To jste byla ještě...
1: Já bych řekla, že tenhle moment právě přispěl k tomu mému dalšímu rozhodnutí, o kterém jsme mluvili na začátku. Z té vyčerpanosti přišlo to prozření, že chci dělat něco jiného.
2: Dobře, ale jestli jsem pochopil správně, tak v těch dnech a týdnech, o kterých já teď mluvím, jste ještě nešla rovnou k charitě, ale šla jste do Unie svobody vznikající.
1: No, protože...
2: Čili první bylo odštěpení od ODS, tedy vaše.
1: To samozřejmě se těžko dneska zpětně říká, že to byl pouze tenhle ten okamžik.
3: Dovolíte ještě?
1: Ano.
3: Ten okamžik je vlastně zajímavý. Kdy tohle nastalo? V ten den, kdy ve sněmovní v noci se tam demonstrovalo a kdy Livie Klausová na Václavském náměstí?
1: To už jsem byla vlastně rozhodnutá. Jestli jste si vzpomněli, když jsem říkala, že jsem cítila, že se něco musí stát, ano. Tak to zhrálo zhruba už celý ten rok, pak následovalo ve mně. Pak následovalo samozřejmě vystoupení Josefa Želence, kterýho já si do dneška velice vážím a jehož slovo mně připadalo, že je to správný. Já jsem se s ním ztotožňovala. A když pořád se nic nedělo a pořád se to tak jako uměle drželo a nikdo nechtěl nic říct a prostě vlastně jsme se klamali i my sami a klamali jsme se navzájem a klamala se veřejnost, aspoň tak já to cítila v té době, tak když Ivan Pilip s Janem Rumlem, já si Jana Rumla strašně vážím do dneška, vystoupili na té televizní obrazovce, tak já to osobně cítila jako úlevu, že to někdo řekl a že to řekl někdo veřejně.
2: Dvě psychologické otázky nekladu je ani tak já, ale kladu je mnoho posluchačů a čtenářů. Za prvé, Josef Želenec odstoupil a na otázku proč, v podstatě řekl, brzy se to dozvíte. Vzpomínáte?
1: Ano.
2: Otázka číslo jedna, má tohle dělat politik?
1: Ne, a já dokonce jsem tehdy to řekla Josefu Želencovi i otevřeně, když jsem ho požádala o schůzku a ještě s kolegyní Haničkou Marvanovou jsme se s ním sešli a ptali se ho vlastně, co to znamená, proč to udělal takhle, proč to neudělal jinak, o tom způsobu jsme se bavili. A tehdy já jsem mu řekla, že si myslím, že měl hledat více oporu v lidech podobného smýšlení, jako je on sám, a pokusit se to nejdříve řešit vnitřně na grémích, pro které byl na to tam prostor, to znamená na Pražské radě ODS, kde on byl členem, poslaneckém klubu a tak dále. A že to stálo za to, to řešit uvnitř, že to nemusel být možná takový velký potom celý třes.
2: No a druhá otázka, jaké to je, když dva politici vystoupí v televizi, zatímco ten třetí, od něhož se odštěpují, je pryč. Neměli prostě počkat den a pak říct, helejce, my jdeme od tebe a teď s tím jdeme s tou novinkou do televize. Mnoho lidí, kterým myšlenky Unie svobody jsou blízké, nicméně toto těmto chlapcům dodnes trochu vyčítá. Vy to přece víte.
1: Určitě, ono to tak skutečně bylo, to se nedá aspoň odiskutovat zvenčí. A hodně to tak vypadalo a vypadalo to tak zvenčí. Pro mě, která jsem byla uvnitř těch diskuzí, denodenně se tím zabývající, to bylo trošku jiné. Já byla tehdy navíc v té době velice unavena procedurálními otázkami, jestli mě rozumíte. Tehdy se nemluvilo ani o tom, co se musí udělat, a nebo když se něco udělalo, tak jestli se to udělalo dobře nebo špatně. Ale zase se do toho dostávala taková ta procedurální politická omáčka, proč to udělali tyhle lidi a neudělali to jiný lidi. A já tehdy jsem spíš potřebovala a chtěla, aby se to stalo. To znamená, že jsem příliš nepřemýšlela, možná to byla chyba a zvenku to vypadalo úplně jinak, ale já v té době tolik nepřemýšlela o tom, za jakých okolností nebo jak se to stalo. Pro mě bylo důležitý a významný, že se to stalo.

0: Od těch vašich začátků vedle Václava Klause hovořila jste o tom, že ještě jste vedle něj absolvovala cestu po Slovensku v době před dělením státu. Tak od té doby do tohoto okamžiku se Václav Klaus značně změnil. Přece tohle musel cítit nebo vnímat nějakým způsobem.
1: To já se musím vrátit ještě vlastně já nejenom, že jsem s ním absolvovala ve 92. tu volební kampaň na Slovensku, ale já vlastně následně na to ve 94. roce jsem skončila na hlavní kanceláři ODS proto, abych jemu šla dělat poradce. To znamená, že naopak ještě v této době ta komunikace mezi námi byla těsnější. Neproblémová, velice těsná a já jsem v tom viděla jaksi další progres mé další jakoby kariéry, jo? Že to stojí za to, že je to významný dělat vedle takového člověka. Ta zlomová období spadají až do 95. 96. roku, kdy jsme si začali nerozumět spíše lidsky, jestli o tom takhle mohu mluvit. Mně se nelíbily některé věci a
0: co to je já lidsky? Jsem... Vám se nelíbilo, že se třeba hádá se svou chotí, anebo...
1: Ne, v řešení některých politických věcí, aha, a pokud mohu mluvit naprosto konkrétně, tak to začala být problémová komunikace. Já, když se mi něco nelíbí, a to je v čemkoliv, tak to říkám. Ano. A on bohužel nepatří k lidem, kteří by jaksi se stoickým klidem vyslechli třeba připomínky, ale i někdy až kritiku. Tam začaly být takovéhle drobné problémy, které potom vyvrcholily, když jsem se rozhodla kandidovat a dostala jsem se do poslaneckého klubu a jako bych začala být více samostatná. To znamená, že jsem ho mohla i z té své víceméně samostatné role mu říkat ještě více, co se mně líbí nebo co se mně nelíbí. Bohužel Václav Klaus to začal brát, že kritizuji jeho a to znamená, že jakoby útočím na jeho jako osobnost.
0: Co se stalo z psychologického hlediska s tímto člověkem?
1: Já myslím, že byl problém ve vnímání reality vlastně, že on přestal naslouchat.
2: Čili těmto lidem to jistě v dějinách nebyl a není jenom on, se stane to, že najednou kolem nich je svět podle Klause?
1: Ano.
2: Abych parafrázoval?
1: Ano, ano, je to tak.
2: Velmi poučné. Možná poslouchá nějaký budoucí politik. Mně se chce na chviličku odpustit, nebýt vážný. Co řadíte ke svým nejpitoresknějším zážitkům z parlamentu? Je to spící poslanec, ten či onen, nebo křičící pan Sládek?
1: Nejhorší můj zážitek byly skutečně se Sládkovcem. Ty zážitky. Já, jak říkám, jak jsem citlivá, tak v momentě, když tam Sládek tehdy začal mlátit do té lavice a já úplně mohla cítit fyzicky na sobě, teď si nedělám legraci, fyzicky, když jsem od něj těch pár metrů seděla, ten víron těch nejtemnějších, musím použít to slovo, nejhnusnějších emocí, tu zlobu, agresi, tak se mi z toho udělalo opravdu fyzicky špatně v té sněmovně.
0: Počkejte, ale to znamená, že ten člověk něco vyzařuje.
1: Tak samozřejmě každá silná osobnost vyzařuje. Já jsem o tom přesvědčena, že lidi citliví a možná přecitlivělí, tak jako jsem já, to můžou až téměř matatelně cítit. Mně se běžně stávalo, že za některými kolegy jsem nebyla schopna stát frontu. Až takhle daleko to šlo,
0: to je
1: že jsem...
0: duchařina už.
1: Je to možná duchařina,
0: není,
1: ale
0: není.
1: Já jsem to tak cítila, že oni jaksi narušují moji bublinu.
0: Samozřejmě.
1: Ale samozřejmě...
2: Byli tací, tam... kteří nemohli stát za vámi?
1: Já myslím, že ano. Já myslím, že ano. Ale byli tam samozřejmě i nesmírně pozitivní lidé. Já do dneška, a možná právě proto jsem ušla jako jedna z prvních gratulovat, já jsem si například hrozně vážila Josefa Tošovského, když tam seděl naprosto stoickým klidem v té sněmovně a vyzařovala z něj taková ta harmonie, taková ta jistota. Jo? Pro mě to bylo nesmírně uklidňující ho sledovat.
0: Poslyšte, když už tady jste zmínila tohoto člověka, a teď se vás ptám nikoliv jako někdejší poslankyně, jako ředitelku, ale jako běžného daňového poplatníka. Vám nevadí přestavba budovy za 4,5 miliardy?
1: Vadí strašně. Já když jsem to slyšela, tak jsem se strašně rozčílila. Rozčílila jsem se zejména proto v rámci mé současné profese, jak strašně těžko scháníme korunku ke korunce, aby se to použilo na smysluplný účely. A tak tohle mě samozřejmě strašně vadilo.
0: V malé České republice taková, nepoužiju toho slova rozežranost, ale rozmařilost těch bankovních bosů.
1: To se najde vlastně v každý, ale skupině skupině, kde ten člověk má pocit, že vyrost, jako by má neomezené možnosti, jako že by na něj nikdo nemohl, tak potom je, a to je strašný nešvar dnešní společnosti, si myslím, že chybí taková ta pokora v tom dobrým slova smyslu, ohleduplnost k jiným hodnotám, k jiným činnostem, že je člověk strašně sebestřednej. A to je nejenom v politice, nejenom v bankovnictví, v biznisu, ale já teď, jak to si zjišťuji, tak to může být i v charitě, že si konkurují jednotlivé domy zabývající se charitou a je to zase jenom o individuích uvnitř, kteří jaksi se snaží rozpínat a zapomenou, proč to dělají, ale teď už tam vidí jenom sebe jako človíčka, který je pro tu věc jako nejdůležitější.
2: Čili pravděpodobně česká společnost po tom všem, co má v tomhle století za sebou, je obecně nějak nemocná. Jsou výjimky, ale je tady jisté manko.
1: Určitě, ale já bych to neomezovala jenom na českou asi společnost.
2: Možná, že právě na cestách, a tím já pro sebe uzavřu tento blok, jste naopak v politice zažila nějaký povznášející prožitek.
1: Já musím říct, že těch bylo hodně.
2: Co pro vás mělo hodnotu, třeba i emocionální?
1: Hodně. Já myslím, že to bylo zejména to, že poznáváte ty lidi, ty krajiny, že jsou vlastně vám strašně podobný. Dneska, jak se říká, rozvinutější západ a tak dále. Zjišťujete, že my jim máme co dát. A
2: to znamená, že třeba ve Štrasburku, nebo já nevím, kde jste se necítila jako křupan, to řeknu rovnou, jako buran?
1: Ne, necítila jsem se jako buran a ono je to taky o schopnosti komunikovat, že jo, v jazycích a schopnost se přiklonit k té kultuře takové té klasické křesťansko-západní civilizace a tak dále. A já jsem se tam cítila velice dobře a vůbec jsem tam neměla ty mindráky, který někdy jsem zažila tady právě s těmi sebestřednými lidmi, jsem já tam neprožívala. Já bych řekla, že tam to víc funguje na partnerském principu.
3: Ano, a možná, že ten mindrák je vlastně odvrácenou stranou té sebestřednosti a toho egoismu.
1: Je to možné.
2: To znamená, že vy jste v podstatě sekla s poslaneckým průkazem, nebo co člověk má v parlamentu?
1: No, asi jsem to měla tehdy udělat, ale jsme v období přelomu roku 97 po sarajevském atentátu a leden, únor 98, Tošovského vláda, která už jednoznačně řekla, že bude mít časově omezený mandát, čili to jednoznačně spělo k předčasným volbám. Čili v té době pokládat poslanecký mandát mně přišlo trošku jako prázdné gesto a trochu nesmyslné. A navíc už v lednu 98 jsem blíže a blíže přicházela k této nadaci a vlastně už jsem byla rozhodnutá nekandidovat, nejít do primárek, dokončit, jak nejlíp jsem mohla, svůj poslanecký mandát a vlastně už nepokračovat v politické kariéře.
3: Promiňte, strašně důležitý okamžik. Kdo tohle udělá? Za prvé ten, kdo musí, kdo nemá šanci. Vy jste zřejmě šance měla. A za druhé, jak se člověk vypořádá s tím, že přestává mít poslanecký plat, že přestává mít k dispozici auto a všechny tyhle věci.
2: Nebo mobil, ne?
3: Tak.
1: Ten mobil mě zůstal, akorát, že jsem si ho sama platila. Já jsem o tom takhle asi nepřemýšlela. Pro mě na přelomu toho roku 97-98 bylo skutečně nejdůležitější to říct si, co pro mě teď osobně ta politika, co mě přináší a co já jí dávám. A já byla přesvědčená, že pro mě osobně už přináší více negativ, že vynakládám obrovské množství energie, která se nezužitkovává tak, jak já bych si představovala. Je to v tom taky něco toho ženského, že ženy chtějí vidět výsledek své práce, která je velice náročná. A pro mě výkon poslaneckého mandátu byl velice náročný, jak časově, tak psychicky. A ta negativa byla skutečně, že já jsem si spoustu věcí, které obecně se vznášely ve vzduchu, to znamená neoblíbenost politiků, neoblíbenost poslanců, útoky novinářů. Já jsem je vnímala strašně intenzivně. O mě jednou někdo dokonce napsal, že jsem absentovala ve sněmovně, přitom jsem měla 98% účast na hlasování. A tehdy to jakýsi novinář vzal jenom z naprosto nezávazných prezenčních listin, to znamená, znamená, nevzal to ani z hlasování. A já všechny tyhle ty takový ty drobný nespravedlnosti, jako by se řeklo, jsem si strašně vztahovala sama na sebe a psychicky jsem s tím opravdu hodně trpěla.
2: Řečeno velmi nevznešeně, řekla jste si, kromě jiného také, no čertovém, budu mít polovinu nebo třetinu, ale bude se mi lépe dýchat?
1: Ano, ano. A bude ta moje práce k ničemu. Hmm.

0: přišla jste sem nejen do této restaurace Věru, ale do toho objektu Michalského dvora, mimochodem objektu historicky velmi zajímavého, ve středověku univerzitní ubytovna, ano. Kolej vlastně. Ano. Pak totéž po začátku první republiky, že?
1: Na ano, a navíc to byl pivovar dokonce v 18. století.
2: Já už to pamatuju jenom jako správkárnu pneumatik.
1: No, to už pamatujete tu ruinu, ve které to nadace získala.
0: Nadace Sue Ryderové, téhle britské ošetřovatelky z druhé války, má asi 90 podobných domovů po celém světě. To ona platí rekonstrukci a režii toho zdejšího českého areálu, nebo je její podíl dneska už zanedbatelný?
1: No, myslím, že tak ani si nemyslela, že to tak bude. Ale vzhledem k tomu, že k českým podmínkám a situaci, která dneska je, tak to skutečně platí. Britská nadace, britská centrála vlastně nám poskytují grant, i když my jsme jakoby součástí, nicméně máme svoje vlastní správní radu, že jo, a revizní komise a tak dále. Nicméně ty finanční prostředky skutečně musely jít z Anglie, to znamená 95% z té částky v současné době dané.
0: Ještě
1: to znamená
0: stále.
1: Ještě stále 105 milionů korun, tuším, šly z anglické strany. A vzhledem k situaci neujasněnosti v dnešní době, kdo bude financovat nebo jak bude vypadat určité vícezdrojové financování zdravotně sociálních ústavů tohoto typu, tak bohužel musí hradit i většinu nákladů provozních.
2: Promiňte, ta dáma ještě žije?
1: Ano.
0: Ano,
1: paní baronka
0: žije
1: a byla tady na zahájení dokonce. My teď očekáváme, že na jaře přijede znovu, až budeme slavnostně otvírat druhou etapu domova.
0: Víte, kdy a kde já jsem s ním mluvil? Když nadace Občanského fóra dala grant nadaci Sue Ryder a bylo to v den, kdy odstoupil Josef Želeněc, tak ona byla v Praze. Mm-hmm. Nitky se neskutečně splétají. To jen tak na okraj. Ty peníze, co přicházejí z Anglie, se zdaňují?
1: Ono je to jako grant charitativní organizaci. To znamená, že jsou to peníze, které, věřím, že teď říkám správně, se nezdaňují.
0: Kolik tu pracuje lidí?
1: Momentálně tady v celém objektu plus v dobročinných obchodech, které nadace Sue Ryder má, pracuje něco přes 40 lidí.
0: A kolik je tu pacientů a jakých? Kdo je ten průměrný pacient? Jak byste ho popsala? Věk, majetek, zdravotní stav?
2: A je to pacient vůbec?
0: A je to vůbec pacient, nebo je to klient?
1: Říkejme tomu klient, protože vzhledem k tomu, že my nejsme zdravotnické zařízení, to znamená, že my nepobíráme platby od pojišťovny zdravotní, my jsme sociální zařízení a spíše tedy označujeme naše rezidenty, kteří tady jsou ubytováni, kteří tady jsou na lůžkách, poskytujeme jim péči na lůžkách, jim říkáme klienti. My jsme nechtěli vytvořit jenom jednoznačně sociální zařízení,
2: kde by
1: se takový domov důchodců nebo léčebně dlouhodobě nemocných, nebo co si takového, jenom že bychom zkrátka tady udělali 40 pokojů po třech klientech a všechny tak jako namačkali do jednoho domova, aby ta péče byla jakoby co nejefektivnější vzhledem k finančním prostředkům, ale my jsme vlastně chtěli vytvořit i takové přirozené centrum pro veřejnost, aby ti naši klienti se necítili izolováni a abychom ukázali, že stáří může být pěkné.
0: Důstojné má ten slogan.
1: Že stáří může být i něco, při jenom trochu dobré vůli se dokonce někdo může i těšit, že bude mít víc času na věci, na které neměl počas svého produktivního života, péče o rodinu a tak dále čas. Čili my máme momentálně, máme otevřené přízemí našeho domova. Teď právě probíhá rekonstrukce prvního patra. V tom přízemí můžeme najít 21 lůžek právě pro naše klienty, průměrný věky, ale kolem 80 roků, kteří mají tak vážné chronické onemocnění nebo srdeční poruchu nebo jsou po mozkových mrtvicích a tak dále, že se o sebe nemohou sami postarat a pro rodinu jejich stav je už nezvládnutelný, aby o ně mohli pečovat v domácím prostředí. To znamená, že se tady snoubí aspekty sociální, zdravotní, možnost ubytování, jak vypadá ten jejich dům nebo byt, ve kterém žijí, jestli tam mají teplou vodu, jestli se má o někdo starat, jak jsou na tom finančně, myslím spíše v té nižší cenové kategorii, než bychom si vybírali ty, které by eventuálně mohli lépe platit. Máme tady klienty na přechodný pobyt, ale také ty, kteří předpokládáme, že tady dožijí.
0: Kolik ti to lidé nebo jejich rodiny platí denně?
1: Dneska je ta částka...
0: průměrná penze třeba?
1: Samozřejmě, my se řídíme nařízeními ministerstva.
0: Byť pod ně nespadá.
1: Byť pod ně nespadáme. To znamená, ale nechceme být nadstandardní zařízení, že by si to nemohl jakoby dovolit každý. Pacientovi nebo klientovi musí zbývat část důchodu, aby měl jakoby kapesné, tak jak je to v domovech důchodců. Pravda je, že většinou ty náklady jsou nemožné je pokrýt. To lůžko dneska, protože jsme více zdravotní, třeba že nedostáváme platby z pojišťovny, ale tady jsme spíše ošetřovatelské než sociální, stojí skutečně kolem 600-700 korun na den. Naše náklady a ten klient platí zhruba kolem 220, to znamená zhruba třetinu. A pokud on to nemůže platit, tak první možnost je dohoda s rodinou. Musím říct, že v 90% ta rodina přispěje darem, vlastně, aby doplatila do té základní částky, to znamená nějakých 220 korun. Zbytek hradíme z různých dotací, státních dotací, a další zbytek hradí pravidelně nadace. Nadace na lůžko přispívá zhruba kolem 200-300 korun denně.
0: Zatím je to pořád hrstka klientů.
1: Ano.
0: A jistě z toho nemůžete a ani nechcete udělat něco, co bych hloupě označil jako masovou záležitost. Jaký je klíč, jaké je síto? To napadne každého, kdo nás poslouchá,
1: ano,
0: a řekne si buď zítra nebo za 5 let, nedej bože, to mohu potřebovat.
1: To síto je strašně těžký, ale možná ještě se malinko vrátím, že to není úplně hrstka klientů. Pokud si vezmeme, že navíc tady máme denní centrum, na který jsme zapomněli, to znamená, že sem klienti mohou docházet přes den. Ti, kteří nechtějí nebo nemůžou zůstat sami doma, vozí je sem rodiny. Máme kapacitu zhruba 50 klientů týdně, kteří mohou projít tímto naším denním centrem, že se tady o ně přes den postaráme.
0: To znamená, že sem třeba odcházejí. Rodina vozí starého člověka, jako vozí dítě do školky.
1: Pravidelně.
0: A vyzvedává ho zase.
1: Ano, a zase ho vyzvedává. Pak tady máme klienty, kteří jsou ještě v takovém stavu, že v pohodě mohou být doma i můžou jít na procházku, ale třeba se jim nevyplatí nebo nechtí si vařit. A nebo diety mají. Dalším zhruba 50-60 klientům poskytujeme dietní stravování každý den v naší restauraci. Navíc tady máme takové věci jako Akademie třetího věku. Ta radost z toho stárnutí, když se umí stárnout aktivně. Takže těch klientů je víc. Pokud se vrátím ale k vaší otázce o sítu nebo o výběru našich klientů, je to trošku noční můra. Jo. Musím přiznat, že nemůžeme zdaleka uspokojit všechny, který bychom si přáli uspokojit. Ten výběr probíhal už, když byla rekonstrukce. My jsme měli spoustu přihlášek. Skutečně naše sociální pracovnice, hlavní sestra, obcházely i třeba osobně ty domácnosti. Takže vlastně tvořili jakousi škálu a jakýsi dotazník. Pak tady je pětičlenná nezávislá komise odborníků, složená z geriatra, ze sociálního pracovníka, z pracovníka městské části Praha 4, ze sociálního odboru. Duchovní tady je a já jako zavedení domova. A tyto dotazníky jsme vyhodnocovali a vlastně téměř až multikriteriálně se prostě zvažovaly konkrétní případy. Takže tak se vybírali první klienti. Dneska už je to malinko jednodušší v tom, že musíme být jaksi flexibilnější. Mluvím teď o těch přechodných pobytech, ano, že tady funguje tříčlenná komise složená ze sociálního pracovníka, z hlavní sestry a mě, a posuzujeme ty nabídky na ty přechodné pobyty, které nepřesáhnou 3 měsíce podle akutnosti. Jestliže někdo si zlomil nohu a teď potřebuje rehabilitaci a je to starý člověk, tak ten samozřejmě má přednost před tím, který třeba jenom je tady na respitní pobyt. To znamená, že třeba rodina odjíždí na dovolenou. Že jo? Takže pak už se opravdu musí vybírat vlastně prioritně, kdo tu naší péči potřebuje přednostně. A je to strašně složitý, ale ta
2: práce. A co to je, co uspokojuje to vaše ego, které se vyladilo svého času na politiku a teď na tu sociální oblast?
0: To... Řekl tomu ego, vnímal bych to.
1: Je to správný. Jako je to tak, určitě si každý takto svý ego tak trošku laská a hýčká a je to v tom pozitivním smyslu jedině správně ho takhle nazývat. Každý máme svý životní potřeby, který potřebujeme uspokojovat. Často je to naprosto utilitárně, prostě, že to tak potřebujeme, že to tak je, že to tak cítíme. Je to o té každodenní radosti a je to o každodenních hmatatelných výsledcích práce.
2: Zachovala jste si trošku slovník z politiky, protože ti říkají, je to o tom.
1: Je to o tom. No, to víte. Byla jsem jí 10 let skoro.
0: tady bychom mohli skončit, ale já bych měl ještě dvě otázky pod čarou. Jedna se velmi konkrétně vrací k potenciálním klientům vašeho domova Sue Ryderové. Prý chcete myslet i na takzvané válečné veterány. To jsou piloti RAF, nebo kdo to je?
1: Nejenom, ale samozřejmě
0: ti
1: mezi ně významně spadají, ti piloti. Ta nadace totiž byla vlastně založena po druhé světové válce paní Sue Ryder pro oběti druhé světové války a pro všechny ty, kteří trpěli. To znamená, že my jsme se naprosto kontinuálně vlastně vrátili k tomu, pro co ta nadace byla zřízena tehdy a my dneska prostě sledujeme to, jak naše společnost nebyla schopna a někdy bych chtěla říct i ochotna se vyrovnat důstojně s našimi veterány, ať už bojovali na východní nebo západní frontě. Ovšem na ty západní, a teď se vracím k našim letcům, je to o to drastičtější, že oni navíc byli pronásledováni po mnoho let po tom skončení té války. To znamená, že si myslím, že je téměř naší povinností jim tady minimálně 15-20 lůžek té naší kapacitě toho prvního patra, které bude otevřeno v dubnu, v květnu příštího roku, věnovat.
0: A moje druhá otázka je naopak velmi osobní, paní doktorko. Umíte si představit situaci buď v této zemi, nebo ve vlastním egu, která by vás vrátila do politiky?
1: Já myslím, že si dovedu představit. Já bych se toho nerada zříkala.
0: Nikdy neříkej nikdy.
1: Nikdy neříkej nikdy. Navíc bych nerada se úplně smířila s tím, že je politika označována za něco špinavého, vždycky negativního. Ne, já dokonce za těch prvních x let v té politice jsem přesvědčena, že ta pozitiva pro mě, i pro mě osobně velice převažovala, že tam bylo spousta lidí, kteří udělali nesmírný kus práce. Byli to strašně cenný lidi pro společnost. A věřím, že i v současné politice je tam spoustu takových lidí, se kterými bych znova já i v té politice ráda spolupracovala. U mě šlo skutečně o mý osobní rozhodnutí a dovedu si představit, že za 10 let zase ucítím třeba i na mezinárodní úrovni, se kterým mám zkušenosti, potřebu se věnovat třeba politice v té sociální oblasti a budu chtít něco říct k tomu, jak stárne populace, jak je k tomu potřeba něco říct i na té politické úrovni. Třeba v horizontu 10 let bych se dokázala a třeba i měla chuť znova do té politiky vrátit.
2: Lze si to přát. Já mám takový osobní dojem, že ano, že by to bylo dokonce možná dobře. Děkujeme mnohokrát.
0: Děkujeme za náš.
1: Já taky děkuju.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Přeji pohodový den při poslechu dnešního kolotoče. Co se v dnešním pořadu dozvíte? Prozradíme vám recept na rychlé malé buchty z kynutého těsta zvané mrkvance. V dobré radě odpovíme, jaká pravidla platí pro nákup vstupenek přes internet, například do divadla. V hobby rubrice poradíme, jak naložit s vlhkou zdí. A už za chvíli se vypravíme na rozhlednu, která se nachází nad lomem Jiří, který je u Sokolova v Karlovarském kraji. Přeji příjemný a ničím nerušený poslech, třeba při tónech písně Škatule v podání skupiny Rangers.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Největším a posledním povrchovým uhelným lomem v Karlovarském kraji je lom Jiří u Sokolova. Jeho celková délka je jen stěží uvěřitelných 6 kilometrů. Sahá od Vintířova až po Lomnici a po ukončení těžby se v rámci rekultivace plánuje jeho zaplavení. V budoucnu by se tak celé území mělo proměnit v turistickou lokalitu. Ještě předtím je ale možnost se na dechberoucí místo podívat, a to hezky z výšky. Nad lomem totiž vznikla vyhlídka a nás na ní vezme redaktorka Jana Strejčková společně s geologem Petrem Rojíkem.
1: Je to fenomenální výhled od vesnice Lomnice směrem jižním, kde Sokolovská uhelná, tedy těžař, zřídil vyhlídku, ale abychom ji mohli navštívit, tak si musíme požádat vlastníka šachty o vstup, protože procházíme závorou. Od závory se jde asi tak necelých 5 minut pěšky po zpevněné komunikaci a na jejím konci, na hraně lomu, majitel pozemku, který zřídil krásnou vyhlídku, vhodnou právě pro turisty.
2: Před námi se už trošku otevírá výhled na lom.
1: Ten lom má impozantní rozměry, je dlouhý asi 6 kilometrů a široký 2,5 kilometru. Těžba uhlí tady už začala někdy před 100 lety a těží se tady hnědé uhlí. V roce 1983 se tady vytěžilo neuvěřitelných téměř 8 milionů tun uhlí za rok. Dneska se těží v uvozovkách jenom 3,6 milionů tun uhlí za rok. Tohle uhlí se vyskytuje v hloubce asi 60 až 80 metrů a teďko každý, kdo sem přijde, že ho udělá paf a wow, protože to je naprosto úžasný.
2: Vidíme několik strojů, slyšíme i hučení několika strojů.
1: Teď doléhá takový monotónní šum z provozu pasových dopravníků a z hrabání těch velkostrojů.
2: Co je tady z pohledu geologa nejzajímavější?
1: No, tady naprosto všechno. Já si jako geolog tady připadám, jako kdyby mě někdo vysadil v Arizoně, v Grand Canyonu a mohl bych v tom obrovským mnohakilometrovým defilé skalním prostě listovat ve vrstvách země jako v knize. Je tady prostě vidět vlastně kus třetí horní naší minulosti, takže kdyby třeba tady ty vrstvy, které vidíme na dně lomu, no lomu je černé, uhelné, kdybychom jim vystavili nějaký rodný list, tak mají stáří skoro přesně 20 milionů let. Kromě teda toho černého spodku lomu vidíme takové olivově zelenkavě šedé vrstvy, to je nadložní jíl. Ten jíl je jezerního původu, vznikl ve sladkovodním jezeře a ten je starý, geologicky bych řekl spíše mladý, jenom asi 17 milionů let. A potom úplně nejvýš pod lesíkem
2: největší,
1: ano, je vidět oranžová barva, tak to jsou vlastně zvětralí ty jezerní jílovce. Jsou zvětralí, takže vlastně jsou oxidovaný, hydratovaný, takže jsou zbarvený do rezavé barvy.
0: Popisuje jednotlivé vrstvy geolog Petr Rojík, který na ohromující vyhlídku na hnědouhelný lom Jiří na Sokolovsku zavedl redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Vybavíte si, co mají společného slova akát, rarášek nebo třeba dálava? Ano, je to Morzeova abeceda, tedy skupina symbolů, která je používána v telegrafii. V jazykovém koutku probereme jedno slovo, které se kromě zmíněné Morzeovky téměř nepoužívá. A my vám připomeneme jeho význam. Více už kolega Stanislav Jurík a odborník na češtinu.
1: V dnešním jazykovém koutku si budeme povídat o slově, které bude znít povědomně zejména těm, kteří znají Morzeovu abecedu. Je v ní totiž pomůckou pro stvárnění písmene C. Pokud Morzeovu abecedu znáte, je vám teď už jistě jasné, že půjde o slovo cílovníci. K čemu v Morzeovce slouží, vysvětlí a další zajímavosti o tomto slově přináší Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
2: Dobrý den. V Morzeově abecedě se pomocná slova používají jako nápověda v tom smyslu, že jejich počáteční písmena napovídají, které písmeno je kódováno, a jejich krátké a dlouhé slabiky odpovídají krátkým a dlouhým signálům Morzeovy abecedy. Na těchto pomocných slovech je z našeho pohledu zajímavé to, že některá jsou neobvyklá, nepříliš frekventovaná, například lupíneček, blízkavice nebo právě cílovníci. Morzeova abeceda totiž nevznikla v Čechách, a tak bylo potřeba najít slova nebo slovní spojení odpovídající jejím signálům. A těm prostě běžná slova vždy neodpovídala.
1: V čem jsou zvláštní právě cílovníci?
2: Jednak už zmíněnou neobvyklostí a nízkou frekvencí, což jde většinou ruku v ruce. Co je málo frekventované, bývá neobvyklé. Přesněji by se dalo říct, že jde o slovo de facto ojedinělé. V českém národním korpusu je pouhých 5 výskytů a z toho 4 se vážou právě jen k Morzeově abecedě. Ten jediný zbývající zmiňuje Landšperský cílovník, což byla knížka spojená s hradem Landšperkem ve východních Čechách. Byla určená pro turisty, kteří do ní měli sbírat razítka ze zajímavých turistických cílů. Tato knížečka neměla dlouhý život, ale i kdyby měla, jazykově jde o něco trochu jiného, o neživotný cílovník, nikoli o životného cílovníka.
1: A našli bychom slovo cílovník třeba ve slovníku?
2: I v našich nejběžnějších slovnících spisovného jazyka byste cílovníka hledali marně. Jen v lexikálním archivu Ústavu pro jazyk český se najdou 4 excepční kartičky, které slovo cílovník zachycují. Na nejnávodnější z nich je uvedena věta: pro přímé zaměření na cíl je vpředu na hlavní kuželovitý cílovník. Byla vypsána z Encyklopedie české mládeže pro školu a dům z roku 1937 a týká se mušky, mířidla střelné zbraně. I tady jde ale o neživotný cílovník, nikoli o životného cílovníka.
1: Je tedy vůbec šance setkat se dnes s tímto slovem v běžném jazyce jinde, než v souvislosti s Morzeovkou?
2: Velmi ojediněle ano. Název tohoto znění nese například dětská kniha Evy Papouškové, ovšem zda vůbec a jak souvisí s Morzeovkou ponecháme na zvídavosti čtenářů. V internetových blozích se pak například dočteme, že cílovníci jsou opakem startovníků, přičemž startovníci jsou ti, kteří mají startovní pistole, a cílovníci ti, kteří v cíli drží stopky a měří závodníkům čas. Zní to velmi věrohodně, ale věrohodnost nemůžeme bohužel potvrdit z jiných zdrojů, a tudíž je zřejmé, že v každém případě půjde o výraz víceméně periferní.
1: Dnešní jazykový koutek připravil Martin Prošek. Děkuji, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A jsme opět o něco moudřejší. Jazykový koutek střídají pohodové melodie, které vám zaspívají Michal Tučný, po něm Eva Pilarová s Valdemarem Matuškou a už za chvíli si prozradíme recept na mrkvance.
3: Medicine man,

0: Pravidelně v Kolotoči listujeme zaprášenými kuchařkami a hledáme osvědčené recepty našich předků, kterými se dnes můžeme obohatit jídelníček. Tentokrát si s kolegou Jaroslavem Hořením a hlavně etnografkou Vladimírou Jakoubijovou připravíme rychlé malé buchty z kynutého těsta zvané mrkvance.
1: Dnes přidáme jeden rychlý zdravý moučník. Připravíme si ho z mrkve. Je to jedna ze zelenin, bez které se tradiční lidová kuchyně neobejde.
2: Jak široké uplatnění měla mrkev v kuchyni při vaření?
1: Používala se do polévek, do omáček, nádivek, ucmuchů a také do pečiva. Přidávala se jako příloha k masu a také se přidávala do těst moučníků. Všichni jsme jako děti slýchávali, je mrkev, budeš mít dobré oči. Když si vzpomenu na své mrkvové dětství, moje babička i maminka bez mrkve prostě nevařily, musela bych mít zrak jak rys ostrovit. Nicméně je jisté, že mrkev je zdravou potravinou, zvláště ta, která nám roste na zahradě. V receptářích lidových léčitelů a v některých herbářích najdeme celou řadu receptů na mrkvové léčebné prostředky. Syrová nastrouhaná mrkev byla účinná třeba proti cizopasným červům, odvar z mrkve léčil žaludeční a střevní potíže, zvláště u kojenců, ale i u dospělých. Léčil také úporné střevní katary či infekční choroby.
2: Dost léčení, my se dnes léčit nebudeme, budeme raději jíst a upečeme si mrkvu. Kvance.
1: Budeme na ně potřebovat 0,5 kg polohrubé mouky, 20 deka mrkve, 2 deka droždí, 1 vejce, 1 lžíci másla, 2 lžíce cukru, mléko, sůl, povidla a tvaroh na zdobení. Mrkev jedněm nastrouháme, zalijeme trochu vody, přidáme máslo a podusíme. Z poloviny šálku mléka, lžičky cukru a droždí uděláme kvásek. Do mouky přidáme cukr, špetku soli, vzešlý kvásek, prolisovanou mrkev, máslo, vejce a vlahé mléko a zaděláme těsto. Aby vás to nepřekvapilo, bude hodně oranžové. Po vykynutí uděláme z těsta malé buchtičky, které dáme péct na vymaštěný plech do vyhřáté trouby. Upečené potřeme povidly nebo marmeládou můžeme i dozdobit tvarohem, šlehačkou, čímkoliv, je to strašně dobré.
0: A po receptu na mrkvance následuje dobrá rada Josefa Černého, ale to až po písničkách.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Píseň Co je to láska dospíval Petr Novák a my teď opět otevíráme na Pohodě naši rozhlasovou poradnu. Přes internet můžeme dnes objednat skoro všechno, včetně lístků na různé koncerty, do divadla a podobně. Jaká ale pro takové zboží platí pravidla? To už řekne náš dobrý rádce Josef Černý.
1: Pan Hubert si přes internet objednal vstupenky na určitou společenskou událost, ale těsně před konáním náhle onemocněl a nemohl se tedy oné akce už zúčastnit. Protože to bylo pouze týden po objednání, chtěl vstupenky bez udání důvodu vrátit, ale prý to nelze. Pane posluchači, pokud si něco objednáme přes internet, zpravidla danou věc můžeme vrátit do 14 dnů, ale jako všude jsou i tady výjimky a vstupenky bohužel patří mezi ně. V takovém případě je ideální postup poslat na akci místo sebe někoho jiného a nebo je někomu darovat. Jiná možnost tady není.
0: Vysvětluje dobrý rádce Josef Černý. Jste na pohodových vlnách a já vám přeji krásný den. Teď už jsou na řadě další pohodové melodie, které vystřídá hobby rubrika, kde vám poradíme, jak naložit s vlhkou zdí.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Moji milí posluchači, tentokrát si budeme povídat o Janě Hlaváčové, o skvělé české herečce, která mimo jiné byla také mojí učitelkou herectví na Pražské Damu.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tentokrát vám v dnešní hobby rubrice poradíme, jak naložit s vlhkou zdí. Pokud už se stihla dělat plíseň, je nutné skvrnu odstranit co nejrychleji. O tom, jak postupovat, natáčela redaktorka Markéta Vejvodová s odborníkem na slovo vzatým Tomášem Poštou.
1: Plíseň nebo vlhkost na zdech nás většinou nemile překvapí. Jaký by měl být ten první postup?
2: Je potřeba zjistit, odkud ta vlhkost do té stěny přichází. Většinou to bývá problém suterénních stěn nebo stěn přízemí. Samozřejmě, pokud jsme schopni a umíme odstranit tu příčinu, tak je to výborné, ale dost často se nám to nepovede, protože suterénní stěna třeba sousedí s pozemkem, kam my nemůžeme, hydroizolace svislá i vodorovná tam naprosto chybí, takže my můžeme maximálně zjistit vlhkost té stěny, pokusit se provést sanační omítky nebo sanační systém, pomocí kterého vlastně my tu vlhkost z té stěny odvedeme do interiéru, odvedeme ji pryč, ona nám odejde v podobě vodní páry, ale nesmíme zapomenout, že z toho prostoru nebo z té sklepní místnosti musíme zajistit, aby ta vlhkost s tím vzduchem odešla, čili vyvětrat. Pokud tamto větrání a cirkulaci vzduchu nezajistíme, sanační omítky nejspíš nebudou fungovat. Takže to je taková první věc. Další, máme hotovo, máme sanační omítku, která většinou obsahuje podhoz, sanační jádro, nějaký štuk a pak teda nátěr. Chceme to mít hezké, chceme to vymalovat. Potřebujeme takový nátěr, který umí k sebe vypustit nebo nechá procházet tu vodní páru do toho interiéru. A to je minerální nebo silikátový nátěr. Nesmíme použít disperzní, protože ten by nám tu stěnu uzavřel.
1: Když to sečteme, kolik vrstev to celkově bude?
2: Tak to sanační souvrství, to jsou vlastně tři vrstvy. Je tam sanační podhoz, sanační jádro a pak štuk, je to systém. A ten vnitřní nátěr, tak to je běžné, používají se dvě vrstvy. Ta první se většinou ředí tak 20% vody, a ta druhá se používá většinou neředěná. Ale důležité je, aby jsme použili ten správný nátěr, tedy minerální nebo silikátový nátěr.
1: Samozřejmě, pokud nemůžeme v daném prostoru udělat okno, jak máme postupovat, když to větrání jako takové nelze zajistit?
2: Odvlhčovač je určitě dobrý nápad. Já teda bych ho použil už v ten moment, kdy odstraním tu stávající mokrou omítku, která nemusí být jenom mokrá, ale můžou v ní být i sole, tak už tento moment bych ten odvlhčovač použil, abych snížil tu vlhkost v tom prostoru a snížím vlhkost i té stěny. Ale na druhou stranu ten odvlhčovač tam nebudete chtít mít zapnutý stále, takže by bylo dobré vytvořit tam aspoň nějakou malou cirkulaci, třeba dva nějaké průvětrníky, aby vlastně ten vzduch, který z jedné strany přicházel a druhou stranu odcházel.
0: Pokud nemáte kapacitu na toto náročnější razantní řešení, kdy je potřeba otlouci původní omítku a aplikovat sanační systém, je možná pouze dočasná kosmetická oprava. Pak nezapomeňte na odstraňovač plísní. Drobné vady na stěně pak můžeme opravit lokálně přeštukováním. Pak je nejlepší použít prodyšní silikátový nátěr na sanační omítky. Životnost této úpravy vydrží ale maximálně 3 roky. Nejedná se tedy o dlouhodobé a správné řešení.
3: Posloucháte Kolotoč Českého rozhlasu Pohoda.

0: Motýly jsou krásnou součástí našich životů. Čteme o nich v knihách, máme je na tapetách svých telefonů, někteří je dokonce mají zvěčněné coby tetování na svém těle. Všimli jste si ale, že v přírodě už je nevídáme tak často. Jedná se bohužel o celosvětový jev, kdy z míst dříve obvyklého výskytu rychle ubývají celé motýlí druhy. Pokud tedy máte motýly rádi, prozradíme tipy, jak je přilákat na zahradu, aby měli dostatek energie k letu či energetické zásoby na zimní hibernaci. Potřebují vhodný nektar. Proto pěstujte nektarodárné rostliny, které jim vyhovují. Typickým příkladem je komule Davidova, která díky svým barevným variantám láká okolní opylovače a vytváří unikátní dekoraci do každé zahrady. Tento okřídlený hemis miluje i levanduly, která je zároveň skvělým zpestřením do letních nápojů či dezertů. A v neposlední řadě rádi létají i na některé byliny, třeba na majoránku, meduňku či mátu. Ještě více motýlů pak přilákáte, vytvoříte-li jim na zahradě vhodné podmínky k rozmnožování. Není to nijak složité. Předně se na svém pozemku vyhněte užívání pesticidů. Těmito přípravky naopak mnoho motýlů o život připravíte. Tak už víte, co motýlům prospívá a můžeme naše zahrady tomu přizpůsobit. Přeji vám krásnou podívanou a v tuto chvíli příjemný poslech našich dalších pořadů.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

0: Asi za dva dny přijela Maria Dmitrievna se svou mládeží do Vasiljevské, jak to Lavreckému slíbila. Svou návštěvu pokládala za projev velké schovývavosti, divné zašlechetný skutek. Anton obsluhoval u oběda a protože se už dávno nestalo, aby se objevili ve Vasiljevské hosté, staříka to vzrušilo a potěšilo. Ale nebyl to jen on, kdo byl toho dne vzrušený. Lem na tom byl stejně. Oblékl si tabákově hnědý fráček, hodně si utáhl vázanku a držel se zpátky s příjemným a přívětivým vzezřením. Po obědě podal mlčky Líze balíček notového papíru. Byla to romance, kterou předchozího dne složil na starodávný německý text. Líza hned usedla ke klavíru. Žel, hudba se ukázala zmatená. Bylo zřejmé, že se skladatel snažil vyjádřit něco vášnivého a hlubokého, ale zůstalo jen při snaze. K večeru šla celá společnost chytat ryby. Mariu Dmitrievnu posadili na břehu do křesla, prostřeli jí pod nohy koberec a dali jí nejlepší udici. Lem se vypravil s Lenočkou a Šuročkou až k hrázi a Lavrecký se usadil po boku Lízy. S potěšením pozoroval, že zbližování mezi ním a Lízou pokračuje.
1: Víte, Lízo, hodně jsem přemýšlel o naší poslední rozmluvě. A došel jsem k závěru, že jste nesmírně dobrá.
2: Ale to jsem vůbec neměla v úmyslu.
1: Jste dobrá a já jsem takový toporný člověk. Ale přesto cítím, že vás musí mít rád každý. Tak třeba zrovna Lem, ten je do vás přímo zamilovaný.
2: Jak tohle můžete říct, Fjodore Ivaniči, vždyť je to starý nešťastný člověk.
1: I starý nešťastný člověk může milovat, Lízo.
2: To nemáte říkat.
1: No proč? Neubližuju ani vám, ani jemu. Musela jste si přece všimnout, jak se ve vaší přítomnosti celý změní. Je přivětivý a jeho obličej se vždycky rozjasní, tedy alespoň tehdy, když není přítomen pan Panšin.
2: No, vím, že Vladimíra Nikolajeviče nemá příliš rád.
1: Patrně jenom jako hudebník, ne?
2: Nevím snad.
1: Dnes mi bylo Lema opravdu líto s tou jeho nepodařenou romancí. Předevčerem jsme spolu seděli dlouho do noci. Lem mluvil o tom, že by chtěl romanci napsat, chtěl složit i vlastní text. Začal ho vymýšlet, bylo to něco

0: o hvězdách, nepamatuji si to přesně. Ale bylo to krásné. Bohužel text nevymyslel a hudba se mu nepodařila.
1: To se může přece stát.
0: Jistě, ale on se tehdy cítil silný. Věděl, že napíše dobrou hudbu. Víte, Lízo, být mladý a neumět, to ještě jde. Ale zestárnout a nebýt schopen, to je těžké. Škoda, že člověk většinou necítí, kdy mu prchají síly. Pro starého člověka je obtížné snášet takovou ránu. Pozor, Bere, pozor, pomohu vám.
1: Docela jsem zapomněla na ryby. Opatrně, nebo mi uteče.
0: Ne, nebojte se, ne, ten karas je váš. Slyšel jsem, že Vladimír Nikolajevič napsal velmi hezkou romanci.
1: Ano, není to nic velkého, ale špatné to není.
0: A co si myslíte vy? Je on dobrý hudebník?
1: Zdá se mi, že má velké hudební nadání. Ale dodnes se hudbou nijak soustavně nezabýval.
0: Tak. A jako člověk je dobrý?
1: Co je divná otázka. Podívejte, vlasec se mi zamotal o větev.
0: Zatáhněte trochu. Nebojte se, nepřetrhne se. Proč divná otázka? Ptám se vás na něho jako člověk, který sem nedávno přijel jako váš příbuzný.
1: Jako příbuzný?
0: No ano, vždyť jsem váš strýček, tuším.
1: Nikdy jsem na vás jako na strýčka nemyslel.
0: Ne. Proč?
1: Snad proto, že mám jenom staré strýčky.
0: No, děkuji vám, Lízo, to byla přímo poklona.
1: Vy se mi posmíváte.
0: Ne, dítě, odpusťte. Ale neodpověděla jste mi.
1: Vladimír Nikolajevič má dobré srdce, je chytrý, mama ho má velmi ráda.
0: A vy ho máte ráda?
1: Je dobrý člověk, proč bych ho tedy neměla mít ráda?
0: A tak? No, tak vám tedy žehnej Bůh.
1: Mýlíte se, Fjodore Ivaniči, zbytečně si myslíte.
0: Ale to je přece vaše věc, Lízo. Půjde o váš život.
1: Vám se Vladimír Nikolajevič nelíbí?
0: Nelíbí.
1: A proč pak?
0: Zdá se mi, že nemá srdce.
1: Zvykl jste si velmi přísně posuzovat lidi.
0: Nemyslím, proboha, jaké já bych měl právo přísně posuzovat jiné, když sám potřebuju schovývavost. Copak jste zapomněla, že se mi kdekdo směje?
1: To není pravda, posuzujete zbytečně přísně i sebe.
0: Nebylo by na škodu, kdybyste měla pravdu.
1: Mohu se vás na něco zeptat?
0: Ovšem.
1: Proč se vám zdá, že Vladimír Nikolajevič nemá srdce?
0: Už jsem vám řekl, že jsem se mohl mýlit ostatně. Čas nám všechno ukáže.
1: Chtěla bych být tak moudrá jako vy, Fjodore Ivaniči.
0: Proč si myslíte, že jsem moudrý? Právě včera mě jeden můj dávný přítel, který se tu znenadáně objevil, přesvědčoval o opaku. Jeho názor na mne byl dokonce velice nelichotivý. Tvrdil, že jsem pecivál a já se bohužel dnes domnívám, že má pravdu.
1: To jistě ne, Fjodore Ivaniči, jak můžete o sobě něco takového říct? Já vás tak ráda poslouchám, když mluvíte o tom, jak žijete ve Vasiljevské, nebo jaký máte neobvyklý vztah ke starému Antonovi. To není běžné, aby se sluha a pán tak spřátelili. A mně se to líbí. Vy vůbec nejste pecivál, vy pracujete, i když byste nemusel.
0: Prosím vás, Lízo, vždyť já nic nedělám.
1: To není pravda. Staráte se o své statky? Mohl byste tu práci určit správci. Ale vy chcete, aby se hospodařilo moderně, bez velké námahy. Máte zájem o nevolníky. Vy nepovažujete za samozřejmé, že žijí často velmi špatně. Prostě vy máte zájem o všechno, co je kolem vás a vůbec vy nejste pohodlný a lhostejný. Mama se stýká i s jinými sousedy, ale žádný statkář ani šlechtic se nezajímá tolik o to, co se všeobecně nepovažuje za samozřejmé. Promiňte, nedovedu se dobře vyjadřovat. Já nevím, jestli jste rozuměl tomu, co jsem chtěla říct.
0: Rozuměl, Lízo. Vyjadrujete se velmi prostě a velmi přesně.
1: Opravdu. A já jsem si myslela, že nedovedu mluvit svými slovy. Tak jako třeba moje panská Nastě. Jednou řekla svému ženichovi, ty se jistě se mnou nudíš, ty mi říkáš všechno tak pěkně a já svými slovy mluvit nedokážu.
2: Zatím nastal večer a Maria Dmitrievna vyslovila přání vrátit se domů. Lavrický vyprovázel hosty na koni. Jel klusem podle kočáru po lízině straně s rukou položenou na dvířka a občas si s mladou dívkou vyměnil několik slov. Nastala noc, ale vzduch byl ještě teplejší než ve dne. Maria Dmitrievna i děvčátka začaly brzo klímat. Líza se vyklonila z kočáru. Bylo jí dobře. Její ruka spočívala vedle ruky Lavreckého. I jemu bylo dobře. Nespouštěl oči z prosté mladé tváře a naslouchal hlasu, který mluvil o dobrých, prostých věcech.
0: Teď jsme přátelí, Lízo. Vidíte?
1: Ano, přátelí.
0: Dobrou noc, Lízo. A nashledanou.
2: Lavrický jel krokem domů. Zmocnilo se ho kouzlo letní noci. Hvězdy se ztrácely v jakémsi světlém oparu. Dorůstající měsíc zářil a chladivý vzduch vyvolával lehkou vláhu na očích, příjemně se zmocňoval celého těla a proudil volně do hrudi.
0: Však ještě budeme žít. Přece nás neusoužila tak docela. A Líza, ta je docela jiná. U ní se člověk nemůže mýlit. Pan Šina má asi sotva ráda, to by se chovala jinak. Ona byla vlastně docela lhostejná, nebo jenom zvědavá. Je příliš dobrá. Ta přisoudí dobré srdce každému, i tomu, kdo žádné nemá. Chudák Lem, i když ho chápu. Ha! To Líza nedovede mluvit svými slovy, ale ani to není pravda. Ona svá vlastní slova má. Kdybych se místo tamté setkal kdysi s Lízou, Bůh ví, jak by dnes můj život vypadal. Spálil jsem vše, čemu jsem se kořil, kořím se tomu, co jsem spaloval. Kamaráde Michaljeviči, ty bys mohl mít až příliš často pravdu. Příliš... O, dost už. Povídám si tu jako stará bába.
2: Lavrický udeřil koně bičíkem a cválal až domů. Když šel spát, vzal si sebou do postele celou hromadu francouzských časopisů, které už přes 2 týdny ležely na stole nerozbalené. V jednom sděloval pan Jules, častý návštěvník Lavreckých v Paříži, že půvabná Moskvanka, jedna z královen módy, okrasa pařížských salonů, Madame de Lavrecký, náhle skonala. Lavrecký se ustrojil, vyšel do zahrady a chodil alejí až do rána sem a tam.

0: Následujícího rána požádal Lem Lavreckého o kočár. Chtěl se už vrátit do města. Lavrecký se rozhodl, že pojede s ním a navštíví Katilinovi. Cestou spolu mluvili málo. Každý z nich byl zaujat vlastními myšlenkami a byl rád, že ho druhý nerušil. Rozloučili se také dost suše, což se ostatně na Rusy mezi přáteli stává často. Lavrecký zastihl v salonu Katilinových jen panšina.
1: Buďte vítán, Fjodore Ivaniči. Opravdu mě těší, že vás zase po dlouhé době mám tu čest spatřit. Prosím, posaďte se.
2: Děkuji. Dobrý den, pane panšine. Přišel jsem navštívit svou sestřenku. Je doma?
1: Samozřejmě. Maria Dmitrievna přijde za okamžik, musela na něco dohlédnout. Prozatím se musíte spokojit s mou přítomností, mohu-li to tak říci. Doufám, že se se mnou nebudete nudit.
2: Proč bych se měl nutit, Vladimíre Nikolajeviči?
1: Někdy před vámi cítím ostych, Fjodore Ivaniči. A obávám se, jestli snad nemluvím příliš mnoho, nebo zase o věcech, které se vám mohou zdát malicherné.
2: Nemusíte se obávat.
1: Mrzelo mne, že jsme se tak dlouho neviděli.
2: Měl jsem trochu práce se zařizováním Vasiljevské, ale stejně nechápu, proč by vás mělo mrzet, že jste mne dlouho neviděl, kdybych byl dívka, to bylo pochopitelnější.
1: Ach, dívky. Co je dívka, se kterou se můžete setkávat, když si vzpomenete? To rychle omrzí. A dívka, kterou by si muž skutečně přál, ta je obvykle nedostupná, vzácná a odsuzuje nás jenom k věčnému toužení. Nemám pravdu?
2: Nevím, na to vám mohu těžko odpovědět.
1: Zajisté. Chtěl jsem říci, že společnost vzdělaného, zralého muže je pro mne daleko zajímavější a přitažlivější. Nerad se odávám prázdným radovánkám a vaše přítomnost ve mně vždycky vzbudí touhu víc znát, více naučit, prostě něco dokázat.
2: Prosím vás, proč máte o mě takové vysoké mínění?
1: Ale to jsem měl vždycky, Fjodore Ivaniči. Já jsem opravdu rád, že jsem se ve svém úsudku nemýlil. Lizaveta Michajlovna mi vyprávila o své návštěvě ve Vasiljevské.
2: A tak.
1: Nedomnívejte se, že vám snad chci lichotit, Fjodore Ivaniči, ale Lizaveta Michajlovna byla nadšena úpravami Vasiljevské a vaším úmyslem hospodařit tam docela jinak, nově a moderně. Velice jí to zajímalo a mne to samozřejmě zajímá také.
2: Nemyslím, že by šlo o nějaké převratné novoty.
1: Ne, mne to přesto zajímá. Představte si, že já dělal na své služební cestě a víte vůbec o tom, že jsem byl delší dobu služebně pryč?
2: Ano, sestřenka mi něco říkala.
1: Můj strýc mě poslal na venkov. Musel jsem jednat se statkáři, zařizovat všechno možné a hlavně jsem měl za úkol popularizovat myšlenku pozemkové daně. Ačkoliv gubernátor je můj strýc, musím zodpovědně říci, že vláda jedná nerozumně. A její nejvyšší úředníci tuto nerozumnost plně podporují, když podobně jako můj strýc splňují požadavek zcela nediplomatickým způsobem. Víte, můj strýc ocenil, že v tomto případě moje přítomnost a můj taktický způsob jednání nepřivodil nepříjemnosti, s jakými se setkali v jiných guberních. I když tedy musím přiznat, že s některými statkáři bylo jednání více než komické. Ani byste nevěřili, jak primitivní a nevychovaní lidé u nás vlastní velký majetek. A jejich přijetí. Směs strachu, pokory, snahy vypadat velkosvětsky a nezávisle k popukání. Řeknete jednu větu francouzsky a už s naprostou přesností víte, co vás dál očekává. Ale abych se vrátil k věci, v Petrohradě nejednají rozumně. To já být na místě vlády, zařídil bych to docela jinak a nepochybuji, že bych měl daleko větší úspěch. Vy jste inteligentní člověk, budete se mnou jistě souhlasit.
2: Bez pochyby.
1: A co byste říkal tomu...
3: Promiňte, Volodimíre, že jste se musel ujmout mých hostitelských povinností a vy rovněž prominete, mon cher cousin, ale mám tolik práce, že nevím, kde mi hlava stojí.
4: Matičko, nenaříkej, už si můžeš po té práci konečně sednout k partičce karet. Tvůj odaný Gedeonovský je už připravený a celý nedočkavý. Víte, Sergej Petrovič, že nás chcete zase pěkně obehrát.
5: Ale tečičko. K službám, Marfa Timofievno. K službám, Mario Dmitrievno. Marfa Timofievna žartuje, jako vždy, že?
4: Nežartuji. Když si vzpomenu, co jste mi udělal minule. Buď zdrav, Féďo, chlapče,
2: dobrý
4: já tě
2: den.
4: Ani ze samého rozčilování pořádně nepřivítala.
1: Úctivý dobrý den, Marfo Timofievno.
4: Dobrý den, pane panšine. Nejste dnes nemocný?
1: Ne, proč?
4: Zdálo se mi, jako by vám něco chybělo. Pojď, Féďo, pojď. Posaď se u mě a pozoruj, Jak mě zase o všechno oškubají.
3: Ale tetičko, karty jsou hra, vždycky musí někdo prohrát.
4: A chceš říct, že to vždycky musím být já?
2: Ale tetičko, vidíte to dnes černě, budu vám držet palec a vyhrajete.
4: A jen aby. Lízo, to ti to trvalo, chyběla jsi mi tu.
6: Dobrý den, promiňte, pomáhala jsem Lenočce s úlohou. Vítám vás, Fjodore Ivanič.
2: Dobrý den, Lízo. Mám vyřídit pozdrav od Krištofa Fjodoriče. Vrátil se do města se mnou. Už se mu stýskalo po vyučování. Říkal, že příliš dlouho lenošit je pro starého člověka přepí.
6: Děkuju. Krištof Fjodorič považuje za lenošení každou chvíli, kterou nevěnuje hudbě.
2: Já myslím, že existují vzácné chvíle, kdy se hudbě nevěnuje a přesto je za lenošení nepovažuje. Ovšem, to se mu stává jenom
4: zřejmě. Hrát karty Sergeji Petroviči, to není jenom tak. Dávejte přece pozor.
5: No promiňte, Marfo Timofievno, ale já přece...
3: To byla moje chyba, tetičko, přehlédla jsem se.
4: A hrát karty, to není jenom dávat dohromady nějaké výmysly.
1: Ale to, Michailovno, jak se vám líbil Obermann, kterého jsem vám půjčil? Četla jste ho už?
6: Dívala jsem se na to, ale ještě jsem
4: ale
6: to nečetla.
4: Ale zase špatně, to přece není možné, dávejte už konečně pozor.
5: Prosím, za prominutí, ale já jsem...
4: Pane Panšine, mohu vás poprosit, abyste byl naším soudcem. Sergej Petrovič stále kazí hru, jen se pojďte podívat.
1: Ale s radostí, Marfo Timofievno, s radostí.
4: Feďo, ty si k nám nesedneš.
2: Tetičko, já kartám nerozumím.
4: Nevadí, tak ať ti dělá Líza společnost.
3: Sergej Petrovič, zase rozlobíte tetičku. Raději rychle znovu rozdejte karty.
4: Vyhrál? Zase.
6: Mohu vám nalít čaj, Fjodore Ivanič?
2: Ne, děkuji.
6: Co je vám?
2: Vy už jste něco zpozorovala?
6: Hned jak jsem přišla. Dnes nejste takový jako jindy, jak jsem vás dodnes viděla. Stalo se něco?
2: Chtěl jsem vám sdělit jednu zprávu. Přečtěte si tady tu noticku. Je označena červenou tuškou.
6: Půvabná Moskvanka, jedna z královen módy, okrasa pařížských salonů, Madame de Lavrecký, náhle skonala. To je hrozné.
2: Prosím vás, zachovejte to v tajnosti.
6: Ale třeba to ani není pravda.
2: Právě proto vás prosím, abyste to nikomu neříkala.
6: Vy znáte toho, kdo to napsal?
2: Ano, byl naším častým hostem v Paříži.
6: To je hrozné. Povězte mi, není vám to líto? Ani trošku?
2: Sám nevím, co cítím.
6: Ale když jste ji přece mýval rád.
2: Ano, měl.
6: Hodně?
2: Hodně.
6: A necítíte bolest, že umřela?
2: Pro mne zemřela už dávno.
6: Ale to je hřích tak mluvit. Nezlobte se na mne, Fjodore Ivaniči. Říkáte sám, že jsme přátelé a přítel si může dovolit povědět všechno. Víte, mě najednou tak úzko. Vy jste měl tak nepěkný výraz v obličeji, když jsem přišla do salonu. Seděl jste a nevnímal ostatní, ani mne jste hned neviděl. A váš obličej... Vzpomeňte si, není to tak dávno, co jste si na ní stěžoval. A možná, že už tenkrát nebyla mezi živými. To je hrozné. Jakoby vám to bylo sesláno za trest.
2: Myslíte, jsem teď aspoň volný?
6: Prosím vás, nemluvte tak. K čemu je vám vaše volnost? Na to teď nemáte myslet, ale na odpuštění.
2: Dávno jsem ji odpustil. Přece si nemyslíte, že jsem léta žil s nenávistí.
6: Ne, to není ono. Nepochopil jste mě správně. Musíte myslet na to, aby vám bylo odpuštěno.
2: Mně? Kdo mě má co odpouštět?
6: Přece ten, který je nad námi.
2: Lízo, věřte mi, já jsem byl už dost potrestán. Všechno jsem si musel vykoupit, věřte mi to.
6: To nemůžete vědět. Vy jste zapomněl. Není to tak dávno, mluvili jsme spolu. A vy jste ji nechtěl odpustit.
2: Ach, Lízo.
6: A co je s vaší dcerou?
2: V tom můžete být klidná. Poslal jsem už dopisy na všechna místa. O budoucnost mé dcery, jak říkáte, je postaráno. Nemusíte mít starosti.
6: A vy říkáte, že jste ji odpustil.
2: Asi si trochu nerozumíme, Lízo. Ale v jednom máte pravdu, co... Si mám počít se svou svobodou. Čemu mi je?
6: Kdy jste dostal ten časopis?
2: Četl jsem to druhý den po vaší návštěvě.
6: A to jste opravdu ani neplakal?
2: Ne. Byl jsem překvapený. Ale kde mám vzít slzy, Lízo? Plakat pro minulost? Vždyť z ní zbyly jenom trosky. Moje štěstí nezničil její přestupek. Ten mi jenom ukázal, že žádné štěstí vůbec nikdy nebylo. Proč jsem měl tedy plakat? Neodpovídáte. Nejsem surový, Lízo. Možná, že bych byl víc zarmoucený, kdybych byl tu zprávu dostal o 14 dní dřív.
6: O 14 dní dřív? Co pak se v těch 14 dnech něco stalo?
2: Ano, uhodla jste. V těch 14 dnech jsem poznal, co znamená žena s čistou duší. A moje minulost se ještě víc vzdálila.
6: Myslím, že vás už budu muset opustit, já.
2: Neodcházejte, Lízo. Nemějte mi to za zlé, ale jsem rád, že jsem vám ukázal ten časopis. Už jsem si zvykl nic vám nezatajovat, všechno vám o sobě říkat. Doufám, že i vy mi to oplatíte stejnou důvěrou.
6: Myslíte? To bych tedy měla... Ne, ne, to není možné.
2: No co není možné? Mluvte, Lízo, prosím vás.
6: Já si opravdu myslím, že bych neměla, ale... Jaká pak polovičatá upřímnost, vidíte? Dnes jsem dostala dopis, víte?
2: Od pan Šína?
6: Ano, od něho. A jak to víte?
2: Žádá vás o ruku?
6: Ano.
2: A co jste odpověděla?
6: Nevím, co mu mám odpovědět.
2: No jak to? Vždyť ho máte ráda, ne?
6: Líbí se mi, zdá se mi, že je to hodný člověk.
2: Před 3 dny jste použila stejná slova. Odpověděla jste stejně. Chtěl bych vědět, jestli ho máte ráda tím silným, vášnivým citem, kterému se říká láska.
6: Tak jak vy to chápete, ne?
2: Nejste do něho zamilována?
6: Ne. Ale co pak je to nutné?
2: No jak to, já vám nerozumím.
6: Mamince se líbí, je hodný, já proti němu nic nemám.
2: Ale váháte.
6: Ano. Je to dost možné, že právě vy, vaše slova, pamatujete se, co jste o něm říkal? Že právě proto váhám. Není to správné, je to moje slabost.
2: Ach, mé dítě, nefilozofujte a nenazývejte slabosti volání svého srdce, které se nechce oddat někomu bez lásky. Neberte na sebe tak nesmírnou zodpovědnost před člověkem, kterého nemáte ráda a kterým chcete patřit.
6: Ne, to nechci.
2: Poslouchejte jenom svoje srdce a jenom to vám poví pravdu. Zkušenosti, rozum, to všechno je k ničemu. Neochuzujte se o to nejlepší, o jediné štěstí na světě.
6: A to říkáte vy, Fjodore Ivániči. Vy sám jste se ženil z lásky a byl jste šťastný.
2: O mě nemluvte. Těžko byste kdy pochopila, co všechno může neskušený, zrůdně vychovaný mladík považovat za lásku, ale nechci všechno tak docela pomlouvat. Říkal jsem vám, že jsem nepoznal štěstí. To není pravda, já jsem byl šťastný.
6: Fjodore Ivaniči, já myslím, že štěstí na zemi nezávisí na nás.
2: Mýlíte se, Lízo, velice se mýlíte. Záleží na nás, jenom na nás, věřte mi. Jenom kdybychom si dokázali sami život neskazit. Pro někoho může být snad z lásky neštěstí, ale ne pro vás. S vaší klidnou povahou, s vaší jasnou duší, prosím vás, snažně. Nevdávejte se bez lásky. Jen z pocitu povinnosti, nebo snad z pocitu obětování a odříkání.
6: Já jsem nemyslela na obětování.
2: Ne, jste dobrá, Lízo, myslíte víc na ostatní než na sebe. Ale věřte mi, byla by to taky jakási nevěra, vypočítavost, jestli ne ještě něco horšího. Já mám právo to říkat, to právo jsem si draze vykoupil. O jedno vás velice prosím. Nerozhodujte se hned, počkejte. Rozmyslete si to, co jsem vám říkal. Ale ani kdybyste mi nevěřila, kdybyste se rozhodla pro sňatek z rozumu, ani potom byste se neměla vdávat za pana Panšina. Neměl by se stát vaším manželem. Slibte mi. Slibte mi, že nebudete spěchat.
6: To vám mohu slíbit.

0: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: naposled. Sedmdesáté narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulain, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
1: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulain připomeneme hned několikrát.
1: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy, o den později tandem Jana Rosáka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulain pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a v

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

tady bych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoje známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych t-

0: rozpravy Milana Hajna.
1: Znělka dozněla, je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. Tak a pozvíme dnes naše vzácné hosty. Jsou jimi prvotřídní herečka, všestranná umělkyně, mimochodem také velice originální zpěvačka, autorka textu a písní, které má v repertoáru, a také stand-up komička, příležitostně i moderátorka. A prvotřídní koncertní takřka virtuóz, opravdu prvotřídní pan muzikant. Přicházejí Iva Pazderková a Josef Štěpánek. Kamarádi, já vás vítám v rozpravách v divadle Ungelt. S Ivou se známe díky našemu divadlu, protože vystupuje v naší poslední inscenaci, to je naše zatím poslední premiéra, a sedíme v dekoraci vaší hry, ve které hraješ s Petrou Nesvačilovou. Takže Iva je v Ungeltu vlastně doma, no a my se také známe díky jevišti. Já ti to připomenu, Pepiku, po léta jsem moderoval recital Marty Kubišové. Marta měla svůj recital v Národním divadle v opeře Janáčkově v Brně a s kapelou Maláska, která ho doprovázela, tenkrát přijel Pepík Štěpánek. To se poprvé objevil, tedy jaksi v recitálu Marty Kubišové, a všichni mi říkali, co pak ho neznal, že DJ je s Pazderkovou. Jo? Takže tak tomu tenkrát bylo.
2: To je to nebezpečí, když žiješ s partnerkou, která je známější než ty, tak rovnou tě všichni vnímají skrz ní, takže jsi řekl Pazderka, že jo?
1: No jo, ale tak z toho ne, vyplývá,
3: to je samozřejmě
1: že...
3: nesmysl, protože naopak v muzikantských kruzích jsem byla já ta holka.
1: Pojem.
3: Pepi Štěpánka.
1: Ulovila no, Štěpánka.
3: Jo, jo.
1: A jak jste se vlastně seznámili, díky práci?
3: Jo, seznámili jsme se, tehdy jsem ještě byla stálým hostem divadla na Fidlovačce a dělali jsme legendární nádherný představení Hvězdy na vrbě. Vidíš, hvězdy,
1: ano.
3: Hvězdy. Co nadělám,
1: ano,
3: pořád
1: ta
3: mě to
1: hra
3: následuje.
1: Tady se jmenuje Vzhůru ke hvězdám.
3: No a Pepa tam hrál, protože tam byla přítomná kapela na jevišti. Byla fakt krásná věc. Tak tam jsme se seznámili. On to
1: Láska
3: hrál
1: na první
3: kytaru.
1: Pohled.
2: Já myslím, že nám to trvalo asi dva roky. Nebo
3: to... Nevím,
1: to bylo víc
3: roky.
1: Těch pohledů,
3: rok?
1: Ano.
3: Já myslím, že rok nám to trvalo, no. Mně přišel Pepa zábavný, protože vypadal tak nějak, jako že neumí do pěti napočítat, ale byl drzej. Tak to mě bavilo a samozřejmě fantasticky.
2: Co jsem tak drzýho? Nebo jak se projevilo, že neumím napočítat?
3: Jako hodně drzej, když jsi řekl. To se stává naše 13. komnata, jo, ale...
1: To můžeš prodat. Si to.
3: Ne, já to vím, tam byly žíněnky, protože to se odehrávalo mimo jiné i v tělocvičně. A měli jsme nějakou pauzu a on si tam jako lehl, že si dáchne během té pauzy na jevišti. Já říkám, tyjo, já bych si taky tak lehla, nebo něco tak. A on řekl, no tak se lehni, ne? Jakože takým
2: poloarobitným
3: způsobem. To bylo tak
2: sympatický.
3: Jsem byl
2: strašně unavený a línej.
1: Takže ležmo to začalo, jo?
3: Teď, když se to řekne nahlas, tak to zní blbě, ale je to tak. Je to tak.
1: Tak, ale pojďme tomu dát trošku řád, kamarádi. Začneme zmapovávat Ivu. Ty jsi děvče z Uherského Hradiště.
3: Ano, já jsem.
1: Z jaké? Z umělecké rodiny?
3: Ne, vůbec ne. Tak, ale to je těžko, protože na Moravě my všichni jsme umělci, tak trochu, že? Protože zpívat si, to je jakoby náš druhý jazyk. Takže, ale z umělecké rodiny nejsem. Nejsem vlastně, nejblíž tomu měla moje nevlastní babička Eva, která byla akademická malířka, ale ta nebyla pokrevně spjata, ale přes ní zase jsem vlastně neteř jejího synovce přes koleno Tomáše Hanáka.
1: Prosím tě.
3: A zase nepokrevně sestřenice švagra mé maminky. Kdo se neorientujete, udělejte si mé pavouka, doma si to nakreslete. Tak sestřenice mého neboštíka u švagra, tak byla Hanička Maciuchová.
1: Ale
3: takže to je nejblíž,
1: tě.
3: Jak v naší
1: Hanička
3: rodině.
1: Tu taky hrála, možná ano, sedíš na její židli v šatně.
3: Ježišmarjo, no. To je krásný, to je dojemný. Já jsem se s ní setkala několikrát. Byla úžasná.
1: A to jste si uzřejmili, to víceméně příbuzenské pouto.
3: Ano, ano.
1: No ale máš pokrevního bratra nebo pokrevní sestru v Uherském Hradišti dále?
3: Ne. To byly z maminčiny strany, babička s dědečkem, a já jsem tam nikdy nebydlela, já jsem tam jenom přišla na svět a potom jsem tam trávila.

0: na statku vlastně veškeré víkendy a velké prázdniny, protože takže tak u babičky, u dědečka, jinak já jsem Brňačka, jak poleno.
1: Tam si vlastně vystudovala i gymnázium a pak...
0: A JAMU.
1: Si dělala.
0: Ano.
1: JAMU.
0: A hned po promoci jsem valila do Prahy.
1: Ale ještě nevalíme do Prahy, ještě chvilku zůstaneme na Moravě, ale necháme teď něco říct také Pepíka.
0: No tak jak chcete ty.
1: Jo. Nevím, jak jste to měli zavedeno, nemluvila hlavně Iva, mluv teď ty.
2: Já jsem spíš poslouchal a mlčel a myslel jsem si svoje, ale...
1: Tak se osměla a řekni nám, ty jsi z Berouna, myslím, že?
2: Ano, já jsem se narodil
1: z učitelské a muzikantské rodiny.
2: Spíš z učitelský, prarodiče a maminka byla učitele, ale byli to vždycky amatérský muzikanti, hrálo se u nás na kytaru, moje máma hrála na housle, takže tak trochu z muzikantský.
1: A ty máš sourozence?
2: Já jsem měl bratra staršího, ale ten bohužel už zemřel, takže vlastně teď už ne.
1: Rodiče žijí stále v Berouně?
2: Rodiče taky zemřeli, ale...
1: Ale promiň, to jsem nemohl tušit. No.
2: Jasně, to se nic neděje, to je život.
1: Takže Iva se tě ujala.
0: Je pravda, že my patříme k těm velkým výjimkám, kdy jsme po tom, co jsme spolu žili 4,5 roku, tak jsme přišli na to, že nám daleko líp bude, když se v životě navzájem budeme mít jako přátelé. Myslím si, že dovolu si tvrdit, že jsme s Pepou vlastně taková rodina. Že když je potřeba, on se ujme mě a když je potřeba, já se ujmu jeho.
1: Tak to je na potlesk. No, ty teď žiješ v Berouně, to možná má nějakou souvislost.
0: Určitě.
1: Vy jste začali spolu žít v Berouně?
0: Jo, já jsem se k Pepčovi nastěhovala do Berouna a Beroun jsem si naprosto zamilovala, protože Beroun je prostě nejlepší místo k žití v Praze. A je to úžasné město, nesmírně kulturní, sofistikovaný a tak akorát velký a hned vlastně za humny je Křivoklátsko. A takže to je prostě nádherné místo k žití. Takže i když jsme se rozešli, tak já jsem potom na chviličku se vrátila zpátky do Prahy, ale se svým následujícím ex-přítelem jsme se zase přestěhovali zpátky do Berouna, s čímž nám Pepča pomohl. Jsem mu za to nesmírně vděčná, takže já jsem teďka Berouňačka, mám to i v občance.
1: A ty jsi nežárlil na ty nové partnery, Ivi?
2: Ne, naopak, já jsem to Ivi schvaloval a přál. A možná bychom mohli i zmínit to, že u té skvělé poslední známosti Ivi jsem stál úplně na začátku.
0: Je to tak, já vlastně Pepovi vděčím za to, že
1: máš profesionálního vojáka z Olomouce.
0: Ano, že teď chodíme s nejlepším chlapem. Pepča vlastně nás dal dohromady. Já si trošku myslím, že je to proto, že už byl zoufalý z těch mých eskapát a už to nechtěl poslouchat pořád dokola.
2: A já jsem si to užíval. Mě jako, to byly skvělý časy, my když jsme byli zrovna oba s Ivou na ocet, že jsme neměli žádný vztah.
1: Tak o vás byl pořád zájem, na ocet jste určitě nebyl.
2: Já jsem se nevšim. Ale tak jsme si to strašně užívali, jsme se viděli každý den a měli jsme výborný čas.
0: A hrozně jsem pomlouvali všechny a řešili jsme ty naše potenciální vlastně rande a všechno. To byla legrace a je dobře, že to nikdo nikde nenatáčel.
1: Tak Ivuško, pojďme na JAMU. Ty jsi byla asi, předpokládám, exhibicionistka takřka od narození. Ty ses pořád předváděla, viď?
0: No, ani ne. Já zhruba do těch 12 svých let, jako v rodinném prostředí jsem vždycky zpívala a furt jsem jako něco se učila básničky a předváděla. Jsem byla strašně hodné dítě. Zhruba do té doby, než udeřily hormony a než jsem nastoupila na reálné gymnázium 8 leté, tak já jsem se sice jako předváděla, ale ve škole ne. Ve škole jsem se spíš prala, proč o tom mluvím.
1: Protože jsi byla tázána.
0: Ale
1: co tě přivedlo vlastně pak k herectví a Hein vytušil, že exhibicionismus.
0: No, tak ten tam fakt zase tak velký nebyl. Jako ráda jsem byla interpretkou. Já jsem zpívala, já jsem doma i sama na štukrlátku od malička zpívala s napichnutým molitanovým míčkem na kostce prostě i ve tu Bartošovou. Takže to jako jo, a potom jsem vlastně šla v 9 letech do dramaťáku a tam se to zvrtlo. Že jsem nakonec nešla na tu medicínu, kde bych mohla být užitečná, ale jak se někdo to zase...
1: Skončila jsi jako užitečná herečka.
0: Já jsem byla docela chytrá, ale nedostatečně na to, abych nebyla herečkou. Takže jako jo, a později to nebyl exhibicionismus, později se ze mě stal spratek prostě, ale tomu divadlu jsem pořád byla věrná, už jsem toho zůstala.
1: No, tak za chvíli poputujeme na JAMU, ale Pepík nám řekne, jak se rodil muzikant.
2: Muzikant se rodil
1: první
2: hodně...
1: První kapelu si zakládal nebo něco třeba v
2: Berouně? První kapelu jsem měl na gymnáziu. To byla taková ta typická gymnaziální kapela, kde jsme zkoušeli celý gymnázium a měli jsme jeden koncert, ale u kamaráda v garáži, ale vděčím tomu za strašně moc, protože už tehdy jsme si začali dělat vlastní písničky, někdy jsme nahráli covery, někdy jsme nedělali předělávky cizích písniček, ale dělali jsme si vlastní písničky a to mi vlastně zůstalo jako doteď.
1: Ty píšeš, skládáš hudbu, texty taky píšeš?
2: Ne, texty ne. Nepíšu, občas trochu skládám, ale moje hlavní práce je, že jako aranžuju a produkuju písničky jiných, takže vlastně taková ta představa o tom, jak by měla vypadat vlastní písnička, jako mám a budoval jsem si ji od mládí. Ale ta moje cesta k hudbě byla složitější, já jsem chodil na gymnázium v Berouně, ale po gymnáziu jsem šel vlastně studovat matematiku a filozofii na Amatfis a na filozofickou fakultu, ale měl jsem pár kamarádů, kteří šli na konzervatoř a strašně moc jsem jim záviděl. Takže vlastně až po několika letech jsem se k ním přidal na konzervatoř. Takže
1: jsi z Matfis zběhl na konzervatoř?
2: Ano, ale uklidním tě, já jsem to nedodělal, takže jsem...
1: Ani jedno.
2: Konzervatoř, jo, to nešlo nedodělat, ale ty vysoké školy jsem nedodělal, takže je to jenom takový intermezzo, co to bylo.
1: No a tak pojďme na jamu, kdo tě učil, s kým jsi chodila, ne v životě, ale do třídy.
0: No, jsme tady byli do zítřka, ale já jsem legrace.
1: Ano, směje se asi svědek tvých studijních časů, tvůj
0: je
1: režisér
0: tak,
1: z Ungeltu.
0: Můj úžasný režisér Pavlík Ondruch, ten tam u toho nějakou dobu byl, ale on byl o asi 200 ročníků níž naštěstí. Nicméně, najmu, já jsem měla velké štěstí, že jsem se dostala na poprvé, to bylo velké štěstí a bylo to hlavně díky tomu, že mým ateliérovým vedoucím byla Nika Brečnajdrová. Úplně neskutečná žena, která věnovala nesmírně času na rozdíl mnoha jiných vedoucích ateliérů tomu, aby se věnovala nám a rozvíjela naše osobnosti, naše talenty. Nesmírně dlouho jsme se věnovali improvizaci a objevování vůbec jako toho našeho projevu a přístupu k herectví. A jenom díky tomu podle mě jsem se tam taky dostala, protože viděla matroš takzvaně. To je za to jsem nesmírně vděčná teda za Niku Brečnajdrovou.
1: Mimochodem ten náš Ondruch, umělecký šéf, tě viděl na jamu v dramatických rolích. Říká, že jsi byla geniální, v jeho očích nejlepší Antigona. Všichni tě máme za téměř babičku a ty se hrála antickou, tragickou
0: hrdinku. Já nevím, jestli babičku nebo babičku. A jo, opět. No jasně, tak já obecně jako typově, pokud by mě lidi neznali jako blbou blondýnu, si myslím především, tak typově já jsem spíš byla dramatická a jsem herečka, tak je to výrazně pro mě jednodušší. Humor, já jsem to říkala, já nenávidím už komedie, já nenávidím divadlo pozdě. Ale to je strašně vyčerpávající, ten humor, to je prostě tak strašně náročná disciplína, že já jsem šťastná, když si můžu odpočinout u dramatické role.
1: A my jsme rádi, že nám teď zaspíváš. Zazní píseň

0: Zpěv, hudba, text Iva Pazderková. A to
1: text
0: bylo...
1: Ne. To musím jenom upozornit, že na každém albu mám jeden text, který jsem napsala já, a tady to je úplný klenot. Ten text napsal Robin Král. To je úžasný textář a básníka. To náš kamarád a je prostě úplně fantastický.
0: A bylo to tvoje první album a zrodilo se, jak mám uvedeno, v roce 2013, tak před 11 lety si debutovala a ty jsi byl vlastně asi producent.
2: Ano, dal by se to takhle
0: říct. Alba.
2: Ale byla to úžasná zkušenost, protože Iva do té doby vlastně nepsala písničky, že jo, nebo nehrál na žádný nástroj a začala hrát na ukulele a začala jako přicházet s takovýhlema písněma. A ty písně byly zajímavé v tom, že vůbec nebyly banální z toho muzikantského pohledu. Třeba ta písnička, kterou jsme slyšeli, je na v pětidobém rytmu. A ty jako muzikant víš, že to není úplně obvyklý a není to úplně jednoduchý, ale ona, Iva, má úžasnou prostě hudební intuici, takže rovnou začala chodit s takovýhlema zajímavýma písničkama.
1: No, jako, děkuju, Pepi. To Pepča mě dal, já jsem si přála prostě začít na něco hrát, protože vždycky to ve mně bylo. Tak mi dal ukulele na Vánoce a toto spustilo. Já jsem po 9 měsících doslova za ním přišla, že mám prostě 9 písniček. A akorát mi, si pamatuju, potom na druhém albu se to zlepšilo, myslím, protože jsem mi řekla, že nemusím jako použít všechny akordy, co existují. Já totiž ani nevím, jak se jmenujou. A já jsem si třeba nebyla vědoma, že to je na 5 dob. Já to nevím. Já takže vlastně
0: skládám. Mě jste taky přecenil, já to taky nevím.
1: Ale třeba Pepča mě jednou řekl tady tuhle připomínku. Já jsem za ním přišla a říkám, hele, mám úplně super dupák, takový hospodský, to je ekologická. A on říká, no, to ani moc není dupák, protože to je na 7 a refren na 3, takže to není zas takový dupák.
0: Ivo, a co je první u tebe? Hudba nebo text, nebo se to střídá? Co
1: až na jednu výjimku mám první vždycky text, napíšu. A pak napíšu melodii, aby bylo jasno. Proto já si troufám říkat, že obě dvě moje alba jsou nádherný. Je to nádherná hudba nadčasová. A jako je to úplně jedna z nejlepších produkcí alternativní hudby tady v Čechách. A je to díky Pepovi, který dělá ty aranže, který vymyslí ty nástroje, díky muzikantům, jako je Roman Vícha, Míra Honzák, jako je prostě nemůžu všechny jmenovat, ale takže já udělám melodii potom. Já tomu říkám melodie a pak si tu Pepča a muzikanti vezmu do parády. A kromě písně Tvá, myslím, je to tak, Tvá, což jsem napsala jako duet, tak to jsem nejdřív měla melodii a až potom text.
0: No. Prosím tě, a zkoušíte to spolu třeba, jak si, když Iva složí novou písničku?
2: Jo, když jsme chystali ty alba, tak jsme se nad tím scházeli a tak jsme to tak jako zkoušeli. A když máme sem tam nějaký vystoupení nebo koncert, tak se zase předtím sejdeme a trošku to oprášíme a připomeneme si ty písničky.
0: Tak pojďme zpět na Jamu, herečko. S kým si třeba chodila do ročníku?
1: Já si troufám tvrdit, že my jsme byli hodně silný ročník, já jsem měla nesmírně dobrý spolužáky. Ty, které můžete znát, tak je určitě Janička Plotková, Vašek Neužil, to jsou oba držitelé Českých lvů, Honza Hájek, Martin Ciničák, ty jsou aktivní, toto prostě strašně, strašně šikovný spolužáky jsem měla. Moc jsem za to vděčná. A já jsem absolvovala ve smetení Antigony od Romana.
0: Tak to byla ta Antigona, kterou spatřil ten mladší Ondruh.
1: A vyděsil se, na chvilku oslepnul na obě oči, ale pak se vrátil. Ne, to byla krásná věc, no, to moc, moc hezká věc.
0: No prosím tě, a pak si prchla do Prahy, jak jsi sama uvedla, a Fidlovačka byla tvoje první vítězná štace.
1: Moje první štace byla Fidlovačka, kde vlastně jsem ten první rok mě obsadili do Shakespeareova Jak se vám líbí. Na to vyšla skvělá recenze. Jak se vám líbí na Fidlovačce? Děkuji, ne. Kdo to napsal tehdy? Ale no, takže tam jsem strávila, myslím, necelých 15 let jako stálý host. Já jsem nikdy neměla angažma a na Fidlovačce nebylo angažma.
0: Tam se zrodila, myslím, i inscenace, kterou hraješ dodnes, Eliškou Balcerovou.
1: Holky jako květ, přesně tak. No, to byly krásné roky. Tam jsem si vyzkoušela.
0: Ty jsi pak solidárně, promiň, to je možná dotěrný dotaz, s Eliškou opustila Fidlovačku?
1: Je to tak. Já jsem tam ještě kolegiálně dohrávala některá představení, ale potom už Fidlovačka nabrala jiný směr, který se nestotožňoval s tím, jak já jsem si představovala, že bych mohla být užitečná, takže jsem odešla.
0: Pazderková, asi vás to neudiví, ale to je velmi zásadový morální tvor, takže já si i mimo jiné proto velice vážím.
1: Děkuji.
0: Tak Ivo, a jak se zrodila ta blbá blondýna, tím si řekl bych, prorazila nejvýrazněji do toho nejširšího
1: to
0: povědomí diváckého.
1: Moje jediné
0: Taky
1: doufám,
0: v své hlavě?
1: Dítě. Ano, ano, samozřejmě. No kde jinde, že? Jsi tak blbýho. Ale jednoduše, na HBO tehdy vyhlásili konkurs tady na tu stand-up show a tatínek mě tam přihlásil. A aniž já bych o tom věděla, pak mě to jenom oznámil, řekl, ty máš takovou prořízlou pusu, Ivčo, to by se ti mohlo líbit, to by ti mohlo jít. Takže mě tam poslal, na prvním konkurzu jsem vyhořela, ale nevzdali to, pozvali mě na druhý, já jsem se opět nepřipravila, ale po cestě na jeviště, když jsem chtěla říct, proč jsem se nepřipravila, nebo na tu pódíko, to bylo v Limonádovým, já myslím, ten další konkurs, tak mě napadlo, že když jsem teda vlastně peroxidová blondýna, tak to, co se mi ten den stalo, řeknu jako blbá blondýna. A ono zafungovalo a to je celý. Ono zatím není žádný kalkul ani jako nějaký geniální prostě přemýšlení, protože já jsem vlastně blbá blondýna ve skutečnosti. To se to tak jako stalo.
0: Tak teď můžeš oponovat. Není blbá blondýna.
2: Ale není to blondýna. A není blbá samozřejmě. Je chytrá. Co jsi vlastně přirozeně? Barvou vlasů.
1: Já jsem
0: špinavá. Ty to nevíš, Štěpán.
1: Protože já se od 14 barvím, to je všechno podvod, že jo. Ne, já jsem špinavá blondýna, jako opravdu. Ne, jakože bych se nemila, prostě pochcená sláma, jak se na Moravě říká. Takže jsem taková, no.
0: A vystupuješ stále jako blbá blondýna, mm-hmm. Asi si tě žádají diváci.
1: No jasně, na Stojáka pořád funguje, máme 300 představení ročně. Teď zrovna pojedeme českou část, protože moravskou už jsme odjeli, velkého výročního turné s Na Stojákem ke 20 letům výročí. Máme vyprodané velké haly, nějaké lístky ještě jsou, takže klikněte na nastojaka.cz a přijďte, budeme rádi, je to úžasný, je nás tam strašně moc, vystupuje nás většinou 8 až 10 za večer.
0: S kterým z těch kolegů, stand-upistů, řekl bych vnitřně nejvíce souzníš?
1: Tak tohle bude znít jako lež a klišé, ale my opravdu...
0: Jste parta.
1: Opravdu, jsme strašně dobrá parta a rodina. A to je, já jsem v životě to ani v žádném divadle nezažila. Všude nastanou nějaký problém, který se nevyřeší, třeba jsou dusna. Tady vůbec, tady se všechno řeší rovnou. A já bych za ty kluky opravdu dala ruku do ohně.
0: Patří k ním i Pavlásek?
1: No jasně, Lukáš, ten z mých nejbližších přátel.
0: Proč se zrodilo povědomí, že jste byli manželé? To je přece blbost.
1: Protože někdo z bulváru napsal nějakou hovadinu, která o tom spekulovala a nám to přišlo strašně vtipný a řekli jsme si, že to převrátíme a že naopak my budeme lhát. A lhali jsme tak dobře, že na Lukáškově svatbě se mě jeho maminka ptala, jestli fakt jsme náhodou opravdu nebyli.
2: Ale já jsem taky zaváhal. Já jsem, když jsem se to dočet poprvé, tak jsem se smál, po druhé jsem se smál, a když jsem se to dočet po desátý, tak jsem si říkal, tak mě fakt něco uniklo. A nedávno jsme zrovna někde byli spolu, tak jsem se zeptal, jak to opravdu bylo, jestli mi něco neuniklo. Nebo...
1: Ne, to je, na čem funguje dezoscéna, že jo, dezinformační scéna. Prostě stokrát opakovaná lež stává se pravdou a teď nám nikdo nechce věřit, že jsme manželé nebyli. Ale ne, Deniska je Lukášková žena, je jeho první a jedinou ženou a je to úžasná žena.
0: No ale tahle Pazderková vdaná opravdově byla za velkou lásku a to byl herecký kolega.
1: Luboš Veselý, ne tam to, ta druhá věc. Herec Luboš Veselý, to byl.
0: Ano, s tím jsem byl nakladně, to byl tenkrát úplně mladičký kluk po konzervatoři. Pazderkovou poznal zjevně později, nebo na JAMU jste se poznali?
1: Na JAMU jsme se poznali a vlastně v rok mojí promoce, myslím, jsme se brali. Mm-hmm. Těžko říct takhle z hlavy, ale myslím, že to tak bylo. A pak jsme se vlastně za 2 roky rozvedli šťastně.
0: Ty se, ty se šťastně rozcházíš jenom.
1: My jsme pak šli i na oběd, my jsme byli hrozně šťastní.
0: Do tohoto pořadu patří tradičně také ukázka z rozhlasového archivu. Tak v něm zalovíme a poznáme rozhlasovou herečku Ivu Pazderkovou.
3: Co to má znamenat, Marinelli? Nikdo mi nepřišel naproti. Jsem přece na dozelu. Na tom dozelu, kde se mi jindy vyřítil vstříc celý zástup přičinlivých služebníků, kde mě jindy očekávala láska a nadšení. Marinelli, kde je princ?
4: Princ, milostivá hraběnko?
3: Kdo jiný?
4: Předpokládáte tedy, že je zde?
3: Jistě.
4: On ale nepředpokládá, že hraběnka Orsina je tady.
3: Ne? Co pak dnes ráno nedostal můj dopis?
4: Váš dopis... Ale ano, vzpomínám si, že se o nějakém dopisu od vás zmínil.
3: No a? Co pak jsem ho v tom dopise nežádala dnes o schůzku tady na dozalu? Pravda, neuráčil se odpovědět mi písemně, ale dozvěděla jsem se, že hodinu na to skutečně odjel na dozalu. Myslela jsem, že to jako odpověď stačí a tak jsem tady.
4: Zvláštní náhoda.
3: Náhoda? Slyšel jste, že to bylo domluveno?
4: Zdálo se, že včera jste byla velmi vzdálená myšlence přijít princi ještě někdy na oči.
3: Ráno moudřejší večera. Kde je? Má to znamenat, že je v tom pokoji, odkud jsem slyšela to kvílení a vřískání?
4: Má drahá, nejdražší hraběnko.
3: Byl to ženský jekot. Co to znamená, marinery? Tak mi to přece řekněte, když jsem vaše drahá, nejdražší hraběnka. K čertu s dvorskými lichotkami. Kolik slov, tolik lží. Konec konců, co záleží na tom, jestli mi to řeknete? Však to hned zjistím.
4: Do salonu nemůžete, milostivá hraběnko. Princ vás neočekává.
3: Takže je přece tady, kvůli mému dopisu.
4: Nikoli kvůli vašemu dopisu.
3: Ale říkal jste, že ho dostal.
4: Dostal, ale nečetl.
3: Nečetl?
0: Tak jestli jsi vzpomněla, o jakou jde ukázku?
1: Ne.
0: Tak ne, já ti to prozradím.
1: Je to hezky, to bylo zrovna s Luboškem.
0: No. To byl manžel v té době?
1: Ne, ex-manžel už.
0: Už byl ex. Natočeno bylo v brněnském studiu Českého rozhlasu v roce 2015.
1: Tak to
0: no
1: už bylo dávno po
0: rozhodu. Slavnou Lessingovu, tedy německou tragédii Emilia Galotti. Já se ti přiznám, já jsem v tom hrál hlavní mužskou roli v Příbramském divadle a bylo to velkolepé výtvarné představení. Ty jsi to hrála v rozhlase, takže tohle ti nebylo dopřáno a oblékal to Josef Jelínek, jeden z našich nejšpičkovějších kostýmních výtvarníků a ten návrh na toho princezgu a stali dodnes visí u mě doma na stěně.
2: Já myslel, že to občas nosíš.
0: Ne, to byly překrásné kostýmy a krásná povedená inscenace. Tak ty jsi tam hrála efektní roli hraběnky Orsini. A to byl tvůj asi častý spolupracovník, režisérka Mikulášková v Brně, viď?
1: Ano, Hanička Mikulášková, nejenom to, ale taky moje kamarádka, ty jsme se strašně dlouho neviděli. Fantastická režisérka, divadelní, rozhlasová a úplně skvělá saxofonistka mimochodem. A no, úžasná.
0: Připomeňme posluchačům, že poslouchají Český rozhlas Dvojku a v divadle Ungrad právě probíhají rozpravy Milana Hajna, jehož hosty jsou Iva Pazderková a Josef Štěpánek. No a co rozhlas a Iva Pazderková dnes? Točíš jako herečka v rozhlase? Vysílají se někdy v rozhlase tvoje písničky?
1: 00 nic. Já prostě nechápu, nevím, nerozumím, ale...
0: Tak to je hozená rukavice.
1: Jako, absolutně, já to říkám, ale po každé rozhlasové hry mě baví, já jsem jich udělala víc, ale teď zrovna ne a mrzí mě to a už bych ráda, to je jasný. A navíc Český rozhlas, to je takový můj veliký sen. Já prostě doufám, že jednou, a já to říkám po každé, úplně v každém pořadu, takže oni už to vypínají, to vedení, ale... Já bych tam chtěla prostě pracovat v Českém rozhlase a mít třeba nějakou rubriku nebo něco. Já miluju Český rozhlas, miluju prostě fanaticky.
0: No tak teď tě znovu vyslechli, fanaticky miluje
1: mají,
0: Český
1: takže,
0: rozhlas.
1: Takže je pouštět můžu.
0: No a výmluvný pohled, bohužel vedení rozhlasu tě nespatří.
1: Našpulila jsem vzdor vytěrty.
0: Do nejširšího povědomí samozřejmě vstupuješ také díky televizi a filmu, tam seš hojněji obsazovaná. Čím jsi začala? Tvůj první kontakt s kamerou. V Brně ještě televizní?
1: Ano, ano, to je legendární. Na to se sešla celá rodina četnické historky. A tam, bylo mi asi 19, šla jsem kvůli tomu, myslím, i na konkurs. A měla jsem roli ženy, na kterou zazvoní ti četníci, ona otevře dveře a dělá, ne, jakože si nekoupila, myslím, nějakou mastičku. Nějakou nelegální, šmare. No a pak jsme se na to sešli, já jsem tam nebyla vidět. Oni jenom, tam byla tma. A vlastně se tam jenom otevřou dveře a nějaký fakt hodně rozmazaný stín, tam je pohyb, jenom nejsem tam, ale celá rodina se sešla, že Ivuška je v televizi.
0: No tak prozrať, prosím tě, počiny, kde jsi k spatření a zaznamenání už byla.
1: Tak já nevím, třeba...
0: Seriál nějaký?
1: Jo, to taky. Jak se to jmenuje? O, já nevím. Neviditelní. Teď to opakovali. To byla krásná věc na České televizi. Potom na vodě, potom Sex O'Clock na Voju. To je ten nádherný seriál. Potom Ono to bylo, já nevím, co mám říkat, já se úplně začínám potit.
0: Ne, pojď se, prosím, on ti pomůže.
1: V současnosti jsem konečně nastoupila do legendární ordinace v Růžové zahradě.
0: A jinak, ty seš posila v ordinaci?
1: Přesně tak, a jsem za to nesmírně vděčná, je to krásná práce. A co se týče filmu, tak Pouta, Radima Špačka.
0: No to byl vynikající
1: potom,
0: film.
1: Jo, potom, no jako jo, potom, já jsem toho moc zasluhy natočila, jo. Jo, jak nějak přežít svého muže, třeba teďka naposled.
0: Dubbingu neholduje, pas
1: Dubbingu děko. Taky. Dubovala jsem pro komerční jednu televizi Orange is the New Black, jak to řekne česky, to bylo z toho vězeňského prostředí, fantastický seriál z Netflixu. Oranžová je nová černá, nebo jenom jak to mám přeložit. Já jsem totiž jednou byla v Americe. A potom dubuju hodně... Úplně takový mám fakt štěstí na velký role v krásných animovaných seriálech nebo v animovaných filmech. Takže já nevím, ať už jsou to úžasně.
0: Když jsem tě uvedl jako všestranou umělkyni, to je velký rejstřík. Štěpánek se nechal zlákat někdy před kameru, třeba taky, co by herec?
2: Ne, myslím, že ne. Nebo někde jsme jako muzikanti, občas jak se stává, že někde hraje kapela, tak jsme v nějakých scénách byli. Ale...
1: A v klipech?
2: V klipech. Jo, jak s kytarou v klipech, ano.
0: No ale když spolu vystupujete...
1: Ne, já mám prostě v hlavě, že jsi v nějakém klipu hrál jako roli, když jsi hrál někde, Pepi?
2: Jako...
0: Proč jsi ho obsadila, že jo?
1: Hned, Pepča je fakt nesmírně multitalentovaný a je charismatický. A jak je nadprůměrně inteligentní, jenom bych to upřesněla, on tu matfis nedodělal, ne, že proto a tu filozofii, že by to jako na to neměl. On se to prostě vykašlal, protože šel za svým snem být muzikant, ale tak jo, on je strašně dobrý a je zajímavý prostě, já bych ho obsadila hned. Kdyby někdo měl zbytečných, já nevím, 30 milionů, tak my natočíme film.
0: To nevím, jestli mezi posluchači Českého rozhlasu Dvojky a Rozprav Milana Hajna se někdo takový najde, ale přál bych ti to. Ivo, zpívej.
5: Vzdávám se zlozvyků, pravdy prázdných sklenic.

0: Tak právě dozněla píseň z druhého alba, které má pro mě docela krkolomný název Horská lesní ekologická tvá živá dospělá. Kdo to vymyslel? Zase Pazderková?
1: Ne, protože jak jsem úplně blba, proto se to skvěle prodávalo a skvěle promovalo.
0: Už nikdo nevěděl, co to je, že
1: jo? Nic, že jo? Takže já jsem nechtěla to já jsem měla jednoslovný názvy těch písní a nechtěla jsem tam dát jenom jeden, protože bylo strašně trapný. Jako,
2: nefér vůči těm ostatním písničkám.
1: Jo, a to taky. Ale hlavně představ si, že si koupíš jako album s mým ksichtem a tam dospělá. A nebo lesní. To je jako strašný prostě. Takže jsem si řekla, že udělám tu chytrou věc marketingově, že to nazvu všema názvama, kromě vlastně Černého šálu, protože to jsem zhudebnila Puškina. To mi nepřináleží. Takže no, tak to bylo úplně marný a nedá se o tom vůbec ani mluvit. No.
0: Zase hudba, texty, Pazderková, a jak hraje na ukulele, prosím tě?
2: Hezky, ale myslím, že trošku polevila, že...
1: Roky jsem teď nehrála a nehraju, neumím to. Jako
2: ona
1: měla
2: takový dilema, že jo, nechty nebo ukulele. Protože když hraješ na nějaký, že jo, strunej nástroj, kytaru, nebo nemůžeš mít nechty na levý ruce, kde chytáš ty struny na tom matníku, a ty si měla dlouho dilema, jestli se vzdáš nechtů nebo ukulele, že jo?
1: Je to tak, Pepi. Ale taky je to hodně daný tím, že se nechystalo nový album, já jsem neměla úplně tu motivaci. A pak, protože já to produkuju sama, co se týče financí, tak ještě s covidem a se vším, já mám v šuplíku věci a zrovna dneska, teď, když jsme to po dlouhé době slyšeli, ty jsi geniální, ti kluci jsou tak geniální, to prostě tak dobrý, když to člověk slyší.
2: Jsme tu písničku neslyšeli třeba 10 let, no, že jo? A je fakt, že některé písničky tak jako stárnou, ale když slyším tuhle písničku, tak mám pocit, že...
0: No ale Pepíku, když spolu vystupujete, tak vybíráte písně.
2: My zase tak často nevystupujeme a většinou je prostor třeba na, já nevím, na tři písničky, tak zahrajeme takový, který hrajeme nejčastěji, a tuhle myslím, že jsme ani nikdy naživo nehráli.
1: Nehráli, protože ona tam fakt je potřeba celá kapela a je potřeba, aby to mělo tu atmosféru. No tak ale teď už definitivně, my jsme spolu dneska něco nahrávali, tak jsem rozhodnutá, že začnu šetřit, asi prodám ten byt, na který mám hypotéku a uděláme album.
0: Tak to jsou plány. Prosím tě, s kým hraješ? Pochlub se, ty vystupuješ se spoustou opravdu pravotřebních, nespochybnitelných velkých S české populární hudby.
2: Já v současné době nejčastěji doprovázím Lucku Bílou, Radůzu. Docela často teď hrajeme takový koncertní program složený z písniček Hapky a Horáčka, takže jezdíme tenhle ten program. Doprovázím Lenku Novou a doprovázím i nějaký takový písničkář, se kterýma už spoustu let pracuju, jako je třeba Petr Linhardt.
1: Děláš
2: Mirek
1: alba
2: Kemel,
1: panu Mišíkovi.
2: Jasně.
1: Aranžuješ strašně moc limo, to nikdy neřekne všechno, ale strašně.
0: A Pazderkovou tam nepropašuješ?
2: Občas se to podaří, ale Ivo má taky spoustu práce v divadle nebo v televizi, takže.
0: No mimochodem, ty učíš taky, že jo? Seš přísný učitel?
2: Ne, já jsem úplný opak. Já mám ty děti tak strašně rád, mám s nima takový soucit, že vůbec nedokážu vytvořit jakýkoliv tlak. Jediný, co dokážu, jít s nima po té cestě, jako po té hudební cestě, ale nejsem vůbec přísný učitel. Já jsem z Berouna, my v Berouně máme svoji základní uměleckou školu, která je úžasná, je docela velká, máme třeba víc než 700
0: žáků. Ty jsi údajně ředitel té školy.
2: Ano, já jsem shodou okolností ředitel
0: té
2: školy.
0: To není shoda okolností, když je člověk ředitel, tak je ředitel.
2: Tak jsem ředitelem a je to úžasná škola, děláme tam spoustu zajímavých projektů. My děláme třeba takový každý rok takový autorský muzikál, že vymyslíme svůj muzikál, natočíme ho, děti se ho naučí a pak je to. Když takhle říkám, tak to zní dost obyčejně, ale ono je to opravdu hodně neobyčejné.
1: Je to opravdu neobyčejný a nesmírně profesionální a je to opravdu jako výjimečný, co na té škole děláte, to je nádherný. A já jsem měla tu čest to muzikálu hostovat a vždycky tam hostuje někdo z oboru, díky Pepčovi, to je vlastně ještě povýšený.
2: Tak je to opravdu radost, ta škola.
0: No a zmiňme letmo pouze tvé poslední činoherní účinkování, premiéra v Ungeltu vzhůru ke hvězdám. Už nemusíš adorovat našeho Ondrucha, to stačilo, ale jako máš tu nesvačilku po boku.
1: Tak ráda adoruji, on se to tak zaslouží a ty taky. Já moc děkuju, že jsem tu možnost tak konečně měla tady na tomhle legendárním místě zkoušet a že tu můžu hrát a ještě s úžasnou Peťou Nesvačilovou, což my to tak říkáme, že jako proč bych ho neadorovala, Pavla Ondrucha, když on zvládl dvě tornáda, dva hurikány prostě. A pak nepotřeboval ani do lázní. Já to nechápu. Jako já vůbec nechápu, jsme to doskoušeli.
0: On se umí odreagovat, nebo ne?
1: Já věřím, ale jako já by na jeho místě tak sama dobrovolně odejdu ve svěrací kazajce někam hodně, hodně daleko. A s Peťou to bylo úžasné, protože to je živel a myslím si, že i díky tomuto představení mám pořádnou šťávu. Je to nádherný text a vždycky se na to moc těším.
0: Ty střídáš komorní scény a největší jeviště v Praze. Poslední premiéra byla velkolepý, takřka světový, řekl bych, muzikál v Karlíně.
1: Jo, tam jsem jich dělala.
0: Tam máš
1: už
0: velká
1: několik...
0: muzikálová sola.
1: Taky. Dělala jsem tam úžasnou sestru v akci Adam's Family. Potom taky nádhernou věc na malé scéně Močál Story, to je muzikál, který napsal Ivan Mládek, je celý veršovaný, jsou tam jeho největší hity. Je to fakt bizar. To je jako, kdybyste chtěli vidět něco, co jste ještě neviděli, ale je to fakt úžasný. Samozřejmě geniální, strašně chytrý. No a teď se chystá velká premiéra právě Beetlejuice. A to je teda velká pecka, tak tam já si užívám těch tisíc lidí a je to úplně zase jiný způsob hereckého projevu než tady.
0: Pojďme k vašim koníčkům, pokud na ně zbývá čas. Ty nám prozradíš něco třeba o té kulturistice, to mě udivuje, ale jak si patří to k tobě? Ty seš kulturista taky, to asi ne.
2: Já nejsem.
0: Co?
1: No, hele. Vlastně v podstatě...
2: Co bys k tomu dodala?
1: Já bych k tomu dodala, že jedeš v takovým režimu jako výrazně fitness.
2: Ne, tak já jsem docela fanatický sportovec. Jako...
0: Prosím tě.
2: Je to tak, já hraju tenis a chodím běhat a chodím i cvičit, takže sport mám strašně rád a kompenzuje mi to naše věčné sezení v autech nebo někde po studiích, takže sport je pro mě důležitá součást života.
0: A té kulturistice, o které jsem se zmínil, tady Pazderková propadla po tvém boku?
2: Já si myslím, že tehdy tě to nějak moc nezajímalo, že jsem chodil cvičit, ale ty si
1: občas... Ne, my jsme chodívali spolu,
2: chodili jsme spolu, ale
1: já jsem spíš běhávala a jezdila na kole tehdy. Já jsem tehdy moc nezvedala, no. To je pravda, že jsme párkrát spolu zešli do posilovny, ale já jsem se spíš věnovala kardiu. Jakože takhle a na tenis mě přivedl vlastně, já jsem začala v 31 hrát tenis. Podle toho taky vypadá.
0: A co tě přimělo, prosím tě, k té kulturistice? Tobě se to líbí?
1: Ano.
0: Teď nemyslím jako druh Jasně. sportovní činnosti, ale výsledek toho snažení.
1: No samozřejmě se líbí všechno, kdy jsou lidi spokojení s tím, co dělají, kde je vidět tvrdá práce. Protože to tam vidět je a kolem toho kolu je spousta mýtů a hoaxů a mě nesmírně inspiroval jeden z mých nejlepších kamarádů, Vašek Neudbárta. My jsme měli stejného trenéra a ta cesta té disciplíny a té mentální přípravy, vlastně Pepča vždycky je svědkem všech mých tady těch tak je opravdu skvělá. Člověka to moc, moc posune a to vystoupení z komfortní zóny je extrémní a ta disciplína musí být naprosto extrémní, zvlášť pokud to děláte naturálně jako já. A myslím, že
0: a ty soutěžíš? Taky ne.
1: Byla jsem na dvou soutěžích, ano. Byla jsem na dvou
0: Jak
1: soutěžích.
0: Jak jsi dopadla?
1: Dobře. Na to, že jsem začala ve 40, na první soutěž jsem se připravovala v podstatě půl roku, tři čtvrtě, tak jsem dopadla 10. ze 17. a ve své kategorii a na druhých soutěži jsem byla ve své kategorii 6. Takže to jako je dobrý, že tam člověk stojí vedle těch 20-letých holek, že se tam vůbec vedle ní může postavit, ale to umístění vůbec není důležitý. Tam jako opravdu ten vyhraný boj je to, že tam dokáže v té nejlepší formě jít.
0: Ne, já to podepisuju, protože to je výsledek úsilí, takže to je. Není zadarmo právě.
1: A moc mi to pomohlo se zády, se vším prostě.
0: A tobě to neubírá patří. Ani na ženském půvabu, což se mnohdy přihodí.
1: To jo, tak já si myslím, že ona ta definice ženského půvabu, ta zastarala jako je nesmysl, že ženský půvab vychází z něčeho jiného a není definovaný, není vlastně neměl by mít tabulky žádný. Takže i opravdu profesionální velká kulturistka má ženský půvab, pokud toho chce mít a pokud se tak cítí. Takže rozhodně nemám pocit, že by mi na tom to ubralo. A ono taky, jak říkám, ono to vypadá jinak, vysušený králík na fotkách, takzvaně, jak já říkám. To je forma, která trvá třeba hodinu, jo, před tou soutěží a potom ve zkušenosti vidíte takový věchítek, jako jsem byla já.
0: Ty máš i všestranné, nejen umělecké zájmy, ale i mimořádně tvůj rozměr mimo umění, pokud jde o ty zájmy. Někde jsem se dočet, že miluješ armádu, vojáky, teda jednoho vojáka teď máš, že máš dokonce zbrojní průkaz. Nebál se si jim?
1: Ano, mám zbrojáka, teď se chystám na střelecké závody. No.
2: Ne, my jsme byli spolu asi před 2 týdny i střílet a bylo to úžasný.
1: Jako ty jsi mě přestřílel, ale mám ty dráty. Já mám dráty v ruce, takže teďka nemám dobré ucho. Ale,
2: to bys měla vysvětlit rozhlasovým posluchačům, co znamená.
1: Jo, já jsem po operaci ruky, protože jsem si nehezky zlomila ruku a mám prostě v ní dráty a teďka rehabilituju. Takže na ten trénink té střelby to není ideální zrovna teďka.
0: A jak jsi k tomu přišla? Že jsi začala střílet?
1: Můj kluk mě řekl, že mi to dá.
0: A začala pro mě holdovat i kulturistice. Ten motiv, který tě k tomu přivedl.
1: Motiv.
0: Měla jsi pocit, že máš tuk na sobě a že se ho chceš zbavit, nebo co ti přimělo k tomu
1: pocit,
0: rozhodnutí?
1: Že chci prostě, mě baví výzvy. Mě obecně baví výzvy. Já mám ráda se vzdělávat a učit se něco nového a objevovat svoje hranice a hrozně mi vlastně pomáhá zjišťovat, že jak se permanentně podceňuju, tak vždycky mi to moc pomůže, že zjistím, že jsem schopná a myslím, že tím můžu právě inspirovat i ostatní lidi udělat daleko víc, než si myslím a dokázat daleko víc. A je to zábava, patří to prostě k životu, já se ráda pořád něco učím, tak to je užitečný prostě. Stejně jako díky Pepčovi jsem složila hudbu a dvě alba, takže mám
0: tak mimo umělecké koničky má i Pepík Štěpánek?
2: No,
0: ty sportovní si zmínil.
2: Jasně, já mám rád všechno kolem třeba designu a architektury, takže teď se vlastně spoustu let věnuju, že já jsem si zrekonstruoval takový rodinný dům 100 let starý, tak jsem se věnoval té rekonstrukci a těm interiérům a zahradě a to je něco, co mě hodně baví. Výtvarné umění, architektura.
0: A umí tyhle dvě originální lidské bytosti třeba jen tak hnípat u moře?
2: Já myslím, že to umíme úplně ze všeho nejlíp.
1: Jako podle mě ze všeho nejlíp.
0: Jo.
1: My bydlíme kousek od sebe a třeba kolikrát jako je třeba 300 metrů od toho baráku a říkám, nechceš zajít tady na pivo? Ne. A já třeba řeknu, ne, mě se nechce.
2: Jako že hnípeme. A
1: jako
2: to,
1: úplně, tam, jako vyvalit se před Netflixem prostě. To je naše největší životní štěstí a to má naštěstí můj přítel, že vlastně to je fakt to největší koníček. Protože si ho můžem taky málo kdy dopřát, ono to je potřeba říct.
0: My chceme, aby nám Iva zase zaspívala a teď nás udiví. Zaspívá s Tomášem Klusem, to je duet.
1: Ležím v peřinách, přikrytá tvou rukou.

dveřinách, přikrytá tvou rukou. Mám strach, aby to neskončilo dřív, než umřeme, než umřeme.

0: Tak to byl přímo filozofický duet. Jak se zrodil a proč Klus?
1: No, my když jsem to tehdy napsala, tak to vlastně, ještě mě Pepča to zpomněl, že mě říkal, připiš ještě sloku, aby to vlastně, ty jsi vlastně vymyslel, že to má být duet, nebo já, nevím. Já se, jo. A to je právě ta jediná písnička, kde jsem nejdřív měla hudbu a potom text. A potom jsme dlouho tak uvažovali, co a jak, a Tomáš, můj kamarád, byl tak strašně hodnej, že tu píseň pro mě naspíval a myslím, že to tehdy udělal ještě navíc za nic, z dobrý vůle. A myslím, že ho lidi do té doby neslyšeli takhle někde zpívat, prostě to bylo plná pecka, byl to ten
0: pravý. A živě jste takto někde spolu nevystoupili?
1: To se nám nepodařilo. S touhle písní se nám to nepodařilo.
0: No, ten text mě velice zaujal, jak jsem si dovolil říct, měl filozofický rozměr, tak pojďme, je to náš poslední vstup, si lehce zafilozofovat, protože jste přemýšliví, inteligentní lidé, oč opíráte své životy? Triviální dotaz. Co je nejpodstatnější pro tebe? Přátelství třeba má velkou cenu v tvém životě. Práce to je.
1: Já si nemyslím, že ode mě uslyšíš něco, co jako vlastně by nikdo jako ve zralejším věku neřekl. Určitě jsou to rodinné vztahy a rodina, přátelé, láska, ale možná, co si myslím, že čím dál tím víc je pro mě důležitější opírat směr mého života a mé práce o nějaké hodnoty, i ty morální hodnoty, a to je strašně důležitý. A no, tak.
0: Tak. Muzikante, taky za filozofu.
2: Taky k tomu nemám nic zásadního, co bych k tomu řekl, ale myslím, že my všichni, kteří děláme kumš nebo umění, pro nás ta práce má takovou ještě, je fakt důležitější než pro lidi, kteří se věnují třeba civilním profesím, že pro nás je to opravdu zásadní součást toho života. A myslím, že i ty naši kolegové jsou vlastně často přátelé, že jsou to takový poloviční rodiny, ty týmy a tak. Takže já hodně žiju tou prací a i těma lidma, kteří se kolem toho pohybují.
0: Pojďme to naše setkání uzavřít a to štěstí si popřát. Moc děkujeme, že jste přišli. Děkuji Ivě Pazderkové, děkuji Pepíku Štěpánkovi.
2: Ne, my ti děkujeme za pozvání. Bylo to
1: moc si toho vážíme, oba dva, děkujeme.
0: A loučím se s vámi i já, průvod se tímto pořadem principál divadla Ungert Milan Hein. Naslyšenou.
3: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Hezký poslech pořadu Hudební delikatesy vám opět přejí Saša Vebrová a Vladimír Truc. Dnešní téma napověděla už úvodní skladba v podání Darka Vostřela a Jiřího Šaška. Ano, budou to písničky z rokoka. Divadla malých forem zažila u nás v 60. letech minulého století velký boom. Vyrojila se jich celá řada. Asi nejznámější a nejtrvalejší byl Semafor. Ale ještě před ním vznikla uprostřed Václavského náměstí scéna, která také existuje dodnes, i když v jiné podobě. Mám na mysli divadlo Rokoko. Na podzim roku 1958 ho, jak se říká, vydupali ze země herci a zpěváci pod vedením Darka Vostřela. Však taky Darek Vostřel a Jiří Šašek často vzpomínali, jak odtud nosili kýble s hrampádím, protože tyto suterénní prostory sloužily jako skladiště. Možná i to vlastní fyzické úsilí podpořilo entuziasmus, který pak zdejší soubor předváděl na jevišti v satirických a hudebních pořadech. Navíc se tu doslova zrodila plejáda hvězd naší populární hudby. Patřil mezi ně i Václav Neckář, který naspíval mimo jiné ústřední píseň stejnojmenného filmu Bylo čtvrt a bude půl.

O to, že nazýváme 60. léta zlatou érou populární hudby, se zasloužili nejen zpěváci, ale i dirigenti Karel Kraugartner, Josef Vobruba, Václav Zahradník a další, kteří rovněž působili v rokoku. Znamenalo to spolupráci s Točrem, s orchestrem Československé televize nebo s filmovým orchestrem. Tehdy to vůbec mělo jiný odpych. Jeden den písnička zazněla v divadle, druhý den už byla natočená a zněla z rozhlasu a z televize, a než se člověk zpamatoval, vyšla i na desce. Hity se rodily a přitahovaly návštěvníky do divadla jako mouchy na mucholapku. A rokoko nabízelo opravdovou kvalitu. I díky tomu si Marta Kubišová zaspívala například s tradicionálem Pavla Smetáčka píseň Kateřiny do filmu Kulhavý ďábel.

U filmu Kulhavý ďábel ještě chvíli zůstaneme. Zaspíval si v něm i další významný člen divadla Rokoko Karel Štědrý, a to za doprovodu orchestru Karla Krautgartnera pod vedením Josefa Vobruby, a byl to duet s Martou Kubišovou s názvem Život je jak těsná ulita.

Mezi slavné inscenace divadla Rokoko patřila určitě filozofská historie. Muzikál, který napsali Zdeněk Petr, Jaroslav Dítl a Ivo Fischer zpěvákům tak říkajíc na tělo. Tato hříčka o jaře národů vznikla v roce 1968 a stala se velmi aktuální. Dodnes na ní vzpomínají i Valdemar Matuška a Karel Štědrý, kteří si v ní zaspívali například písničku O soboty, o neděle.

Já osobně mám z filozofské historie oblíbenou písničku Tiše a lehce, kterou naspíval Valdemar Matuška. A tomu tenkrát lehce rozhodně nebylo, stejně jako jeho kolegům. Dodnes vzpomínají, jak jim při poslední repríze v divadle, to bylo už po srpnových událostech, tekly na jevišti slzy. Ale teď už si pustíme tu mojí skladbu.

Ono památné představení, o kterém jsem mluvila, se konalo 14. září 1968. Při závěrečné děkovačce publikum vstalo a začalo spontánně zpívat hymnu. Scéna na barikádách byla jasným impulzem. Muzikál se stal protestem, vyjádřením vzdoru. Filozofská historie v rokoku, jak o tom zpívají i Marta Kubišová a Helena Vondráčková, byla prostě vlasteneckou událostí.

Dnešní setkání se zpěváky z divadla Rokoko uteklo jako voda, jak by řekl někdo z pánů básníků. Podobně nazval skladbu Angela Michajlova i textař Ivo Fischer. Právě tu vybral hudební redaktor Vladimír Truc na závěr. A mně už nezbývá, než dodat, že se za 14 dní s vámi naslyšenou opět těší Saša Vébrová.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 70. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulin, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
1: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulin připomeneme hned několikrát.
1: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy. O den později tandem Jana Rosábka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulin pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
1: Český rozhlas Pohoda, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Čechy českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová.
2: František Derfler.
3: Igor Bareš.
1: A Josef Veselý. Z těchto jmen se stává základní tým tohoto rozhlasového seriálu. K němu se věrně druží i režisér
4: Jaromír Ostrý.
1: Zbývá dodat, že vycházíme z fundamentu stejnojmenné knížky Petra Hory Hořejše, že vše připravujeme v Českém rozhlase Brno a posléze vysíláme

0: aby klínoty, hodinami a jinými znamenitými dary, kterými pán můj jak císaři tureckému, tak jeho bašům a oficírům darovati a jimi prezentírovati se od jeho milosti císařské měl.
1: V době, kdy vyprávění o našem hrdinovi začíná, tak mu bylo
2: 15 let.
1: Ano, ledva zletilec to byl.
3: Jméno tu již padlo, Václav Vratislav Zmitrovic.
2: Narodil se ze starého katolického rodu rytířů
3: a později pánů
2: Vratislavu.
3: Jeho tatíkem byl Štěpán Vratislav Zmitrovic.
2: Profesí regent
1: neboli správce panství, prostě takový generální manažer
2: u pana Adama z Jindřichova Hradce.
3: Erb rytířů
2: a posléze pánů
3: Zmitrovic byl
2: a stále je
3: velice jednoduchý, leč působivý.
2: Polovina štítu červená, druhá polovina černá.
3: Za vzděláním chodil Václav na jezuitskou školu v Hradci.
2: Byl hezkého vzrůstu, z jeho podélné, klidné a přemýšlivé tváře vynikaly nápadně oči, stejně tmavé jako husté vlasy.
3: Příjemný vzhled doplňovalo i vytříbené vystupování. Chlapec se uměl zdvořile chovat a dovedně se vyjadřoval.
1: Zkrátka měl ty nejlepší předpoklady pro kariéru.
0: Bude-li mít jednou tolik štěstí, kolik má už dnes schopností, dostane se daleko.
1: Tak tohle o něm říkali v Jindřichově Hradci.
2: A taky, že se dostal.
1: Daleko?
2: Do svých 20 let prožil věci, které by jinému stačily na celý život.
4: Do jaké minulosti bychom se museli vydat?
5: Museli bychom se vydat až do poslední čtvrtiny 16. století, kdy Václav Vratislav Zmitrovic se narodil v Jindřichově Hradci v rodině regenta Jindřichovského panství.
4: Co to byl regent?
5: Řekli bychom v současné době takový hospodářský ředitel. Já bych to přiblížil asi na takové osobě Jakuba Krčína z Jilčan, který byl vlastně taky regentem a měl titul hospodářského správce u Rožmberku. Tak ten Štěpán Vratislav Zmitrovic, který byl otcem Václava Vratislava, měl funkci podobnou.
1: Abych přiblížil situaci, to bylo kdysi dávno, věru dávno již tomu, když jsem se ocitl v potemněné místnosti jezuitského semináře v Jindřichově Hradci, tedy někdejšího semináře, aby si zase někdo nemyslel, že pamatuji ještě dobu kolem Bílé hory. Zdali tam jest ještě dnes opět, tedy to nevím, ale tenkrát tam bylo muzeum a já se zaposlouchal do řeči historika doktora Milena Slámy. Poslouchal jsem a zároveň jsem přemýšlel, co vlastně věděl člověk tehdejší doby, tedy rudolfinské doby, o tehdejším světě.
2: Tenkrát nebyly noviny.
1: Alespoň ne v dnešní podobě.
3: Nebyl rozhlas.
2: Jakož film.
3: O televizi nebo internetu, no ani šepot.
1: Byly ovšem knihy.
3: Zatím jich bylo málo a stály celé jmění.
2: Ale byly.
3: V těch českých,
1: jak pozorní tuláci po české minulosti dozajista vědí,
3: se popisovala, no, ku příkladu to byla východní cesta Oldřicha Čecha z Furlánska, původem kdesi od města Portu na Onis.
2: Do světa si vyšlápl i Pražan jménem
0: Oldřich Prefát z Vlkanova.
2: A to do Benátek a odtud po moři do svaté země.
0: Panoše Jaroslav Šašek z Bířkova.
3: Ten zase popsal poselství, které zorganizoval král Jiří z Poděbrad k evropským panovníkům.
2: A rodák z Litomyšle
0: Martin Kabátník
2: se vydal do Egypta a Jeruzaléma a nejenom to, podal o tom taky zajímavé svědectví.
3: Všechny tyto spisy 15-letý Václav Vratislav znal a zbožňoval.
1: Oni mu voněli dálkami.
3: Zřejmě voněli, jenomže naděje, že se někdy vypraví ve stopách jejich autorů, ta naděje byla mizivá.
2: Až onoho léta páně 15.91. si pozval tatíka Vratislava jeho pan Adam z Hradce.
3: Tak vidák Turkovi pojede poselstvo, o míru a příměří bude vyjednávat. Inu je na čase, abychom si oddechli po tolika letech bojů a válek.
1: Zhruba takovéto myšlenky se mohly honit panu Adamovi hlavou. Tatíka Štěpána Vratislava nenapadlo k tomuto zásadnímu problému dodat nic jiného než...
0: K Turkovi? Bože, taková dálka.
1: On to byl takový v podstatě prostý muž, tak jak už generální manažeři bývají, jenomže...

0: v tomto okamžiku jeho zaměstnavatele, pana Adama z Hradce, co si napadlo.
1: Ej, hele, jaký je rozdíl mezi rodiči a dětmi. Co tatíka děsí, synka by v nadšení uvedlo.
0: Tím synkem byl Václav Vratislav.
2: Bojím se Václavovi touhy po dálkách.
0: On byl starý pan Vratislav, vážně šlechtic okresního, no tak v nejlepším případě krajského formátu.
1: A co byste tomu, milý pane regente, říkal, kdybychom se pokusili, aby se do toho poselstva dostal i váš synek?
0: Co pak na to, táta Štěpán?
2: Nevím, milosti, co by z toho vzešlo.
0: No, co asi?
1: Přece výhodný vstup do dvorských služeb.
0: To ovšem byla příležitost, jaká se hned tak nenaskytne.
1: Váš hoch Vratislave zrovna hoří touhou po dalekých zemích. Má i odvahu pustit se máminých sukní a vyměnit pohodlný domov za nejisté putování.
2: Což o to odvaha mu v skutku nikdy nescházela.
1: A četbou tou si osvojil znalosti, které o těch krajinách mohamedánských hned tak někdo nemá.
0: Štěpán Vratislav musel uznat, že pán má pravdu.
1: Napíšu. Ano, napíšu vůdci poselství panu císařskému radovi Fridrichu Krekvicovi. Co kdyby vzal Václava sebou jako komorní pachole?
0: Komorní pachole. Toto legrační slovní spojení tu už jednou padlo.
3: Jenomže nelze věru říci, zda si někdo pod ním dokáže něco konkrétního představit.
0: Třeba co mělo takové komorní pachole za povinnosti.
1: A tak to víme náhodou docela přesně. Tihleti chlapci museli ovládat obsluhu u tabule.
3: Taky museli vědět, jak se předkládá to, které jídlo.
1: Jak se nalévá víno do poháru.
3: Jak se odklízejí talíře a příbory a konvice.
0: Něco jako vyučení číšníci, či snad absolventi střední hotelové školy.
1: Nejenom to. Taky si museli poradit s tím, jak se nastupuje k audiencím v doprovodu pana orátora.
0: Pan orátor to byl, jak už víme, oficiální titul hlavy poselstva do Turecka, pana Krekvice.
1: Dále si museli osvojit všechny zdvořilostní věty a způsoby, jak hovořit s nejrůznějšími hodnostáři.
0: Hodnostáři všech dob a všech režimů na tom prostě bazírují.
1: Ale mimo to se vyžadovala služba jízdy na koni.
3: Hbité ovládání různých zbraní, sečných i bodných.
1: Dále zápas, běh, plavání, skok a ještě četné jiné disciplíny.
0: Takže to byl vlastně takový společensko-sportovní víceboj. A Václav Vratislav dělal, jak to pojmenovat?
1: Děvče pro všechno.
3: V jeho případě chlapec pro všechno.
0: Pakliže se nyní některý posluchač táže, kdože nám všechny tyto přesné informace poskytl, tak mu můžeme odpovědět. Nikdo jiný než pan Vratislav.
4: Teď jsem právě v obci Dírné, to je několik kilometrů od Jindřichova Hradce, a sedím u kulatého stolu s panem Vratislavem. No ale není to ten Vratislav ze 16. a 17. století, nýbrž jeho potomek, nebo mýlím se, v jakém jste příbuzenském vztahu s Václavem, s Vratislavem z Mitrovic?
5: Tak Václav Vratislav z Mitrovic je potomkem třetí hlavní větve Dráchov. Já jsem členem šesté větve Dírná, která je jedinou žijící větví ze 28 větví celého rodu Vratislavů.
4: To jste zůstal sám tedy Vratislav, nositel tohoto jména?
5: Ještě můj bratr.
0: Pan Maximilián Vratislav, který si klidně může říkat z Mitrovic a vůbec si přitom nemusí vymýšlet, tedy tento pan Vratislav je 364. potomkem rodu Vratislavů. Aspoň to tvrdí a nám nezbývá, než mu věřit, protože má na to sáhodlouhý rodokmen. Ten sahá daleko, hodně daleko.
5: Tak dokladatelně se všemi doklady a se všemi, já nevím, daty úmrtí a narození od roku 1425 od Oreše, který byl zakladatelem původního kmene. Bájně se rod Vratislavu odvozuje od Přemyslovců. A sice dokládá to jeden z mých pradědů, Václav Ignác Vratislav, ve svém spise který sepsal v roce 1710 v latinském jazyce a nazývá se Sláva domu rodu Vratislavského.
0: V době, kdy jsem se s panem Vratislavem potkal, se na sídlo svého rodu, zámek v Dírné, na Táborsku díval okny někdejšího čeledníku. Titulu hrabě z Mitrovic neužíval, stejně by se vedle jeho tehdejší profese, což byl poštovní doručovatel, vyjímal poněkud podivně. Od té doby se však poměry, jak víme, značně změnily. Asi natolik, jako od času jeho prapředka.

0: Tak roku 1591 za císaře Rudolfa byl přidělen baronovi Krekvicovi jako komorní pachole v 15 letech svého věku.
1: Jaká to asi mohla být, prosím vás, funkce komorní pachole? Co měl asi na starosti?
0: To bylo asi tak na úrovni pážete. To byli docela mladí chlapci z šlechtických rodin, kteří byli přiděleni určitým, já nevím, komisím anebo určitým poselstvím a sloužili tam vícero méněro jako takový děvče pro všecko.
1: Byli součást toho doprovodu.
0: Byli součást toho doprovodu, ano.
2: Cesta vedla do Budína a odtud částečně po Dunaji na šífech, čili lodích, částečně podle něj na koních.
3: Někde u Komárna překročilo poselstvo uhersko-tureckou hranici.
2: Setkání s Turky bylo docela vlídné. Člověk by neřekl, že pro jednu i druhou stranu jsou ti druzí již nějaké to století psi pohanskými, nevěřícími.
4: Jejich šífy rovny a podobny ve všem našim byly. Po zemi okolo 100 koní tureckých, velmi pěkných a úpravně připravených bylo. Ti také proti nám vyjeli a jak nás uhlídali, koně své pobodnu vše až k samému Dunaji harcovali. Tu pak orátor šífy zastaviti poručil a vystoupivše na břeh, s Turky přátelsky jsme se vítali a společně na šífech obědvali. Bylo jistě člověku, který toho prve nikdy neviděl, nač se podívati. Jak Turci pěkné koně kopí z praporci, šavle stříbrem, zlatem a drahým kamením vykládané, šaty velmi pěkné, modré a červené, uzdy sedla, rystunky pozlacené měli.
5: Rystunky je vojenská výzbroje, kterou koně nesli.
4: Sumou smýšlím, že jsou se naschvál kvůli nám tak oupravně vypravili.
2: Po Dunaji a podél řeky se poselstvo dostalo do Bělehradu, odtud pokračovalo přes Sofii až k přístavu Burgasu u moře.
6: Tam je Václav uviděl poprvé.
3: Co?
6: Moře. Úplně ho okouzlilo. Neodolal, zul si boty a rozeběhl se po pláži do vody.
4: Nemohl jsem se zdržet, abych k samému moři bez vůle a vědomí pana orátora doběhnouti a na moře, jehož jsem přehlédnouti nikterak nemohl, pohlédnouti neměl. Přiběhl jsem na břeh mořský a díval jsem se na plavání a zmítání se delfínů a jiných ryb. Skořepiny velké, pěkně strakaté jsem sbíral a do městečka jsem se vrátit zapomněl. V tom z města uviděli na moři vepředu kajík a nepraupšív zlodějů mořských k břehu plaviti se s rozprostřenými plachtami a panu orátorovi ten šív ukazovali, aby své čelátce daleko od městečka nevycházeti poručil, že ti piráti, aby některého zaskočili, číhati budou a třeba přes noc na břehu zůstanou, aby mohli některého ukrásti a odvésti. Tehdy mě a mé tovaryše pohřešili a když zvěděli, že jsme k moři šli, i hned na koně všichni sedali a zbraně své brali a lermo v městečku učinivše skokem k moři běželi a nás, jak se na ten raubší vdíváme, našli a do městečka hnali. Z toho šífu asi 3 šipky na břeh z luku vystřelili a jeden jančár proti ním z ručnice zase vypálil. Tu jsme byli od pana orátora pěkně přivítáni, někteří starší propráni a já měl jsem karabáčem, poněvadž tam žádný metel neroste, pardu smíti. Nejprve jsem byl od svého pána ulán, ale Turci se za mě, přičítajíce to k mé mladosti a nerozumu, přimlouvali, že jsem od pardusu nakonec vysvozen byl. Však mě ta kapitola čtena byla, až mne uši svěděli, že se mohl býti od těch korzárů zajat a Bůh ví, kde prodán být.
2: Pan Krekvic Václavovi věru notně vyčinil.
6: Protože toho kluka mu rodina svěřila, jak by se asi tak doma odpovídal jeho otci.
0: To celé poselství se odebíralo do Cařihradu. Cařihradu byli napřed velmi dobře pohoštěni a ubytováni, ale během toho pobytu jeden z členů celého poselství podlehl svodům Turků, kteří mu nabídli zřejmě dobrou odměnu a celé poselstvo uvedl do velmi špatného světla tím, že je určil více do Vénera jako zvědy a špiony.
1: Na škl vlastně.
0: Na skli, ano. A jako takový pochopitelně byli uvězněni. A sice byli uvězněni v Rumeli Hisar, což je, řekněme, přístavní městečko malé na evropské straně Cařihradu. A tam byla jakási černá věž zvaná, které byly vězněni za velmi špatných podmínek, celý čas v temné komoře vlastně a vystaveni hříčkám počasí zimně. A dokonce tam vypukla mezi vězněnými šílená choroba tyfus, na který téměř všichni vymřeli, mimo asi 7 nebo 8 členů, mezi nimiž byl i právě Václav Vratislav Tureček.
1: On tam byl vlastně skoro 4 roky v tom Istanbulu, tedy v Turecku, v Cařihradu, a to za takovou dlouhou dobu neměl možnost třeba, já nevím, uniknout nebo dostat se zpátky domů?
0: Ne. Tam nebyla vůbec možnost úniku, protože jednak to bylo velmi tvrdě a přísně střežená ta věž. A jedině úmrtím paši, tehdejšího vládce Turků, po 4letém vězdění se povedlo, že je prostě z vězení byli propuštěni a mohli se navrátit domů.
5: Tak daleko však ještě nejsme. My vlastně ještě musíme do Konstantinopole, neboli Cařihradu, neboli, jak se mu po Turecku říkalo, Istanbulu dorazit.
4: Co se položení dotýče města toho, vidí mi se, že to místo hned od přirození k tomu přihotoveno, aby na něm město císařské vystaveno bylo. Leží v Evropě, má téměř před očima Asii a Egypt, po pravé straně Afriku, kteréžto země, ač města se nedotýkají, mořem a pohodlím plavby s ním se jako spojují. Po levé straně je Černé moře. Uprostřed Konstantinopole velmi veselé a rozkošné jest vyhlédnutí na to moře a nahoru Olymp, která se ustavičně od sněhu bělí. Moře má v sobě ryb velikou hojnost, kteréžto z Černého moře skrze úzké moře Bosporum do moře Egejského a prostřed zemního plovou. Přehojný lov tam bývá ryb rozličných a v lacinosti je prodávají, jako megalerů, línů, mníků, ouhořů, trilí, platejzů, čerstvých škumbrů, sardelů a jiných nesčíslných. Turci ryb jedí, ne však těch nečistých, hlavně pak ne žab, hlemižďů, šiltkrotů, austrií. Těch Turek přirozený neškulí jísti, ale ani se dotknouti nechce, jakož pak i v zákoně jejich Alkoránu i pití vína se Turkům zapovídá a žádný v jakémkoliv důstojenství a úřadě postavený nepije zjevně, leč tajně. I k nám do domu potají přicházeli a celé noci pili, až před svítáním tajně zase domů chodívali a aby žádný nevěděl, o to nás velikou prosbou prosili. Nežli mládež rozpustila a vojáci, ti sobě rozkazovat nedají, nýbrž do taverny přijdou se ke křesťanům, tam se nažerou a nezaplatí. Nechceli hospodář byt býti, nesmí ani slova jim říkati. Však podnapíjíce se, tu, kde křesťana neb žida potkají, hned mu nepříležitost dělají a proto křesťan a žid zdaleka se jim vyhni. Jináč, nemáš-li jančára při sobě, hned se s baňkou nebo štusem potkáš. A takový taky, jak co zavedou, tak do vězení dáni a pro ten přestupek vína pití kýmy mláceni bývají.
5: A právě tady, v Cařihradu, neboli Istanbulu, čili v Konstantinopoli, čekali Václava Vratislava z Mitrovic ony příhody, kterým po návratu domů dal písemnou podobu a oni na oplátku zase způsobili, že se k řadě jeho jmen začalo přidávat jedno charakteristické přízvisko.
4: Turček.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Moji milí posluchači, tentokrát si budeme povídat o Janě Hlaváčové, o skvělé české herečce, která mimo jiné byla také mojí učitelkou herectví na Pražské Damu.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Okay.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás všechny zdraví Jan Rosák. Musím se přiznat, přiznávám se velice lehce. Neumím tančit, sice jsem taneční absolvoval, ale převážně přilehlé hospůdce. Když se tak zamyslím, tak jediný tanec, který mi občas manželka donutí tančit, no tančit, pohybovat se, je rock'n'roll. Přitom pohyb jako takový mám rád. A to je zajímavé, že talent na tanec mi prostě chybí. Čím to je, tak možná i na to se zeptám dnešního hosta Tandemu, šéfa baletu Národního divadla v Praze, Petra Zuzky. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Když se tančí, tak většinou hraje hudba, tak poprosím jednu skladbu na úvod.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Takže Petr Zuska, šéf baletu Národního divadla v Praze, je hostem dnešního tandemu. Ovšem, než vůbec jaksi dostal nápad, že by mohl tančit, neřkuli profesionálně, neřkuli v Praze a v Národním divadle, tak se někde musel narodit a jestli se nepletu, tak tomu došlo ve Frýdkomístku.
2: Ano, přesně tak.
1: Tak vy pocházíte z Frýdkomístku?
2: No, vlastně ani ne. Moji rodiče, když jsem se narodil, tak žili v Havířově. A tehdy v Havířově porodnice ještě nebyla. Většinou se jelo rodit do Ostravy, ale protože moje máma byla doktorka a měla známýho primáře v porodnici ve Frýdkomístku, tak mě jela odrodit do Frýdkomístku.
1: A tím vlastně rodiče rozhodnou o tom, že pak máte celý život napsáno v papírech, že jste Frýdečák, Místečák.
2: No, tak, no.
1: A máte vůbec vztah nějak k Frýdkomístku?
2: Ne, k Frýdkomístku já jsem tam od té doby vůbec nebyl. Jako mám samozřejmě nějaký vztah k Havířovu nebo k Ostravě nebo k tomu severomoravskému kraji, protože samozřejmě jsme tam měli takový sice vzdálenější, ale příbuzný a jako dítě jsme tam často jezdili, takže k tomu nějaký jakoby vztah mám, ale jinak k Frýdkomístku opravdu myslím si, že jsem tam od té doby nebyl.
1: A jak dlouho jste žil v tomhletom kraji v Havířově?
2: Jenom 2 roky, takže si to vůbec nepamatuju samozřejmě.
1: Jenom dva roky,
2: no.
1: A potom jste se přestěhovali?
2: Potom jsme se přestěhovali do Prahy.
1: No. Už do Prahy.
2: No.
1: A rodiče byli, jak říkáte, maminka byla lékařka a táta?
2: Táta byl právník.
1: No a to vypadá, že jestliže otec právník, matka lékařka, tak vy byste mohl směřovat aspoň k jednomu z těch povolání. Čím to, že jste se takhle odrodil?
2: No to nevím, ale já jsem teda ani k právničině, ani k medicíně nikdy neinklinoval, ani trošku. Ale je fakt, že i moje máma, i můj táta nějaký umělecký vlohy měli. Máma za mlada, nemůžu asi říct, že byla herečkou, ale hrála v takovém amatérském divadle, který ale podle mýho názoru mělo docela slušnou úroveň, protože tam hráli Manon a takový velký hry a celýmu tomu šéfoval Karel Heger.
1: Ten slavný herec?
2: Ano, přesně tak.
1: Vážně?
2: Karel Heger dokonce několikrát z vyprávění vím, že přemlouval otce mý mámy, mýho dědu, kterýho jsem já teda nikdy nepoznal, aby šla máma na konzervatoř a potom na Damu a tohle. A samozřejmě můj dědeček, mámin táta, byl velmi konzervativní a jakoby komedianství nepovažoval za slušný zaměstnání, takže to mámě vlastně zakázal, no a máma potom nějak začala se zajímat o medicínu a vlastně to herectví už jakoby opustila. No a táta zase, ten byl, myslím si, že docela slušný muzikant, hrál perfektně na klavír a velice dobře zpíval. Takže možná, že nějak to komedianství ze strany mámy a ta hudební složka ze strany tátovi se nějak tak jako spojili.
1: No, ale tanec je přece jenom trošičku vzdálen všem těmhletěm aktivitám. Kdo vám dal první takový impuls, že byste, protože jestli se nepletu, tak jste měl takový ten normální průběh puberty a posléze možná, já nevím, takového rozpívání, chodil jste na gymnázium.
2: Ano.
1: A kde byl najednou ten impuls jako
2: tancovat? No, já jsem na gymnáziu začal chodit s jednou dívkou, která tancovala v takovém malém amatérském souborečku na Praze 8. Tehdy jako říkala, že hele, oni tam potřebují kluka a nechtěli by se tam podívat a tohle. No tak jsem tam šel, já jsem samozřejmě jako od mládí dělal hodně sportů, takže jako fyzičku jsem měl a to. No a samozřejmě, ale jsem to tělo měl úplně jinak vytvarovaný, byl jsem hrozně tuhej, že jo, stuhlej. No a tak jsem tam chodil tak jako měsíc, dva, a pak jsem si říkal, já si půjdu pryč, a tehdy ten šéf, co tam byl, jako se mnou hodil takovou řeč a říkal, hele, já si myslím, že máš talent, že zkus to ještě chvilku. A ono potom najednou to tělo se nějak tak jako protáhlo a tak mě to jako začalo bavit, no. Takže v podstatě tam jsem jakoby začínal a to byl takový ten jakoby první impuls, no.
1: Toho dotyčního si určitě budete dobře pamatovat, jak se jmenoval ten člověk, který rozhodl o tom, že jste se vy nakonec rozhodli, že to budete dělat vážně.
2: Ten soubereček amatérský se jmenoval Hotapo, což byla zkrátka Holduj tanci pohybu.
1: To je hezký.
2: A bylo to v kulturním domě Krakov v Bohnicích.
1: Aha.
2: A ten člověk, který tomu šéfoval, se jmenoval Jirka Melichar.
1: Takže Jirka Melichar může za to, že dneska třeba Petr Zuska je šéfem baletu Národního divadla.
2: No,

0: Tandem glosuje. K taneční kariéře Petra Zuzky, současného šéfa baletu Národního divadla, se určitě ještě vrátíme, protože jsme ho vlastně opustili na samotném začátku. Ale já bych teď udělal velikánský skok v čase. V prostoru ani tak ne, protože zůstaneme v Praze. A já bych se vás chtěl zeptat, Petře, na takovou zcela zásadní a důležitou věc pro vás, pro kumštíře Národního divadla a taky ovšem Státní opery, protože v současné době se o tom hodně často mluví na nejrůznějších úrovních. Jestli pak dojde ke sloučení Státní opery a Národního divadla, což se týká i vás, tanečníků, baleťáků, určitě stejně jako muzikantů.
1: Určitě, určitě. Dokonce ta poslední informace, která se ke mně dostala, je taková, že se to vlastně bude týkat jenom souborů baletu. Což je docela zvláštní, protože, jako abych začal od začátku, tenhle ten problém dvou takovýchhle institucí, které se často dublujou v repertoáru, nemyslím tím konkrétní inscenace nebo typy inscenací, ale titulově, tak vlastně v Praze existuje mnoho let a mnoho let se o tom mluví a nikdo s tím vlastně doposavat nikdo nic nedělal, až na současného ministra pana Besra, který se rozhodnul do toho nějakým způsobem říznout. A já si v zásadě opravdu myslím, že to je jakoby správný rozhodnutí, protože Praha není tak velký město a není ani tak bohatý město, aby si mohlo dovolit v podstatě dvě opery, jako na příkladu Berlína nebo Vídně. Víme, že i tam docházelo k nějakým slučováním těch operních domů v minulosti a to jsou města, které jsou nesouměřitelné s Prahou. No ale samozřejmě, že když se ministerstvo pro tohleto rozhodlo zhruba před těma dvěma měsíce, nebo kdy vlastně nějaké první informace vypluly na povrch, tak si myslím, že ne asi úplně šťastnou cestou a ne asi úplně jakoby všeobecně. To znamená, že vlastně šly takové věci mimo kontext trochu a došlo prostě k tomu, nebylo to prostě pořádně jakoby připravený. Trošku se k tomu podle mě přistoupilo jako v obráceně, než to mělo být. A to vlastně způsobilo to, že prostě začala být nervozita, že jo, třeba v našich řadách v Národním divadle, konkrétně u herců, kde prostě byla nějaká dezinformace, že nebudou už ve Stavovském divadle a tak dále, což i sám ministr potom vyvrátil. No a samozřejmě i u, hlavně teda v tuto chvíli u umělců Státní opery, který se prostě jednoduše bojí o práci. Já si myslím, že ten chaos, který je tímhletím který je ta nejistota, která prostě teďko vládne, je trošičku o tom taky, že prostě ty názory teďko i na to ministerstvu se začínají měnit a vlastně nikdo nic pořádně neví. Ale do určitý míry zase na druhou stranu musím říct, že mi to přijde někdy trošičku zbytečný, protože tady to neznamená celá tato věc, že jedna opera se zruší, znamená to sloučení těch oper nebo baletů a to znamená, že prvoplánově se ti lidé o tu práci bát nemusí, jakože že v podstatě samozřejmě prvně legislativně a právně by došlo k tomu, že vlastně všichni ti, co byli zaměstnaní ve Státní opeře, budou zaměstnaní v tom jednom celku, který se bude jmenovat Národní balet, Národní opera a tak dále.
0: Čili dejme tomu, na obou scénách se bude neustále provozovat jaksi jak opera, tak balet?
1: No, na obou scénách by se měla provozovat opera a balet a ta původní idea toho ministerstva byla vlastně o tom, že samozřejmě Činohra je jenom jedna, ta by zůstala jenom jedna, ale byla by jedna opera, která by se jmenovala Národní opera a byl by jeden balet, který by se jmenoval Národní balet. Hrálo by se na třech nebo respektive čtyřech scénách, to znamená Státní opera, Národní divadlo, Stavovský divadlo a Nová scéna, která taky patří pod Národní divadlo už teďko. No a samozřejmě jakoby konkrétně pro mě, pro balet, já jsem samozřejmě s pánama z ministerstva o tom mluvil, moje představa byla taková, s tím jsme se i zhodli, že kdyby ten soubor měl 80 tanečníků, to znamená teď máme 55, takže by vlastně si mohl dovolit hrát i daleko víc představení, to znamená víc vydělávat. Mohli bychom třeba v klidu odjet na zájezd s nějakým menším představením a zároveň tady hrát Labutí jezero a tak dále a tak dále. A dokonce jsem měl slíbeno, že by měli ty tanečníci být ne úplně evropské, ale alespoň trošičku evropštěji placení, to znamená, že bych měl i přísun nějakých jakoby kvalitních lidí zvenku, což teď je velmi sporadický, protože za ty peníze, za co moji lidi dělají, nebo i ve Státní opeře, to je naprostá zoufalost.
0: Vědí tohleto ti umělci ze státní opery, kteří protestují dost často i před představeními?
1: Já nevím, co oni tam vědí, já toho taky nevím už teďko dost. Mě překvapuje, že najednou ta situace se začíná jakoby tak trošku obracet, že vlastně z těch monitoringů jsem vyčet, že najednou vlastně sloučení je jenom jedna z variant, tak přitom ještě před měsícem se říkalo, že ke sloučení 100% dojde. Takže já jsem před časem k tomu řekl svoje, snažil jsem se i se svým týmem nějakým způsobem vybudovat nějaký harmonogram. Ten celý proces opravdu není jako jednoduchý a pojí se to se spoustou úskalí, na který jsme začali narážet a začali jsme vytvářet nějakou strukturu toho, ale jak to bude dál, to opravdu teďko nevím.
0: Uvidíme. Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No a zpátky ke kariéře současného šéfa baletu Národního divadla Petra Zuzky, který, jak se nám přiznal, tak v podstatě ve svých začátcích jak si měl pocit, že mu to asi příliš nepůjde, ale ten dotyčný v tom souboru s tím komickým názvem, jak se to jmenuje?
2: Hotapo.
1: Ve vás ten talent odhalil, čili všechno bylo zachráněno. Vy jste potom působil dokonce v pantomimě Ladislava Fialky. To je velice specifická jaksi disciplína, trošičku jiná než klasický tanec, ale byla to pro vás dobrá průprava asi, ne?
2: Určitě, já jsem hrozně rád, že jsem tím světem pantomimy nebo tohoto fyzického herectví prošel. Já jsem to vlastně vystudoval později potom na AMU, protože já jsem nestudoval čistou choreografii, ale obor, který se jmenoval choreografie neverbálního divadla, režie neverbálního divadla. A já jsem ještě předtím, než mě pan Fialka vzal do souboru, tak jsem vlastně chodil na nějaký večerní kurzy pantomimy, hrál jsem v nějakých i malých souborečkách, kam jsme jezdili na festivaly v Litvínově a tak. Takže ta pantomima vlastně, já jsem tehdy ještě spíš si myslel, že spíš inklinuju k něčemu takovému, no ale postupně jsem začal tancovat ve vysokoškolském uměleckém souboru Univerzity Karlovy, což bylo potom už taky Taneční divadlo Praha se to jmenovalo, což vlastně už byl poloprofesionální soubor, no a najednou jsem začal zjišťovat, že vlastně to tancování začíná jakoby převažovat a byl jsem 2 roky v angažmá u Ladislava Fialky a potom jsem odešel, do toho jsem studoval AMU a pak už jsem šel ke Šmokovi do Národního a prostě najednou jsem zjistil, že už mim nejsem, ale jsem tanečník, ale je fakt, že ta pantomima, jakoby to, ta technika, to, říká se tomu technika moderního mimu, kterou založil Etienne Decroux, posléze to nejvíc proslavil Marcel Marceau, tak ta je strašně zdravá, je hrozně důležitý, pokud to tanečník má v těle, nebo herec to má v těle, tak s tím může úžasně pracovat.
1: Vy jste potom v Národním divadle byl a jste velice úspěšný, 2x jste získal baletní tálii, v 1997 roce dostal si angažmá na tancování v zahraničí, v Mnichově, v Augsburku, pak jste byl solistou dokonce v Montrealu. Uh-huh. To byla taky velice zajímavá zkušenost, jak si být takhle hodně ve světě. Co?
2: Samozřejmě, no, tak já si myslím, že speciálně to tancování je obor, který v podstatě nemá žádný jazykový bariéry, takže vlastně ta fluktuace těch tanečníků po tom světě je velmi, velmi přirozená. A já si myslím, že mít zkušenosti jakoby zvenku pro českého tanečníka je hrozně, hrozně zajímavý a hrozně podstatný. Nejde vždycky jenom o tu čistě profesní stránku věci, ale i o tu lidskou. Jakože člověk prostě nežije celý život tam, kde se narodil a tam, kde to jakoby zná. Trošku vám to jakoby odevře oči a pak, když se třeba vrátíte po nějakých letech zpátky, tak najednou se i na nějaké věci, které jsou tady, díváte trošku jakoby jiným pohledem. Spoustu věcí vlastně, na spoustu věcí máte úplně jiný názor a víte, že jsou třeba špatně, spoustu věcí naopak objevíte, že doma jsou vlastně daleko lepší než venku, po kterých se vám třeba stejskalo. Jako. Takže ono to je to takový, jako že člověk nějak tak jako vstoupí trošku do jiný dimenze tímhletím.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tam se mého dnešního hosta, šéfa baletu Národního divadla Petra Zuzky. Co pro vás znamená Jan Werich, jehož jste si dneska zvolil mezi klasiky českého humoru?
2: No tak Jan Werich pro mě znamená hrozně moc. Je to člověk, který oplýval několika druhy talentů, bych řekl. Když budu mluvit jenom o tom herectví, tak samozřejmě jako byl jeho charisma a jeho osobnost jako herce je naprosto úžasná jako interpreta, ale já si myslím, že daleko podstatnější na Werichovi je jeho kreativní část jeho osobnosti, ať už to bylo ve Forbínách s Miroslavem Horníčkem, nebo ať už to bylo v jeho dílech, v jeho pohádkách, nebo v jeho úvahách, který prostě si myslím, že do dneška přežívají a vlastně mají pořád pravdu. Byl to prostě člověk podle mého názoru neskutečného intelektu a obrovský jakoby nějaký moudrosti a hlavně velkýho nadhledu. Takže pro mě je to jeden z českých komiků, kterýho si vážím, který má samozřejmě daleko větší přesah ještě někam jinam, i jako člověk, i jako, nebojím se říct, i jako filozof.
1: Tak to je kategorizace, myslím, naprosto přesná. Já bych jenom možná ještě přidal, že to byl úžasný klaun, tak jak on to cítil.
3: Ono teda tady k popukání není. No, ono tady tedy k popukání taky být nemůže, protože ono, konec konců, ono je to chrám.
4: A to chrám, ve kterým se vraždí. A mají tu holuby, slyšel jste? Ale...
3: Vy jste říkal něco o vraždění?
4: Je to chrám, ve kterým se vraždí. A čaruje se tady.
3: Tak to s tím čarováním, to si prosím nechte. To
4: se vám nehodí, to je mi známo. To dělá prostředí. Prostředí je... důležitý činitel. I ve vývoji společnosti. Máte mnohdy prostředí do té míry sugestivní, že se vám třeba zdá, že za váma někdo stojí.
3: Za kým? Za mnou?
4: Jo, třeba.
3: Jak vypadá, velký?
4: Kdo?
3: No, jste povídal, za váma někdo stojí.
4: Za mnou?
3: On za váma taky někdo stojí?
4: No, tak oni tady stojí dva.
3: Jestli je to ten pošťák s ministrantem? Jo!
4: Se to za blbostě, za mnou nikdo nebyl.
3: No to byste povídal.
4: Já dával příklad.
3: Příklad, to je příklad tohle. Podívejte se, je tady zima, tma. Nemáte chuť tomu chlapovi to odpustit?
4: Já mu dávno odpustil už.
3: No, a půjdem domů.
4: Dobře, tou chodbou. To jsme přišli.
3: A jo. Taky tady můžem čekat do rána.
4: No já mám čas.
3: No tak. Se můžeme posadit.
4: Můžeme si povídat.
3: A dokonce veselý příběh.

0: To byl vlk, co? Ve městě vlk. A já věděl, že to neprojde, já to jenom navrhoval. Bylo by to lepší, než když by to byla mrtvola.
1: A od kdy mrtvoli takhle zvou?
0: Od té doby, co mě musel dědeček.
1: A co mě je do toho?
0: Nic.
1: No tak.
0: Já to kvůli tomu neříkám, já jenom říkám od té doby, co mě musel dědeček.
1: A já říkám, nechte si to.
0: Ne, vy jste říkal, co mě do toho. Teď teprve říkáte, nechte si to.
1: No ano, teď říkám, nechte si to, protože co je mi do toho?
0: No nic vám do toho není.
1: No tak.
0: On taky neumřel proto, aby do toho někomu něco bylo. On umřel, protože čas se navršil, tak umřel.
1: No prosím, čas se navršil, dědeček umřel a vy si to nechte tady.
0: Já si to nechám jinde taky. Já to říkám jenom, protože se mě o něm zdálo, tak to říkám.
1: Podívejte se, vám se zdál váš sen po vašem dědečkovi, tak si ho nechte vy.
0: Já vám ho necpu. Mně se zdál můj sen o mým dědečkovi. No. O mrtvým. A sice se mě zdálo, jak jsem takhle šel.
1: Kudy?
0: Po nábřeží. A jak takhle jdu?
1: Po nábřeží.
0: Po nábřeží. A jak takhle jdu?
1: Vám se zdálo, že jste šel po nábřeží? A to je sen? To mi tu vykládáte jako nějaký sen, že jste šel po nábřeží.
0: To se mě kvůli vám má zdát Boris Godunov nebo co?

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já jsem už v úvodu říkal, že se možná mého dnešního hosta, šéfa baletu Národního divadla Petra Zuzky, zeptám, čím to, že prostě někomu ten talent na to tancování chybí, jako třeba mě. Čím to je, jsou to jako nemotorní svaly nebo kosti, nebo chybí tam nějaký závit v mozku?
2: Možná ten talent máte, já jsem vás nikdy neviděl, možná si to myslíte jenom vy, že ho nemáte. Možná by vás dřímá někde.
1: Tak to jste moc hodný, že mě takhle utěšujete, ale o tom jsem si teď povídat nechtěl. Já jsem viděl zcela nedávno velice zajímavý film, jeden z těch, které byly nominovány na Oscara letošního, Černá Labuť s Natálí Portman. Viděl jste?
2: Viděl jsem to.
1: Jak to vy jako profík jste ten film viděl?
2: No tak já, když budu mluvit o tom filmu jako takovým, mně se ten film líbil. Já si myslím, že ten film je výborně udělaný. Líbí se mi ta práce s Čajkovským, s tou hudbou z Labutího jezera, která přesně vždycky nastříhaná do těch jakoby situací, které tam vznikají, které nějakým způsobem mají jasný napojení na tu, kterou část toho Labutího jezera, pod kterou ta muzika zrovna jako je. Takže z toho řemeslného hlediska je to výborně udělaný. Líbí se mi i ujetost toho celého, že to je vlastně někde na pomezí reality snu. Já mám tyhle ty věci hodně rád, takže mně se to jakoby líbilo. Je to samozřejmě vyšinutý film a když budu mluvit jakoby profík jakoby za svůj obor, tak samozřejmě 80% věcí je tam úplně mimo mísu. Jako.
1: To se chci zeptat, jsou baletky a baletáci takhle vyšinutí, ne, jak si ne, psychicky? Ne.
2: Samozřejmě, že ne, ale mě to nevadí, protože ten film je takhle pojatý, takže to je naprosto v pořádku, ale samozřejmě, že ten baletní svět není zdaleka takhle vyšinutý a takhle hysterický. A tanečníci jsou v podstatě celkem jako klidní, normální lidi, i když samozřejmě jako všichni umělci mají ty emoce hodně, hodně vysoko. Jako.
1: No tak to byl samozřejmě hodně veliký extrém, co tam, jak si připsal scénář Natálie Portman, ale když se zastavíme u ní, ona opravdu tak dobře tancuje?
2: No tak samozřejmě, když tam byl záběr na nohy,
1: tak to
2: ve špičkách,
1: ona.
2: Tak to samozřejmě nebyla ona. Ale jednak jako to Labutí jezero, třeba speciálně Labutí jezero a role Odety Odílie je hrozně o vršku, o práci rukou, o trupu a o úklonech různých, který mají určitý svůj styl. A to ona se musela naučit. A je fakt, že samozřejmě perfektní v tom není. Ale na herce, na herečku, to zvládla teda neskutečně, protože tam samozřejmě to nemohl být žádný dubl, když jste ji viděl do obličeje, ona to vlastně musela dělat, takže nebylo to jako úplně profi, ale jako hodně se tomu blížilo.
1: Zrovna říkáte, že nebyla úplně perfektní, ale choreografii tam a režisér je to tam právě vytýkal, že je až příliš perfekcionistická, že to chce trošičku té divokosti a tak. Co vy preferujete jako choreograf třeba nebo jako režisér a šéf? Taky spíš takovou tu přirozenou divokost nebo nepřirozenou, možná...
2: Já si myslím, že prostě tam jde o nějaký balanc. Ty věci musí být vyvážený, protože ten tanec je opravdu jako velice těžký a náročný umění a tam musíte mít techniku, musíte být muzikální. Ta technika je absolutní základ, bez té techniky nemůžete na tom stavět dál. A když je dobrá technika, tak potom je dobrý jako vlastně do toho dát ty emoce a dát tam nějaký charisma, nějakou svoji osobnost a nějakou svoji zkušenost a svoje emoce. No a potom samozřejmě tím vzniká to umění, že jo? To umění není ta technika, to umění je něco, co je nad tím. A samozřejmě, že prostě je spousta tanečníků, kteří mají vynikající techniku, ale přijdou na jeviště a nic se nestane. A pak jsou lidi, kteří třeba ani tu techniku tak absolutně úžasnou nemají, ale vyjdou na jeviště a nekoukáte na někoho jiného. To je prostě dar, který se naučit nedá.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dneska si povídám v tandemu s šéfem baletu Národního divadla Petrem Zuskou a samozřejmě, že ani dnes neopomeneme chvíle, jimž říkáme krušné životní chvilky. Co to pro vás, Petře, znamená, když se řekne krušná životní chvilka?
2: To je hodně široký pojem. Já těch krušných životních chvilek jsem samozřejmě zažil hodně, on je to hodně relativní. Oni jsou krušní chvilky a krušní chvilky. Já si myslím, že často si lidi myslí, že prožívají tu nejkrušnější chvilku svého života a přitom ve srovnání s něčím jiným je to vlastně naprostá legrace. Takže on je to hrozně relativní, jako jde i o ten úhel pohledu. Samozřejmě, že pro mě byla docela krušná životní chvilka, když můj táta se zabil v autě, když mu bylo 14. To samozřejmě jako v tu chvíli skončilo moje dětství. To byla jedna věc a potom naštěstí nějaký vážný nemoci mě o sobě se musím zaťukat zatím vyhejbaj, což si myslím, že to zdraví je asi nejdůležitější, takže tam jakoby pokud člověk není zdravý, tak si myslím, že to je hodně krušný. Ale pro mě jako hodně krušných chvilek bylo takový jakoby spíš srdeční záležitosti, kdy třeba jsem se rozešel s partnerkou nebo naopak jsem byl opuštěn a tak to byly takový jako
1: čerč. To si dovolila nějaká, jo?
2: No, to víte, že se to dovolilo. Já jsem za to rád, oni ty jizvy občas jako jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí.
1: Všecko zlý může být taky pro něco.
2: A všecko zlý je k něčemu dobrý, takže to jsou jako, určitě bych našel ještě víc krušných chvilek, ale tohle je asi tak, co mě napadá jako první. No.
1: Nebudeme je radši přivolávat, dáme si radši zahrát něco příjemnějšího.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Šéf baletu Národního divadla Petr Zuska je člověk, který je samozřejmě neustále aktivní. Stále ještě se objevujete i v některých rolích?
2: Ještě se objevuju, ale už to opravdu jde pomaličku do vytracena. Už je toho čím dál tím míň a míň.
1: Nechcete se udržovat pořád v kondici?
2: Nebo? Ne, to já se udržuju v kondici, protože já jsem typ choreografa, který, jako, říká se mu jakoby fyzický choreograf, to znamená, já když choreografuju, tak jsem nejspoň...
1: Předvádíte.
2: Tak předvádím všechno stokrát, že jo. Takže já samozřejmě, pokud můžu, tak i chodím se souborem na tréninky, protože tu fyzičku potřebuju i v rámci toho choreografování a je mi příjemně, když mám dobrou fyzičku, ale to tancování přece jenom je mi 42 a když člověk choreografuje, šéfuje a ještě by měl tancovat, prostě nedá se to úplně jako všechno na 100% zvládat. Takže samozřejmě vzhledem k mému věku to tancování jakoby v rámci té interpretace už pomalu jako, ale jistě mizí.
1: Spíš tedy jako šéf baletu se podílíte na přípravě nebo přímo připravujete projekty pro Národní divadlo. Myslím si, že pyšný můžete být určitě na ten velice úspěšný projekt Solo pro tři, ve kterých byly inspirace v písničkách Brela, Vysockého a Kryla. To bylo hodně úspěšné představení. Co připravujete teď třeba nového pro Národní divadlo?
2: Vy jste mluvil o tom, že jako nějak způsobem připravuju ten repertoár. Já samozřejmě Solo pro tři je konkrétně moje představení, ale máte pravdu v tom, že to šéfování vlastně je i nějaká dramaturgická práce, takže vy vlastně i dohadujete ty jiný inscenátory a tak dále. Co připravujeme my jako soubor, je premiéra, která bude za měsíc, je to Popelka s nádhernou Prokofjevovou hudbou, což samozřejmě není titul, který baletu Národního divadla na jeho repertoáru bude poprvé, ale tentokrát půjde o takovou jako velice zvláštní, lehce extravagantní, takovou šarmantní verzi vynikajícího francouzského choreografa Jeana Christophe Maillota. A je to balet, který je starý, tato verze je stará asi 10 let a byla vytvořená pro dneska už legendární, jeden z nejfantastičtějších souborů na světě, balet de Monte Carlo. Takže na tom se teď jako nejvíc pracuje, premiéra v polovině dubna.
1: Tak to máte v podstatě na spadnutí.
2: No, v podstatě. No.
1: Tak to celkem chápu, že teď asi toho máte plnou hlavu. A máte čas ještě na relax? Přečetl jsem si, že rád relaxujete s kytarou. Třeba i na koni jezdíte?
2: Rád. Na koni jezdím, na kytaru občas hraju. Je fakt, že na ty koně mi za poslední 2 roky toho času zas až tolik nezbývá, protože mým největším koníčkem a samozřejmě i požíračem času, ale jakoby vlastně ve skvělým slova smyslu je můj teďko 2letý syn, takže je i relax vlastně...
1: Daniel.
2: Ano. Takže je relax si s ním hrát a strávit den tím, když manželka třeba pracuje o víkendu, tak je celý den pryč a já prostě ráno s ním stanu, jdeme se psem ven a pak mu dám něco k jídlu, pak jde spát, člověk se stará jenom o něj, pak ho večer uloží a zjistíte, že vlastně jste nic neudělal, ale mám úžasný pocit z toho dne. No.
1: Manželka je taky tanečnice?
2: Moje manželka Pavla byla demisolistkou baletu Národního divadla, ale po narození Dana se rozhodla, že se do divadla nevrátí, že chce zkusit nějak profesně naložit se svým životem ještě trošku jinak. A takže má vlastně takový pohybový studio pro ženy, spolu vlastní s kamarádkou. Jsou to takový ty věci, jako je zumba, pilates, yoga a myslím si, že jim to docela jde.
1: Přeju vám, abyste měl pořád tak hezký pocit z toho, aby rodina prosperovala, ale samozřejmě Národní divadlo, kterého máte pořád plnou hlavu. To se vůbec nedivím, ale přeju, aby se vám všechno dařilo a aby diváci, kteří zavítají do kapličky, byli pořád spokojeni. To byl šéf baletu Národního divadla Petr Zuska dnes na tandemu a doufám, že ne naposledy. Třeba se zase někdy při podobných příležitostech setkáme. Naschledanou.
2: Naschled, děkuju.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Všechny milovníky dechové hudby zdraví Vladimír Bernášek. Posloucháte naše pravidelné setkání na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha nazvané Trupte nám trumpety. Moravanka Jana Slaváka nám zahrála polku Josefa Ginzla Hlavu vzhůru. Proto si vlastně písničky hrajeme, aby nám dodali náladu a my mohli dát hlavu vzhůru, což je rozhodně lepší, než dát vzhůru ruce. Teď nám Lesanka vedená Václavem Palečkem zahraje Hezký valčík, Vltavo krásná. Hudba Jan Bureš, text Svatopluk Radežinský a zpívají Gerta a František Ledinčtí. Tak pěkný poslech a dobrou pohodu.

Dohrála Lesanka Václava Palečka a několik dalších skladeb teď uslyšíme v podání studiové dechové hudby Václava Maňase mladšího. Nejprve zazní polka, kterou složil Karel Burle a nazval ji Kohoutku jarabí. Zpívat bude Joška Černý.

už se těším na ten jeho sametový hlas. Potom si poslechneme lidový valčík Svatoborské širé pole v úpravě Dominika Strouhala. Zaspívají Anna Zlomková, Marie Salajková a také Joška Čern. Tak prosím, páni muzikanti, dejte se do toho. A protože, jak doufám, máte naladěno, snad dokážete naladit i nás.

Hraje nám studiová dechová hudba Václava Maňase mladšího. Opět si poslechneme Lidovou, opět v úpravě Dominika Strouhala. Protože se skladba jmenuje Břeclavská kasárna, bude to polka. Kdo byl na vojně, tak ví, že tam se neustále spěchalo, aby se pak mohlo čekat. No, ale že je na nás ta vojna dodnes vidět a dodnes je na nás poznat na tom skvělém držení těla i na našem vojenském vystupování, každé naše kilo i těch pár desítek kil navíc hlásí, že jsme byli vojáci. To už ti nejmladší o sobě prohlásit nemohou, což jim ovšem závidíme. No a zase si nemohou o svých kasárnách zpívat. Dokonce už ani nemohou zpívat Modrá je dobrá, což nám ovšem pravděpodobně nezávidí. Tak, rychle od vojny pryč a studiová dechová hudba Václava Maňase mladšího se s námi rozloučí valčíkem Vladimíra Fefera Večerní dědinů. Obě písničky nám zaspívají Joška Čern a Karel Hegner.

Máte rádi buchty? Tak já vám je nabídnu. Ale nebudou to ani buchty tvarohové, ani makové, dokonce ani nepovidlové. Budou to české buchty. Budou nám nejen hrát, ale i zpívat. Jsou to opravdu pohledné dámy. Škoda, že je neuvidíte. Ale to by vás, pánové, nakonec mohlo rozptyrovat. Takže právě díky rozhlasu si teď můžete vychutnat polku Karla Haschlera Láska a bože láska bez rozptyrování. Takže já už jsem tady zbytečný, tak se s vámi hned rozloučím. Pěknou pohodu a dobrou náladu a všechny vás zdraví Vladimír Bernášek a české buchty už hrají.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Moji milí posluchači, tentokrát si budeme povídat o Janě Hlaváčové, o skvělé české herečce, která mimo jiné byla také mojí učitelkou herectví na Pražské Damu.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Dneska sedíme v opravdu zvláštní restauraci. Nás dva jsem přivedla zvědavost, ale co a kdy, paní doktorko, sem do tohoto prostředí, do tohoto areálu přivedlo vás? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne přeju. No skutečně sedíme v restauraci domova Sue Ryder, které provozuje jednak sdružení Sue Ryder a jednak nadace Sue Ryder. A na přelomu let 97-98 jsem pocítila potřebu pracovat v něčem dobročinném, nebo říkejme tomu charita, něco, co bezprostředně pomáhá lidem. A tahle potřeba vlastně moje osobní přivedla.
2: Počkejte, vy jste hospodská nebo co?
4: Ne. Domov Sue Ryder, jehož součástí je teda tahle restaurace, je v zásadě zařízení, které se stará o seniory, kteří se dostali do takové situace, ať už
2: zdravotní... Jste to vzala marketingově od začátku.
4: Už jsem to vzala marketingově. Které vlastně sem přivádí nemohoucnost postarat se sami o sebe.
2: Já jsem se chtěl velmi nezdvořile vrátit k tomu, co jste nadhodila, že v určité době, před dvěma roky, jste pocítila jistou potřebu pomáhat těm, kteří to potřebují. Mohu se zeptat, v jakém to bylo věku a omlouvám se za ten dotaz.
4: No, v té době mi bylo 32 let.
2: Kristovy roky, vy jste
4: asi,
2: zjistila,
4: ano,
2: že
4: asi
2: víte,
4: ten,
2: co chcete.
4: Asi to bylo takový, jakoby, nechci říkat osvícení nebo vnuknutí, ale něco prostě, co přišlo zevnitř ze mě.
2: Skutečně?
4: Skutečně, takhle jsem to pocitovala a vzhledem k tomu, že v té době jsem měla určité mezinárodní zkušenosti, tak nejdříve to bylo takové, jako že jsem měla potřebu téměř až zachraňovat zdraví a životy lidí. Já jsem měla nejdřív představu, že bych šla buď k Červenému kříži nebo ke komisariátu pro uprchlíky, právě na té mezinárodní úrovni, a měla jsem dojem, že bych byla ochotná jít do Afriky, do Asie, kde je opravdu ta potřeba jako život, smrt, zdraví, nemoc, kde ty hodnoty jsou obnažený, takový ty základní lidský. Ale potom jsem si samozřejmě, jak přátelé, tak i já sama jsem si uvědomila, že bych asi tím ublížila nejvíc rodině, kde bych úplně najednou takhle radikálně změnila svůj život, svoji práci. Takže potom, když jsem dostala nabídku od svého přítele, abych šla do nadace Sue Ryder, tak jsem teda potom mnoho neváhala.
3: Já to nechci zlehčovat zdaleka, ale jste podstatně hezčí než matka Tereza.
4: Ježišmarja, to je moc odvážné srovnání.
3: V každém případě tentokrát my jsme vašimi hosty a vy jste trošku naším hostem. Vaše jméno je doktorka Iva nebo Ivana?
4: Ivana.
3: Ivana Plechata.
2: Ještě jednou dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.

0: Pojďme se vrátit do doby před 10 lety. To vám bylo, řekněme, 24?
1: Ano, bylo to tak 23.
0: Co jste studovala?
1: Já jsem studovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Již jsem promovala jaksi spolu se svým synem, protože ten se v zápětí narodil. Potom jsem byla tedy 2 roky na mateřské, protože to jsem si nechtěla nechat ujít. A hlavně už jak je člověk naučen z té psychologie, tak jsem věděla, jak je pro dítě důležitý ty 3 roky první. Takže to jsem opravdu byla
0: doma. Co jste mohla eventuálně s tímto vzděláním dělat? Klinickou psychologii nebo zase učit psychologii nebo co vlastně?
1: Já jsem dělala čistou psychologii, to znamená, já jsem to neměla kombinovaný s tou pedagogikou.
0: Ano.
1: To znamená, že učit bych mohla, pokud bych si dodělala nějaké to pedagogické minimum, ale i to šlo.
0: Čili byste za normálních okolností třeba seděla v RIAPSu?
1: Tak, i když pravda, já jsem se soustředila na tu oblast drogových závislostí, už moje diplomová práce vlastně byla na tohle téma, takže pravděpodobně bych dělala psychoterapii drogově závislý. Nebo
0: přišlo alkoholový. Dítě, nestalo se, odpromovala jste.
2: A k tomu já mám mezi dotaz, já se ho nemohu odpustit. Vy působíte ctižádostivým dojmem a to míním pochválně. Dostudovala jste, možná jste pomýšlela na kariéru, začaly se dít velké změny v této zemi a vy doma s dítětem, nepřipadala jste si odstrčená?
1: Já když už se schylovalo, syn se narodil v 87. a já jsem, jako kdyby člověk tak něco tušil, že přece takhle to v té republice nemůže jít dál, jo. Tak jsem si vlastně tu kariéru schovala do toho svobodného světa, jakoby ten, co jsem si já představovala, že takhle to tady nemůže vydržet.
2: Za totality se ještě rozmnožíme a pak budeme mít čas.
1: Ano, a pak budeme mít čas. V 89. jsem samozřejmě vyrazila už na ty první demonstrace a teď jsem říkala, jako, že vlastně zase jsem cítila tu potřebu, jako teď se tady děje něco prostě epochálního, něco převratného, čehož není člověk svědkem možná jednou za život a někomu ani to se nepodařilo, tak jako musíš se toho zúčastnit a něco jako dělat. Takže jsem začala nejdříve dělat politiku na té dobrovolné bázi. V Praze 6, Praha 6 byla vždycky politicky velice, velice bohatá, ať už disidentsky vlastně.
0: Tak, ale i komunisticky.
1: I komunisticky, to je pravda.
0: Zelené sukno.
1: Tam byly velká sídliště. Ve volbách vždycky jsme z nich měli hrůzu. Proč jsme z nich měli hrůzu? Protože jsem na té Praze 6 dělala volebního manažera, nejdřív teda OFK Občanskému fóru. A když se vlastně začala formovat další politická strana ODS, tak jsem šla do hlavní kanceláře ODS, takže před těmi 10 lety já jsem se dostávala do pozice politického aparáčíka, profesionála. Teď to zní hrozně. Tehdy mi to tak nepřipadalo.
0: Kdykoliv to zní hrozně, ale záleží, čím se to naplní. Proč jste po rozpadu OF šla do ODS? Byly i jiné možnosti?
1: Byly jiné možnosti, ale já jsem tehdy strašně obdivovala Václava Klause a lidi, kteří začali formovat ODS, protože jsem měla pocit, že lépe formulují problémy a že lépe formulují vizi, za kterou chtějí jít.
0: To jest?
1: To jest.
0: Hovoříme teď o těch původních ideí.
1: Ano,
0: o roce 91-92.
1: Ano, hovoříme
0: teď
1: o roce 1992 a 90. A to byla idea osobní zodpovědnosti, svobody, prosperity, inteligence, schopností, jasně formulovaný ty záměry ekonomický, privatizace, že jo, dostat majetek do soukromých rukou, soukromník je nejlepší hospodář a tak dále. I takový možná to v tom, že jsme ten kapitalismus tak jako obdivovali, jakože k tomu chceme směřovat a opravdu ty lidé okolo Václava Klause, ty ekonomové to poměrně jasně formulovali. Tak to byl asi důvod, proč
0: jsem... Čili mimo jiné pro vás to bylo psychologicky řešeno uchopitelné.
1: Uchopitelné,
0: nějaký jasný
1: ano.
0: Program,
1: ano,
0: s kterým jste
1: ano.
0: Se mohla stotožnit v jeho teoretické rovině.
1: Přesně, já jsem vždycky cítila u toho občanského hnutí a teď nechci nikomu ublížit, protože tam byli skvělí lidi, který teďka já si dovedu dobře představit, že bych s nima mohla pracovat, ale že tam je taková ta rozpačitost, že se nedokázali přesně úplně uchopitelně jakoby zařadit, jakým směrem chtějí jít. Vyčítáme někdy intelektuálům jakoby bezbřehost. A já v té době jsem cítila, že jako na to není

0: čas.
1: Bezbřehost přeloženo, to také může znamenat respekt k jiným možným alternativám,
2: anebo to taky může znamenat vůle ke slovům, ale ne vůle k činům?
0: Ano, je to taková ta upovídanost, dobře míněná, ale jakmile přišla akce, tak jako ta diskuze pokračovala a tehdy jakoby jsem cítila i já sama, že na to není čas, že komunisti nám dejchají na záda, státní správa je rozpadla, ekonomika vlastně potřebuje nový nastartování a diskutovat, jakými všemi způsoby a variantami a možnostmi. Já teď samozřejmě zpětně vím, že to mělo spoustu mínusů. Nicméně stejně bych asi volila znova tu variantu, kterou jsem volila.
2: Když se rozpadalo Československo, teď jsme už ve 92. To už jste byla ve vrcholové politice?
0: Nebyla jsem ve vrcholové politice, nicméně jsem měla tu možnost být hodně u těch rozhovorů, protože vlastně jsem vedla politický sekretariát na ODS, to znamená, tam se odehrávaly ve Sněmovní ulici, tam se odehrávalo velké množství těchhle z těch rozhovorů, měla jsem přátelé ve vrcholné politice, takže diskuze neuvěřitelně dlouhý, že jo, řešilo se to. Ale byla to tak strašně hektická doba, že kdybyste se mi teď zeptal na konkrétní momenty, tak bych to už asi dneska nebyla schopna analyzovat, protože to byla doba, která se valila. Valila se přes nás, valila se okolo nás a jednotlivý momenty, které byly určitě pro ta jednání klíčová, už bych dneska hledala asi velice obtížně.
2: Ne, já se ptám na váš tehdejší obecný pocit. Byl to pocit jisté lítosti, že se to rozpadá, ale současně uvědomění, že to nejde jinak? Jak jste nahlížel?
0: Ano, a bylo to na základě mé osobní zkušenosti z volební kampaně, to bylo myslím ve 92. roce do poslanecké sněmovny, kdy jsem absolvovala s Václavem Klausem výjezdy na Slovensko. Naprosto neuvěřitelná a úžasná atmosféra byla mezi intelektuály v Bratislavě, kde opravdu jsem cítila tu sounáležitost a to, že by to stálo za to, aby to byl společný stát, že jsou to bezvadní lidé. Ale jak pak jsme projížděli vlastně těmi dalšími městy, tak už to nebylo tak jednoznačný. A já jsem cítila ten nacionální osten, který my jsme nedokázali v tehdejší době příliš chápat, nebo já osobně jsem ho moc nechápala. Takže já na jedné straně jsem litovala toho, že třeba přicházíme o tu Bratislavu a o ty lidi, o který jsem strašně stála a milovala jsem slovenský divadlo a kulturu. A to mě bylo líto. Na druhou stranu jsem si uvědomovala tu rozdílnost, co ta většina těch lidí chce.
2: Tehdy jste vlastně nastoupila kariéru, která na ten věk začala být velmi slibná. Co to udělalo s vaší rodinou? Byl váš muž všemi deseti proti, nebo někdy trochu žárlil, aniž by to třeba dal najevo? A vnímala jste to vůbec, nebo jste byla lokomotiva, která jede a nevnímá svého?
0: To taky, ale
2: dovedu si vás představit.
0: Na druhou stranu s tím malým dítětem zase taková lokomotiva být nemůžete. To znamená, že já jsem celou dobu se snažila vyvažovat. Dneska si troufám říct, že ten můj syn tím příliš netrpěl, protože měl okolo sebe milující lidi a já vždycky si myslím, že je rozhodující ta atmosféra toho souhlasu obecného. A ten obecný souhlas já v rodině měla. Můj manžel mě podporoval a možná tím, že si nekonkurujeme v našich profesích, on je velice úspěšný v jiné muzikantské profesi a já jakoby začínala být úspěšná v jiné společenské, vlastně taky profesi velice podobné té politické, tak jsme se dobře doplňovali a konflikty nebyly, to musím zaklepat.

0: vy už jste v tom sekretariátu byla nastartovaná třeba na nějakou politickou funkci, až dosud jste měla vlastně takovou organizační.
1: Ano, ano. Já jsem měla trošku takovej, nevím, jestli řeknu přesně, ale mindrák, takový určitý nedostatečnosti vzhledem k praxi, tomu, co jsem už udělala.
0: Ale to vlastně těm ostatním mladým vůbec nevadilo. Tam měl tiskovou mluvčí, která neměla vůbec žádnou praxi a dělala...
1: A dělala to dobře. Já vždycky jsem Kláru obdivovala, aspoň z mého hlediska.
0: Vidíte.
1: Je to kamarádka. Já možná moc o některých věcech i nad sebou sama přemýšlím a jsem hodně sebekritická. Navíc jsem stále cítila takový nedostatek, že já vlastně, ač vystudovala psychologii, tak jako jsem si připadala pořád nedostudovaná, protože vlastně jsem vystudovala marxistickou psychologii, co si budeme povídat. Že? Takže kdybych mohla znovu zvolit, tak jdu na humanitní gymnázium, kde bych se dozvěděla něco o starých kulturách přes literaturu. Jo, tady to vzdělání mám pocit jako v tom nedostatek. A teď jsem strašně ráda, že můj se navštěvuje gymnázium a studujeme společně.
2: Zase odbočka. Já nechci, abychom totiž náš rozhovor vedli jenom v té rovině vaší politické kariéry a pak nějakého prozření. Psychologie byla vám v politice k užitku? Dokážete partnera aspoň trochu odečíst? Říkají vám nejen ženské instinkty, ale to vzdělání, kdy máte spíš mlčet a poslouchat, nebo kdy je třeba uchopit prostě otěže té konverzace. A je to, pokud to máte, spíš ta ženská intuice, nebo těch 5 let na vysoké?
1: Asi, kdyby to nebylo ve mně, tak proč bych chodila na psychologii? V té politice bezesporu, jako v každé komunikaci s lidma, to použijete. V té politice je to zvláštní tím, že ta přece jenom přitahuje speciální osobnosti. Ne úplně každý je schopný jít do politiky a být tam úspěšný. Z hlediska toho psychologa to sledovat je velice zajímavé, zejména takový ty osobnostní niance toho, kterýho člověka. Ovšem ty druhý to zjistěj, že je malinko odečítáte, že je malinko pozorujete, že vlastně jste jim, aniž by to tak skutečně bylo, ale oni mají pocit, že jste jim nebezpeční. Hmm. Je to vlastně plus pro vás, že si to jakoby jste schopný zmapovat, ale na druhý jste zase vy čitelný pro ty ostatní, že vlastně před váma některé věci radši vůbec neříkají, k některým jednáním vás vůbec neberou, právě protože ví, jaká jste.
0: A přiřazovala jste skutečně i diagnozy?
1: Tam někdy to jde až na diagnozy, určitě.
0: Mně to napadlo taky.
1: Někdy to jde až na diagnozy, nebo někdy jsou to takový ty hraničící stavy mezi tou neurózou k té psychóze, jo. Nemusí to být vždycky jenom jako psychiatrická diagnóza, ale jsou to takový neurotický stav a tak dále.
0: Samozřejmě, že lidé jdou se svým osobnostním vkladem do politiky, ale zároveň ta politika sama něco generuje.
1: To bez zesporu.
0: To přece byla krásná laboratoř, zejména kanceláře ODS.
1: Víte co, ale já už na konci jsem měla pocit, aby mě tahle laboratoř nesemlela, jestli mě rozumíte, že tam bylo na mě až příliš emocí, vypjatých osobnostních rysů, vypjatých nenormálních vazeb. A to nechci říct, že to bylo tak hrozný, ale já jsem to tak pocitovala. Právě proto, že jsem na tyhle interpersonální vztahy tak strašně citlivá.
0: Ale dovedu si představit psycholožku, která tohle všechno použije jako benzín do motoru.
1: To já nebyla. Mě by to pravděpodobně...
0: obrovskou forzáží se octne někde na funkci místopředsedy parlamentu nebo něčeho takového.
1: To pokud nemáte tak silný zpětný mechanismy, jako mám já. A tak.
0: Co to bylo, ten zpětný mechanismus?
1: Později, když jsem z politiky odcházela, tak jsem tam viděla pro sebe osobně víc negativ. Já jsem měla pocit, že mě to, jak už jsem jednou použila ten termín semele, jestli mě rozumíte, že to vlastně do budoucna spíš odskáču na sobě, že budu strašně nervózní, ano, že budu předrážděná, nervózní, nebudu schopna dobře reagovat.
0: Tohle si přece musí uvědomovat i řada dalších lidí. Jak tomu čelí?
1: No, ono taky v tom 90 před těmi mimořádnými volbami spousta lidí podobně zaměřených jako já, to znamená lidi citliví, který, ale nechci to generalizovat, aby to nevypadalo, že tam zůstali jenom ty necitliví, ale spousta lidí, kteří to brali hodně osobně, tu politiku ve smyslu tom pozitivním, jakože chtěli strašně věcí udělat, byli pracovití, mysleli to tak, že by to opravdu mělo být o těch konkrétních věcech a ne o takových těch nadstavbách politických, tak odcházeli vlastně před těmi předčasnými volbami.
2: Vy jste byla přece jenom několik let v parlamentu jako poslankyně za ODS.
1: Ano.
2: A pak přišel ten velký třesk, na který si ještě pořád pamatujeme a samozřejmě mnoho dnešních událostí se jakoby pořád k němu zpětně vztahuje. To znamená podzim 97. Josef Želenec odstupuje, jsou tady různí Láslo Báčové a já nevím, kdo ještě. A přichází sarajevský atentát. Pro vás to
3: jste
2: znamenalo?
3: Zažila ještě?
1: To jsem zažila.
2: To jste byla ještě...
1: Já bych řekla, že tenhle moment právě přispěl k tomu mému dalšímu rozhodnutí, o kterém jsme mluvili na začátku. Z té vyčerpanosti přišlo to prozření, že chci dělat něco jiného.
2: Dobře, ale jestli jsem pochopil správně, tak v těch dnech a týdnech, o kterých já teď mluvím, jste ještě nešla rovnou k charitě, ale šla jste do Unie svobody vznikající.
1: No, protože...
2: Čili první bylo odštěpení od ODS, tedy vaše.
1: To samozřejmě se těžko dneska zpětně říká, že to byl pouze tenhle ten okamžik.
3: Dovolíte ještě?
1: Ano.
3: Ten okamžik je vlastně zajímavý. Kdy tohle nastalo? V ten den, kdy ve sněmovní v noci se tam demonstrovalo a kdy Livie Klausová na Václavském náměstí?
1: To už jsem byla vlastně rozhodnutá. Jestli jste si vzpomněli, když jsem říkala, že jsem cítila, že se něco musí stát, tak to zhrálo zhruba už celý ten rok, pak následovalo ve mně. Pak následovalo samozřejmě vystoupení Josefa Želence, kterýho já si do dneška velice vážím a jehož slovo mně připadalo, že je to správný. Já jsem se s ním stotožňovala. A když pořád se nic nedělo a pořád se to tak jako uměle drželo a nikdo nechtěl nic říct a prostě vlastně jsme se klamali i my sami a klamali jsme se navzájem a klamala se veřejnost, aspoň tak já to cítila v té době. Tak když Ivan Pilip s Janem Rumlem, já si Jana Rumla strašně vážím do dneška, vystoupili na té televizní obrazovce, tak já to osobně cítila jako úlevu, že to někdo řekl a že to řekl někdo veřejně.
2: Dvě psychologické otázky nekladu je ani tak já, ale kladu je mnoho posluchačů a čtenářů. Za prvé, Josef Želenec odstoupil a na otázku proč, v podstatě řekl, brzy se to dozvíte. Vzpomínáte?
1: Ano.
2: Otázka číslo jedna, má tohle dělat politik?
1: Ne, a já dokonce jsem tehdy to řekla Josefu Želencovi i otevřeně, když jsem ho požádala o schůzku a ještě s kolegyní Haničkou Marvanovou jsme se s ním sešli a ptali se ho vlastně, co to znamená, proč to udělal takhle, proč to neudělal jinak, o tom způsobu jsme se bavili. A tehdy i já jsem mu řekla, že si myslím, že měl hledat více oporu v lidech podobného smýšlení, jako je on sám, a pokusit se to nejdříve řešit vnitřně na grémích, pro které byl na to tam prostor, to znamená na Pražské radě ODS, kde on byl členem poslaneckém klubu a tak dále. A že to stálo za to, to řešit uvnitř, že to nemusel být možná takový velký potom celý třesk.
2: No a druhá otázka, jaké to je, když dva politici vystoupí v televizi, zatímco ten třetí, od něhož se odštěpují, je pryč. Neměli prostě počkat den a pak říct, helejce, my jdeme od tebe a teď s tím jdeme s tou novinkou do televize. Mnoho lidí, kterým myšlenky Unie svobody jsou blízké, nicméně toto těmto chlapcům dodnes trochu vyčítá. Vy to přece víte.
1: Určitě, ono to tak skutečně bylo, to se nedá odiskutovat a hodně to tak vypadalo a vypadalo to tak zvenčí. Pro mě, která jsem byla uvnitř těch diskuzí, denodenně se tím zabývající, to bylo trošku jiné. Já byla tehdy navíc v té době velice unavena procedurálními otázkami, jestli mě rozumíte. Tehdy se nemluvilo ani o tom, co se musí udělat, a nebo když se něco udělalo, tak jestli se to udělalo dobře nebo špatně, ale zase se do toho dostávala taková ta procedurální politická omáčka, proč to udělali tyhle lidi a neudělali to jiní lidi. A já tehdy jsem spíš potřebovala a chtěla, aby se to stalo. To znamená, že jsem příliš nepřemýšlela, možná to byla chyba a zvenku to vypadalo úplně jinak, ale já v té době tolik nepřemýšlela o tom, za jakých okolností nebo jak se to stalo. Pro mě bylo důležitý a významný, že se to stalo.

0: od těch vašich začátků.
1: Vedle Václava Klause hovořila jste o tom, že ještě jste vedle něj absolvovala cestu po Slovensku v době před dělením státu. Tak od té doby do tohoto okamžiku se Václav Klaus značně změnil. Přece tohle musel cítit nebo vnímat nějakým způsobem.
2: To já se musím vrátit ještě vlastně já nejenom, že jsem s ním absolvovala ve 92. tu volební kampaň na Slovensku, ale já vlastně následně na to ve 94. roce jsem skončila na hlavní kanceláři ODS proto, abych jemu šla dělat poradce. To znamená, že naopak ještě v této době ta komunikace mezi námi byla
1: těsnější.
2: Neproblémová, velice těsná a já jsem v tom viděla jaksi další progres mé další jakoby kariéry, jo? Že to stojí za to, že je to významný dělat vedle takového člověka. Ta zlomová období spadají až do 95. 96. roku, kdy jsme si začali nerozumět spíše lidsky, jestli o tom takhle mohu mluvit. Mně se nelíbily některé věci a
1: co to je já lidsky? Jsem... Vám se nelíbilo, že se třeba hádá se svou chotí, anebo...
2: Ne, v řešení některých politických věcí, aha, a pokud mohu mluvit naprosto konkrétně, tak to začala být problémová komunikace. Já, když se mi něco nelíbí, a to je v čemkoliv, tak to říkám. Ano. A on bohužel nepatří k lidem, kteří by, jak si se stoickým klidem vyslechli třeba připomínky, ale i někdy až kritiku. Tam začaly být takovéhle drobné problémy, které potom vyvrcholily, když jsem se rozhodla kandidovat a dostala jsem se do poslaneckého klubu a jako bych začala být více samostatná. To znamená, že jsem ho mohla i z té své víceméně samostatné role mu říkat ještě více, co se mně líbí nebo co se mně nelíbí. Bohužel Václav Klaus to začal brát, že kritizuji jeho a to znamená, že jakoby útočím na jeho jako osobnost.
1: Co se stalo z psychologického hlediska s tímto člověkem?
2: Já myslím, že byl problém ve vnímání reality vlastně, že on přestal naslouchat.
1: Čili těmto lidem to jistě v dějinách nebyl a není jenom on, se stane to, že najednou kolem nich je svět podle Klause?
2: Ano.
1: Abych parafrázoval?
2: Ano, ano, je to tak.
1: Velmi poučné. Možná poslouchá nějaký budoucí politik. Mně se chce na chviličku odpuste, nebýt vážný. Co řadíte ke svým nejpitorsknějším zážitkům z parlamentu? Je to spící poslanec, ten či onen, nebo křičící pan Sládek?
2: Nejhorší můj zážitek byly skutečně ze Sládkovcem. Ty zážitky. Já, jak říkám, jak jsem citlivá, tak v momentě, když tam Sládek tehdy začal mlátit do té lavice a já úplně mohla cítit fyzicky na sobě, teď si nedělám legraci, fyzicky, když jsem od něj těch pár metrů seděla, ten víron těch nejtemnějších, musím použít to slovo, nejhnusnějších emocí, tu zlobu, agresi, tak se mi z toho udělalo opravdu fyzicky špatně v té sněmovně.
1: Ale to znamená, že ten člověk něco vyzařuje.
2: Tak samozřejmě každá silná osobnost vyzařuje. Já jsem o tom přesvědčena, že lidi citliví a možná přecitlivělí, tak jako jsem já, to můžou až téměř matatelně cítit. Mně se běžně stávalo, že za některými kolegy jsem nebyla schopna stát frontu. Až takhle daleko to šlo,
1: to je
2: že jsem...
1: duchařina už, že?
2: Je to možná duchařina,
1: není,
2: ale já
1: není.
2: Jsem to tak cítila, že oni jaksi narušují moji bublinu.
1: Samozřejmě.
2: Ale samozřejmě...
1: Byli tací, tam... kteří nemohli stát za vámi?
2: Já myslím, že ano. Já myslím, že ano. Ale byli tam samozřejmě i nesmírně pozitivní lidé. Já do dneška, a možná právě proto jsem ušla jako jedna z prvních gratulovat, já jsem si například hrozně vážila Josefa Tošovského, když tam seděl naprosto stoickým klidem v té sněmovně a vyzařovala z něj taková ta harmonie, taková ta jistota. Jo? Pro mě to bylo nesmírně uklidňující ho sledovat.
1: Poslyšte, když už tedy jste zmínila tohoto člověka, a teď se vás ptám nikoliv jako někdejší poslankyně, jako ředitelku, ale jako běžného daňového poplatníka. Vám nevadí přestavba budovy za 4,5 miliardy?
2: Vadí strašně. Já když jsem to slyšela, tak jsem se strašně rozčílila. Rozčílila jsem se zejména proto v rámci mé současné profese, jak strašně těžko scháníme korunku ke korunce, aby se to použilo na smysluplný účely. A a tak tohle mě samozřejmě strašně vadilo.
1: V malé České republice taková, nepoužiju toho slova rozežranost, ale rozmařilost těch bankovních bosů.
2: To se najde vlastně v každý ale skupině, kde ten člověk má pocit, že vyrost, jako by má neomezený možnosti, jako že by na něj nikdo nemohl, tak potom je, a to je strašný nešvar dnešní společnosti, si myslím, že chybí taková ta pokora v tom dobrým slova smyslu, ohleduplnost k jiným hodnotám, k jiným činnostem, že je člověk strašně sebestředný. A to je nejenom v politice, nejenom v bankovnictví, v biznisu, ale já teď, jak to si zjišťuji, tak to může být i v charitě, že si konkurují jednotlivé domy zabývající se charitou a je to zase jenom o individuích uvnitř, kteří jaksi se snaží rozpínat a zapomenou, proč to dělají, ale teď už tam vidí jenom sebe jako človíčka, který je pro tu věc jako nejdůležitější.
1: Čili pravděpodobně česká společnost po tom všem, co má v tomhle století za sebou, je obecně nějak nemocná. Jsou výjimky, ale je tady jisté manko.
2: Určitě, ale já bych to neomezovala na jenom na českou asi společnost.
1: Možná, že právě na cestách, a tím já pro sebe uzavřu tento blok, jste naopak v politice zažila nějaký povznášející prožitek.
2: Já musím říct, že těch bylo hodně.
1: Co pro vás mělo hodnotu, třeba i emocionální?
2: Hodně. Já myslím, že to bylo zejména to, že poznáváte ty lidi, ty krajiny, že jsou vlastně vám strašně podobný. Dneska, jak se říká, rozvinutější západ a tak dále. Zjišťujete, že my jim máme co dát. A
1: to znamená, že třeba ve Štrasburku, nebo já nevím, kde jste se necítila jako křupan, to řeknu rovnou, jako buran?
2: Ne, necítila jsem se jako buran a ono je to taky o schopnosti komunikovat, že jo, v jazycích a schopnost se přiklonit k té kultuře takové, té klasické křesťansko-západní civilizace a tak dále. A já jsem se tam cítila velice dobře a vůbec jsem tam neměla ty mindráky, který někdy jsem zažila tady právě s těmi sebestřednými lidmi, jsem já tam neprožívala. Já bych řekla, že tam to víc funguje na partnerském principu.
0: Ano, a možná, že ten mindrák je vlastně odvrácenou stranou té sebestřednosti a toho egoismu.
2: Je to možné.
1: To znamená, že vy jste v podstatě sekla s poslaneckým průkazem, nebo co člověk má v parlamentu?
2: No, asi jsem to měla tehdy udělat, ale jsme v období přelomu roku 97 po sarajevském atentátu a leden, únor 98, Tošovského vláda, která už jednoznačně řekla, že bude mít časově omezený mandát, čili to jednoznačně spělo k předčasným volbám. Čili v té době pokládat poslanecký mandát mně přišlo trošku jako prázdné gesto a trochu nesmyslné. A navíc už v lednu 98 jsem blíže a blíže přicházela k této nadaci a vlastně už jsem byla rozhodnutá nekandidovat, nejít do primárek, dokončit, jak nejlíp jsem mohla, svůj poslanecký mandát a vlastně už nepokračovat v politické kariéře.
0: Promiňte, strašně důležitý okamžik. Kdo tohle udělá? Zaprvé ten, kdo musí, kdo nemá šanci, vy jste zřejmě šance měla. A za druhé, jak se člověk vypořádá s tím, že přestává mít poslanecký plat, že přestává mít k dispozici auto a všechny tyhle věci.
1: Nebo mobil, ne? Tak.
2: Ten mobil mě zůstal, akorát, že jsem si ho sama platila. Já jsem o tom takhle asi nepřemýšlela. Pro mě na přelomu toho roku 97-98 bylo skutečně nejdůležitější to říct si, co pro mě teď osobně ta politika, co mě přináší a co já jí dávám. A já byla přesvědčená, že pro mě osobně už přináší více negativ, že vynakládám obrovské množství energie, která se nezužitkovává tak, jak já bych si představovala. Je to v tom taky něco toho ženského, že ženy chtějí vidět výsledek své práce, která je velice náročná. A pro mě výkon poslaneckého mandátu byl velice náročný, jak časově, tak psychicky. A ta negativa byla skutečně, že já jsem si spoustu věcí, které obecně se vznášely ve vzduchu, to znamená neoblíbenost politiků, neoblíbenost poslanců, útoky novinářů. Já jsem je vnímala strašně intenzivně. O mě jednou někdo dokonce napsal, že jsem absentovala ve sněmovně, přitom jsem měla 98% účast na hlasování. A tehdy to jakýsi novinář vzal jenom z naprosto nezávazných prezenčních listin. To znamená, znamená, nevzal to ani z hlasování. A já všechny tyhle ty takový ty drobný nespravedlnosti, jako by se řeklo, jsem si strašně vztahovala sama na sebe a psychicky jsem s tím opravdu hodně trpěla.
1: Řečeno velmi nevznešeně, řekla jste si, kromě jiného také, no čertovém, budu mít polovinu nebo třetinu, ale bude se mi lépe dýchat?
2: Ano, ano. A bude ta moje práce k ničemu.

0: přišla jste sem nejen do této restaurace Věru, ale do toho objektu Michalského dvora, mimochodem objektu historicky velmi zajímavého, ve středověku univerzitní ubytovna, aha, kolej vlastně. Aha. Pak to též po začátku první republiky, že?
1: Na ano, a navíc nám to byl pivovar dokonce v 18. století.
2: Já už to pamatuju jenom jako správkárnu pneumatik.
1: No, to už pamatujete tu ruinu, ve které to nadace získala.
0: Nadace Sue Ryderové, téhle britské ošetřovatelky z druhé války, má asi 90 podobných domovů po celém světě. To ona platí rekonstrukci a režii toho zdejšího českého areálu, nebo je její podíl dneska už zanedbatelný?
1: No, myslím, že tak ani si nemyslela, že to tak bude. Ale vzhledem k tomu, že k českým podmínkám a situaci, která dneska je, tak to skutečně platí. Britská nadace, britská centrála vlastně nám poskytují grant, i když my jsme jakoby součástí, nicméně máme svoje vlastní správní radu, že jo, a revizní komise a tak dále. Nicméně ty finanční prostředky skutečně musely jít z Anglie, to znamená 95% z té částky v současné době dané.
0: Ještě
1: to znamená
0: stále.
1: Ještě stále 105 milionů korun, tuším, šly z anglické strany. A vzhledem k situaci neujasněnosti v dnešní době, kdo bude financovat nebo jak bude vypadat určité vícezdrojové financování zdravotně sociálních ústavů tohoto typu, tak bohužel musí hradit i většinu nákladů provozních.
2: Promiňte, ta dáma ještě žije?
1: Ano.
2: Ano, ano,
1: paní baronka
2: žije
1: a byla tady na zahájení dokonce. My teď očekáváme, že na jaře přijede znovu, až budeme slavnostně otvírat druhou etapu domova.
0: Víte, kdy a kde já jsem s ní mluvil? Když nadace Občanského fóra dala grant nadaci Sue Ryder a bylo to v den, kdy odstoupil Josef Želenic, tak ona byla v Praze. Mm-hmm. Nitky se neskutečně splétají. To jen tak na okraj. Ty peníze, co přicházejí z Anglie, se zdaňují?
1: Ono je to jako grant charitativní organizaci. To znamená, že jsou to peníze, které, věřím, že teď říkám správně, se nezdaňují.
0: Kolik tu pracuje lidí?
1: Momentálně tady v celém objektu plus v dobročinných obchodech, které nadace Sue Ryder má, pracuje něco přes 40 lidí.
0: A kolik je tu pacientů a jakých? Kdo je ten průměrný pacient? Jak byste ho popsala? Věk, majetek, zdravotní stav?
2: A je to pacient vůbec?
0: A je to vůbec pacient?
1: Říkejme tomu klient. Protože vzhledem k tomu, že my nejsme zdravotnické zařízení, to znamená, že my nepobíráme platby od pojišťovny zdravotní, my jsme sociální zařízení a spíše tedy označujeme naše rezidenty, kteří tady jsou ubytováni, kteří tady jsou na lůžkách, poskytujeme jim péči na lůžkách, jim říkáme klienti. My jsme nechtěli vytvořit jenom jednoznačně sociální zařízení,
2: kde by
1: se takový domov důchodců nebo léčebně dlouhodobě nemocných, nebo cosi takového, jenom, že bychom zkrátka tady udělali 40 pokojů po třech klientech a všechny tak jako namačkali do jednoho domova, aby ta péče byla jakoby co nejefektivnější vzhledem k finančním prostředkům, ale my jsme vlastně chtěli vytvořit i takové přirozené centrum pro veřejnost, aby ti naši klienti se necítili izolováni a abychom ukázali, že stáří může být pěkné.
0: Důstojné má ten slogan.
1: Že stáří může být i něco, při jenom trochu dobré vůli se dokonce někdo může i těšit, že bude mít víc času na věci, na které neměl počas svého produktivního života, péče o rodinu a tak dále čas. Čili my máme momentálně, máme otevřené přízemí našeho domova. Teď právě probíhá rekonstrukce prvního patra. V tom přízemí můžeme najít 21 lůžek právě pro naše klienty, průměrný věk je ale kolem 80 roků, kteří mají tak vážné chronické onemocnění nebo srdeční poruchu nebo jsou po mozkových mrtvicích a tak dále, že se o sebe nemohou sami postarat a pro rodinu jejich stav je už nezvládnutelný, aby o ně mohli počovat v domácím prostředí. To znamená, že se tady snoubí aspekty sociální, zdravotní, možnost ubytování, jak vypadá ten jejich dům nebo byt, ve kterém žijí, jestli tam mají teplou vodu, jestli se má o někdo starat, jak jsou na tom finančně, myslím spíše v té nižší cenové kategorii, než bychom si vybírali ty které by eventuálně mohly lépe platit. Máme tady klienty na přechodný pobyt, ale také ty, kteří předpokládáme, že tady dožijí.
0: Kolik ti to lidé nebo jejich rodiny platí denně?
1: Dneska je ta
0: pokryt
1: částka...
0: průměrná penze třeba?
1: Samozřejmě, my se řídíme nařízeními ministerstev.
0: Byť pod ně nespadáme.
1: Byť pod ně nespadáme. To znamená, ale nechceme být nadstandardní zařízení, že by si to nemohl jakoby dovolit každý. Pacientovi nebo klientovi musí zbývat část důchodu, aby měl jakoby kapesné, tak jak je to v domovech důchodců. Pravda je, že většinou ty náklady jsou nemožné je pokrýt. To lůžko dneska, protože jsme více zdravotní, třeba že nedostáváme platby z pojišťovny, ale tady jsme spíše ošetřovatelské než sociální. Stojí skutečně kolem 600-700 korun na den. Naše náklady. A ten klient platí zhruba kolem 220, to znamená zhruba třetinu. A pokud on to nemůže platit, tak první možnost je dohoda s rodinou. Musím říct, že v 90% ta rodina přispěje darem, vlastně, aby doplatila do té základní částky, to znamená nějakých 220 korun. Zbytek hradíme z různých dotací, státních dotací, a další zbytek hradí pravidelně nadace. Nadace na lůžko přispívá zhruba kolem 200-300 korun denně.
0: Zatím je to pořád hrstka klientů.
1: Ano.
0: A jistě z toho nemůžete ani nechcete udělat něco, co bych hloupě označil jako masovou záležitost. Jaký je klíč, jaké je síto? To napadne každého, kdo nás poslouchá,
1: ano,
0: a řekne si buď zítra, nebo za 5 let, nedej bože, to mohu potřebovat.
1: To síto je strašně těžký, ale možná ještě se malinko vrátím, že to není úplně hrstka klientů. Pokud si vezmeme, že navíc tady máme denní centrum, na který jsme zapomněli, to znamená, že sem klienti mohou docházet přes den. Ti, kteří nechtějí nebo nemůžou zůstat sami doma, vozí je sem rodiny. Máme kapacitu zhruba 50 klientů týdně, kteří mohou projít tímto naším denním centrem, že se tady o ně přes den postaráme.
0: To znamená, že sem třeba
1: odcházejí.
0: Rodina vozí starého
1: ano,
0: člověka, ano, jako vozí dítě
1: ano,
0: do školky.
1: Pravidelně.
0: A vyzvedává ho zase.
1: Ano, a zase ho vyzvedává. Pak tady máme klienty, kteří jsou ještě v takovém stavu, že v pohodě mohou být doma i můžou jít na procházku, ale třeba se jim nevyplatí nebo nechtí si vařit. A nebo diety mají. Dalším zhruba 50-60 klientům poskytujeme dietní stravování každý den v naší restauraci. Navíc tady máme takové věci jako Akademie třetího věku. Ta radost z toho stárnutí, když se umí stárnout aktivně. Takže těch klientů je víc. Pokud se vrátím ale k vaší otázce o sítu nebo o výběru našich klientů, je to trošku noční můra. Jo. Musím přiznat, že nemůžeme zdaleka uspokojit všechny, který bychom si přáli uspokojit. Ten výběr probíhal už, když byla rekonstrukce. My jsme měli spoustu přihlášek. Skutečně naše sociální pracovnice, hlavní sestra, obcházely i třeba osobně ty domácnosti. Takže vlastně tvořili jakousi škálu a jakýsi dotazník. Pak tady je pětičlenná nezávislá komise odborníků, složená z geriatra, ze sociálního pracovníka, z pracovníka městské části Praha 4, ze sociálního odboru. Duchovní tady je a já jako zavedení domova. A tyto dotazníky jsme vyhodnocovali a vlastně téměř až multikriteriálně se prostě zvažovali konkrétní případy. Takže tak se vybírali první klienti. Dneska už je to malinko jednodušší v tom, že musíme být jaksi flexibilnější. Mluvím teď o těch přechodných pobytech, že tady funguje tříčlenná komise složená ze sociálního pracovníka, z hlavní sestry a mě, a posuzujeme ty nabídky na ty přechodné pobyty, které nepřesáhnou 3 měsíce podle akutnosti. Jestliže někdo si zlomil nohu a teď potřebuje rehabilitaci a je to starý člověk, tak ten samozřejmě má přednost před tím, který třeba jenom je tady na respitní pobyt, to znamená, že třeba rodina odjíždí na dovolenou, že jo? Takže pak už se opravdu musí vybírat vlastně prioritně, kdo tu naší péči potřebuje přednostně. A je to strašně složitý, ale ta
2: práce. A co to je, co uspokojuje to vaše ego, které se vyladilo svého času na politiku a teď na tu sociální oblast?
0: Řekl tomu ego. Vnímal
1: bych to. Je to správný, jako je to tak. Určitě si každý takto svý ego tak trošku laská a hýčká. A je to v tom pozitivním smyslu jedině správně ho takhle nazývat. Každý máme svý životní potřeby, který potřebujeme uspokojovat. Často je to naprosto utilitárně, prostě, že to tak potřebujeme, že to tak je, že to tak cítíme. Je to o té každodenní radosti a je to o každodenních hmatatelných výsledcích práce.
2: Zachovala jste si trošku slovník z politiky, protože ti říkají, je to o tom.
1: Je to o tom. No, to víte. Byla jsem v ní 10 let skoro.
0: tady bychom mohli skončit, ale já bych měl ještě dvě otázky pod čarou. Jedna se velmi konkrétně vrací k potenciálním klientům vašeho domova Sue Ryderové. Prý chcete myslet i na takzvané válečné veterány. To jsou piloti RAF, nebo kdo to je?
1: Nejenom, ale samozřejmě nejenom.
0: Ti lidé z druhé války.
1: Ti mezi ně významně spadají, ti piloti. Ta nadace totiž byla vlastně založena po druhé světové válce paní Sue Ryder pro oběti druhé světové války a pro všechny ty, kteří trpěli. To znamená, že my jsme se naprosto kontinuálně vlastně vrátili k tomu, pro co ta nadace byla zřízena tehdy. A my dneska prostě sledujeme to, jak naše společnost nebyla schopna a někdy bych chtěla říct i ochotna se vyrovnat důstojně s našimi veterány, ať už bojovali na východní nebo západní frontě. Ovšem na ty západní, a teď se vracím k našim letcům, je to o to drastičtější, že oni navíc byli pronásledováni po mnoho let po tom skončení té války. To znamená, že si myslím, že je téměř naší povinností jim tady minimálně 15-20 lůžek té naší kapacitě toho prvního patra, které bude otevřeno v dubnu, v květnu příštího roku věnovat.
0: A moje druhá otázka je naopak velmi osobní, paní doktorko, umíte si představit situaci buď v této zemi, nebo ve vlastním egu, která by vás vrátila do politiky?
1: Já myslím, že si dovedu představit. Já bych se toho nerada zříkala.
0: Nikdy neříkej nikdy.
1: Nikdy neříkej nikdy. Navíc bych nerada se úplně smířila s tím, že je politika označována za něco špinavého, vždycky negativního. Ne, já dokonce za těch prvních x let v té politice jsem přesvědčena, že ta pozitiva pro mě, i pro mě osobně velice převažovala, že tam bylo spousta lidí, kteří udělali nesmírný kus práce. Byli to strašně cenný lidi pro společnost a věřím, že i v současné politice je tam spoustu takových lidí, se kterými bych znova já i v té politice ráda spolupracovala. U mě šlo skutečně o mý osobní rozhodnutí a dovedu si představit, že za 10 let zase ucítím třeba i na mezinárodní úrovni, se kterým mám zkušenosti, potřebu se věnovat třeba politice v té sociální oblasti a budu chtít něco říct k tomu, jak stárne populace, jak je k tomu potřeba něco říct i na té politické úrovni. Třeba v horizontu 10 let bych se dokázala a třeba i měla chuť znova do té politiky vrátit.
2: Lze si to přát. Já mám takový osobní dojem, že ano, že by to bylo dokonce možná dobře. Děkujeme mnohokrát.
0: Děkujeme za náš.
1: Já taky děkuju pěkně.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

0: Asi za dva dny přijela Maria Dmitrievna se svou mládeží do Vasiljevské, jak to Lavreckému slíbila. Svou návštěvu pokládala za projev velké schovývavosti, divné zašlechetný skutek. Anton obsluhoval u oběda a protože se už dávno nestalo, aby se objevili ve Vasiljevské hosté, staříka to vzrušilo a potěšilo. Ale nebyl to jen on, kdo byl toho dne vzrušený. Lem na tom byl stejně. Oblékl si tabákově hnědý fráček, hodně si utáhl vázanku a držel se zpátky s příjemným a přívětivým vzezřením. Po obědě podal mlčky Líze balíček notového papíru. Byla to romance, kterou předchozího dne složil na starodávný německý text. Líza hned usedla ke klavíru. Žel, hudba se ukázala zmatená. Bylo zřejmé, že se skladatel snažil vyjádřit něco vášnivého a hlubokého, ale zůstalo jen při snaze. K večeru šla celá společnost chytat ryby. Mariu Dmitrievnu posadili na břehu do křesla, prostřeli jí pod nohy koberec a dali jí nejlepší udici. Lem se vypravil s Lenočkou a Šuročkou až k hrázi a Lavrecký se usadil po boku Lízy. S potěšením pozoroval, že zbližování mezi ním a Lízou pokračuje.
1: Víte, Lízo, hodně jsem přemýšlel o naší poslední rozmluvě. A došel jsem k závěru, že jste nesmírně dobrá.
2: Ale to jsem vůbec neměla v úmyslu.
1: Jste dobrá. A já jsem takový toporný člověk. Ale přesto cítím, že vás musí mít rád každý. Tak třeba zrovna Lem, ten je do vás přímo zamilovaný.
2: Jak tohle můžete říct, Fjodore Ivaniči, vždyť je to starý nešťastný člověk.
1: I starý nešťastný člověk může milovat, Lízo.
2: To nemáte říkat.
1: No proč? Neublížuju ani vám, ani jemu. Musela jste si přece všimnout, jak se ve vaší přítomnosti celý změní. Je přívětivý a jeho obličej se vždycky rozjasní, tedy alespoň tehdy, když není přítomen pan Panšin.
2: Ano. Vím, že Vladimíra Nikolajeviče nemá příliš rád.
1: Patrně jenom jako hudebník, ne?
2: Nevím, snad.
1: Dnes mi bylo Lema opravdu líto s tou jeho nepodařenou romancí. Předevčerem jsme spolu seděli dlouho do noci. Lem mluvil o tom, že by chtěl romanci napsat, chtěl složit i vlastní text. Začal ho vymýšlet, bylo to něco o hvězdách, nepamatuji si to přesně. Ale bylo to krásné. Bohužel text nevymyslel a hudba se mu nepodařila.

0: Ten Kalas je váš. Slyšel jsem, že Vladimír Nikolajevič napsal velmi hezkou romanci.
1: Ano, není to nic velkého, ale špatné to není.
0: A co si myslíte vy? Je on dobrý hudebník?
1: Zdá se mi, že má velké hudební nadání, ale dodnes se hudbou nijak soustavně nezabýval.
0: Tak. A jako člověk je dobrý?
1: Co je divná otázka? Podívejte, vlasec se mi zamotal o větev.
0: Zatáhněte trochu. Nebojte se, nepřetrhne se. Proč divná otázka? Ptám se vás na něho jako člověk, který jsem nedávno přijel jako váš příbuzný.
1: Jako příbuzný?
0: No ano, vždyť jsem váš strýček, tuším.
1: Nikdy jsem na vás jako na strýčka nemyslel.
0: Ne. Proč?
1: Snad proto, že mám jenom staré strýčky.
0: No, děkuji vám, Lízo, to byla přímo poklona.
1: Vy se mi posmíváte.
0: Ne, dítě, odpusťte. Ale neodpověděla jste mi.
1: Vladimír Nikolajevič má dobré srdce, je chytrý, mama ho má velmi ráda.
0: A vy ho máte ráda?
1: Je dobrý člověk, proč bych ho tedy neměla mít ráda?
0: A tak? No, tak vám tedy žádný Bůh.
1: Mýlíte se, Fjodore Ivaniči, zbytečně si myslíte.
0: Ale to je přece vaše věc, Lízo. Půjde o váš život.
1: Vám se Vladimír Nikolajevič nelíbí?
0: Nelíbí.
1: A proč pak?
0: Zdá se mi, že nemá srdce.
1: Zvykl jste si velmi přísně posuzovat lidi.
0: Nemyslím, pro Boha, jaké já bych měl právo přísně posuzovat jiné, když sám potřebuju schovývavost. Co pak jste zapomněla, že se mi kdekdo směje?
1: To není pravda, posuzujete zbytečně přísně i sebe.
0: Nebylo by na škodu, kdybyste měla pravdu.
1: Mohu se vás na něco zeptat?
0: Ovšem.
1: Proč se vám zdá, že Vladimír Nikolajevič nemá srdce?
0: Už jsem vám řekl, že jsem se mohl mýlit ostatně. Čas nám všechno ukáže.
1: Chtěla bych být tak moudrá jako vy, Fjodore Ivaniči.
0: Proč si myslíte, že jsem moudrý? Právě včera mě jeden můj dávný přítel, který se tu znenadáně objevil, přesvědčoval o opaku. Jeho názor na mne byl dokonce velice nelichotivý. Tvrdil, že jsem pecivál a já se bohužel dnes domnívám, že má pravdu.
1: To jistě ne, Fjodore Ivaniči, jak můžete o sobě něco takového říct? Já vás tak ráda poslouchám, když mluvíte o tom, jak žijete ve Vasiljevské, nebo jaký máte neobvyklý vztah ke starému Antonovi. To není běžné, aby se sluha a pán tak spřátelili. A mně se to líbí. Vy vůbec nejste pecivál, vy pracujete, i když byste nemusel.
0: Prosím vás, Lízo, vždyť já nic nedělám.
1: To není pravda. Staráte se o své statky? Mohl byste tu práci určit správci. Ale vy chcete, aby se hospodařilo moderně, bez velké námahy. Máte zájem o nevolníky. Vy nepovažujete za samozřejmé, že žijí často velmi špatně. Prostě vy máte zájem o všechno, co je kolem vás a vůbec vy nejste pohodlný a lhostejný. Mama se stýká i s jinými sousedy, ale žádný statkář ani šlechtic se nezajímá tolik o to, co se všeobecně nepovažuje za samozřejmé. Promiňte, nedovedu se dobře vyjadřovat. Já nevím, jestli jste rozuměl tomu, co jsem chtěla říct.
0: Rozuměl, Lízo. Vyjadrujete se velmi prostě a velmi přesně.
1: Opravdu? A já jsem si myslela, že nedovedu mluvit svými slovy. Tak jako třeba moje panská Nastia. Jednou řekla svému ženichovi, ty se jistě se mnou nudíš, ty mi říkáš všechno tak pěkně a já svými slovy mluvit nedokážu.
2: Zatím nastal večer a Maria Dmitrievna vyslovila přání vrátit se domů. Lavrický vyprovázel hosty na koni. Jel klusem podle kočáru po Lízině straně s rukou položenou na dvířka a občas si s mladou dívkou vyměnil několik slov. Nastala noc, ale vzduch byl ještě teplejší než ve dne. Maria Dmitrievna i děvčátka začaly brzo klímat. Líza se

0: uvolnila z kočáru. Bylo jí dobře. Její ruka spočívala vedle ruky Lavreckého. I jemu bylo dobře. Nespouštěl oči z prosté mladé tváře a naslouchal hlasu, který mluvil o dobrých, prostých věcech.
1: Teď jsme přátelí, Lízo. Vidíte?
2: Ano, přátelí.
1: Dobrou noc, Lízo. A nashledanou.
0: Lavrický jel krokem domů. Zmocnilo se ho kouzlo letní noci. Hvězdy se ztrácely v jakémsi světlém oparu. Dorůstající měsíc zářil a chladivý vzduch vyvolával lehkou vláhu na očích. Příjemně se zmocňoval celého těla a proudil volně do hrudi.
1: Však ještě budeme žít. Přece nás neusoužila tak docela. A Líza, ta je docela jiná. U ní se člověk nemůže mýlit. Pan Šina má asi sotva ráda, to by se chovala jinak. Ona byla vlastně docela lhostejná, nebo jenom zvědavá. Je příliš dobrá. Ta přisoudí dobré srdce každému, i tomu, kdo žádné nemá. Chudák Lem, i když ho chápu. Ha, to Líza nedovede mluvit svými slovy, ale ani to není pravda. Ona svá vlastní slova má. Kdybych se místo tamté setkal kdysi s Lízou, Bůh ví, jak by dnes můj život vypadal. Spálil jsem vše, čemu jsem se kořil. Kořím se tomu, co jsem spaloval. Kamaráde Michaljeviči, ty bys mohl mít až příliš často pravdu. Příliš... O, dost už. Povídám si tu jako stará bába.
0: Lavrecký udeřil koně bičíkem a cválal až domů. Když šel spát, vzal si sebou do postele celou hromadu francouzských časopisů, které už přes 2 týdny ležely na stole nerozbalené. V jednom sděloval pan Jules, častý návštěvník Lavreckých v Paříži, že půvabná Moskvanka, jedna z královen módy, okrasa pařížských salonů, Madame de Lavrecký, náhle skonala. Lavrecký se ustrojil, vyšel do zahrady a chodil alejí až do rána sem a tam.

0: Následujícího rána požádal Lem Lavreckého o kočár. Chtěl se už vrátit do města. Lavrecký se rozhodl, že pojede s ním a navštíví Katilinovi. Cestou spolu mluvili málo. Každý z nich byl zaujat vlastními myšlenkami a byl rád, že ho druhý nerušil. Rozloučili se také dost suše, což se ostatně na Rusy mezi přáteli stává často. Lavrecký zastihl v salonu Katilinových jen pan Šina.
1: Buďte vítán, Fjodore Ivaniči. Opravdu mě těší, že vás zase po dlouhé době mám tu čest spatřit. Prosím, posaďte se.
2: Děkuji. Dobrý den, pane Panšine. Přišel jsem navštívit svou sestřenku. Je doma?
1: Samozřejmě. Maria Dmitrievna přijde za okamžik, musela na něco dohlédnout. Prozatím se musíte spokojit s mou přítomností, mohu-li to tak říci. Doufám, že se se mnou nebudete nudit.
2: Proč bych se měl nutit, Vladimíre Nikolajeviči?
1: Někdy před vámi cítím ostych, Fjodore Ivaniči. A obávám se, jestli snad nemluvím příliš mnoho, nebo zase o věcech, které se vám mohou zdát malicherné.
2: Nemusíte se obávat.
1: Mrzelo mne, že jsme se tak dlouho neviděli.
2: Měl jsem trochu práce se zařizováním Vasiljevské, ale stejně nechápu, proč by vás mělo mrzet, že jste mne dlouho neviděl, kdybych byl dívka, to bylo pochopitelnější.
1: Ach, dívky. Co je dívka, se kterou se můžete setkávat, když si vzpomenete? To rychle omrzí. A dívka, kterou by si muž skutečně přál, ta je obvykle nedostupná, vzácná a odsuzuje nás jenom k věčnému toužení. Nemám pravdu?
2: Nevím, na to vám mohu těžko odpovědět.
1: Zajisté. Chtěl jsem říci, že společnost vzdělaného, zralého muže je pro mne daleko zajímavější a přitažlivější. Nerad se odávám prázdným radovánkám a vaše přítomnost ve mně vždycky vzbudí touhu víc znát, více naučit, prostě něco dokázat.
2: Prosím vás, proč máte o mě takové vysoké mínění?
1: Ale to jsem měl vždycky, Fjodor Ivanič. Já jsem opravdu rád, že jsem se ve svém úsudku nemýlil. Lizaveta Michajlovna mi vyprávila o své návštěvě ve Vasiljevské.
2: A tak.
1: Nedomnívejte se, že vám snad chci lichotit, Fjodore Ivaniči, ale Lizaveta Michajlovna byla nadšena úpravami Vasiljevské a vaším úmyslem hospodařit tam docela jinak, nově a moderně. Velice jí to zajímalo a mne to samozřejmě zajímá také.
2: Nemyslím, že by šlo o nějaké převratné novoty.
1: Ne, mne to přesto zajímá. Představte si, že já dělal na své služební cestě a víte vůbec o tom, že jsem byl delší dobu služebně pryč?
2: Ano, sestřenka mi něco říkala.
1: Můj strýc mě poslal na venkov. Musel jsem jednat se statkáři, zařizovat všechno možné a hlavně jsem měl za úkol popularizovat myšlenku pozemkové daně. Ačkoliv gubernátor je můj strýc, musím zodpovědně říci, že vláda jedná nerozumně. A její nejvyšší úředníci tuto nerozumnost plně podporují, když podobně jako můj strýc splňují požadavek zcela nediplomatickým způsobem. Víte, můj strýc ocenil, že v tomto případě moje přítomnost a můj taktický způsob jednání nepřivodil nepříjemnosti, s jakými se setkali v jiných guberních. I když tedy musím přiznat, že s některými statkáři bylo jednání více než komické. Ani byste nevěřili, jak primitivní a nevychovaní lidé u nás vlastní velký majetek. A jejich přijetí. Směs strachu, pokory, snahy vypadat velkosvětsky a nezávisle k popukání. Řeknete jednu větu francouzsky a už s naprostou přesností víte, co vás dál očekává. Ale abych se vrátil k věci, v Petrohradě nejednají rozumně. To já být na místě vlády, zařídil bych to docela jinak a nepochybuji, že bych měl daleko větší úspěch. Vy jste inteligentní člověk, budete se mnou jistě souhlasit.
2: Bez pochyby.
1: A co byste říkal tomu...
3: Promiňte, Volodimíre, že jste se musel ujmout mých hostitelských povinností a vy rovněž prominete, mon cher cousin, ale mám tolik práce, že nevím, kde mi hlava stojí.
4: Matičko, nenaříkej, už si můžeš po té práci konečně sednout k partičce karet. Tvůj oddaný Gedeonovský je už připravený a celý nedočkavý. Víte, Sergej Petrovič, že nás chcete zase pěkně obehrát.
5: Ale tečičko. K službám, Marfa Timofievno, k službám, Mario Dmitrievno. Marfa Timofievna žartuje, jako vždy, že?
4: Nežartuji. Když si vzpomenu, co jste mi udělal minule. Buď zdrav, Féďo, chlapče,
2: dobrý
4: já tě
2: den.
4: Ani ze samého rozčilování pořádně nepřivítala.
1: Úctivý dobrý den, Marfo Timofievno.
4: Dobrý den, pane Panšine. Nejste dnes nemocný?
1: Ne. Proč?
4: No, zdálo se mi, jako by vám něco chybělo. Pojď, Féďo, pojď. Posaď se u mě a pozoruj, jak mě zase o všechno oškubají.
3: Ale tetičko, karty jsou hra, vždycky musí někdo prohrát.
4: A chceš říct, že to vždycky musím být já?
2: Ale tetičko, vidíte to dnes černě, budu vám držet palec a vyhrajete.
4: A jen aby. Lízo, to ti to trvalo, chyběla jsi mi tu.
6: Dobrý den, promiňte, pomáhala jsem Lenočce s úlohou. Vítám vás, Fjodore Ivanič.
2: Dobrý den, Lízo. Mám vyřídit pozdrav od Krištofa Fjodoriče. Vrátil se do města se mnou. Už se mu stískalo po vyučování. Říkal, že příliš dlouho lenošit je pro starého člověka přepí.
6: Děkuju. Krištof Fjodorič považuje za lenošení každou chvíli, kterou nevěnuje hudbě.
2: Já myslím, že existují vzácné chvíle, kdy se hudbě nevěnuje a přesto je za lenošení nepovažuje, ovšem. To se mu stává jenom zřejmě.
4: Hrát karty Sergeji Petroviči, to není jenom tak. Dávejte přece pozor.
5: No promiňte, Marfo Timofievno, ale já přece...
3: To byla moje chyba, tetičko, přehlédla jsem se.
4: A hrát karty, to není jenom dávat dohromady nějaké výmysly.
1: Ale za to, Michailovno, jak se vám líbil Obermann, kterého jsem vám půjčil? Četla jste ho už?
6: Dívala jsem se na to, ale ještě jsem to nečetla.
4: Ale zase špatně, to přece není možné. Dávejte už konečně pozor.
5: Prosím, za promiňutí, ale já jsem...
4: Pane Pančine, mohu vás poprosit, abyste byl naším soudcem. Sergej Petrovič stále kazí hru, jen se pojďte podívat.
1: Ale s radostí, Marfo Timofievno, s radostí.
4: Feďo, ty si k nám nesedneš.
2: Tetičko, já kartám nerozumím.
4: Nevadí, tak ať ti dělá Líza společnost.
3: Sergej Petrovič, zase rozlobíte tetičku. Raději rychle znovu rozdejte karty.
4: Vyhrál? Zase.
6: Mohu vám nalít čaj, Fjodore Ivaniči?
2: Ne, děkuji.
6: Co je vám?
2: Vy už jste něco zpozorovala?
6: Hned jak jsem přišla. Dnes nejste takový jako jindy, jak jsem vás dodnes viděla. Stalo se něco?
2: Chtěl jsem vám sdělit jednu zprávu. Přečtěte si tady tu noticku. Je označena červenou tuškou.
6: Půvabná Moskvanka, jedna z královen módy, okrasa pařížských salonů, Madame de Lavrecký náhle skonala. To je hrozné.
2: Prosím vás, zachovejte to v tajnosti.
6: Ale třeba to ani není pravda.
2: Právě proto vás prosím, abyste to nikomu neříkala.
6: Vy znáte toho, kdo to napsal?
2: Ano, byl naším častým hostem v Paříži.
6: To je hrozné. Povězte mi, není vám to líto? Ani trošku?
2: Sám nevím, co cítím.
6: Ale když jste ji přece mýval rád.
2: Ano, měl.
6: Hodně?
2: Hodně.
6: A necítíte bolest, že umřela?
2: Pro mne zemřela už dávno.
6: Ale to je hřích tak mluvit. Nezlobte se na mne, Fjodore Ivaniči. Říkáte sám, že jsme přátelé a přítel si může dovolit povědět všechno. Víte, mě najednou tak úzko. Vy jste měl tak nepěkný výraz v obličeji, když jsem přišla do salonu. Seděl jste a nevnímal ostatní, ani mne jste hned neviděl. A váš obličej... Vzpomeňte si, není to tak dávno, co jste si na ní stěžoval. A možná, že už tenkrát nebyla mezi živými. To je hrozné. Jakoby vám to bylo sesláno za trest.
2: Myslíte, jsem teď aspoň volný?
6: Prosím vás, nemluvte tak. Čemu je vám vaše volnost? Na to teď nemáte myslet, ale na odpuštění.
2: Dávno jsem ji odpustil. Přece si nemyslíte, že jsem léta žil s nenávistí.
6: Ne, to není ono. Nepochopil jste mě správně. Musíte myslet na to, aby vám bylo odpuštěno.
2: Mně? Kdo mě má co odpouštět?
6: Přece ten, který je nad námi.
2: Lízo, věřte mi, já jsem byl už dost potrestán. Všechno jsem si musel vykoupit, věřte mi to.
6: To nemůžete vědět. Vy jste zapomněl. Není to tak dávno, mluvili jsme spolu. A vy jste ji nechtěl odpustit.
2: Ach, Lízo.
6: A co je s vaší dcerou?
2: V tom můžete být klidná. Poslal jsem už dopisy na všechna místa. O budoucnost mé dcery, jak říkáte, je postaráno. Nemusíte mít starosti.
6: A vy říkáte, že jste ji odpustil.
2: Asi si trochu nerozumíme, Lízo. Ale v jednom máte pravdu, co... Si mám počít se svou svobodou. Čemu mi je?
6: Kdy jste dostal ten časopis?
2: Četl jsem to druhý den po vaší návštěvě.
6: A to jste opravdu ani neplakal?
2: Ne. Byl jsem překvapený. Ale kde mám vzít slzy, Lízo? Plakat pro minulost? Vždyť z ní zbyly jenom trosky. Moje štěstí nezničil její přestupek. Ten mi jenom ukázal, že žádné štěstí vůbec nikdy nebylo. Proč jsem měl tedy plakat? Neodpovídáte. Nejsem surový, Lízo. Možná, že bych byl víc zarmoucený, kdybych byl tu zprávu dostal o 14 dní dřív.
6: O 14 dní dřív? Co pak se v těch 14 dnech něco stalo?
2: Ano, uhodla jste. V těch 14 dnech jsem poznal, co znamená žena s čistou duší. A moje minulost se ještě víc vzdálila.
6: Myslím, že vás už budu muset opustit, já.
2: Neodcházejte, Lízo. Nemějte mi to za zlé, ale jsem rád, že jsem vám ukázal ten časopis. Už jsem si zvykl nic vám nezatajovat, všechno vám o sobě říkat. Doufám, že i vy mi to oplatíte stejnou důvěrou.
6: Myslíte? To bych tedy měla... Ne, ne, to není možné.
2: No co není možné? Mluvte, Lízo, prosím vás.
6: Já si opravdu myslím, že bych neměla, ale... Jaká pak polovičatá upřímnost, vidíte? Dnes jsem dostala dopis, víte?
2: Od pan Šína?
6: Ano, od něho. Ale jak to víte?
2: Žádá vás o ruku?
6: Ano.
2: A co jste odpověděla?
6: Nevím, co mu mám odpovědět.
2: No jak to? Vždyť ho máte ráda, ne?
6: Líbí se mi, zdá se mi, že je to hodný člověk.
2: Před 3 dny jste použila stejná slova. Odpověděla jste stejně. Chtěl bych vědět, jestli ho máte ráda tím silným, vášnivým citem, kterému se říká láska.
6: Tak jak vy to chápete, ne?
2: Nejste do něho zamilována?
6: Ne. Ale co pak je to nutné?
2: No jak to, já vám nerozumím.
6: Mamince se líbí, je hodný, já proti němu nic nemám.
2: Ale váháte.
6: Ano. Je to dost možné, že právě vy, vaše slova, pamatujete se, co jste o něm říkal? Že právě proto váhám. Není to správné, je to moje slabost.
2: Ach, mé dítě, nefilozofujte a nenazývejte slabosti volání svého srdce, které se nechce oddat někomu bez lásky. Neberte na sebe tak nesmírnou zodpovědnost před člověkem, kterého nemáte ráda a kterému chcete patřit.
6: Ne, to nechci.
2: Poslouchejte jenom svoje srdce a jenom to vám poví pravdu. Zkušenosti, rozum, to všechno je k ničemu. Neochuzujte se o to nejlepší, o jediné štěstí na světě.
6: A to říkáte vy, Fjodore Ivaniči. Vy sám jste se ženil z lásky a byl jste šťastný.
2: O mě nemluvte. Těžko byste kdy pochopila, co všechno může neskušený, zrůdně vychovaný mladík považovat za lásku, ale nechci všechno tak docela pomlouvat. Říkal jsem vám, že jsem nepoznal štěstí. To není pravda, já jsem byl šťastný.
6: Fjodore Ivaniči, já myslím, že štěstí na zemi nezávisí na nás.
2: Mýlíte se, Lízo, velice se mýlíte. Záleží na nás, jenom na nás, věřte mi. Jenom kdybychom si dokázali sami život neskazit. Pro někoho může být snadek z lásky neštěstí, ale ne pro vás. S vaší klidnou povahou, s vaší jasnou duší, prosím vás, snažně. Nevdávejte se bez lásky. Jen z pocitu povinnosti, nebo snad z pocitu obětování a odříkání.
6: Já jsem nemyslela na obětování.
2: Ne, jste dobrá, Lízo, myslíte víc na ostatní než na sebe. Ale věřte mi, byla by to taky jakási nevěra, vypočítavost, jestli ne ještě něco horšího. Já mám právo to říkat, to právo jsem si draze vykoupil. O jedno vás velice prosím. Nerozhodujte se hned, počkejte. Rozmyslete si to, co jsem vám říkal. Ale ani kdybyste mi nevěřila, kdybyste se rozhodla pro sňatek z rozumu, ani potom byste se neměla vdávat za pana Panšina. Neměl by se stát vaším manželem. Slibte mi. Slibte mi, že nebudete spěchat.
6: To vám mohu slíbit.

0: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

zkazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat za ruku jí. Se svým strýčkem z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak teď.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zádadlí. Chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí. Chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

hezký poslech pořadu Hudební delikatesy vám opět přejí Saša Vebrová a Vladimír Truc. Dnešní téma napověděla už úvodní skladba v podání Darka Vostřela a Jiřího Šaška. Ano, budou to písničky z rokoka. Divadla malých forem zažila u nás v 60. letech minulého století velký boom. Vyrojila se jich celá řada. Asi nejznámější a nejtrvalejší byl Semafor. Ale ještě před ním vznikla uprostřed Václavského náměstí scéna, která také existuje dodnes, i když v jiné podobě. Mám na mysli divadlo Rokoko. Na podzim roku 1958 ho, jak se říká, vydupali ze země herci a zpěváci pod vedením Darka Vostřela. Však taky Darek Vostřel a Jiří Šašek často vzpomínali, jak odtud nosili kýble s hrampádím, protože tyto suterénní prostory sloužily jako skladiště. Možná i to vlastní fyzické úsilí podpořilo entuziasmus, který pak zdejší soubor předváděl na jevišti v satirických a hudebních pořadech. Navíc se tu doslova zrodila plejáda hvězd naší populární hudby. Patřil mezi ně i Václav Neckář, který naspíval mimo jiné ústřední píseň stejnojmenného filmu Bylo čtvrt a bude půl.

O to, že nazýváme 60. léta zlatou érou populární hudby, se zasloužili nejen zpěváci, ale i dirigenti Karel Kraugartner, Josef Vobruba, Václav Zahradník a další, kteří rovněž působili v rokoku. Znamenalo to spolupráci s Točrem, s orchestrem Československé televize nebo s filmovým orchestrem. Tehdy to vůbec mělo jiný odpych. Jeden den písnička zazněla v divadle, druhý den už byla natočená a zněla z rozhlasu a z televize, a než se člověk zpamatoval, vyšla i na desce. Hity se rodily a přitahovaly návštěvníky do divadla jako mouchy na mucholapku. A rokoko nabízelo opravdovou kvalitu. I díky tomu si Marta Kubišová zaspívala například s tradicionálem Pavla Smetáčka píseň Kateřiny do filmu Kulhavý ďábel.

U filmu Kulhavý ďábel ještě chvíli zůstaneme. Zaspíval si v něm i další významný člen divadla Rokoko, Karel Štědrý, a to za doprovodu orchestru Karla Krautgartnera pod vedením Josefa Vobruby, a byl to duet s Martou Kubišovou s názvem Život je jak těsná ulita.

Mezi slavné inscenace divadla Rokoko patřila určitě Filozofská historie. Muzikál, který napsali Zdeněk Petr, Jaroslav Dítl a Ivo Fischer zpěvákům tak říkajíc na tělo. Tato hříčka o jaře národů vznikla v roce 1968 a stala se velmi aktuální. Dodnes na ní vzpomínají i Valdemar Matuška a Karel Štědrý, kteří si v ní zaspívali například písničku O soboty, o neděle.

Já osobně mám z filozofské historie oblíbenou písničku Tiše a lehce, kterou naspíval Valdemar Matuška. A tomu tenkrát lehce rozhodně nebylo, stejně jako jeho kolegům. Dodnes vzpomínají, jak jim při poslední repríze v divadle, to bylo už po srpnových událostech, tekly na jevišti slzy. Ale teď už si pustíme tu mojí skladbu.

Ono památné představení, o kterém jsem mluvila, se konalo 14. září 1968. Při závěrečné děkovačce publikum vstalo a začalo spontánně zpívat hymnu. Scéna na barikádách byla jasným impulzem. Muzikál se stal protestem, vyjádřením vzdoru. Filozofská historie v rokoku, jak o tom zpívají i Marta Kubišová a Helena Vondráčková, byla prostě vlasteneckou událostí.

Dnešní setkání se zpěváky z divadla Rokoko uteklo jako voda, jak by řekl někdo z pánů básníků. Podobně nazval skladbu Angela Michajlova i textař Ivo Fischer. Právě tu vybral hudební redaktor Vladimír Truc na závěr. A mně už nezbývá, než dodat, že se za 14 dní s vámi naslyšenou opět těší Saša Vébrová.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: samozřejmě do tebe.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Je středa 12. srpna a dnešním tématem jsou věci, které nás dokážou během pár vteřin vytočit. Možná je to mlaskání, nedochvilnost, nepořádek, pomalý řidič před vámi nebo třeba člověk, který si v autobuse telefonuje tak hlasitě, že jeho hovor slyší úplně všichni. Jsou to často úplné maličkosti a právě ty nám někdy dokážou pořádně zabrnkat na nervy. Co vás spolehlivě zvedne ze židle? Máte nějaký zvuk, zvyk nebo chování, které prostě nemůžete vystát? A dokážete se rychle uklidnit? Nebo ve vás taková drobnost bublá ještě dlouho? Dnešní noční linka je právě o těchto malých i velkých věcech, které nás dokážou pořádně vytočit. Zavolejte a podělte se o svůj příběh. Jsem zvědavá, o čem budete vyprávět. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás. Jako první nám zaspíval Valdemar Matuška a nebo kapela Elán.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

debaty to ulaví Valdemar Matuška, 5:05 hodině. Co vás dokáže nejvíce vytočit? Možná právě teď někdo nebo někoho rozšiluje soused, který vrtá večer, jiného vytáčí člověk, který chodí všude pozdě, řidič, který jede 30 tam.

0: Viete čo, vytáča ma niekedy a dosť ma to prekvapuje. Doba je veľmi rýchla, že ľudia sú veľmi podráždení a mnohokrát sú až agresívni. A tak im chýba nejaké také pochopenie. Lebo mnohokrát v takých každodenných situáciách, napríklad minule som si kupoval cestovný lístok v Brne na hlavním nádraží a tá pani zamestnankyňa železnice, tá pani pokladnička, tam slušne povedala tomu cestujúcemu predo mnou, ktorý tam stal v rade, že poprosím vás, mluvte do mikrofonu, akože nepočujem. On bol podráždený. Potom napríklad minule to bolo v obchode pri pokladni. Slušne poprosila takisto pani pokladnička toho predo mnou zákazníka, že aby si to ohradil, posunul ten nákup tam, ako označil s tým, čo sú to tie medzere také medzi tými nákupmi. Takže myslím si, že je dosť medzi tými ľuďmi v komunikácii taká podráženosť a nebývalo toto až taká, potom je to mnohokrát až agresivita. Ale treba len to pochopenie, tú vzájomnú komunikáciu, nejakú takú intuíciu, také niečo dobré, pozitívne vniesť. Takže táto podráženosť je veľmi, by som povedal, v dnešnej dobe až taká, no veľmi je rozšírená. Podráženosť až agresivita a nemusí to byť, lebo je to o tom pochopení, o tom vzájomnom ľudskom porozumení a o tej komunikácii. Takže asi takto, že keby trošku to tí ľudia sa tak zamysleli a komunikovali trošku tak lepšie a pochopili sa vzájomne medzi sebou, trošku aj ten možno úsmev, pozitívnu náladu, nemusíme sa stále tak ponáhľať a bude ten deň krajší a aj lepšie medzi sebou vzájomne sa pochopíme. Takže tá prehnaná podráždenosť až agresivita ma niekedy vytáča a není to zapotreby, môžeme si veľmi to spríjemniť. Je to o tej vzájomnej komunikácii.
1: Lubomíra, vy ste začal to vyprávění tím, že ta doba je rychlá a právě to pak způsobuje tu podrážděnost lidí, kteří stále někam čekají. Já myslím, že to není jenom třeba u té pokladny, jak jste zmínil v obchodě, někdy to je na úřadě, v ordinaci, u lékaře v čekárně a tak dále. Ano, já asi s vámi souhlasím, ona ta nálada se potom často přenese i na ty ostatní, najednou má člověk úplně jiný den a přitom původně nebyl žádný problém. Tak člověk jediné, co mě asi napadá, by vždycky začal u sebe, aby se usmál, i když třeba by to ten druhý nečekal. Ono se to potom v dobrém všechno vrátí a překvapí ty ostatní, kteří čekají samozřejmě tu reakci negativní. No?
0: Áno, presne, presne. Je to o tom vzájomnom pochopení, o tej komunikácii a o tej nejakej intuícii, že vieme sa vžiť do kože toho druhého človeka a toto nám nejako chýba. No, takže asi toľko, to by som sa chcel zapojiť a teda vyjadriť svoj názor.
1: Děkujeme za tento postřeh, Lubomíre. Jsem ráda, že jste zavolal. Pojďme poslouchat dál kapelu Elán a příběhy ostatních posluchačů. Těším se na příští zavolání.
0: Majte sa pekne, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 23 hodin 15 minut a volá nám pan Michal z Myšlína. Vítejte.
1: Sedlák z Myšlína a Prahy, dobrý den, dobrý večer.
0: Vlastně já s dovolením noc. Připomenu téma. Co vás dokáže okamžitě vytočit? Tak Michale, co to je?
1: Tak, co mě dokáže okamžitě vytočit? Tak mě už v poslední době moc věcí nevytáčí, ale spíš se mě hodně nelíbí, nebo jsou mi odporný. No, snažím se ovládat, protože to je hodně v životě důležitý. No, tak mám tady takové poznámky. Tak jako spotřebiteli se mi třeba nelíbí víčka, které jsou neoddělitelné od lahví kvůli nařízení EU. Já sebou nosím nůžky a vždy je odstřihávám. A nebo třeba taky slabá hliníková či plastová víčka, třeba od kelímků s jogurtem, ty se mi často trhnou. A jako spotřebiteli se mi třeba dál nelíbí.
0: Počkejte, zkuste.
1: Ano.
0: To ještě rozvést. Mně to teda přijde velmi zajímavé, že vás to rozčiluje tak, že sebou nosíte nůžky. Já vím, že ano, to rozčiluje mnoho lidí a já jsem si říkala, jestli si někdo na takovou drobnost vzpomene, to jsou taková ta víčka, která zůstanou připevněná k lahvím a prostě nelze je oddělit tak jednoduše. No, takže já jsem si říkala, že se většinou, když někdo řekne, že se naštve na něco, tak zeptám, jestli se umí ovládnout a tak vy teda to prostě neřešíte, nesete si nůžky a odstřihnete to. To jste borec.
1: Vyzeral jsem na to.
0: No.
1: A pak dál, je něco podobného, jako slabá hliníková či plastová víčka, třeba od kelímků s jogurtem, ty se mi taky často takhle trhnou. To mě taky docela vadí. No a nebo jako spotřebiteli taky mi docela vadí, nebo že by mě to přímo rozčilovalo, to se říct nedá, no, ale člověk si to může koupit přes internet. Vymizení pánských slipů z běžného sortimentu. To v nabídce máte samé boxerky a trenýrky, u těch mi vadí rolování nohaviček v kalhotech. Jo. A taky mi vadí...
0: Tady se úplně do diskuze nepřidám.
1: A taky mi vadí tykání v reklamních sloganech a taky mi vadí samoobslužné pokladny. Aha. No, tak to je taková jedna část. A potom jako pacientovi se mi nelíbí, teda jsem docela dost rozladěný ze svého zdravotního stavu. To by bylo na povídání delší, to je samostatná kapitola. Pak se mi nelíbí kouření zdravotnického personálu. A co se mi zvlášť nelíbí, ale je mi tak jako protivný, nebo jak to nazvat, automatické SMS upomínky na již domluvené lékařské vyšetření.
0: To vás rozčiluje?
1: Mě to už zbytečný. Rozčiluje mě to. No, myslím si, že když už jsem se jednou domluvil, tak mi to netřeba připomínat. No, ale to je taková malichernost.
0: Já bych s dovolením se vrátila k těm samoobslužným pokladnám. To je opravdu zkouška nervu. Člověk potřebuje rychle nakoupit, najednou něco hlásí, že zboží není v odkládací zóně, nebo přijde jiná instrukce a člověk má pocit, že místo nakupování obsluhuje pokladnu. Je to u vás spíš ten právě neustálý pípák a hlášky, nebo vám vadí už ten princip, že si to vlastně všechno musíte udělat sám?
1: No, vadí mi spíš mi vadí ten princip. No, když přijdu do obchodu, tak vybírám, je tam plno věmu, plno pohybu dělám, já vlastně se svou nemocí, nebo jak to říct, prostě já nesnáším plno věmu, jo, a plno pohybu, protože se mi potom dělá špatně, takže jsem rád potom, když si u té pokladny trošičku mi někdo, ne přímo odpočinu, ale někdo mi prostě s tím nákupem pomůže, aspoň tak, že to namarkuje. Jo, že si to nemusím markovat sám, no. Uh-huh. Tak asi takhle jako...
0: Takže když třeba stojíte u pokladny, kde je pokladní, ale je tam dlouhá fronta, tak si klidně počkáte, než abyste šel k těm samoobslužným.
1: Ano, přesně tak, dám přednost, ano, klidně si počkám, no. A když je u samoobslužní pokladny prázdno, tak přesto prostě si raději tu frontu vyčkám, no. No a jako občanovi mi tedy vadí odpadky ve veřejném prostoru, což asi nebudu jediný. zejména teda v okolí lavíček. A pak tady mám takovou poznámku, močení malých dětí na veřejnosti, natož dospělých. Tak to je taková specialitka, no, no asi taky nebudu jediný, komu to vadí, nebo nevím, asi jsem na to nějak vysazený. Jako nějak to, moc to neřeším, prostě, když to vidím, tak odhlídnu a něco si pomyslím, ale samozřejmě nikoho neupomínám, nikoho nemoralizuju nebo něco takového. No to ještě nemám věk. A co mi pak taky vadí, jsou hlasové projevy při sportování, protože já celý život bydlím vedle dětského hřiště, tak jsem na to tak trošku vysazený, no. A když třeba někoho chci pozvat...
0: Počkejte, Michale, teda u dětského hřiště sportování, myslíte děti, že tam řádí, že si hrajou a vy teda nešťastně bydlíte blízko?
1: Ano. Vyvolávání různých hesel, vykřikování a prostě takové ty hlasové projevy, prostě to, co je spojené se sportováním. Míč bouchne o klander nebo o železnou zábranu, tak to já znám, vykopnutí míče a tohle. Já jsem na tyhle ty zvuky už jsem
0: chápu, že po těch letech vám to vadí víc než prvních pár let.
1: Oteplovat, jak s jarem zkrátka to začíná. Ale to už jsem tady na chatě namyšlil, tak to mě trápit nemusí. Ale to jsou takový, víte co, já jsem vybral schválně takový hezký malichernosti. Jo. Takže tak, jinak když třeba někoho pozvu, tak jako hostiteli mě vadí, když on ponechá jídlo, které já připravím, nějaký pokrm, bez ochutnání. Jo. To mi vadí třeba taky. Jo. Mě docela až rozčiluje.
0: No a to jde, abyste uvařil a někdo to ani neochutnal, rozumím,
1: ano,
0: že to třeba nevím,
1: uvařím, nebo si připravím nějaký studený pokrm, nebo co, já se teda specializuji spíš na studený pokrmy, já tedy návštěvám moc nevařím a vadí mi, když dotyčný to třeba ani neochutná, jo. Jsem nejradši, když to sní, protože já to pak musím dojídat, že když to neochutná, když to ani neochutná, nebo nedá si trochu, nebo nesní to, tak mě už to potom nechutná, když to jídlo připravujete, pak se dotyčným bavit. Ano, pardon.
0: Děkuju za to zajímavé povídání. Dozvěděli jsme se o vás zase něco nového a je krásné slyšet, jak každý má ty svoje malé věci, které mu dokážou zabrnkat na nervy a každý to má úplně jinak. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
1: Bylo mi potěšením, tak se...
0: Zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý máme něco, co nás dokáže během pár vteřin spolehlivě vytočit. Někomu vadí malé mlaskání, hlasité srkání, jinému pozdní příchody, nepořádek, pomalý řidiči nebo lidé, kteří telefonují tak nahlas, že všichni slyší přes celý autobus. Někdo nemá rád fronty, další větu, vždyť o nic nejde. Někoho rozčílí, když doma zase nikdo nevymění prázdnou roličku toaletního papíru. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, co vás dokáže okamžitě vytočit. A volá pan Robert z Olomouce. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Jiruška nebo Jaruško? Teď nevím.
0: Jarka?
1: Tak Jaruško, já vás zdravím. Chci vám poděkovat, že jste mě vzalo, paní Barbořiková. No a teďka k tématu. U mě v práci jsou to dva kolegové, kteří vyloženě vyhledávají hádky. Oni na to mají svou taktiku nebo techniku, jo. Ten jeden to dělá, tak nebudu jmenovat, že prostě místo, aby řešil svoje vlastní problémy, tak chodí žalovat na druhý, tak to úplně nesnáším, jo. To je prostě, to se o mě stará, kdo se o to prosil, to mě dokáže jako rozčilit. A ten druhý zase to dělá tím způsobem, jo, že člověk se s někým baví, ho se to netýká, ale vstupuje do hovoru a přijde mě to silně netaktně. Jo? A prostě když se mě něco netýká, tak se do toho nemýchlám. Takže to jsou taky dvě věci, nebo ti dva kolegové mě dokážou teda rozčít. A klidně se mě ptete. Jako.
0: No, jdou tedy žalovat, předpokládám, nadřízenému. Co je k tomu vede?
1: Nadřízenému nespíš, jako ostatním kolegům. Jo? Já si myslím, že si tahají triko. Jo? To je taková dnešní blbé zvyk, že prostě někdo se snaží být důležitý, jo, nebo má nějaký komplexy, nebo já nevím, jo, no tak prostě to řešit. Takže místo, aby řešil svoje problémy, no tak on bude chodit a bude vykládat a ten udělal toto a tam ten udělal tamto, jo, to je to žalování. A u toho druhého ten zastupuje do hovoru, protože si musí dokázat, že on je pan někdo, jo, on je vlastně takový ten king, jo, a tak dál, jo, to se těžko vysvětluje, jako.
0: No, co s tím? Zkoušel jste s nimi o tom mluvit?
1: No, neříkám, že tak končí vždycky a někdy prostě je odpověď, tak mi vlez na záda, někdy se pohádám, ale nechci se hádat, že, jako nemám to rád, nechci se hádat, nebaví mě to, ale to jsou prostě lidi, kteří to asi potřebují, já to teda nevyhledávám. Ale pomáhá mě třeba to, jo, že když prostě vím, že ten člověk se chce hádat, tak prostě mávnout ruku a nekomentovat to, nevím, jestli je to zrovna to nejlepší řešení, jo, protože to jsou prostě lidi, kteří potřebuje takzvaný adrenalin, jo. Já nevím, k čemu to teda potřebuje, jo. To je jak u někoho droga, no, tak někdo třeba, já nevím, bere kokaina, taky ho potřebuje. To se těžko vysvětluje.
0: A máte u někoho zastání? Je někdo, kdo tam drží při vás a snaží se vás podpořit?
1: Tak to záleží na konkrétní situaci, že protože každá situace je naprosto odlišná, jako, jo. Že to je prostě takový, jako, že prostě vždycky je to tak, jo, že čeho se varuju a už dlouhou dobu, když se dva kolegové kvůli něčeho hádají a nikdy do té hádky nevstupuju, protože jako to se nevyplácí, protože nikdy se nezavděčíte oběma, takže já řeknu pánové, já nevím, o co jde, odmítám se do toho míchat, jo, to taky funguje.
0: No, já chápu, že toto umí člověka hodně potrápit, když víte nebo máte pocit, že vás lidé v práci pomlouvají, tak člověk pak začne přemýšlet, co říkají, komu to říkají. A není to samozřejmě komfortní prostředí, je to naopak toxické. No. Tak proto jsem se ptala, jestli jste se snažil konfrontovat přímo je, protože vlastně to je většinou ta cesta, že se to potom nějak vyřeší, ale jestli ani to nepomohlo, tak asi bych na vašem místě dělala to, co říkáte, a to jedním uchem dovnitř, druhým ven, protože pokud něco nemůžu ovlivnit, tak by jsem se tím asi neměl zabývat. No, ale věřím, že to není jednoduché.
1: Jo. A když už jste to téma nakousla, paní Barbořiková, ani mě do toho není, ale co vás třeba rozčili, jako třeba fronta autu, benzínky, když tam dlouho stojíte? Ne, promiňte, že taky to mě ptám.
0: Ne, já vám odpovídám, že to vůbec. Já bych asi musela dlouho přemýšlet, co mě vytočí.
1: No, tak bych si nasadil broka
0: do hlavy. Já si to připravím, já vám řeknu v dalším vstupu. Mě totiž asi úplně jenom tak něco nevytočí.
1: Tak to jste dobrá, no.
0: No, vidíte to? Já nedokážu odpovědět z patra, ale určitě na něco přijdu. Takže za chvilku vám řeknu.
1: Třeba když vás bolí zub, že jo?
0: Tak to mě také nevytočí, to...
1: Já zase brečím, protože jsou tak z toho, jako, že stejně nevím, jak dál, no, tak to už je takový...
0: To jsou jiné pocity asi, než to vytočení, no. Dobře.
1: Ale ještě jsem chtěl závěrem teda, chci pozdravit paní Barbořikova a paní Ludmilu, potom paní Vlastínku, potom včelaře, řezbáře, no zkrátka všechny linkaře, ať to neprodlužu zbytečně. No a chci vám poděkovat, že jste mě vzala, no a možná by nebylo dobré napsat knížku, jako, je to taková uvaha, jak prostě vyřešit složitý životní situace, protože každý jich máme dost, jo, a nebylo by to na škodu, že člověk by se z toho obohatil, poučil a tak.
0: Roberte, a kdo by to měl napsat?
1: Nakladatelství Gazda. Píšou zajímavé knižky.
0: Já jsem si myslela, že to myslíte tak, aby tady jsme my, co tady spolu sdílíme svoje příběhy, tak vydali Noční linku knihu příběhů.
1: To by nebylo špatný.
0: Dobře.
1: No, jinak jste říkala,
0: ale to už jsme od tématu pryč, takže jo. Máte ještě něco k němu?
1: Jenom krátce. Vždycky jste říkala, že když má někdo nějaký téma, tak já bych navrhl mravence, já strašně rád pozoruju mravence, to je něco úžasného, to už nepotřebuju ani telefon, ani kino, ani nic, jo. To je prostě, jak kdyby se dělal doprostřed velkoměsta, chodím k jednému mraveništi, ale mě tam moc prima, vždycky jim donesu něco dobrýho, dobře. A to víte, že to sní, jo.
0: Roberte, děkuji za telefonát,
1: tak se mějte,
0: mějte se hezky.
1: No.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pan Robert se mě ptal, co mě dokáže vytočit, tak ono toho opravdu moc není. Já jsem v podstatě nedokázala přijít na něco takového velkého, abych vám to řekla během písničky. Ale možná to mám asi podobně jako první volající, pan Lubomír ze Slovenska. Asi mě vytáčí ta běžná nezohlednost, každodenní někdy. Ne ta velká, ale ta drobná, kdy člověk vůbec nepřemýšlí, že kolem něj jsou nějací další lidé. Třeba když někdo někoho přeruší, předběhne, zabere celé místo, nepustí sednout v autobuse. To si potom říkám, co pak se neumíme na chvíli podívat i očima toho druhého. A možná to všichni znáte. Teď paní Věrka z Prachatic, jsem zvědavá, o čem vy budete vyprávět. Zdravíme vás.
1: No, zdraví, já taky zdravím tam noční linku.
0: S dovolením připomenu téma, co vás dokáže okamžitě vytočit.
1: Točilo a jeden mi vytočil, to už je tak měsíc, a jeden před rokem vlastně. A ten toho chlapa furt vydávám, teď mu teda akorát dělali bypass. Takže dneska mě vytočilo, prostě v práci v Otavě, v Prachaticích, mě jedna ženská furt to následuje. Já jsem sehnul, tam jdu, tam jde za mnou. Jo, takže já jdu na záchod, ona prostě myslí, že jdu, mluví kam, nebo jdu za mistrovou, že se našla zmetky, nebo za vedoucí, prostě a vytočí mě to hned. Takže ona mě pronásleduje, když se jdu udělat kafe, prostě myslí, že já jdu mluví kam. Přitom jsme na stejní dílně. Takže prostě to se taky nedělá. A nebo mě vytočila, protože jsem jí našla kartu, jenže mezi tím mysleli, že já jsem jí ukradla, mi říkala. Přitom já jsem jí vlastně ani nevěděla, že jí nějakou hledá kartu a prostě to rozvedla na mě. To se taky nedělá, prostě jsem jí říkal, hele Jano, kartu jsem našla tady, jak jsou součástky a dal jsem ti na stůl. Jo, a prostě druhý den přišla a měla jí tam. Jenže svedla to na mě, že jsem jí prostě ukradla. No a tady kamarádovi se stalo, že jel vlakem z Vodňan do Nového Údolí, jenže s kamarádem měl u sebe ledinku s penězma hromadu, občanku, já nevím, co všechno to tam měl, a svedl na něj, že prostě ta jednou ledinka se ztratila a svedl na něj, že mu ji ještě byl na návštěvě a myslel, že mu ji tady ukrad. Jenže to pravda nebyla, ona ta ledvinka se našla, až uklízeli vlak. Jo, takže prostě se ledvinka našla, ale přitom to on nahlásil na policajty, jo, a jo, už to bylo jako řešení, že ho prostě to má doma, nebo prostě že to ukrad. Jenže přitom na Novým Údolí zjistili, že tu občanku má tam ta paní, co tam uklízela, takže ho potom vrátila ze všem všudy. A to se taky nedělá. To mi vytočilo, že mám tady kamaráda, vlastně přítele a jo, tak ho hlídám a to se mi nelíbilo.
0: Tomu rozumíme, no, to jsou...
1: No a nebo se mi stalo, to jsem koukala sama, nevím, jak je to v Prachaticích, ale prostě jsem šla z práce, sedla jsem si na lavičku jako mezi lidma, jako kamarádi, tam byly kamarádky, chodilo tam lidi, ne lidi, a sedím a říkám, ty bláho, tamhle mezi spořitelnou a tou drogérií prostě leží chlap hlavou na beton a nikdo nic jako nedělá s tím. Čekám 10 minut, prostě mi to nedalo, nechala jsem penízenku s věcma na lavičce a šla jsem za ním. Říkám, no, tak jsem se ho jako pohladila, říkám, mě to je jedno, jestli to je Rom nebo Bůh ví, kdo to je, prostě to se nedělá, tak jsem tam k němu šla, říkám, no, jako jsem ho hladila, říkám, no, já hladím každýho chlapa, když je hodnej, i když jsem ho neznala, říkám, prosím tě, jak tady dlouho ležíš? No, jako jsem mi říkal, že neví, ale asi dlouho, protože prostě jsem ho hladila po záde, říkám, tak je to dobrý, mluví, nemá zapadlý jazyk, jako se to stalo mýmu synovi, tak vlastně jsem ho taky takhle zachránila, ale na jiný způsob. A proč, to vám ještě dořeknu do třetice. No a tak prostě jsem vlítla do spořitelny, do non-stopu, před non-stopem tam hulili. Já říkám, potřebuji aspoň židli, kdyby náhodou jsme jako vstal, jako postavili na nohy, aby měl první pomoc hned, jak leží. No nyní, záchranka, policajti, nikdo, možná, že už viděli, že se tam něco děje, tak prostě jsem čekal na kamarádku, kamarádka šla ze zdola, paní učitelka z Jaroušku přijde, šla na druhé straně, ptala jsem, jestli nechci pomoct. Já říkám, tak tam počkejte na rohu. Kamarádka přijde, říkám, tak když ho nezvedem, tebe budem volat, nebo když budem vidět, že je od krve, to... tak jsme ho zvedli, jako na tu, ani tam ta židle jsme nepotřebovali, já ho vzala, jak mám páru, přes 100 kilo, vážím, ale je mi to jedno, prostě jsem ho vzala z jedné strany, ta kamarádka z druhé, ta váží o půlku méně než já, tak jsme ho zvedli, říkám, dobrý, není od krve, já myslela, že Bůh ví, jak bude vypadat, když vlastně ležel jakou dobu na betoně, zakovou obrumník a místo na trávu spadnul na beton. A lidi ho tam nechali, jako když nic prostě. A to se mi taky nelíbí, nevím, jak tam teda jsou ty kamery. No tak jsme ho zvedli, pořádku, tak říkám, hele, půjdeme na lavičku, uvidíme, jo, já ho mu udělám, protože mám, jako jsem už vlastně vyndaný žebra, ten mi taky vypadávají, tak prostě už vím, jak ten na toho člověka, říkám, ty máš, že vypadlý žebro, proto blbě dýcháš. No tak jsem mu tam jako zmáčkla trochu, namasírovala jsem mu záda zatím a říkám, od krve nejsi, tak já tady mám první pomoc u sebe, vemu obrovský odsutě a protože byl horký, tak jsem mu jako první pomoc udělala, kamarádka seděl s námi na tom a teprve policajti přijeli a už viděli, že už tam nic není. Tak jsem říkal, bohu, jak by to dopadlo, oni by ho odvezli, měl alkohol, teď by platil jako noční, to ne, já nevím, kolik se platí, prostě. No tak jsme potom odvedli domů, říkám, půjdeš domů, my jdeme s tebou, kdyby něco, přítelkyně byla na odpolední, tak prostě, on je takovej, že prostě platí druhým jako já, jo, takže vlastně jsme ho zachránili, ale teďkon jsem ho potkala a kamarádka mi říkala, že mu dělají bypass, takže je v pořádku.
0: No Věrko, to jste udělala správnou věc. Je hrozné, když člověk vidí někoho, kdo potřebuje pomoc a místo toho, aby mu někdo pomohl, tak ostatní přihlíží. A úplně nejhorší mi přijde, když v takové chvíli někdo vytáhne telefon a začne natáčet. Člověk přece nikdy neví, kdy bude sám potřebovat, aby mu někdo pomohl.
1: Vím, že tohle tu se nestalo, prostě jestli jeho někdo natočil, mě to je jedno. Já prostě je natočili možná i ve Vodňanech, to se taky nedělá, ale prostě policajti jeli kolem, protože pán bude mu 70 prosinci, mýmu synovi bude 14 prosince, 30 a prostě měl tady hromadu flaše od piva a jak prostě blbě chodí, nebo prostě mu bude 70, tak jsem se rozhodla, že ty flašky všechny odnesu. Přemýšlela jsem jak, ale nejblíž mají Albert, tak jsem vzala vozej s sebou k němu přímo do bytu, ale jako nahoru.
0: To už
1: a ty flašky se odnesla, no. Takže
0: ano, to už jsme trošku odbočili od tématu, takže já vám poděkuju, mějte se nádherně, prosím poslouchejte dál a zase se zapojte, ano? Naslyšenou.
1: Tak ano.
0: Možná vás vytáčí lidé, kteří chodí pozdě, jsou bezohlední, možná máte úplně jiný, trochu nečekaný spouštěč. Pojďte nám zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná už máte v hlavě něco, co vás pravidelně vytáčí, možná už jste na něco přišli. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Dnes se ptám na jednu docela obyčejnou věc, co vás dokáže zvednout ze židle a nemusí to být nic velkého. Paní Martinka je s námi, odkud voláte?
1: Z Brna.
0: Už jsme ve vysílání, tak můžete vyprávět.
1: Tak ono už je to delší dobu, co mě teda vytočí málo kdy co, ale už je to teda sice 5 let, co mě vytočilo nějak seděla jsem na lavičce u 5. nástupiště u Šaliny, protože jsem potřebovala jet dál. A přišla za mnou jedna paní, říká mě dobrý den, tak jsem mi řekla dobrý den, no a začala se mnou vybavovat. Víte o tom, že vás má Kristus rád? Říkám, vím, jo, protože jinak já jsem normální člověk, a ona začala, no a víte, tak a já říkám, paní, ale já jsem věřící člověk, takže normálně jako tohle. A ona začala, no začala mě fakt teda tak opravdu vyloženě obtěžovat. Jenomže nejhorší na tom je to, že to bylo pár dnů po pohřbu mého manžela a já jsem musela jít vyřizovat různé záležitosti, co teda se týkalo po pohřbu, že? No a ona pořád, no a proč jste tak smutná? Já říkám, no zemřel mě manžel. No mě umřel, tak já nejsem taková, jak vy se díváte. Vy se díváte, jak kdyby vám zhořely hračky, nebo já nevím. No velice byla odporná, což mě teda velice vadilo. Já jsem si říkala, pane Bože, proč je taková? Já ji nic nedělám, jenom jsem chtěla, aby byla, říkám, prosím vás, ne, já se nepotřebuju teď nikým vybavovat. A jednoduše prostě pořád vnucovala mě nějaký názor, a pak teda odešla k další lavečce, ale zase ještě podvávala od té další lavičky ke mně. Tak jsem si říkala, pane Bože, proč někomu zbytečně vnucovat nějaké názory, když neví, co ten člověk momentálně prožívá. No a to je všechno, co jsem vám chtěla asi tak říct.
0: Vy jste říkala, že se to stalo už před 5 lety a cítím z vás, že vám to zůstalo v paměti, že to prožíváte v podstatě dodnes. A oni vás tehdy oslovili
1: to
0: úplně...
1: Vyloženě to neprožívám dnes, ale dneska jsem si na to vzpomněla. Uh-huh. Ale drželo mě to dost dlouho.
0: No a oni vás oslovili z ničeho nic. To byla paní, která jakoby...
1: Ona mě z ničeho nic oslovila.
0: Nabízela
1: nějak... Já jsem tam seděla normálně na lavce.
0: Duchovní.
1: No, ale to určitě nebyl člověk, který je doopravdy duchovní, rozumějte. To jsou lidi, kteří si přečtou nějakou brožurku a chcou normálně, jako machrujou, jak se říká, no. Takže asi tak, to neudělá člověk, který je doopravdy duchovní. Takhle jako, když vidí, že ten člověk jako nemá dál zájem se vybavovat nebo něco tohle, tak tohle neudělá. Oni to dělali jehovisti, proto jsem se jí ptala, jestli je jehovistka. Ona říká, ne, co si myslíte? No, ale říkám,
0: taky mě to napadlo jako první. Ono je nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a začne vám vnucovat názory nebo přesvědčení, aniž byste o to stála. A je vlastně úplně jedno, jestli vám vnucuje nějakou literaturu nebo jestli vám vnucuje nějakou výhodnou nabídku na něco úplně jiného. Ano, je to obtěžující. A tak jestli to byla jediná zkušenost, tak doufejme, že už poslední.
1: No tak teď už těžko, protože já už jsem nemohoucí. Já už jsem tenkrát seděla z oberlích tam, jo, takže teď už jsem nemohoucí, takže můžu akorát tak něco poslouchat. Už jsem teda starší osoba, nebo stará osoba, se dá říct, no. Takže jako to, ale to mě opravdu, na to jsem si teď vzpomněla, že to mě fakt vytočilo docela, proč vnucovat někomu něco, když už vidí, že ten člověk nemá zájem se dál vybavovat. Jo? Podotýkám, že já jsem normálně věřící člověk, to není, že bych byla nějaký ateista, nebo já nevím co. Ale prostě docela nevhodným způsobem to ta paní se vnucovala, by se dalo říct. No. Tak to je asi tak všechno, co jsem vám chtěla říct.
0: Martinko, děkujeme, bylo to zajímavé. Určitě s vámi mnozí souhlasí, že je to nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a vnucuje vám nějaký názor. Děkuju, že jste se s námi teď povídala v Noční lence, že jste s námi chvíli vysílala. A teď písnička Žalman a spol. Kdyby tady byla taková panenka i pro vás, tak si to vychutnejte. A zase někdy zavolejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noci, je tady druhá hodina noční linky. Já vás zdravím a děkuju všem, kteří už dnes zavolali a podělili se s námi o to, co je dokáže pořádně vytočit. Právě na to jsme se ptali včera i dnes v první hodině. Je hezké slyšet, jak rozdílné věci nám dokážou lézt na nervy. Někdo mluví o bezohlednosti, jiného rozhodí nepříjemné chování lidí a někdo má svůj úplně osobní spouštěč. Tak jsem zvědavá, co přinesete do druhé hodiny dnešní noční linky vy. Ve vysílání Českého rozhlasu je s vámi stále Jarka Barboříková a zůstanu až do jedné hodiny. Spolu se mnou Miroslav Žbirka, Hana Hegerová a nebo nám zaspívají nedvědi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak ještě jednou krásný večer. Čo

0: 9 minut po půlnoci, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je tady povídání o tom, co nás dokáže pořádně vytočit. Je s námi paní Anička?
1: Ano, paní Anička, to je.
0: Tak už jste si stihla slovit rádio, jsem ráda, že jste to stihla. Tak hledáme malé velké spouštěče v steku. Co je to něco, u čeho si řeknete, tak toto? Opravdu ne.
1: Se jmenuje Josef. On v každé noční je skoro mluví. Jsem si říkala, jak on to dělá, že se tam dovolá tak rychle. Já to zkušám tolikrát, nedovolám.
0: Aničko,
1: no,
0: tak,
1: to by
0: že?
1: Byla, to by byla jedna věc. Já vás hodně zdravím, milá paní, a chtěla bych vám jenom říct, že mě šíleně rozčilují a teda vytáčí lidé, kteří neustále mluví o penězích. Pořád mají málo a měla jsem kamarádku, která před 2 roky zemřela. Byla to tak bezvadná, já nevím, co se s ní stalo. Na staré roky jakýkoliv hovor končila s penězí. A kolik dala dětem a kolik jsem já dala a co kupuju a kolik mám našetřené a pořád. To byl vždycky konec rozhovoru prostě, ale to není jenom ona. To kdekoliv přijdu, furt lidé naříkají. Jenom já říkám, já mám také jenom důchod a neměla jsem nikdy jakési super vidělky. Ale lidé neumí šetřit. Plýtvají, ze všem plýtvají. A nebo musí mít všech a to je všude, kde přijdete. Vůbec se plýtva ve státě. To je v jídelnách, ve všem. To se nikdy tak nedělalo. Prostě možná také, ale ty zbytky se použily prasatům. Dneska to jde všechno do spalovny. Prostě plýtvají a pak naříkají, že nemá peněz, není peněz. A já vím, že je dneska všechno drahé, ale či musím všechno mít? Na co si vzpomenu, či musím být na 2 dovolených, nemusím, stačí jedna, já už teď ani na jednu nepojedu, bo skoro nevidím a špatně chodím, takže já ne, ale říkám, no já nevím, co ti lidé chtějí, že pořád

0: a říkají pořád to, slyším kolem sebe. Já jsem ani 40. ročník a po válce byla taká bída, ale já jsem to nikdy neslyšela od mojich předků, od mojich rodičů, matky jenom a dědy a babičky. A měli pak malinko peněz, ale oni opravdu se uměli k tomu přizpůsobit. A my jsme se neměli zle, hlavně, že jsme měli jídlo, teplo, měli jsme prostě nějaké to oblečení, vždycky přešívalo se. Prostě ze starého se přešívalo, ze dvou věcí se ušila nová. A prostě nebylo, já se nikdy necítila, že bych nějak strádala, ale opravdu jsme nevyhazovali peníze jenom tak, ale jenom na to, co bylo třeba.
1: No, ono je nepříjemné dívat se na to, když někdo zbytečně vyhazuje jídlo, plýtvá vodou, kupuje věci jenom proto, že je stejně za chvíli vyhodí. Člověk pak vidí, že by se s tím dalo zacházet mnohem rozumněji, když zatím bylo tolik práce. To máte pravdu, takže to, že vás dokáže zvednout ze židle, když někde vnímáte, že někdo něčím plýtvá, tak to je, dá se říct, i na místě. To jsem ráda, že jste něco takového zmínila. No a stále mám v hlavě to, když někdo stále mluví o penězích, tak co ho právě k tomu vede? Jestli...
0: Nevím. Ona nikdy, ta moje kamarádka, jakousi bídu neměla. Já nevím, co se jí stalo. Ale vám říkám, jako mladá byla nikdy za mladých let, jako že bych řekla, že se mě... Potom najednou, jak prostě už jsme měli ty děti, povdávané, poženěné, jak jsme měli vnoučata, tak to začalo. Prostě pořád, ale to nejenom mě dělala, to i ještě jiné kamarádce, to samé. A nebo mi říká, no víš, tam ta dala už 50 tisíc, dala vnučce na Vánoce. Já jsem říkal, tak já za tolik peněz nemám, já jim dám. My jsme si měli velké dráze. Dary nedávali.
1: No, ani já jsem se ptala
0: nějakou
1: proto...
0: drobnost na narozeniny, na svátek a tak. Ne, že bych nedala nikomu nic, ale já nemůžu takto šetřit, abych někomu dala 50 tisíc na to. Já už musím šetřit na pohřeb, abych měla. Ne.
1: Já jsem se ptala proto, protože my jsme měli taky v kolektivu jednu takovou kamarádku, ona se tady už odstěhovala, ale pořád mluvila o tom, kolik co stálo, kdo si co koupil, ptala se lidí, kolik vydělávají a my jsme si pak z toho dělali legraci, že se vlastně nebavíme o životě, ale že děláme účetnictví, že jsme vlastně takové účetní. Ale vlastně jsme nikdy nepřišli na to, co jí k tomu vedlo, proto jsem se zeptala. Tak Aničko, když se dívám na čas, ale nás teď čas dotlačil až k písničce od Hany Hegerové, je na čase si ji pustit, takže vám poděkuju, zavolejte zase někdy příště. Budeme tady, budeme se těšit.
0: Jak říká ten pán, že jste mě vzala, protože on to vždycky děkuje. A tak jsem říkal, že asi má nějaký dobrý patent na to, že se tam vždycky dostane do té jízdy.
1: Co jsem se ho ptala, tak říkal, že to volá stále dokola, takže
0: no a
1: má
0: já,
1: velkou
0: a
1: trpělivost.
0: Já už vás mám v telefonu noční jízda, tak to je rychle a i tak ne. No, to už jako...
1: A kolikrát jako, jste to dnes vytočila, jestli se můžu zeptat, kolikrát jste zmáčkla noční linka na telefonu?
0: Dneska asi, já nevím, po šesté jste mě nebo po sedmé zvala.
1: No, tak to bych řekla, že je úspěch, ne, když to šestkrát vytočíte. Ten pán Robert říkal, že to musí vytočit třeba 40krát, že vlastně má stále dala točit, takže možná
0: to už potom, jak už je to víc, já někdy více, ne, to dneska se povedlo, ale jinak já kolikrát také vytačím, já cítě neposlouchám každou noc, protože já jsem tu teď sama, já jsem na chatě, dcerka musela odjet, tak to si můžu dovolit, jinak já nechci, protože ono je to trochu slyšet a já bych ji budila, to ne. Ale když jsem sama, bývám sama, tak když nespím v tu dobu, protože někde se obudím o půl 12 a to pak nemůžu usnout, no tak volám. Ale jinak jako nedovolám se. jak vám jsem vlastně, já nevím, či jsem po druhé nebo po třetí u vás, jinak jsem tam, jsem se dovolala u těch vašich kolegů, to jo, ale málo.
1: Aničko, tak doufám, že se to změní. Opatrujte se.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

0: paní Magdaléna je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Haló, už jsme ve vysílání, ano.
1: Už jsme ve vysílání, dobře. Takže
0: vítejte, povídáme si o tom, co nám vadí na lidech i na běžných situacích, co dokáže naštvat člověka tak, že se zvedne ze židle, že úplně zběla. Co to je, paní Magdalenko?
1: Já jsem alergická na telefony, ať si jdu kamkoliv, ať je to městská doprava, na ulici, na úřadě, tak lidi nemají jiného co na práci, než si hrát, já říkám hrát s telefonem. A tím teda zaostává komunikace mezi lidma. Za chvilku nebudeme se umět ani vyjadřovat. Ale teď chodím na rehabilitaci a tam je přísný zákaz používání mobilu. Ani si nedovedete představit, jakou mě to udělalo radost, tak jak to chtějí zakázat na školách, by to měli zakázat všude. Ať si lidi telefonují doma, pokud to není nutné, ale abyste poslouchala, že celý ten denní pořad té dotyčné volající, tak jako si myslím, že to lidi uráží a že by to nemělo být. A paní, která se tam ozývala, že se plýtvá s potravinama, já už jsem to jednou v lince říkala, proč se plýtvá. Dneska jsou ty potraviny málo hodnotné. My máme sice několik druhů šunek, ale je to prostě v těch marketech kolik dní, ztrácí to na čerstvosti a přinesete to domů a druhý den už to má plíseň. My jsme měli třeba dva druhy chleba kdysi, ale ty chleby byly výborný, ty se dali jíst suchý nebo posolený. Dneska to dělají ze zmrazených polotovaru. To je tak něco hnusného, protože oni jak to dají upíct do pece, tak se to ani nestačí rozmrazit. Takže vevnitř je to neupečený. Já si kvůli tomu chodím pro chleba až do pekárny. Nedělá mi to problém, je to drahý, ale je ten chleba dobrý. A těch věcí, které mě vytáčí mě třeba maminka, která vede dítě za ruku a jde s dítětem mimo přechod. Teď jede prout aut a ona s dítětem kličkuje mezi autama. No to bych zrovna měla na... se mi chtělo vylézt z auta a pár jí vrazit, aby si uvědomila, že jde nejenom o její život, ale i o život dítěte a udělá nešťastný toho řidiče, který do ní vrazí. A těch věcí je prostě víc.
0: Magdalenko,
1: No, poslouchám.
0: Já jsem se chtěla vrátit k tomu telefonu, jak jste říkala, že u vás na rehabilitačním oddělení to zakázali, tak my tady máme už dvě kavárny tady na Zlínsku, kde je cedulka, když tam vstupujete. Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Ano, přesně tak.
0: To se mi líbí, to je pěkné. No člověk potom má pocit, že i když lidé spolu jsou, tak jsou vlastně každý úplně jinde, když má každý v ruce ten telefon.
1: A já jsem se naučila, když vyjdu ze dveří bytu, mám dva kroky do výtahu a pokud v tom výtahu někdo je nebo přistoupí, tak tu ráno s ním navazuju řeč. Je to pravda, že to jsou lidi z baráku, ale vylezu ven a protože tu bydlím spoustu let, takže se my tady známe, tak jako já zdravím, i když ty lidi jako se s nima nebavím nebo neznám je tolik, tak je pozdravím. Nic mi to neudělá. Jsem sice stará, ale klidně pozdravím i mladšího a dám se řeknu, to je třeba, to je dnes krásný den a brát to všechno s úsměvem. A ještě jsem chtěla jednu takovou připomínku, jestli můžu říct a připomenout to našim posluchačům, kteří poslouchají pravidelně linku a který poslouchají všechny ty moderátory, takže dneska je 13. a v ten den se před 45 lety narodil náš oblíbený moderátor z Prahy, který spatřil světa v pražské porodnici v Londýnské, jak nám kdysi prozradil, a je to pan Honza Macoun. Takže bych mu chtěla popřát touto cestou, jestli to se to dozví, hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojenost a dík za to, že tak skvěle moderuje a máme vás rádi, říkám to s úsměvem.
0: Magdalenko, vy jste báječná, tak jestli nás Honza poslouchá, tak všechno nejlepší. Děkuju, že jste nám to připomněla. O nás poslouchali ještě asi před půl hodinou, psali jsme si společně, protože nás právě poslouchá, my to tak občas máme, že na sebe zareagujeme a podpoříme se, takže je možné, že se právě teď raduje, tak děkuju i za něj.
1: Jo. Tak mu to napište, protože jsem chtěla být mezi prvníma gratulantama a snad se mi to i povedlo, ale nemám internet, takže mu to jedině můžu říct přes telefon.
0: Určitě. Já myslím, že poslouchá, pokud ne, tak já mu to hned napíšu a určitě ho to potěší. Opatrujte se.
1: Děkuju a
0: zase
1: přeji
0: někdy.
1: Vám další den krásnej, co nejkrásnější, nebude ještě tak moc přes 30 a taky vás máme rádi.
0: To je milé. Kapela Nedvědi, slíbila jsem, máme jen sebe, nám zaspívají 3 minuty před půl jednou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme přesně 12:30. Dneska se vás ptám na jednu obyčejnou věc, co vás dokáže vytočit do běla. Krásnou noc, kdo volá?
1: Tady je posluchačka. Moment.
0: No, určitě počkáme, abychom vás dobře slyšeli. Před chvíličkou volala paní Anička, která volala z Prahy. Telefonní spojení nevydrželo, takže jsem překvapivě vzala další posluchačku, která je trošku nepřipravená, já tomu rozumím.
1: Už ale jsem určitě tady, já jsem měla puštěné rádio, takže už jsem to vypla.
0: A paní?
1: Jarka z Českolipska, z Zahrádek.
0: A povídejte.
1: Teď vám jenom chci říct, že sedím na zahradě pod krásnou oblohou plnou hvězd. Už jsem dělal 10 letících hvězdiček. Tak a teď vám chci, slyšíme se?
0: Ano, tak doufám, že se vám naplní všech 10 přání, co jste si přála.
1: To nestačíte ani si pomyslet na přáníčko, to je fofr.
0: Ani u té ale desáté to jste to nestihla.
1: Ne, jako za toho jejího letu to nestihnete říct, jo, nebo pomyslet. Ale chci mluvit o tom, co mě, ne, že by mě to vytáčelo do běla, to zase já až taková nejsem, ale hodně mě vadí cyklisti a turisti, kteří chodí přírodou a tu odhodí papír, tu odhodí cigáro, tu, nebo vajíkla, že jo, tu odhodí láhev plastovou a přitom u těch cest jsou odpadkový koše, jsou tam lavičky na odpočinek a u toho je, je koš. Nevím, že když si donesu svačinu, proč nemůžu buď to hodit do toho koše prázdný obál, nebo to dát do toho batohu a vyhodit to někde doma. To mě vadí. Pak mě vadí třeba, už tam byly zmíněny maminy, které teda jedou třeba s kočárem a mají na uchu telefon, nebo dítě tahnou za sebou. Vůbec dost těch mladých rodičů nevím, jak to mám říct, ale nevěnují těm dětem tu pozornost mezi těmi chodci třeba, nebo nevím, jestli to říkám srozumitelně dost.
0: Já myslím, že ano.
1: Jo, že to je takový docela, a v těch čekárnách, v autobusech, ty telefony, to je taky nešvar. Pamatuju si ještě s maminkou, když jsem jezdila po doktorech, tam toho vždycky probrali, nemoce, kulturu, no cokoliv, jo, tam se to hodně věcí probíralo. Dneska každý kouká jenom do toho mobilu. Krásný pozdrav, pozdravit někoho, když ten člověk je, který vám odpoví, ale někteří lidi jsou takový, že se ještě na vás tak jako ošklivě podívají, co si to dovolujete vůbec je oslovit na té ulici, když ho neznáte. Je to takový hodně uspěchaný všecko a ty lidi k sobě nemají až takový vztah. Myslím si, že tohle to je asi tak.
0: No, co? Vidíte to. Zamýšlím se nad tím a v podstatě nejste jediná, jak už říkáte, reagujete na předchozí posluchačku, která o tom mluvila, tak na tom asi něco bude. Ty telefony, moje kamarádka tomu říká čertová krabička, asi na tom něco bude. Ale já teda osobně mám zkušenost, že mladým lidem už to taky začíná trochu vadit, že ten boom začíná trochu upadat. Nevím, jestli je to jenom můj dojem nebo ne, ale jak se o tom víc mluví a stále dokola, tak mám pocit, že už se to začíná více lidí uvědomovat. I ti, kteří ten telefon třeba taky dřív nedali z ruky. No, uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Já si myslím osobně, že dobrý. Pokud nás nepřeválcuje umělá inteligence, tak si myslím, že mobily to určitě nebudou. Ale ne, to říkám samozřejmě s nadsázkou, protože všeho s mírou.
1: Určitě, telefony jsou potřeba, ale jak říkáte, s mírou. A potom mě ještě vlastně jsem si teď uvědomila, vadí telefony různých nabídek. Uhum. Většinou kolem poledne, protože já už jsem důchodkyně, jsem doma, většinou, když obědváme, tak zvoní telefon, už se s mužem smějeme a říkáme, kdo to zase volá. Nabízejí vám spousty věcí a když jako moje nebo jako slušnost je, že je vyslechnu a pak jim slušně poděkuju. A proč to nechcete? A takhle, a je sleva, ty to jsou vaše peníze, já říkám právě, protože jsou to moje peníze, tak si můžu rozhodnout, jestli chci levnější věc, nebo nechci levnější věc. Peníze nejsou všechno, že jo?
0: Ano. A vidíte to, já jsem před chviličkou říkala, že nemůžu přijít na nic, co mě dokáže takto rychle vytočit a vy jste na to kápla. Mně to nenapadlo, ale souhlasím s vámi, že tady ty nevyžádané telefonáty mě také obtěžují a hlavně si vždycky říkám, kde na mě vzali ten telefon.
1: Ano, no tak dneska už to asi není problém, ty telefony, no.
0: Ano. Děkujeme vám, že jste se s námi sdílela, že jste zavolala, přejeme vám krásný zbytek noci a krásný nový den.
1: Jenom vám řeknu, budu mít dneska krásný den, protože budeme s manželem 49 let spolu.
0: 49, no tak to bude důvod k oslavě a ke gratulacím. Tak doufám, že jsem první, kdo vám přeje všechno dobré.
1: Děkuji.
0: Dalších let. Mějte se. Naslyšenou.
1: Taky hodně zdravíčka všem a krásné dny. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Maluji zase obrázky Hana Zagorová v Noční lince. Připomínám dnešní téma. Věci, které nás dokážou vytočit. Možná to jsou úplné maličkosti, které by někomu jinému připadaly směšné. Je to na vás, o čem budete vyprávět. Paní Marto, zdravíme vás do Prahy.
1: Dobrý večer všem. Víte, to není, že by mě to vytáčelo. A člověku to přijde líto, jak ten svět opravdu zhrubnul a jak je násilnej. Já když mám sousedy, kteří začnou oznamovat a dohadovat se, že budou na svý zahrádce, která sousedí z naší, že bude stavět garáž, tak vlastně vyrukujou s tím, že právnicky mají nárok na to, aby to dělali až k našemu společnému plotu a aby celou tu stranu, co budou dělat tu garáž a to všecko, aby to všecko dělali z naší zahrádky. A ještě se dovolí tvrdit, že vlastně je na to právní nárok a s ohledem na to, že vlastně jeden z těch manželů je právník, ta žena, tak takovýto absurdní lži, který prostě si dělají vůči lidem, tak to si myslím, že opravdu ten svět je hrozně násilný a hrozně bezohledný a svým způsobem hrozně sobecký. A to si říkám, že vlastně ty vztahy, které můžou být mezi sousedy a mezi lidmi v domě, že tohle to všecko, co se děje, že ty vztahy strašně narušuje. A nevěřím tomu, protože když ty lidi vychovávají děti a vlastně působí i poměrně opravdu ve fundovaných profesích, tak si říkám, že vlastně tu společnost, kterou oni ve velkým spolu vytvářejí a mají na ní vliv, takže svým chováním vlastně vedou k tomu horšímu místo k tomu, aby se to vylepšovalo. A to je mě hrozně líto. Mě tyhle věci už nevytáčí, ale je mi to hrozně líto.
0: Ano, tomu rozumíme, zase jsme u toho, u těch mezilidských vztahů a u tom, jak se ta společnost proměňuje.
1: Hrozným tempem, ano. A já když si vemu, že vlastně vnuky poměrně silně ovlivňovala a vychovávala moje dcera, anebo můj manžel, to znamená jejich dědeček, jejich maminka, a vedla je k takovému opravdu rovnému a hezkému chování a k spolupráci, tak si říkám, do jaký míry zase vedou ty svoje děti, vím, že vedou, a do jaký míry vlastně tyhle lidi dostávají, nevím, a jak velký facky o té společnosti. A to je mě líto, že já tak ráda poslouchám rozhlas, a když poslouchám ty českou, českou historii, anebo zase tu první republiku, když jak je běží ten pořad, tak si říkám, opravdu v lidech, a člověk byl vychovaný v Sokole o těch 3 let, tak si říkám, bože, jaký to bylo těžký, a jak ten náš život byl krásný. I když jsem zažila, jako dítě začala válka, tak bylo to hrozně těžké, ale bylo to proti tomu, co se děje dneska v lidech, tak ta válečná doba byla těžká, ale proti tomuhle, tak to byl ideál doslova, jak se lidi pomáhali.
0: No, je to zvláštní pocit, člověk si uvědomuje, že dřív nebylo všechno jednoduché, možná, nebo ne možná, bylo to určitě těžší, ale přesto měli asi lidi pocit, že tam bylo víc takové obyčejné blízkosti, ohleduplnosti, času jeden na druhého, soudržnosti.
1: Ano.
0: A chápu, že je pak někde těžké se dívat na to, jak je to dnes, ale Musíme se říkat, že to není horší. Je to jiné.
1: Ano,
0: změnili
1: to,
0: se lidé, změnila se doba, ve které žijeme. A kdo ví, co bude za dalších 50 let, jestli oni nebudou vzpomínat na to, jak žili dnes. Uvidíme.
1: Ano, bylo to, já říkám, bylo to těžký, měli jsme to těžký, kdo nezažil léta kolem 51. roku, tak si to neumí představit. Přežili jsme to, ano, a tahle ta generace vlastně v tom světě žije a asi to nepovažuje za tak těžké, jako to vidíme my starý bardové, ano.
0: Děkuji, že jste s námi trávila čas v Noční lince. Zdravíme vás, paní Marto.
1: Já vám přeju hodně zdraví všema.
0: A mějte
1: se moc hezky. Naschledanou.
0: Bude zpívat Kristýna.

0: Noční linka Českého rozhlasu bude za okamžik končit, ale ještě zkusíme stihnout jeden telefonát. Kdo se nám dovolal?
1: Tady je Soňa.
0: Soni, každý máme jiné věci, které nás dokážou vytočit, každý jsme jiný, máme jiné nervy, tak co dokáže zabrnkat na ty vaše?
1: Omlouvám se, že jsem zakašlala. Co dokáže mě vytočit? Za prvé, chodí se kolem toho furt jak okolo horké kaše, ale u nás ve městě, zrovna třeba v parcích, zrušili několik laveček kvůli tomu, že na nich sedí nepřizpůsobiví a různí takový ty pometlové. A člověk, když pak jde, tak si nemá opravdu kam sednout, protože to, co tam zůstalo, je obsazené zase tady těma nepřizpůsobivýma. Jedete autobusem, chcete si sednout na autobusovém nádraží, na lavečku. Samozřejmě, co zůstalo, je obsazené zase tady těma různýma nepřizpůsobivýma. A nejhorší je, když jede okolo městská policie a vůbec nic, prostě nereagujou na to, že si člověk nemá kam sednout a že tam sedí tady ti a popíjejí různé alkoholické nápoje a kouřijou tam.
0: No, co se to s tím dá dělat? Myslíte, že byste našla někde dovolání nějakou
1: určitě
0: pomoc?
1: Ne,
0: zkoušeli jste
1: vím,
0: to?
1: Víte co, já jsem se jednou ohradila a v tom se do mě pustili sice slovně, jo, ale člověk, když jich je tam více, nemá ani odvahu jim něco. Městský úřad teda slíbil, že to bude monitorovat, že tam budou častěji jezdit hlídky, ale nevidím nějaké zlepšení, nevidím to.
0: No, tak člověk jde do parku, aby se odpočinul, nadechl se čerstvého vzduchu, měl kolem sebe trochu klidu a místo toho je ten obrázek takový, jaký je. Ono to je asi
1: takový. No a je třeba
0: městě.
1: V tramvaji jedete a vidíte revizora, jo, a slyšíte jich, jak oni si říkají, počkáme, až tady ti, nebudu to jmenovat, vystoupějí, potom teprve začneme kontrolovat, protože víjou, že s tím budou problémy. Já si myslím, že všichni ví, o koho se jedná, že jo, když jede v tramvaji a ani revizoři prostě radši počkají, až vystoupí, aby nebyly problémy.
0: No teda.
1: A to mě fakt dovede jako vytočit, že fakt tam třeba i na tom nádraží stojíte a nemůžete si sednout, protože. Takže to jsem chtěla v krátkosti. Hodně lidí to ví se o tom, ale jaksi asi se ani s tím nedá. No dá se něco dělat. Být důsledný, kontrolovat a opravdu nějak zakročit, ale v mé blízkosti, co mám zkušenosti, se to neděje. Radši měšťáci objedou, že jo, a i když jich vyženou, tak odjedou za roh a jsou tam
0: zase znovu. Se vrátí. No, tak jak říkám, je to asi problém, který je známý, je v mnohých městech.
1: Tak uvidíme, jaký
0: to bude mít vývoj. Možná, když o tom budeme víc a víc mluvit, tak se to podaří nějak vymítit. Teď se ale musíme rozloučit. Soňo, děkuju vám za vaše sdílení.
1: Jo, taky moc a dobrou noc.
0: Jsme u konce dnešní noční linky. Moc vám děkuju za vaše telefonáty, příběhy i za to, že jste se s námi podělili o věci, které vás dokážou vytočit. Od těch úplných maličkostí až po věci, které člověka opravdu trápí. Bylo hezké dnes slyšet některé milé příběhy, trošku náročnější, ty těžší, ale asi se shodneme na tom, že každý má nějakého svého spouštěče. Mějte krásnou noc, přeju, ať vás už nic nerozhodí, minimálně dnes pořádně si odpočíňte, užijte si klidný zbytek týdne a u noční linky se na vás budu těšit na jeho konci v neděli. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: války českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová.
2: František Derfler.
3: Igor Bareš.
1: A Josef Veselý. Z těchto jmen se stává základní tým tohoto rozhlasového seriálu. K němu se věrně druží i režisér
4: Jaromír Ostrý.
1: Zbývá dodat, že vycházíme z fundamentu stejnojmenné knížky Petra Hory Hořejše, že vše připravujeme v Českém rozhlase Brno a posléze vysíláme na vlnách Českého rozhlasu dvě stanice Praha a že dnešní schůzka je v pořadí 350. a nese titulek
2: Říkali mu Turček. Léta páně 1591. byl sem dán já, Václav Vratislav Zmitrovic, za pachole komorní panu Fridrichovi Krekvicovi, který od jeho milosti císařské za orátora aneb posla k sultánovi Muratovi III. Do Konstantinopole s prezentem byl poslán, aby klínoty, hodinami a jinými znamenitými dary, kterými pán můj jak císaři tureckému, tak jeho bašům a oficírům darovati a jimi prezentírovati se od jeho milosti císařské měl.
1: V době, kdy vyprávění o našem hrdinovi začíná, tak mu bylo
0: 15 let.
1: Ano, ledva zletilec to byl.
3: Jméno tu již padlo, Václav Vratislav Zmitrovic.
0: Narodil se ze starého katolického rodu rytířů
3: a později pánů
0: Vratislavu.
3: Jeho tatíkem byl Štěpán Vratislav Zmitrovic.
0: Profesí regent
1: neboli správce panství, prostě takový generální manažer
0: u pana Adama z Jindřichova Hradce.
3: Erb rytířů
0: a posléze pánů
3: Zmitrovic byl
0: a stále je
3: velice jednoduchý, leč působivý.
0: Polovina štítu červená, druhá polovina černá.
3: Za vzděláním chodil Václav na jezuitskou školu v Hradci.
0: Byl hezkého vzrůstu, z jeho podélné, klidné a přemýšlivé tváře vynikaly nápadně oči, stejně tmavé jako husté vlasy.
3: Příjemný vzhled doplňovalo i vytříbené vystupování. Chlapec se uměl zdvořile chovat a dovedně se vyjadřoval.
1: Zkrátka měl ty nejlepší předpoklady pro kariéru.
2: Bude-li mít jednou tolik štěstí, kolik má už dnes schopností, dostane se daleko.
1: Tak tohle o něm říkali v Jindřichově Hradci.
0: A taky, že se dostal.
1: Daleko?
0: Do svých 20 let prožil věci, které by jinému stačily na celý život.
5: Do jaké minulosti bychom se museli vydat?
6: Museli bychom se vydat až do poslední čtvrtiny 16. století, kdy Václav Vratislav Zmitrovic se narodil v Jindřichově Hradci v rodině regenta Jindřichovského panství.
5: Co to byl regent?
6: Řekli bychom v současné době takový hospodářský ředitel. Já bych to přiblížil asi na takové osobě Jakuba Krčína z Jilčan, který byl vlastně taky regentem a měl titul hospodářského správce u Rožmberku. Tak ten Štěpán Vratislav Zmitrovic, který byl otcem Václava Vratislava, měl funkci podobnou.
1: Abych přiblížil situaci, to bylo kdysi dávno, věru dávno již tomu, když jsem se ocitl v potemněné místnosti jezuitského semináře v Jindřichově Hradci, tedy někdejšího semináře, aby si zase někdo nemyslel, že pamatuji ještě dobu kolem Bílé hory. Zdali tam jest ještě dnes opět, tedy to nevím, ale tenkrát tam bylo muzeum a já se zaposlouchal do řeči historika doktora Milena Slámy. Poslouchal jsem a zároveň jsem přemýšlel, co vlastně věděl člověk tehdejší doby, tedy rudolfínské doby, o tehdejším světě.
0: Tenkrát nebyly noviny.
1: Alespoň ne v dnešní podobě.
3: Nebyl rozhlas.
0: Jakož film.
3: O televizi nebo internetu, no ani šepot.
1: Byly ovšem knihy.
3: Zatím jich bylo málo a stály celé jmění.
0: Ale byly.
3: V těch českých,
1: jak pozorní tuláci po české minulosti dozajista vědí,
3: se popisovala, no, ku příkladu to byla východní cesta Oldřicha Čecha z Furlánska, původem kdesi od města Portu na Onis.
0: Do světa si vyšlápl i Pražan jménem
2: Oldřich Prefát z Vlkanova.
0: A to do Benátek a odtud po moři do svaté země.
2: Panoše Jaroslav Šašek z Bířkova.
3: Ten zase popsal poselství, které zorganizoval král Jiří z Poděbrad k evropským panovníkům.
0: A rodák z Litomyšle,
2: Martin Kabátník,
0: se vydal do Egypta a Jeruzaléma a nejenom to, podal o tom taky zajímavé svědectví.
3: Všechny tyto spisy 15-letý Václav Vratislav znal a zbožňoval.
1: Oni mu vonili dálkami.
3: Zřejmě voněli, jenomže naděje, že se někdy vypraví ve stopách jejich autorů, ta naděje byla mizivá.
0: Až onoho léta páně 15.91. si pozval tatíka Vratislava jeho pan Adam z Hradce.
3: Tak vidák Turkovi pojede poselstvo. O míru a příměří bude vyjednávat. Inu, je na čase, abychom si oddechli po tolika letech bojů a válek.
1: Zhruba takovéto myšlenky se mohly honit panu Adamovi hlavou. Tatíka Štěpána Vratislava nenapadlo k tomuto zásadnímu problému dodat nic jiného, než...
4: K Turkovi? Bože, taková dálka.
1: On to byl takový v podstatě prostý muž, tak jak už generální manažeři bývají. Jenomže v tomto okamžiku jeho zaměstnavatele, pana Adama z Hradce, co si napadlo?
3: Ej, hele, jaký je rozdíl mezi rodiči a dětmi?

0: To ovšem byla příležitost, jaká se hned tak nenaskytne.
1: Váš hoch, Vratislave, zrovna hoří touhou po dalekých zemích. Má i odvahu pustit se máminých sukní a vyměnit pohodlný domov za nejisté putování.
2: Což o to odvaha mu v skutku nikdy nescházela.
1: A četbou, tou si osvojil znalosti, které o těch krajinách mohamedánských hned tak někdo nemá.
0: Štěpán Vratislav musel uznat, že pán má pravdu.
1: Napíšu. Ano, napíšu vůdci poselství panu císařskému radovi Fridrichu Krekvicovi. Co kdyby vzal Václava sebou jako komorní pachole?
0: Komorní pachole. Toto legrační slovní spojení tu už jednou padlo.
3: Jenomže nelze věru říci, zda si někdo pod ním dokáže něco konkrétního představit.
0: Třeba co mělo takové komorní pachole za povinnosti.
1: A tak to víme náhodou docela přesně. Tihleti chlapci museli ovládat obsluhu u tabule.
3: Taky museli vědět, jak se předkládá to, které jídlo.
1: Jak se nalévá víno do poháru.
3: Jak se odklízejí talíře a příbory a konvice.
0: Něco jako vyučení číšníci, či snad absolventi střední hotelové školy.
1: Nejenom to. Taky si museli poradit s tím, jak se nastupuje k audiencím v doprovodu pana orátora.
0: Pan orátor to byl, jak už víme, oficiální titul hlavy poselstva do Turecka, pana Krekvice.
1: Dále si museli osvojit všechny zdvořilostní věty a způsoby, jak hovořit s nejrůznějšími hodnostáři.
0: Hodnostáři všech dob a všech režimů na tom prostě bazírují.
1: Ale mimo to se vyžadovala služba jízdy na koni.
3: Hbité ovládání různých zbraní, sečných i bodných.
1: Dále zápas, běh, plavání, skok a ještě četné jiné disciplíny.
0: Takže to byl vlastně takový společensko-sportovní víceboj. A Václav Vratislav dělal, jak to pojmenovat?
1: Děvče pro všechno.
3: V jeho případě chlapec pro všechno.
0: Pakliže se nyní některý posluchač táže, kdože nám všechny tyto přesné informace poskytl, tak mu můžeme odpovědět. Nikdo jiný než pan Vratislav.
4: Teď jsem právě v obci Dírné, to je několik kilometrů od Jindřichova Hradce, a sedím u kulatého stolu s panem Vratislavem. No ale není to ten Vratislav ze 16. a 17. století, nýbrž jeho potomek, nebo mýlím se, v jakém jste příbuzenském vztahu s Václavem, s Vratislavem z Mitrovic?
5: Tak Václav Vratislav z Mitrovic je potomkem třetí hlavní větve Dráchov. Já jsem členem šesté větve Dírná, která je jedinou žijící větví ze 28 větví celého rodu Vratislavů.
4: To jste zůstal sám tedy Vratislav, nositel tohoto jména?
5: Ještě můj bratr.
0: Pan Maximilián Vratislav, který si klidně může říkat z Mitrovic a vůbec si přitom nemusí vymýšlet, tedy tento pan Vratislav je 364. potomkem rodu Vratislavů. Aspoň to tvrdí a nám nezbývá, než mu věřit, protože má na to sáhodlouhý rodokmen. Ten sahá daleko, hodně daleko.
5: Tak dokladatelně se všemi doklady a se všemi, já nevím, daty úmrtí a narození od roku 1425 od Oreše, který byl zakladatelem původního kmene. Bájně se rod Vratislavu odvozuje od Přemyslovců. A sice dokládá to jeden z mých pradědů, Václav Ignác Vratislav, ve svém spise, který sepsal v roce 1710 v latinském jazyce a nazývá se Sláva domu rodu Vratislavského.
0: V době, kdy jsem se s panem Vratislavem potkal, se na sídlo svého rodu, zámek v Dírné, na Táborsku díval okny někdejšího čeledníku. Titulu hrabě z Mitrovic neužíval, stejně by se vedle jeho tehdejší profese, což byl poštovní doručovatel, vyjímal poněkud podivně. Od té doby se však poměry, jak víme, značně změnily. Asi natolik, jako od času jeho prapředka.

0: Tak roku 1591 za císaře Rudolfa byl přidělen baronovi Krekvicovi jako komorní pachole v 15 letech svého věku.
1: Jaká to asi mohla být, prosím vás, funkce komorní pachole? Co měl asi na starosti?
0: To bylo asi tak na úrovni pážete. To byli docela mladí chlapci z šlechtických rodin, kteří byli přiděleni určitým, já nevím, komisím anebo určitým poselstvím a sloužili tam vícero méněro jako takový děvče pro všecko.
1: Ale byli součást toho doprovodu.
0: Byli součást toho doprovodu, ano.
2: Cesta vedla do Budína a odtud částečně po Dunaji na šífech, čili lodích, částečně podle něj na koních.
3: Někde u Komárna překročilo poselstvo uhersko-tureckou hranici.
2: Setkání s Turky bylo docela vlídné. Člověk by neřekl, že pro jednu i druhou stranu jsou ti druzí již nějaké to století psi pohanskými, nevěřícími.
4: Jejich šífy rovny a podobny ve všem našim byly. Po zemi okolo 100 koní tureckých, velmi pěkných a oupravně připravených bylo. Ti také proti nám vyjeli a jak nás uhlídali, koně své pobodnu vše až k samému Dunaji harcovali. Tu pak orátor šífy zastaviti poručil a vystoupivše na břeh, s Turky přátelsky jsme se vítali a společně na šífech obědvali. Bylo jistě člověku, který toho prve nikdy neviděl, nač se podívati, jak Turci pěkné koně kopí z praporci, šavle stříbrem, zlatem a drahým kamením vykládané, šaty velmi pěkné, modré a červené, uzdy sedla, rystunky pozlacené měli.
5: Rystunky je vojenská výzbroj, kterou koně nesli.
4: Sumou smýšlím, že jsou se naschvál kvůli nám tak oupravně vypravili.
2: Po Dunaji a podél řeky se poselstvo dostalo do Bělehradu, odtud pokračovalo přes Sofii až k přístavu Burgasu u moře.
3: Tam je Václav uviděl poprvé.
5: Co?
3: Moře. Úplně ho okouzlilo. Neodolal, zul si boty a rozeběhl se po pláži do vody.
4: Nemohl jsem se zdržeti. Abych k samému moři bez vůle a vědomí pana orátora doběhnouti a na moře, jehož jsem přehlédnouti nikterak nemohl, pohlédnouti neměl. Přiběhl jsem na břeh mořský a díval jsem se na plavání a zmítání se delfínů a jiných ryb. Skořepiny velké, pěkně strakaté jsem sbíral a do městečka jsem se vrátit zapomněl. V tom z města uviděli na moři vepředu kajík a ne praupšív z lodějů mořských k břehu plaviti se s rozprostřenými plachtami a panu orátorovi ten šív ukazovali, aby své čeládce daleko od městečka nevycházeti poručil, že ti piráti, aby některého zaskočili, číhati budou a třeba přes noc na břehu zůstanou, aby mohli některého ukrásti a odvésti. Tehdy mě a mé tovaryše pohřešili a když zvěděli, že jsme k moři šli, i hned na koně všichni sedali a zbraně své brali a lermo v městečku učinivše skokem k moři běželi a nás, jak se na ten raupší vdíváme, našli a do městečka hnali. Z toho šífu asi 3 šipky na břeh z luku vystřelili a jeden jančár proti ním z ručnice zase vypálil. Tu jsme byli od pana orátora pěkně přivítáni, někteří starší propráni a já měl jsem karabáčem, poněvadž tam žádný metel neroste, pardu smíti. Nejprve jsem byl od svého pána ulán, ale Turci se za mě, přičítajíce to k mé mladosti a nerozumu, přimlouvali, že jsem od pardusu nakonec vysvobozen byl. Však mě ta kapitola čtena byla, až mne uši svěděli, že se mohl být i od těch korzárů zajat a Bůh ví, kde prodán být.
2: Pan Krekvic Václavovi věru notně vyčinil.
3: Protože toho kluka mu rodina svěřila, jak by se asi tak doma odpovídal jeho otci.
0: To celé poselství se odebíralo do Cařihradu. Cařihradu byli napřed velmi dobře pohoštěni a ubytováni, ale během toho pobytu jeden z členů celého poselství podlehl svodům Turků, kteří mu nabídli zřejmě dobrou odměnu a celé poselstvo uvedl do velmi špatného světla tím, že je určil vícero Vénere jako zvědy a špiony.
1: Naškl vlastně.
0: Naškl je, ano. A jako takový pochopitelně byli uvězněni. A sice byli uvězněni v Rumeli Hisar, což je, řekněme, přístavní městečko malé na evropské straně Cařihradu. A tam byla jakási černá věž zvaná, které byly vězněni za velmi špatných podmínek, celý čas v temné komoře vlastně a vystaveni hříčkám počasí zimně a dokonce tam vypukla mezi vězněnými šílená choroba tyfus, na který téměř všichni vymřeli, mimo asi 7 nebo 8 členů, mezi nimiž byl i právě Václav Vratislav Tureček.
1: On tam byl vlastně skoro 4 roky v tom Istanbulu, tedy v Turecku, v Cařihradu, a to za takovou dlouhou dobu neměl možnost třeba, já nevím, uniknout nebo dostat se zpátky domů?
0: Ne. Tam nebyla vůbec možnost úniku, protože jednak to bylo velmi tvrdě a přísně střežená ta věž. A jedině úmrtím paši, tehdejšího vládce Turků, po 4letém vězdění se povedlo, že je prostě z vězení byli propuštěni a mohli se navrátit domů.
5: Tak daleko však ještě nejsme. My vlastně ještě musíme do Konstantinopole, neboli Cařihradu, neboli, jak se mu po Turecku říkalo, Istanbulu dorazit.
4: Co se položení dotýče města toho? Vidí mi se, že to místo hned od přirození k tomu přihotoveno, aby na něm město císařské vystaveno bylo. Leží v Evropě, má téměř před očima Asii a Egypt, po pravé straně Afriku, kteréžto země, ač města se nedotýkají, mořem a pohodlím plavby s ním se jako spojují. Po levé straně je Černé moře. Uprostřed Konstantinopole velmi veselé a rozkošné jest vyhlédnutí na to moře a nahoru Olymp, která se ustavičně od sněhu bělí. Moře má v sobě ryb velikou hojnost, kteréžto z Černého moře skrze ouské moře Bosporum do moře Egejského a prostřed zemního plovou. Přehojný lov tam bývá ryb rozličných a v lacinosti je prodávají, jako megalerů, línů, mníků, ouhořů, trilí, platejzů, čerstvých škumbrů, sardelů a jiných nesčíslných. Turci ryb jedí, ne však těch nečistých, hlavně pak ne žab, hlemižďů, šildkrotů, austrií. Těch Turek přirozený neskulí jísti, ale ani se dotknouti nechce. Jakož pak i v zákoně jejich Alkoránu i pití vína se Turkům zapovídá a žádný v jakémkoliv důstojenství a úřadě postavený nepije zjevně, leč tajně. I k nám do domu potají přicházeli a celé noci pili, až před svítáním tajně zase domů chodívali a aby žádný nevěděl, o to nás velikou prosbou prosili. Nežli mládež rozpustila a vojáci, ti sobě rozkazovat nedají, nýbrž do taverny přijdouce ke křesťanům, tam se nažerou a nezaplatí. Nechceli hospodář byt býti, nesmí ani slova jim říkati. Však podnapíjíce se, tu, kde křesťana neb žida potkají, hned mu nepříležitost dělají a proto křesťan a žid zdaleka se jim vyhni. Jináč, nemáš-li jančára při sobě, hned se s baňkou nebo štusem potkáš. A takový taky, jak co zavedou, tak do vězení dáni a pro ten přestupek vína pití kýmy mláceni bývají.
5: A právě tady, v Cařihradu, neboli Istanbulu, čili v Konstantinopoli, čekali Václava Vratislava z Mitrovic ony příhody, kterým po návratu domů dal písemnou podobu a oni na oplátku zase způsobili, že se k řadě jeho jmen začalo přidávat jedno charakteristické přízvisko.
4: Turček.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

že je příliš čistá, nebo snad, že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

0: otázky prvou zejlec kdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Co asi tak dělal a o čem přemýšlel herec Vlastimil Brodský, když býval sám doma? Na to už se zeptáme s rozhlasovým mikrofonem. Poslechněte si dnešní pořad z rozhlasového archivu z roku 1998 a rázem budete vědět víc.

Možná prší, nebo svítí slunce, anebo hvězdy. Možná jste sami doma. Nebojte se, nejste v tom sami. Možná, že je doma sám i Vlastimil Brodský. Pojďme, zkusíme to.

Jsme v severních Čechách, ve vesnici rozhozené po stráních s krásným jménem Slunečná, ačkoliv dneska prší. Jsme na zahradě chalupy Vlastimila Brodského a zkusíme, jestli nás pustí dál. Tak pojďme.

0: Ahoj, Broďo. Ahoj. Tady Český rozhlas 2, stanice Praha.
1: Velice mě těší, Brodský Vlastimil.
0: Můžeme dál.
1: No, musíte dál, ale musíme toho psa. Pojď sem, Hugo. Pojď.
0: Ty nevíš, co tě čeká. My ti to tady všechno prozkoumáme.
1: Vy mi to prozkoumejte. Já už mám prozkoumaný za těch 33 let, co tu jsem, takže vy si tady dělejte, co...